0: no. Ale jinak celkem...
1: Já to nebudu rozebírat, já nevím. Já jsem tam nebyl.
2: A oni už spolu vůbec nespí, ale když spolu zase zpívali, teď někdy ne.
1: No. Oni spolu natočili desku, je to asi 2 roky.
2: A ta byla pěkná, ta se mi líbila.
1: Byla pěkná a byla poslední. Protože Honza pak řekl v červnu, že jde do důchodu nějak, to takhle bylo, že už prostě hrát nebude.
2: Jako Honza.
1: Honza. A táta si udělal zase tu svoji kapelu, rozjel si to a teď jsme se dozvěděli, že asi Honza začne hrát, nebo že by chtěl začít hrát. Nevím, jak to všechno je, nechci tady rozvádět nějaký drby nebo
0: jasně,
1: něco.
0: Jasně, ale to vůbec o tom, jenom nám řekni,
1: tohle
0: to
1: takhle
0: je.
1: Nějak, takhle nějak to prostě je.
0: Ano.
1: A ten táta prostě už, oni asi by měli zájem, aby to byli zase spolu a táta už asi nebude chtít.
0: Ale
2: no, ale vy jste tomu tátovi teda čím dál tím víc podobný,
0: já
2: jo?
0: Myslím, že přišel starý, když jsem, teda, že...
2: Fakt jste mu strašně podobný. Jak ten Honza má hodně dětí, je mu taky některý dítě
1: takhle podobný. Já umím taky, jak se táta mračí.
2: No, že se taky to jedno dítě jmenuje Honza.
1: To je bratranec můj.
2: No, a že byste zase udělali bratranci nedvědy.
0: Žiž, nemanažuj tady nedvědy.
3: No, oni se taky pohádali, Marie.
2: Vy jste se taky pohádali.
0: Jo. No.
1: Jste taková komplikovaná rodina. Nepohádali. Já se do tohohle nemontuju. To je prostě věc mezi nima a...
2: A vy jste ten, co jste taky byl s pacifikama chvíli, jo?
1: Jak to víte? To
2: no, já chodím na Pacifik, tak jsem vás tam viděla.
0: Ne,
2: tak
0: pacifistka.
1: Viděl asi taky. No, hrál jsem s Pacifi asi 2 roky. 2 roky jsem s ním hrál.
2: A to už jste mu byl podobnej. A teď ještě víc.
0: A taky jsi vyrost od té doby.
3: No, ale mě teda...
1: Já jsem taky zhubnul. No,
0: tak to říkáš jenom ty, ale jako ty až zhubneš, tak fakt budeš vysoký. Ale prosím tě...
3: Mě trošku děsí, Petře, promiň, ptáš se správně. Opravdu ty to myslím vážně, protože my potřebujeme jako posluchačstvo vědět tyhle věci. Kdo je hajzl, kdo není, kdo za to může, kdo ne. Protože mě děsí ta situace v té české pop music. To se tadyhle pohádali. Starý medvědi, mladý medvědi, rozumíš tomu? Marta s Helenou, jo?
1: Eva s Vaškem.
3: Karel s Ivankou, rozumíš tomu?
0: Vůďa.
3: Jo?
0: No.
3: Kdo?
0: Taky, ještě.
3: No, jo, rozumíš?
1: No ne, zatím jestli... se bavili tady o tátovi, o Honzovi, o bráchovi, o bratrancovi, no, a mě nepadlo ani slovo.
0: No právě, no, my jsme totiž chtěli zjistit, jak je to v té rodině.
2: Ale já jsem řekla, že jste byl s Pacifikem, ne, že ne?
1: No, tak jo.
0: No taky jsme říkali, že jsi vyrostl, tak no, tak ježišmarja, co bys ještě chtěl?
1: Ještě se z něj taky ptal, co zpívám.
0: No, tak zpívám.
2: A já znám ještě taky vaší tchýni.
3: O tobě sice nepadlo
2: ta
3: ani slovo.
2: Ten Pacifik, ta vaše tchýně.
1: To není moje tchýně, to je bráchy tchýně.
0: Ježiš,
2: jo,
0: to
2: je bráchy tchýně.
3: Kdo je bráchy
1: tchýně?
3: Kdo je
2: ale víte, o který mluvím?
1: Vím.
2: Tak to jste rád, že to není vaše tchýně, co?
3: Kdo je bráchy tchýně?
4: Pardon, já se jenom chci zeptat, a vy jste se s bráchou o tchýně nějak pohádali?
0: Mada, než to vyřeší, já si ty telefony udělám tady. Uzavřeme to už, pochopitelně, jo. Jako, kolik máš těch bráchů a bratranců a sester, abychom to nějak...
1: Mám jednoho bratra,
0: ano.
1: Vojtu. Ten hraje s tátou, protože nás si lidi pletou, já jdu po Jílovým, potká mě maminka s 2 dětma, 4 tašky, řekne dobrý den, a nevím, o kom mluvím. A ona neví, že pozdravila mě a že nepozdravila Vojtu. My jsme si strašně podobní, nás si lidi pletou.
0: Ty nejsi Vojta? Ježíš, tak to promiň, to já jsem myslel, že jsi Vojta.
3: To nevadí, tak když jsi pozval místo Vojty Frantu, tak už ho tady nech. No tak...
2: Ten Honza má kolik dětí?
3: Honza lidi má. To stejně nepoznají, když to nepozná ta sousedka.
2: Počkej, kolik má Honza dětí?
1: Monika, to je nejstarší sestřenice. Holka. Pak byl Honza, pak byla Alena, pak byl Jakub, pak byl Vašek. 5. Pavlínka je manželka, prosím.
0: Ty tě budou mít rádi. Ještě budeš rád, že řekneš, že to byl Vojta. Že
5: pardon. Nemohl byste nám to nakreslit?
4: Já jsem chtěl navrhnout něco, jestli on by nemohl odejít, si to nějak dát v hlavě do pořádku, že by přišel a už to měl srovnaný.
0: Oni až pro mě přijedou z toho blázince, oni ví, koho si vezmou.
3: Já bych doporučoval, dostaneme se z toho tak, že jak jsou mezi váma ty desky normálně na dotazy, tak to uděláme tak, že všichni, co víte něco, tak napište na levou stranu Frantovi děti a na pravou Honzovi a šipkama naznačte, kdo se s kým pohádal.
2: Ale ne, František má spořádanou rodinu, pořád stejnou manželku, vody jak živa, že jo, a 2 syny, to já vím. Ten,
6: Honza
2: že
6: je ten proutník.
2: Je? Honza je proutník.
0: Počkej, ale
1: když tohle nemůžeme ani vysílat, to, když tak jsem mrtvej.
0: To se budeš divit, to se bude vysílat několikrát tohleto. Ty už domů vůbec nechoď.

0: To je zbytečný.
1: Jo, a dokonce vám to pošleme úschovnou.
2: Jak on už tuší, že bude mrtvý, jak oni jsou takový konfliktní typy, že jo, ty medvědi, to je neuvěřitelné.
0: Najednou začal vystrkovat bříško, růžky. No jo. No jo, no.
3: Já jenom si se ptám na ten sport, tak no. My jsme všichni jako trošku sportujeme. Táta hrál tenis.
0: Ano.
3: Hráli jsme jako děti nohejbal. Ale já teďka hraju tenis, jezdím na kole, jezdím se sekačkou.
0: Hezky.
3: Sázím kytky. Mm. A tak. Mm-hmm. A mimo to teda ještě jezdím s Arabella týmem, což je tým osobností. Takže s těma hraju fotbal. A s Romanem z Kamene jsme v útoku.
0: Jo, ten tým ještě nikdy nevyhrál. Tím je slavný ten tým. No.
3: Musím říct, že i přesto, že jsem neměl svůj den, tak minulej týden, o přečtená s nima, jsme byli na nějakém zájezdu společně a Roman z Kamene byl se mnou v útoku, pak tam byl ještě Dušan Herda, fotbalista, a dal jsem tři fíky.
0: Ježišmarja, to jste hráli?
3: Ale já jsem...
0: No, proti komu?
3: Petr Vojna na mě křičil, že mám útočit na druhou stranu.
4: Já jsem...
3: Že jsem... Špatně.
5: Takže vy jste dal vlastní ty goly, jo?
0: Ne, dva vlastní a jeden do cizí branky, to je pěkný, to je slušný.
3: Takže a ještě teda musím říct, že hraju nohejbal, protože Výlovím, kam jsem se přestěhoval, tak tam jsou kluci, kteří to hrajou, nebo hráli to závodně, takže jsem s nima chodil, začal jsem s nima kopat a můžu říct, že když hraješ s klukama, který to hrajou.
0: O tobě se říká, že při každém utkání, ale to je pravda, že má vždycky František Nedvěd mladší několik výborných fotbalových okamžiků. Škoda, že přitom nikdy není míč, ale jinak to jako...
4: Co? Mě totiž napadlo, že ty bys mohl vzhledem k tomu, z té sestavě toho útoku, vrhat Romanem z Kamene. A vzhledem k tomu, jak máte figury.
3: On to má Roman dost těžký, protože oni, když blbě posekají ten trávník, tak ona mu se prodírá, to je hrozný
0: no jo,
3: boj.
0: Ona mu šlehá tráva do očí, já vím, takže...
3: Ale ještě horší to má Jirka Krtinář, to teda jako, ten to má ještě horší.
5: Teda mimochodem, já si vás pamatuju, vy výborně hrajete na kytaru a fakt dobře zpíváte. To já teda musím říct, protože to opravdu jsem vás ráda vždycky poslouchala.
4: Shodli jsme se tady s Marií, že jsi, Františku, a to myslím teďko zcela vážně, velice, řekla jsi to tak, velice milej člověk, a sníkal ano, a já jen dodám, nechápu, jak se můžeš furt v té rodině s někým hádat teda.
0: Proto jsi tady, abychom ti promluvili do duše.
3: Ale my se vůbec nehádáme.
0: Že ne, viď, akorát ne. Spolu nehrajete a nemluvíte spolu, no jinak všechno pěkný, pořád.
3: Ne, hele, to je to prostě, já si myslím, že všude je něco.
0: No jasně.
3: A v uvozovkách těch normálních rodinách to prostě... Není tak vidět, jako u nás v těch rodinách, který jsou slavný a který prostě mají něco za sebou. Tam prostě všude je něco.
5: Prosím ale víte, tě. Co ještě já něco Petře řeknu, jo? A to myslím fakt vážně. Svým způsobem to opravdu je úžasná věc, kterou oni udělali, bratři Nedvědi. Jo? To je opravdu ty jejich písničky, ty jsou nesmrtelný. Jo? Ty opravdu tady budou, my už tu nebudeme, ty jejich písničky
3: Stánky
5: tady
3: třeba.
5: Budou. A já si myslím, že ty geniální lidi mají i nárok na to být divný, jo? Jako opravdu tím se to musí tolerovat.
0: No teď protože... si to vylepšila, výborně.
5: Ale to je pravda.
4: Marie, nemohla bys to přijít říct mým dětem?
5: Já vždycky říkám, když je někdo geniální, tak má právo na cokoliv, jo? Protože fakt tady něco vytvořil a oni vytvořili. Prostě ty písničky se dají poslouchat pořád a poslouchají je i moje děti a posloucháme je my a vy určitě je znáte taky.
0: Tak podívej se, Marie ti právě vysvětlila, že prostě za to nemůžeš. Prostě jste geniální, že jo, geniální rodina. A ty teda taky hraješ nějak na něco, jo?
3: Já hraju na kytaru, jo. Trošku na piano.
0: Zpíváš taky?
3: Taky trošku,
0: jo.
3: Ale jenom trošku.
0: No a že bys si teda něco šoupnul?
3: Já se stydím.
0: Ale prosím tě.
2: Taky jako Petře, nezlob se, že do toho vstupuju, ale jestliže on se s nikým teda nehádá, jak tvrdí, tak on teda moc geniální nebude.
0: On je jedinej, který se nepoved v té rodině. Že jsi sem jezdil, fanoušku, viď? František Nedvěd mladší.

0: František Nedvěd, mladší.
1: Já umím jednu, je to vietnamská lidová ustánku na levnou krásu. Kdyby... V čem to hraješ, ustánku?
2: Jakhle v košili to budu hrát.
1: Hele, takhle, já vím, že to je písnička Tátovo nebo Honzovo? Honzovo?
2: No napsal Honza, ale táta jí zpívá.
1: Jo, aha, takhle, dobře. A takhle jako...
3: Než se pohádali. Ten. No,
1: takže to je od G, je to, nebo od čeho to je?
4: Těvčíš dur, když vietnamská, ne?
1: To prosím vás, slečno, já umím akorát G-dur a C-dur.
5: Tak mi... C-dur, C-dur. Dej C-dur, C-dur. Dobrý sluší, paní. Cení si, to je dobrý, paní. Sluší, zpívej C-dur a D-dur. Dobrý.
1: Podívej, pojď sem, sedni si teda, no ty už vlastně
6: sedíš. Já ti to jenom řeknu, jak oni to říkají, jo. D-dur nevadí, vypereš, srazí.
7: To připomnělo takový krásný hudební vtípek. Já nevím, jak jste na tom se znalostí not, ale víte, jak zní podladěná ovce?
1: To jsem i já pochopil, tohle. Že byla jako o půl to níž, že jo? To jsem,
8: no. Já znám teda stejnej. A víte, jak dělá enharmonická ovce?
1: Enharmonická ovce?
9: Já vím.
10: Ice.
3: Holky, já vám tak něco prásknu, to není vtip, to se stalo kdysi u takzvaných rekvalifikačních zkoušek, což byly takové povinné zkoušky za bolševika, které museli muzikanti absolvovat, a mimo to, že se jich ptali na důležité věci, jako kdo je ministr v bulharské kultury a podobně, tak se jich občas zeptali i na věci hudební, což pro některé muzikanty bylo ještě těžší, než znalost bulharského ministra kultury. A jistý zpěvák, dneska už chudák Arnoš Neboštík teda, ale Arnoš Pjaček, zvaný Pátek, jako umělecký jménem, který měl asi takový 3-4 velký šlágry v jednu chvíli, hity, tak u těch zkoušek se ho zeptali, já to možná jako blbě na začátku, a to přejděte, protože důležitá byla jeho odpověď. Byla mu položena otázka, kolik křížků má C? A Arnoš se zamyslel a říká, no, řekl bych jeden, maximálně dva.
1: A prošel. Přátelé drazí, musím vám říci, že teď uvidíte velký experiment. Jak je toto u stánku na levnou krásu? Dej mi to tam sválně, jestli bychom to... Dobrý.
11: Takhle nějak to je.
1: Takhle je to, jo. Hele, abys mi to nesplet. Abys mi to neskazil. Pojď sem, Miloši. Pojď, Milošku, pojď, já s tebe udělám
6: ty
1: hvězdu.
6: Víš dobře,
11: já
6: že
11: myslím, že byste to nakonec ve finále mohli dát dohromady.
3: Miloši, no. Nenech se vyprovokovat.
6: Ty víš dobře, že já tu písničku sice zpívám, ale pouze německy. Já to jenom, možná jenom krátce vysvětlím. My jsme s Tomášem Matonohou napsali divadelní hru, která se jmenuje Klein Kesselbuntes, která je význačná v tom, že je celá v němčině a hrajeme to v Praze. Jo. A pro tuhle hru vznikla taky písnička, která je jakoby německé stánky, ovšem to není překlad doslovný, je to překlad takový, jak by skutečně, není to přebásněný, je to v německém provedení, čili je to v německých reálích. To je asi písnička, která by možná potřebovala i výklad a já nevím, jestli na to máme tolik
1: času. Jistě, no tak samozřejmě, tak jsme tady, abychom poskytli nějaký umělecký zážitek.
6: No dobře, tak já vám to jenom krátce možná vysvětlím, tedy stánky, jo, prosím vás, stánky, jo, to je název teda, jo. To Němec by nikdy nespíval o něčem takovým, jako jsou stánky, jo, zvlášť, že to takhle neurčitý, že jo. Němec by se ptal, kde ty stánky jsou, jo, co se tam prodává, jestli prodavač má povolení. Kolik to stojí, že jo, jo. Přesně tak, jestli má registrační pokladnu. Na tohle by se ptal Němec, že jo. Navíc nebylo by to takový, prostě ty, podle mě jsou stánky takový depresivní, jak se tam všichni utápí, jak nic to se ne. Tohle Němec je pozitivní, že jo. Němec by, rozhodně by ty stánky pojmenoval, čili nespíval by takhle anonymně. Já, jestli jezdíte do Německa, do Rakouska, víte, že nejobvyklejší německý stánek je stánek s rychlým občerstvením. Německy takový Würstelstand, čili nemenovalo by se to stánky, ale Würstelstand by se to jmenovalo. A zpíval by tam patrně o tom, jak je u takového Würstelstandu dobře, u jeho buštu, že jo, s pivem a jak tam potká lásku, že jo, v refrénu by patrně jako každý Němec vyzvednul svůj vozový park, protože Němci jsou na to hrozně ujetý, jo. A písnička by byla celkově pozitivní. V tom by byl zásadní rozdíl mezi tou depkou, kterou jste zpívali, nebo zpíváte na ten tvůj táta, že jo. S ním už jsem to zaspíval, já, takhle, tu písně jsem napsal já, tedy ten text, jo, a hudbu jsem si nechal složit. Já kvůli tady panu Jančeříkovi klidně zaspívám, já jenom musím upozornit, že já zpívat neumím, jo, to je první, no to se smějete teď, paní, až zaspívám, budete prchat, jo, takže... Jestli by se to nehodilo možná až tak jako na odchodnou, protože to krásně čistí divadla, jo? A potom budu potřebovat velkou součinnost teda s tebou, abys mi řekl, kdy mám začít a kdy jsou... Protože já to ještě navíc neslyším ani tu hudbu. Klidně si to zapište. Řekni jak a můžeme. Čili, jo, zpíváme o tom, jsme u toho Würstelstandu, že jo, život v Německu je krásný, potkám dívku a v refrénu vozový park. Tak jestli můžeme tedy klidně... Já si myslím, že stejně se netrefím, ale nevadí, no.
1: Dámy a pánové, stánky a pan Miloš Knor a František Nedvěd mladší.
6: Musíme mávni mi, nebo mi mrkni, jo?
5: Teď ne.
6: Teď ne, to je předehra pouze stánková.
7: Máte ty ruce zaměstnaný, budete muset asi hlavou, jo, ne?
6: Já to pochopím. Mrkni mi, Nedvěd.
11: Kejvnu hlavou.
6: Super, to i uslyším.

0: mit Senf, na servus, das Leben ist gut, in Deutschland ist Leben nicht schwer. Refrain alle zusammen, Volkswagen Golf mit 100 PS, der Benzin säuft und Gummi macht fest. Wenn ich groß bin, dann wechsle ich auf Mercedes. Und noch einmal, alle zusammen. Volkswagen Golf mit 100 PS, der Benzin säuft und Gummi macht fest. Wenn ich groß bin, dann wechsle ich auf Mercedes. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Já možná jenom ještě krátce do potlesku řeknu, že během této písně se nikdo nepohádal.
2: Já nevím, jestli je to ta správná chvíle, ten správný okamžik, ale nebudete tomu věřit, skutečně z Austrálie přijel náš další host, doslechnuvši se o našem neočekávaném dýchánku, zůstal tady, už měl zase jet zpátky, ale zůstal tady. Je to chlap, který ať děláme, co děláme, ať jsme sportovali nebo nesportovali, ať jsme vrhali koulí nebo jsme hráli ten hejbal, to je úplně jedno, všechny, a to myslím naprosto vážně, nás strčí naprosto do kapsy, protože je to jeden z nejželeznějších mužů na světě. Dámy a pánové, Jan Řehula. Jan Řehula.
3: Ale železný muž, nejste to takový, co přes vás jezdí nákladňáky a takový věci?
1: Juston.
0: To je placatý muž.
4: Taky někdy, no.
2: Ale, abychom správně představili Jana Řehulu, a to myslím naprosto vážně, prosím tě, jakých to si dosáhl ty výkonů vlastně? Ty jsi jezdil v Austrálii, pak to byla, nevím, Korea, nebo co to bylo, Havaj a další. Kde jsi všude byl a s kým, se ptám?
4: Objel jsem hodně těch kontinentů, ty máme vlastně výhodu oproti třeba biatlonu, že tam se střílí a musí, je to závislý na sněhu, takže je tam dost velká limitace těch zemí, které pořádají, že jo, tyhle závody, a u nás v triatlonu bych trošku bočil, je to hodně mladý sport, vzniklo to v Americe, když se tři nějaký důstojníci armádní vsadili u piva, kdo je lepší, jo? Kdo je lepší, jestli je to cyklista, nebo běžec, nebo plavec, tak si řekli, no dobře, ale tak aby jsme byli féroví, jak si to rozdáme, uděláme si takový sportovní multiboj a tratě si stanovili 3,8 km plavání, 180 na kole a k tomu ještě maraton běh a kdo prostě z nich bude nejlepší. No a takhle vlastně v ten den, to bylo v roce 1978, to vlastně položilo základy moderní disciplíně triatlonu, která je dneska na olympiádě.
2: Prosím tě, a to se dá opravdu vydržet, v jeden den tohle všechno udělat?
4: Dá se to, a já nevím, lidi k tomu přistupují různě, ty profíci, tam jim jde o čas a mají ty karbonové rámy a helmy a
2: no to, ty máš, to ty máš taky, teď ty, no, si, ty taky, se tím, no, živíš, ty jsi profík, že jo? Tak jaký ty máš výsledky, jo? Tak říkal jsi, máme tam ten běh, tak kolik jsi říkal, že se běží?
4: V tom Ironmanu se běží maraton, no. Na olympiádě tam se běží desítka.
2: Dobrý, ale ty běžíš maraton, třeba.
4: No, já jsem dělal všechny disciplíny, takže jak jo. Je třeba, no.
2: Čili ty běžíš maraton v jednom dni, ano, potom doběhneš ten maraton, ten máš, já nevím, za kolik, 8 hodin, nebo kolik to tak jako...
4: Celkově se to dneska dává pod 8 hodin, ten světový rekord je 7, já nevím, a 3 čtvrtě, ale musím tě trošku jako popopravit, nezačíná se tím během, ale začíná se ve vodě, takže tam je...
2: Ve vodě?
4: Ohromná pranice, takže tam takový ty lidi, co jsou jako vazby, tak ty tam mají navrch, jo, ty si vydobydou tu pěknou pozici.
2: Protože dělají vlny, že jo?
4: Dělají vlny, no. Je to nepoměr, to plavání se zvládne třeba za 45 minut, na kole se prosedí tak... Teď dokonce jsem slyšel, že nějaký týpek to ujel za 4 hodiny a 5 minut.
2: A kolik jsme říkali?
4: 180 na kole, takže to, když je trochu zácpa, tak by předjel většinu tady dopravy na českých silnicích. No a na běhu ten maraton, ti nejlepší běhají kolem 2,40, což taky není špatný čas v závěru. Takže je to taková celodenní záležitost, ať už v tréninku, je to spíš životní styl, ty lidi, co to objíždí, tu světovou sérii, tam je parta profíků a pak je prostě parta takových age group, se tomu říká, a vlastně lidi až do vysokého věku, který někdy i 80-letý, ten nejstarší je 78 až 80, Američan, ten prostě furt je vyšvihaný a furt to jezdí, takže lidi pak to mají jako hobby, koníček a vlastně za posledních 20 let, co si tak všímám, i trošku zpozdálí, tady udělala ta osvěta v vytrvalostních sportech, ve výživě velký posun dopředu a je vidět, že ty lidi se starají o to zdraví trochu víc.
3: A pardon, Petře, a jak to dlouho dělá ten 78-letý den? To taky stihne za jeden den?
4: Na Havaji se to musí stihnout do 16 hodin. Tam je prostě limit a oni, jestliže vy to nestihnete, tak vás stáhnou z trati. Začíná se 6 hodin ráno a potom, nebo...
2: To mě by stahovali ještě z té vody, jako.
4: No mě málem jednou...
2: Ze dna, ano, ještě ke všemu.
4: Mě tam málem jednou vůbec jako nevytáhli z vody, protože my jsme tam potkali žraloka, tak jsme tu trať hodně rychle prostě při tréninku, jo, takže my jsme si to zkrátili s Martinem Matulou a prostě jsme jako sprintovali, to jsem myslel, kdo dělá plavání, tak si říká, jo, sprinty jsou 50 metrů nebo 100 metrů. No a v ten den jsem se přesvědčil, že sprintovat se dá i 300 metrů. My jsme ještě běželi po skále, prostě na boso, jsme sprintovali. Doběhli jsme na hlavní silnici a ještě jsme 50 metrů sprintovali. Takže to byl takový zážitek opravdový. No.
2: Když chceme dosáhnout velmi dobrých výkonů, takže před závodem pustíme 2-3 žraloky a pak to jede.
5: No, na silnici před maratonem hladový obsah.
2: Ty jsi neměl nikdy žádnou krizi třeba při takovém závodě? Jako, mě by to naštvalo hned na začátku, že musím do vody, ta voda je studená.
4: Jak jde, třeba teď objíždím jako trenér reprezentace světový závod, světový série, což je jako po každý mistrovství světa hrozně vysoká konkurence. Byli jsme v Cape Townu, jak si člověk říká, no vezmu si do tašky jenom plavky, nebudu si brát neoprén, to je Afrika. Přístavu byla voda 11,6 stupně. Takže to bylo až pod
2: limitem. Byli jste opravdu v Africe?
4: V Africe, no. Jo. Jižní. No.
2: Jižní Africe.
4: Nevím, jestli Krejčíř to tam nějak chladí, nebo...
2: tam je mu spíš horko, ale prosím tě, a do toho jste vlezli?
4: No, museli závodníci, že jo, a byl v tom závod regulérně. Jako neměl být podle pravidel, ale zas pak by to bylo jakoby taková zprznění na toho triatlonu. Ty lidi do toho investují hodně peněz, ta legrace stála $500,000, jenom to uspořádá, tak se chtěli udržet ty disciplíny, tak řekli, jo, dobře, zkrátíme vám to na půl, no, takže si tam zaplavali, ošplouchli se jenom poloviční tráť. No.
2: Dobře, ale ty už si působil jako trenér v tu chvíli, čili ty si v té vodě nebyl a měl ty si někdy takovýhle brutální zážitek, buď z nějaké takhle studené vody, anebo třeba naopak. Může to být i naopak, jakože vlezeš do vody a říkáš si, aj, pozor, vaří se to.
4: Přesně jak říkáte, no, jsou to dva extrémy. Abych teda chtěl pozvat veřejnost na podzim, my jsme chtěli rozjet tady otužování na Buloveckém rybníku.
2: To jako co? Jakože už máme začít se polívat studenou vodou, nebo co máme dělat?
4: Teď já bych to chtěl udělat tak jako příjemně, že bude léto, lidi se tam sami
2: příjemně,
4: budou koupat.
2: Když to, ano, uděláš tak, ať má ta voda 35 stupňů a potom je to příjemný, pochopitelně.
4: Bez prše.
2: Bez prše, tam začnu, no. A ne, taky skončím.
4: Tak by bychom chtěli tak jako něžně přes ten listopad začít a pak prosinec, ono už se to bude ten teploměr trošičku snižovat.
2: Počkej, a v prosinci ale... budete dělat co? Tam je zamrzlo, jako, jestli o tom nevíš.
4: No, tak se vykope díra.
2: A to si říkáš, že to bude příjemný, jo?
4: No, tak jako až potom. Když to člověk přežije, tak si vlastně říká, ty, já jsem dobrý.
2: Jo, tak.
4: Já jsem to dal.
2: V tom je kouzlo toho triatlonu. Když to člověk přežije, tak je rád, že je rád.
1: Já teda za sebe musím, že jsem to běžel jenom jednou. A do dneška běžel, jel a plaval, a do dneška jsem na sebe hrdý, že jsem se dostal do cíle.
2: No jistě.
1: Pokračuj dál, neptej se jak.
5: Nekecej, že jsi to dokázal.
1: No ne, tak já jsem běžel sranda maraton a sranda plavání a sranda... Mě je fakt, že jsme se pokopali v té vodě jak koně. Jak jsi mluvil o tom, že máte ty karbonový kola, tak já jsem to jel na svým kole, že horský kolo, zase to nejblbější,
2: to co tam máme. To
1: pozor, pozor, já z vody vylez mezi prvníma, ale než jsem se usušil. Převlek. Tam všichni vylezli už v kompletně v oblečení prakticky, už měli, já jsem byl jediný, kdo se normálně měl plavky a měl tam osušku, utřil jsem se, oblek jsem se, převlek jsem se.
5: Namazal krémem.
1: A když jsem opouštěl to stanoviště, tak tam bylo ještě jedno kolo, to pravděpodobně ten člověk z toho nevylez vůbec z té vody. Takže jsem, přestože z vody jsem šel mezi prvníma čtyřma nebo pěti, tak jsem odjel úplně poslední. A oni měli ty kola dobrý, tak já jsem supěl, funil, neměl jsem nejmenší šanci. Vlastně už jsem je ani neviděl před sebou, ty lidi. A jel jsem tam se takhle takový trošku do kopečku a do tom kopečku, kde já šlapal jako čert, v oči jsem měl před sebou, půl metru mě předjela nějaká stará paní s nákupem na kole. To se fakt stalo.
5: To byla a úplně... ta vylezla možná až po tobě.
1: To je možná, že to byla ta druhá. A pak jsem dojel teda s tím kolem, to už jako jsem potkával lidi, co už z těch závodů odjížděli. Jo. A byl tam kamarád, kvůli kterýmu jsem tam jako šel. On říká, já s tebou to poslední kolo poběžím, ať nejseš úplně jako to, tak ať tě dotáhnu do toho cíle. Tak poslední kolo, to už jsem ještě jako totálně sám, a když jsem tam přijel, tak on říká, hej, už jsi hodně poslední. A já jsem říkal, oni už jsou všichni v cíli, viď? A on říkal, i 80-letý pan Novotný už je v cíli. Ale dostal jsem se do cíle, jsem na to do dneška hrdej a rozhodně jsem na tom líp, než ty, když jsi zůstal doma.
5: To mě připomíná, Miloši, v době takových 50. letech, kdy tady bolševik prosazoval, co mohl, závod míru, a oni se mne vždycky chtěli jako opravdu ta světová špička jezdit, že to byl navíc amatérský závod, že se tady za to nic neplatilo. A oni, aby tomu dali furt punc, jako že teda opravdu je to světový závod, tak vím, že jeden nebo dva ročníky pozvali indické cyklistické družstvo. Pravda je ta, že všichni měli turbany, ale ani jeden kolo. To viděli poprvé až tady. Dojížděli opravdu buď pozdě v noci, když už opravdu na tom stadionu nebyl nikdo, jenom ten vrátný na ně musel počkat, aby za nima zamknul, anebo až za ranního kurevpění prostě jako doráželi. A po několika etapách, kdy opravdu to vypadalo, že se závod míru zpozdí o 14 dní kvůli nim, tak se to pak řešilo tak, že oni je vždycky, když už byli úplně v háji někde poslední, tak je naložili do toho sběrného autobusu a vyložili je za rohem u stadionu, roztlačili a nechali je dojet. Takže takhle to probíhalo, to mě připomněla ta tvoje historka. No.
1: No, já tam ten sběrný vůz neměl. No.
2: Prosím tě, Honzo, a to by se stalo někdy, že jsi měl takovou krizi, že jsi jako skončil jako poslední? Nebo
4: no, přesně tak, no, čekal jsem na ten sběrný vůz. Měl jsem smůlu, vlastně na olympiádě tam se mi docela dařilo, to byl rok 2000 a rok 2001. V lednu jsem měl velký zranění a ztratil jsem hodně litrů krve a měl jsem nějaký operace a tak, ale musel jsem se dostat do formy a připravit se na Ironmana na Havaj, na toho nejtěžšího. Takže
2: a jenom připomeň,
4: to je tam, kde se tam ty tři blázni, jak jsem no. to dneska uvedl, tam, kde to vlastně vzniklo, ta kolíbka a ohromná tradice. No, takže na tu ten závod jsem se musel připravit. Takže jsem dělal, co jsem mohl, používal jsem i elektrostimulaci třeba, když jsem nemohl sportovat, takže ty svaly prostě, aby se hejbaly a posilovaly. No a pak jsem se do toho dostal a v tom závodě jsem prostě měl křeče dozad, nemohl jsem dejchat, nic, jo, poplavání. Vypadal jsem dobře a pak mě to chytlo tak na 50. kilometru, ale ještě jsem měl 140 do cíle, takže jsem se těšil na sběrný vůz. No a tak se nějak jsem tam mával a oni mysleli, že se mi jede dobře, takže vždycky jenom šli dápli na plyn a zamávali mi taky. No, takže jsem si to vlastně odjel, i když mi bylo hodně blbě. Naštěstí hodně blbě bylo i šestinásobnému vítězi tady toho Ironmana Dave Scottovi, který je taková jedna z největších legend a guru celého toho závodu, dneska famózní coach. No a takže aspoň jsem měl takovou super jakoby, společnost, jo, že jsem s ním mohl jet, já nevím, těch 140 a klábosili jsme celou cestu, takže to bylo super. Pak jsem jel do cíle, chtěl jsem teda už zabalit, protože jsem si říkal, no to je prostě ostuda, jsem tam jel na top 10 a byl jsem tam někde prostě třístej a teď jsem se tam babil a ještě jsem dostal penaltu. To znamená, vy když nepředjedete během 30 vteřin ty závodníky, tak vám zapískají, dostanete 3minutový trest. Takže já jsem si tam šel odsedět ten trest, ale s tím, že už pak půjdu domů, no a najednou mi někdo řekl, hele, to bys byl blbej, už to někdy dal. A říkám, ne, jsem tu poprvé, ty nikdy nevíš, jestli se tam dostaneš, tak bys to měl doběhnout. A říkám, tak dobře, no, já to teda zkusím. No a tak jsem vyběh, doběh, no, měl jsem ještě asi 7. nejlepší maraton, takže skoro jsem ještě za to dostal nějaký prémie, ale byl to skvělý zážitek, skvělý pocit a jsem moc rád, že prostě jsem to dál a to je i pro každého takový ponaučení, že někdy, když to bolí, ale člověk se překoná, když zatím nebude ta sláva, ale dá to, tak to je ten největší úspěch. No a vlastně, jak jsi se mě ptal na krizi, ten železný muž, to je jenom o krizi. Vy prostě, pokud to děláte profesionálně, tak ta krize tam vždycky přijde a jde jenom o vás, jak jste psychicky jako silný a dovedete se s tím v tu danou chvíli vyrovnat. Takže já si myslím, že by se to spíš mělo jmenovat Crisis Man, jo, než Iron Man, protože opravdu tam vás to někde potká cestou, ať už to jsou nějaký žaludeční problémy, křeče, nevolnost, prostě cokoliv, ale vy to tou vůlí musíte překonat a jde to. A tam prostě vy vzrostete o tu úroveň vejš, že najednou víte, jo, jako překonal jsem sám sebe, no.
6: To je úžasný.
4: Jako ty možná, viď, i když ta paní s nákupem, tě to mohlo deklasovat psychicky, srazila. Ale bojoval si, že jo?
1: Mohlo a taky to tak se stalo, ale jsem fakt rád, že jsem se dostal do cíle, ale musím potvrdit, že to je vlastně kontinuální krize ten závod.
5: Honzo, tady ale nepadlo, jak jsi se k tomu dostal, z jakého sportu?
4: Já jsem závodně plaval a jednou mě vzal jeden trenér sebou a říká, pojď, zkusíš si triatlon, jako je to paráda. Tak jsem si to zkusil, no a cítil jsem se přesně jako ty, já jsem jezdil na kole akorát do Sámošky, do Plzeňky, tam ode mě Stachovský a prostě já jsem tam trpěl jak zvíře, protože jsem myslel, že mi upadnou záda. Dobře jsem plaval, dobře jsem běhal, no ale takový blbý pocit jsem dlouho neměl a říkal jsem si, tak tu ten sport nikdy dělat nebudu. No a bůh, 2 roky potom se zrušily nějaký ty sportovní centra, jo, když padl komunismus a jsem si říkal, no, tak co bych mohl dělat, tak asi zkusím zase triatlon. Viděl jsem tehdy v televizi americký závody a vyhrávali se tam auta už v té době a to. Takže mě to jako mladýho kluka namotivovalo a začal jsem se tomu věnovat. A
2: tvůj největší úspěch, úplně největší úspěch, kterého jsi kdy dosáhl v triatlonu?
3: A vyhrál jste auto?
4: No, byl jsem blízko, ale už jsem v tu dobu kombinoval, to bylo v Austrálii, už jsem kombinoval dlouhý triatlon, tenhle hrozně dlouhý železňák s krátkým. A to auto se vyhrávalo tehdy na krátkých tratích. No, mohl jsem třeba vyhrát auto nebo mít zapůjčený po olympiádě od Škodovky, ale mi dali fáby, oni to tam měli podle medailí, já měl jenom bronzovou, tak já už jsem měl rodinu a oni řekli, tady máš malou fáby, ani to nebylo fábě kombi, ne, my to máme takhle. Kdybys byl stříbrný, tak máš oktávku a kdybys byl zlatý, tak máš oktávku kombi. No, takže já jsem jako řekl, no, tak sorry, já se tam nevejdu.
2: Tak jsi jim to vrátil?
4: No, jsem si ani nevzal, no.
3: Vy máte tak velkou rodinu? Moje rodina by se do fábě vešla.
4: No, já je vozím i s kolama, takže mě se to teď jako, já potřebuji prostor a mám 3 syny a všichni jezdí na kole dobře, nebo triatlon dělají, takže...
2: A kde vlastně žiješ teda? V Austrálii nebo někde jinde?
4: No, aby jsme si to ujasnili, byl jsem 6,5 roku v Jižní Koreji. Tam jsem působil jako trenér reprezentace a ještě i aktivně jsem závodil, takový hrací kouč ještě. No a pak jsem se přesunul do Austrálie, kde jsem strávil poslední 3,5 roku v Melbourne a teď od listopadu pracuji tady v Čechách pro českou reprezentaci. Takže se tady potuluju.
6: Jan Řehula.
2: Musím ti ovšem, Honzo, říct, že úplně pravdu s těmi třemi, kteří to založili, si neměl, protože já dobře vím, kdo založil triatlon. Byl to Dežo, který mi říkal, že založil triatlon tak, že vždycky běží na koupaliště, tam si zaplave a z koupaliště na kole. Takže děkuji ti pěkně. Jan Řehula. Co dáme Honzovi Řehulovi za píseň?
7: Hele, já mu dám Asfaltový blues, ta je pěkná.
6: To je dobrý, to se mu bude hodit, ano.
7: Zpívá i Ricky Skek, jestli tě to teda zajímá.

0: Děkuji.
1: Asfaltový blues zpíval František Nedvěd mladší pro Honzu Řehulu, taky mladšího. Vy se tomu budete divit, ale mám tady ještě jednoho velmi skromného hosta. Muže, který vypadá velmi asketicky, je to velmi přemýšlivý člověk a je to chlapík, kterého jsem pozval na poslední 3 minuty, protože si myslím, že bychom o něm měli vědět. On totiž je tak velkým patriotem tohoto města, tedy Plzně, že se rozhodl, že tu Plzeň rozdělí do několika takových segmentů a že pro vás nebo pro nás, kteří tohle město máme rádi, připraví procházky po územích, o kterých jsme neměli ani páru. Pan architekt Petr Klíma. Ty procházky, o kterých tady teď mluvíme, to jsou procházky po jakýchsi pamětihodnostech, nebo objevujeme tu Plzeň nějak jinak, nebo co to vlastně je, co to je za projekt?
2: No, ten projekt se jmenuje Plzeňský architektonický manuál, takzvaný PAM. Najdete ho na webu pam.plzne.cz a je postavený na stezkách. Jsou to tedy stezky po plzeňské architektuře.
1: Mně se stýská často, no, takže stezky.
2: Občas se zasteskne, když člověk vidí ty domy, v jakém jsou dneska stavu. Ale jsou to stezky po architektuře, řekněme, první poloviny 20. století.
1: Čili jako meziválečné, nebo?
2: V podstatě, 1914 až 1950, takhle jsme to vymezili.
1: A mohl by si alespoň trochu naznačit, kudy kam se jde a třeba jednu, dvě, co bychom neměli prošvihnout?
2: No, máme 5 stezek. Jsou to stezky po centru a širším centru. To znamená, je tam stezka, která jde od Klatovské k nádraží železničnímu, pak jde na druhou stranu od Klatovské k autobusáku, pak je tam stezka po Jižním předměstí, po Bezovce a po Roudlevecké čtvrti. A takovým zlatým hřebem, takovou páteří, která vlastně drží ty stezky pohromadě, je stezka, která jde po losových realizacích.
1: Čili to by si doporučil, když už do Plzně, tak losově realizace?
2: Každopádně, určitě. Ale my jsme ten PAM dělali i proto, aby jsme ukázali, že v Plzně nejenom ten los.
1: A co je tady ještě teda, kromě Adolfa Lose? Protože to je takový současný šperk, to je skutečně jako vidět a něco skutečně zažít, to je fantastické. Některé ty byty jsou už v soukromých rukách, jiné jsou v majetku města, ale vždycky je možné si je prohlédnout.
2: On tady udělal 12, nebo možná i víc než 12 většinou interiérů. Nedělal to všechno sám, dělal to s několika spolupracovníky. Dneska můžete jít se podívat do 2 interiérů, které má město, Bendova 10, Klatovská 12, a pak taky k panu Brumelovi. To je jeden interiér, který byl podobně jako ty městské otevřen teprve nedávno. No, vlastně péčí pana Brumela jako soukromníka. Krásný byt.
3: Takže... A je to podobný tý Millerový vile pražský?
2: Millerova vila je samozřejmě, řekněme, honosnější, velkorysejší. Tam dělali los s Karlem Hotou celý dům. To tady nikde není, respektive v Klatovské 110, což je dům, který má kraj, respektive Západočeská galerie, tak tam můžeme vidět vlastně takový mezonetový byt vestavěný do činžovního domu. To se prostorově té Millerově vile trochu blíží.
1: A když uhneme od Adolfa Lose, tak máme ještě minutu, kam bychom ještě mohli pozvat po těch stezkách?
2: Je to hodně, myslím si, že stojí za to třeba projít si Bezovku. To je taková, jak určitě, jak jste z Plzně znáte, taková noblesní vilová čtvrť, takové zahradní město v Plzni. To je docela krátká stezka. Zajímavá je taky Roudlevecká čtvrť, což není, tam nenajdete asi ty největší perly nebo věci srovnatelné s Lausem, ale je tam třeba depo. Vlastně v Cukrovarské nebo mezi Cukrovarskou a Preslovou ulicí ten areál bývalých dopravních podniků. Dneska tam běží už několik měsíců, několik výstav. Vlastně by to měl být takový kulturní hub, takové kulturní centrum současné a budoucí Plzně. Tak to depo je právě na té jedné stezce, to by vám určitě doporučil.
1: Prosím tě, jak dlouho jsi dával dohromady ty stezky plzeňské?
2: Myslím si, že mě to napadlo a nejsem úplně původce toho konceptu, protože první takový manuál architektonický vznikl v Brně před několika lety. Ale myslím si, že tak v lednu 13 mě to napadlo, tak na podzim v zimě 13-14 jsem si to začal sumírovat a potom jsme vlastně na jaře minulého roku jsme se do toho pustili.
1: A byl jsi někdy s někým na téhle stezce, to znamená, přifařil jsi se k té skupině, aby si viděl, jak to na lidi působí?
2: No, já jsem se přifařil tak, že jsem do toho mluvil, respektive to bych ještě podotknul, jestli máme čas, že Po těch stezkách, po většině z nich už se dá v současnosti jít s průvodcem. Jednou za měsíc, vždycky první sobotu měsíci, jsou takzvané sousedské procházky. A my jsme k těm sousedským přiřadili vždycky jednu tu architektonickou. První bude po té Bezovce zmiňované v červenci. Takže ano, zažil jsem to, řekněme, jako na půl průvodce, na půl divák, zažil jsem si i tu průvodcovskou roli.
1: No a jak to působilo na lidi? Jaký jsi měl pocity? Je to dobré dílo?
2: No nemůžu říct, že není. Je to dobré dílo. Já jsem měl pocit, že ty lidi to baví na tu poslední, která šla tím novým a starým centrem, vlastně tím historickým jádrem a tím okolím, tak přišlo víc než 50 lidí. A myslím si, že byli spokojení.
1: Dámy a pánové, Petr Klíma.
2: Děkuju.
1: Pan architekt. Tak jdeme. František Nedvěd mladší.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
3: Koná se tam totiž setkání legend.
4: A že jich tam bude.
2: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
3: Ve 14 hodin.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
6: Country zda speciál.
7: Příjemný podvečer s Českým rozhlasem Plzeň vám přeje Petr Vacek. Každý čtvrtek touto dobou vám nabízíme na našich vlnách country. Dnešek nebude výjimkou. Hodinový speciál otevře Valdemar Matuška. Nabídnu vám Bellamy Brothers, Rangers a také Karla Gotta. Přeju vám ničím nerušený poslech.

Tahle písnička byla důkazem, že Karel Gott se dokáže pohybovat také v countryových vodách. Písnička se jmenovala Nestarej se, kamaráde. Připraven je Pavel Bobek s písničkou o Ruby, nechtěj mi lásku brát, původní melodii Kenny Rogerse, a zaspívá také Billy Dean. Tenhle zpěvák, který se ve své tvorbě nechává inspirovat Merle Haggardem, Marty Robinsem a Deanem Martinem, zaspívá jeden ze svých největších hitů, písničku Billy the Kid. A pak už se těšte také na Camelot a skupinu Pacific.

Pacific vznikl v roce 1971 a už tehdy se na hudební scéně etabloval jako kapela hrající country, trampské a folkové písničky. Skupinu založilo několik hudebníků z bývalých souborů Drnkači a Mantrap. Především to byl Tony Linhart spolu s manželi Helenou a Václavem Maršálkovými. K ním se později přidal Jiří Cipro a zpěvačka Hana Veselá Sýkorová. Později se přidal i sólový kytarista Miloš Tůma. A dneska? Dnes patří Pacific ke stálicím naší folkové a country scény. Co nás čeká v dnešní country zde speciál dál? Budou to samé ženské. Milena Soukupová, Stania a zámořské country hvězdy, Američanka Lynn Anderson a Kanaďanka Lucille Starr.

Tak to bylo něco francouzštiny. Pro country hudbu není tento jazyk úplně typický, ale v případě Lucille Starr se není co divit. Je to totiž Kanaďanka. V dnešní country zde speciál jste slyšeli její píseň Crazy Arms. A pokračovat bude Ladislav Vodička. Nabídnu vám jeho úspěšnou melodii Řidič ten tvrdý chleba má. Walk the Line uslyšíte potom v podání Johnnyho Cashe.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má. Musíš znát volant, prsty, spojku a plyn. Válce, písty a rychlostní skříň. Hladič, čerpadlo, diferenciál, sitič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na...

Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet...

A úplně na závěr dnešní country zde speciál uslyšíte ještě Taxmeny. Skupina Zlatý orel se představí v písničce Poplujeme spolu a zaspívá také Michal Tučný. Z country je to pro dnešek všechno. Naslyšenou.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Když se řekne Jan Žižka z Trocnova, tak si asi všichni řekneme, ano, toho přece znám. Měl jedno oko, později žádné, vedl husitská vojska a nikdy nebyl poražen. A prý to byl v mládí lapka a bojoval někde v Polsku. To je takový průměrný vzorek znalostí průměrného člověka naší populace. A když se nad tím zamyslíme, tak nám vlastně dojde, že o Žižkovi toho v podstatě o moc víc nikdo neví. A to je na takovou osobnost docela málo, nemyslíte? A tak vám v dnešním Vltavínu nabídnu cestu za zajímavostmi ze života tohoto člověka. Dozvíte se, jestli byl ženatý, kde měl jaký majetek a další zajímavosti. A vše nám to poví ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář. A poté se vydáme do Kašperských hor.

0: A teď už mě musíte navigovat, kde mám zastavit, protože teď nevím.
1: Tak tady jdeme proti pomníku.
0: A už to vidím. A je to naše další zastávka na našich cestách po historických zajímavostech souvisejících zároveň se zajímavými archivními nálezy. Cestujeme opět s Danielem Kovářem a já už teď otevírám dveře od auta a vidím pomník a na něm podobizdu Jana Žižky, ale my nejsme v Trocnově. To by mě teda zajímalo, jak se to tu jmenuje, protože já jsem si té cedule nestihl všimnout.
1: Je to vesnice Čeřejov a je to kousek od Trocnova, v podstatě přes údolí.
0: Tak pojďme tedy blíž k tomuto památníku, protože ten mě docela překvapuje. Tuto vesničku upřímně řečeno neznám, jsem v ní v podstatě poprvé v životě. A to, že je tady velký kamenný kvádr, na něm jedna kruhová plaketa, na níž je podobizna Jana Žižky a na ní napsáno v nejtěžších dobách v Žižkových stopách, mě ani tak nepřekvapuje. Ale pod tím je další nápis, kde je psáno zde stával statek Jana Žižky Zemana Trocnovského. A já jsem si pořád říkal, ale to není možné, vždyť přece Jan Žižka Zeman Trocnovský byl z Trocnova, tak jak to, že měl statek tady?
1: Jan Žižka z Trocnova a jeho rodina měli těch nemovitostí v okolí více. Všimněte si schválně, jaké je to úžasné místo, to je ten Čeřejov. My odsud vidíme na jednu stranu Novohradské hory, rakouský Mandlštajn. Když se obrátíme, kdybychom pošli kousek dál, tak bychom nejspíš viděli Trocnov, pravděpodobné rodiště Jana Žižky. V údolí je trochu ukryt Ostrovský újezd, kde měl Žižka patrně strýce. A tamhle na obzoru jsou krásně vidět Borovany. Borovanský klášter, který vznikl jako první v Čechách po husitských válkách. Čili pěkně, historie 15. století se nám tady pěkně kloubí dohromady. A stojíme na místě, kde ve 14. století a vlastně až do století 19. stál dvůr nebo statek, který do roku 1384 patřil Janu Žižkovi. A my se domníváme, nebo historikové se domnívají, že ho získal jako věno se svojí ženou Kateřinou a v době, kdy potřeboval hotové peníze, možná proto, že kupoval dům v Praze, těžko soudit, tak ho prodal. A tím, kdo ho koupil v roce 1384, jak víme díky listině, byl jakýsi Černec, což byl drobný vladyka nebo zeman z nedalekých Jedovar. A je zajímavé, že to byl potom tradičně po několik století svobodnický dvůr. V jehož držbě se střídali právě ti Černcové. A to jméno Černec se tady udrželo až do 19. století.
0: Takže v podstatě předpokládám, že z toho původního statku tady asi už nic nezůstalo, že tento památník je umělý. Nebo je tu něco hmatatelného, co by se skutečně dalo ukázat? Ano, tak tady ten kámen skutečně patří k tomu původnímu statku. Je tu něco takového?
1: Traduje se, že tahle ta studna, kterou vidíme, je zbytkem toho původního stavení. Ono to stavení tu stálo v podstatě ještě před 120 lety. Až v roce 1899 bylo zbouráno a přeneseno vlastně na protější stranu silnice. Ale to už nebyl rod Černců. Rod Černců tady skončil s hospodařením v roce 1879, kdy se zadlužili a ten statek takzvaně přišel na buben, musel být prodán a ten poslední Černec se potom odstěhoval do Ameriky.
0: Takže je pravděpodobné, že tento prázdný travnatý prostor, v jehož srdci dá se říct, je ona studna, tak to klidně mohlo být nádvoří toho původního statku. A třeba tahle ta část, jak je ten dnešní památník a třeba tahle ta část té zdi, klidně mohla být, dejme tomu, součást vstupní brány nebo vstupní stodoly nebo nějakého vstupního průjezdu a podobně. Je to tak?
1: To už samozřejmě fabulujeme, ale je jasné, že tady ten statek stál a že to je místo, které v tom 14. století možná nějakých 6-7 let patřilo Janu Žižkovi a tudíž tu Žižka nejspíš osobně byl.
0: Pojďme se ještě věnovat detailům tohoto památníku, protože mě tam zaujal ten letopočet 1938.

0: 1908. To je letopočet vzniku tohoto památníčku, nebo je to jinak?
1: To je rok, kdy ten památník byl postaven a odhalen. Ten rok není náhodný. V tom roce tady v nedalekých Trhových svinech probíhaly velké oslavy domnělého 500. výročí Trhových svinů. A v rámci toho byla samozřejmě slavena i památka, jak tady čteme, nejslavnějšího syna našeho kraje, tedy Jana Žižky z Trocnova. Byl to rok 38, čili rok, kdy se nad naším státem stahovala mračna. A tudíž není náhodou, že autor toho pomníku vybral na tu plaketu nápis motto v nejtěžších dobách v Žižkových stopách. Protože ty těžké doby skutečně nastávaly a lidé prostě potřebovali nějakou morální podporu a hledali ji prostě i v osobnosti dávného trausického bojovníka.
0: Já tedy upřímně řečeno toho o Žižkovi zas až tak moc nevím, ale nemyslím si, že bych byl jediný, protože ono všeobecně se o něm zas až tak moc neví. Nejčastěji se učívá ve školách taková ta souvislost od toho roku, dejme tomu 1415 dále, kdy byl v Praze v podstatě jakoby velitel královské ochranky, mám-li to tak nazvat, a pak někdy předtím se zmiňuje nějaké to Polsko, nějaké ty bitvy v Polsku a nějaká ta jeho snad lapkovská minulost. Ale to je asi tak všechno. Vy jste říkal, že byl ženatý se ženou Kateřinou, že toto bylo jeho věno. To já jsem vůbec nevěděl, že byl Žižka ženatý.
1: Samozřejmě, Žižka nám vstupuje na jeviště těch velkých dějin, až v podstatě jako v té době už starý muž, kolem nějakých 60 let. A nejvíc o něm víme z těch posledních 4-5 let jeho života. Čím dál vlastně jdeme hloubš do minulosti k jeho mládí, tak to víme méně a méně. To, že vlastně v roce 1384 prodal tenhle ten dvůr, to je teprve v pořadí třetí písemná zmínka o něm. Jo, první je v roce 1378, kdy vystupuje jako svědek na listině a ta listina roku 1384 je teprve třetím zmínkou, pak zase na dlouhou dobu nic. To není nic překvapivého, s podobnou frekvencí zmínek máme doloženy i ostatní drobné zemany a vladyky. Nebýt toho, že se Žižka později proslavil, tak bychom se tomu nijak nedivili.

0: Pojďme teď z toho venkovního čeřejovského sichravého počasí opět do nitra státního okresního archivu v Českých Budějovicích. No a já se opět zeptám Daniela Kováře na to, co vlastně odstartovalo to naše putování do Čeřejova. Čili nějaká listina nebo nějaká archivní zmínka o Janu Žižkovi. Mě totiž osobně překvapilo několik věcí. Za prvé, že měl nějaký majetek v Čeřejově, a za druhé, byť jsem ho spojoval s Trocnovem a o jeho osobním životě jsem v podstatě neměl ani zdání, tak vy jste najednou přišel s tím, že ten majetek měl v různých místech a především, že přinejmenším ten jeden statek získal věnem. Já jsem vůbec netušil, že byl ženatý. Čili to byl asi už nějaký tedy hotový statek, nějaký hotový zavedený dvorec, dá se říci, když ho dostal věnem. Nebo jak to celé je?
1: Já bych to celé asi trochu zpochybnil, anebo asi uvedl tím, že my toho tak moc nevíme. Ty listiny, ty doklady, které o Žižkovi a jeho mládí, nebo řekněme o jeho raném mužném věku máme, jsou dost skoupé, zejména v ohledu toho, jaký měl vlastně majetek. My známe jeho příbuzné, jeho rodiče, bratra, všechno tak nějak z různých náhodných zmínek. Víme, že ta rodina byla zemanského stavu a že k jejímu majetkovému zázemí patřil dvůr v Trocnově, pravděpodobně také hrádek v nedalekém Ostrovském ujezdě. Nějaký majetek měli ve Dvorci, u Borovan a také v Čeřejově a možná i v Ledenicích. Ale přesně, jak to mezi nimi bylo majetkově rozděleno, co komu patřilo z těch příbuzných, to říct nedokážeme.
0: Čili mě teda překvapilo i to, že měl bratra, což jsem také nevěděl. Ale především, jak je to s tou jeho svatbou?
1: Historikové vědí, že Žižka byl ženatý dvakrát, ale je to pokaždé na základě takových náhodných zmínek. Jo, my o těch manželkách nevíme nic, víme, že ta první se jmenovala Kateřina. Víme to i díky této listině. A teď se dostáváme k tomu jádru našeho povídání, to je tahle ta celkem nevýrazná pergamenová listina.
0: Teď jste otevřel takovou krabičku, původně bych si myslel, že tady máte schovanou pizzu k svačině, asi tak podobně to vypadá, čili papírová čtvercová krabička, ale pozor, ten vnitřek, ta náplň je úplně jiná, tohle se nejí, není tam nic kulatého, je tam opravdu obdélníková, asi nádherně teda, nádherně psaná listina a asi na ní i něco bylo, protože z ní koukají takové tkaničky.
1: Mně se líbí to vaše přirovnání k té pice. Ta krabička opravdu tak vypadá, ale má to svůj účel, protože ty listiny těmi nejlépe, když jsou v prostředí se stabilním klimatem, se stabilní teplotou a také vlastně v prostředí, které není kyselé. Čili i ten materiál té krabičky, není to obyčejná krabička na pizzu, je to speciální odkyselená lepenka, která uvnitř vlastně udržuje určité mikroklima, které svědčí té listině.
0: To abychom na to ani nedýchali, abych pravdu řekl.
1: Dýchat na to nemusíme. Pokud bychom si představili, že je v tom pizza, byla by asi dost malá. Ta listina, zkusíme takhle na dálku přeměřit, má na šířku 23 cm a na výšku nějakých 18. Čili je to poměrně malý kus pergamenu. Známe listiny, které jsou na plochu třeba 10x tak velké. Tady v podstatě nešlo o žádný významný právní počin. Byla to vlastně soukromoprávní záležitost prodej jednoho dvorce právě v tom Čeřejově, kde jako prodávající strana vystupuje Jan Žižka z Trocnova. V tom latinském originále je to Ego Johannes Dictus Žižka de Trocnov, čili já, Jan řečený Žižka z Trocnova.
0: A tady se tedy sepisuje, od koho on získává majetek nebo prodává. Já jsem to teď nepochopil, teď jsme u té prodejní nebo nabývací listiny.
1: Z hlediska Žižkova to byla prodejní, či on ten dvůr prodává. Protože se tady hovoří o tom, že ten prodej se nemá dotknout věných práv jeho manželky Kateřiny, tak z toho se usuzuje, že ten dvůr získal právě věnem.
0: Aha, takže to já jsem právě nevěděl, jestli to není o tom, že ta listina, že mu ji jako sobou takhle přinesla ta Kateřina, ale a tady máš ještě papír na statek.
1: Ne, ne, ta listina vlastně nám zpětně říká to, že Žižka pravděpodobně věnem přišel k tomuhle tomu majetku a teď jsme, ta listina je datovaná rokem 1384, a jsme ve chvíli, kdy Žižka zřejmě potřeboval hotové peníze, možná protože, jak víme, v té době kupoval dům v Praze, čili hotové peníze se mu se sakra hodily a on se toho dvora rozhodl zbavit.
0: Čili to je 31 let před husitskými bouřemi, před rokem 1415, tedy přesně řečeno. To znamená, on se stěhoval tou dobu do Prahy, protože on tam pak dělal, dá se říci, šéfa ochranky královské. Je to tak? Pamatuji si to dobře.
1: Ano, to bylo o něco později, ale zřejmě už v této době začal aspoň částečně opouštět svoje rodové, řekněme, zázemí, ať už majetkové, nebo i rodinné v okolí Trocnova. Čili tohle to byla jeden z krůčků na té cestě toho obyčejného vladyky z Trocnova někam do, řekněme, vyšších sfér.
0: Kolik mu asi tak bylo touto dobou let? Dá se to zjistit? Já si totiž myslím, že ono se snad ani přesně neví, kdy se narodil.
1: Ne, neví se to. Zase je to jenom odhad. Samozřejmě v té době se žádné matriční zápisy o narozených nevedly, takže my vždycky usuzujeme plus minus. Víme, že v roce 1378 Žižka poprvé vlastně vstupuje do psaných dějin. Poprvé se jeho jméno vyskytuje zapsané na pergamenu, takže v roce 1378 už musel být natolik dospělý, že byl schopen nějakého právního úkonu. Je to listina, kde vlastně dosvědčil svému zřejmě příteli rovněž vladického stavu jakýsi majetkový převod. Čili musel mu být nejméně 18 let, možná i víc. Čili datum jeho narození můžeme vidět někdy kolem roku 1360 nebo krátce předtím.
0: Říkal jste, že Jan Žižka vstoupil do toho psaného povědomí, do těch záznamů nynějších archívních v roce 1378 a že se tedy pravděpodobně někdy zhruba tak kolem roku 1360 mohl nebo měl narodit. Tak a teď jde o to, kolik je takových hodnověrných údajů někde takhle zapsaných a nakolik z toho všeho ostatní je dedukce?
1: Tak když se vrátíme spíš k těm nejstarším zmínkám o Žižkovi, tak docházíme spíš k závěru, že on nějak moc nevybočuje z toho dobového standardu. Osoby nižšího šlechtického stavu, čili lidé, už to byly vladykové, rytíři nebo zemani jeho doby, vstupovali do písemných pramenů dvakrát, třikrát, pětkrát za život. Respektive takhle často je máme zapsané třeba v dosud zachovaných písemnostech. Čili z tohoto pohledu ten Žižka není nijak výjimečný.
0: No ono upřímně řečeno, nikdo z nás, když se to tak vezme, kolikrát my bychom, u mě to jiné, já třeba pracuji v médiích, ale kolik z nás, co to teď posloucháme, nebo tady na tomto příspěvku pracujeme, byl kdy oficiálně někde zapsán. Tak že jo, při narození, při svatbě, při nějakých oficiálních koupích či prodejích něčeho, no a pak na konci. A to je všechno. Takže ono to asi tak v podstatě odpovídá i celým těm dějinám.
1: Přesně tak, ono to fungovalo takhle i ve středověku, že se zapisovalo pouze to nejdůležitější. Ne, že bychom dneska zapisovali pouze to nejdůležitější, ale to, co má nějakou právní váhu, nějakou hodnotu právní, tak to má šanci se zachovat. A stejně tak to bylo i v tom středověku. Tam opravdu přicházejí, nebo jsou zachovány pouze takové listiny, které pojišťovaly nějaký významný majetek nebo nějakou výsadu, nějaké privilegium. Čili něco, co už opravdu stálo za to, vzít ten drahý pergamen, vzít ingoust a zapsat to. Ono to souvisí i s tím, že dneska umí psát téměř každý, ale v tom středověku to bylo zase výjimečné umění. Čili pokud jste chtěl s někým uzavřít nějakou smlouvu, tak to nešlo jen tak, muselo se jít někam k notáři, protože ten notář byl, nebo nějaký písař, nebo nějaký úředník, jednak byl člověk právně vzdělaný, znalý toho práva, toho, jak vlastně ten dokument formulovat, ale zároveň byl široko daleko jediný, kdo uměl skutečně psát. A to je i případ této Žižkovy listiny z roku 1384, která byla sepsána pravděpodobně v Trhových Svinech, což bylo takové pro Žižku nejbližší místo, kde mohl hledat někoho, kdo prostě uměl tu listinu, tu smlouvu sepsat. Jsem

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my dnes putujeme po stopách, a to dá se říci pro asi většinu z nás, naprosto neznámých stopách, nebo málo známých stopách, které tady na jihu Čech zanechal Jan Žižka. My máme před sebou totiž listinu, pergamen, na kterém je, když se to vezme kolem a kolem, tak v podstatě kupní či prodejní smlouva, ve které Jan Žižka prodává statek, který získal věnem od své manželky Kateřiny. Tak, a teď mi řekněte, když se to tedy sepsalo, nebo dejme tomu on a ten kupec se rozhodli, že si plácnou, že dojdou do těch trhových svínů, nebo dojedou, tam to někdo sepíše, ať už to byl, nevím, městský písař, farář, nebo někdo od Richtáře, nebo někdo takový, tak jak to tedy potom probíhalo? To se sepsalo ve dvou nějakých kopiích a oni si vzali každý jednu domů a jedna se nechala ještě navíc, dejme tomu, na tom úřadě, nebo jak to tehdy tak probíhala taková koupě nebo prodej majetku?
1: My nevíme, kolik těch exemplářů bylo. My máme dochován jeden, ale můžeme předpokládat, že jich bylo více. Že obě ty kupní strany si odnášely od toho notáře nebo toho písaře po jednom pergamenu s pečetí. My jsme ještě zapomněli zmínit tu druhou stranu té koupě, toho, kdo ten dvůr vlastně koupil. A oni to byli vlastně dva bratři. Jeden se jmenoval Ješek řečený Černec z Jedovar. Jedovar je opět...
0: Kousíček za kopcem tam.
1: Kousíček za kopcem. A jeho bratr Štěpán z Čeřejova, čili to byl někdo přímo místní z té vsi Čeřejova, a jeho bratr Ješek, řečený Černec. Čili to jsou osoby, které tu usedlost nebo ten dvůr koupili. A pak jsou tady ještě další dvě jména, velmi důležitá z toho hlediska tehdejšího práva. A to byly dva rytíři, Čeněk z Klení a Mach, neboli Matěj z Holkova. A ti tady figurují jako takzvaní ručitelé, nebo dopovím termínem spíše se říkal rukojmí. A to byly vlastně dvě důvěryhodné osoby, které si ty dvě strany té transakce přizvaly jako hodnověrné svědky a zároveň jako osoby, které ručí za to, že ten prodej bude uskutečněn, že nebude napaden, že prostě bude dotažen do všech svých právních důsledků. A dokonce těhleti ručitelé, rukojmí, na sebe brali docela nepříjemný závazek, protože oni vystupovali i v jiných typech písemností, když se třeba ručilo za nějaký dluh nebo podobně, a oni se zavázali, pokud by nedošlo jaksi k naplnění, třeba k zaplacení té kupní částky, tak oni se tady zavazovali, že to ze svého majetku zapraví. Čili bylo to spojeno pro ně s určitým rizikem, čili oni museli skutečně tomu kupujícímu věřit, že se za něj jakoby zaručili.
0: Čili dnes je to víceméně to samé, ale upřímně řečeno i tak mě překvapuje, že to je záležitost stará více než 600 let. A už tehdy to takhle měli zajištěné a ošetřené. A myslím si, že s tím budou asi možná souviset takové ty cancourky, co tady visí pod tím, protože to nebudou asi jen tak takové obyčejné kousky papíru, ale tam asi byl nějaký úřední... Nějaký štempel.
2: Jak se říkalo.
1: Přesně, skoro přesně. Nejsou to cancourky, není to z papíru, jsou to proužky pergamenu, na kterých nebyl štempel, ale pečeť. Respektive pečeti, protože jsou tady ty cancourky, promiňte, ty proužky pergamenu jsou tady tři. Čili na nich visela pečeť Jana Žižky, pečeť té druhé smluvní strany a pečeť jednoho z těch ručitelů rukojmích.
0: Tak já se omlouvám za ty cancourky a za ty štemply, ale to víte, člověk archiválí neznalý, člověku to prostě nedá zkrátka. Ale pojďme do reality. Já se ještě zeptám v souvislosti s tou listinou na ten její osud, protože tak teoreticky by se asi dalo říct, že jednu kopii nebo jednu verzi si vzal Žižka, druhou teda ten, kdo to od něj kupoval, a asi jedna možná zůstala někde u toho notáře nebo u toho úředníka. Nebo možná měli ještě někdo, asi ti věřitelé, možná měli asi ještě nějakou, nevím, těžko říct, ale mě by zajímalo, že se těch 6 staletí takovýhle kus pergamenu dochoval. Byť teda dnes už evidentně bez těch pečetí, což je škoda. Jaký byl osud třeba téhleté listiny?
1: Tak já bych možná byl opatrnější, co se týče počtu těch exemplářů. Já si myslím, že těch exemplářů bylo tolik, aby uspokojili pouze toho, kdo to opravdu potřeboval mít u sebe. Čili to, že by zůstal jeden exemplář u notáře, jako je to třeba dneska, nebo nějaká záložní kopie, to asi ne. protože přeci jenom sepsání takové listiny byla záležitost dost drahá. Pergamen, ten samotný úkon toho písaře, nějaký správní poplatek. Nebylo to laciné. Čili určitě s těmi exempláři se šetřilo. Samozřejmě, každá strana pravděpodobně dostala jedno provedení.
0: Ono se vlastně nedá říct výtisk, že? Protože tehdy se to muselo všechno opsat v podstatě. Tam neměli žádné kopírky.
1: Takže jeden ten exemplář toho rukopisu, jeden vlastně originál. A záleželo samozřejmě na každé té straně, jak s tím svým originálem naloží. Tady je pravděpodobné, že Žižka využil institutu takzvaného věrohodného místa, že totiž nechtěl ten pro něj významný dokument nosit do nejistého prostředí svého dvorce nebo svého domova, nevíme, kde tehdy vlastně bydlel, a že pro něj tím důvěryhodným místem nebo hodnověrným místem byla radnice v Trhových Svinech, anebo představitelé městské správy v Trhových Svinech, a že on tam ten dokument mohl nechat. To byla praxe celkem rozšířená, celkem běžná. Jenom my v archivu máme tady několik desítek listin, které si takto vladykové z okolí Trhových Svinů uložili právě na svinské radnici a které se později, když už vlastně vypršela dávno a dávno jejich vlastní právní platnost, kdy už Žižka a všichni ostatní byli dávno po smrti, tak tyhle ty listiny, které tam zůstaly na té radnici, tak se staly vlastně základem svinského archivu, který je poměrně dost bohatý.
0: No a ty pečeti, ty někde museli skončit.
1: No a ještě navážu na to, jak to bylo dál v tom svinském městském archivu. Protože v 19. století, jak osobnost Jana Žižky přicházela, dneska bychom řekli, do kurzu, tak i městská správa ve Svinech se začala čím dál tím víc vážit toho, že u sebe mají originál dokument, který vlastně je dotýkaný přímo Janem Žižkou, a začala se ho více cenit a více ho prosazovat. Jedna z takových příležitostí, jak vytáhnout tuhle listinu na světlo a dát o ní vědět, nastala paradoxně v době protektorátu. V roce 1940 nebo 1941, kdy se blížily 70. narozeniny státního prezidenta doktora Emila Háchy, rodáka z Trhových Svinů, jemuž právě město Trhové Sviny připravovalo k vydání takový velice pěkně udělaný, pěkně graficky vypravený almanach, velkou knihu, kde měly být zastoupeny i reálie právě z Háchova rodného kraje a reálie týkající se historie Trhových Svinů a Trhosvinenska. A jednou z těch listin, které tam měly být reprodukovány, byla i listina Jana Žižky. A tu se zjistilo, když ji vytáhli z archivu, že už nemá ani zbytky, ani malinký kousíček vosku z těch pečetí. No a protože v té době byla jakási řevnivost mezi několika svinenskými historiky, tak někteří z nich napadli tehdejšího archiváře pana Karla Kurku, že dopustil, že ty pečeti z té slavné Žižkovy listiny opadaly, že nechal prostě rozdrobit. No a on se bránil samozřejmě, protože věděl, že on za to nemůže. Tak pan Kurka poprosil několik nejstarších městských úředníků, kteří pamatovali několik desetiletí zpátky, a ti mu napsali písemné dobrozdání, písemné svědectví, že ty pečeti už tam chybí několik desítek let, že už tam chyběly v době, kdy pan Kurka dostal do správy městský archiv. A jeden z těch nejstarších svědků dokonce si vzpomněl, že v 90. letech 19. století svidenský starosta dal tuhletu listinu, ten originál, svým dětem na hraní. A tam, protože v té době ještě nějaké kousky, nějaké zbytky těch původních pečetí tam byly, tak v té době prostě vzali za své.
0: Před kolika lety, že to bylo?
1: To bylo v 90. letech 19. století, někdy kolem roku 1895.
0: Teď, když vás tak pozoruji, jak zavíráte tu krabičku a ta listina mizí zase do útrop archívu, aby tady vydržela dalších x mnoho let, tak mě to taky přenese trochu zpátky. Tuším, že asi tak o rok, možná o rok a půl, protože ten čas obrovským způsobem letí. Není náhodou tahle ta listina a ten příběh o těch pečetích prazačátkem tohoto našeho povídání? Protože já mám takový pocit, že někdy právě před tím rokem až rokem a půl zpět jsme se o něčem takovém bavili a vy jste říkal, to by stálo za to takovou sérii natočit.
1: Je to tak, já to mám zrovna takhle v paměti. Myslím si, že jsme se bavili, nevím jestli nad tou listinou přímo, nebo jenom o ní, a mě tak napadlo, nebo to byl možná náš společný nápad, že by bylo zajímavý povídat si příběhy archiválí, příběhy vybraných archivních dokumentů, vždycky říct kolem nich, jak vznikly, proč vznikly, jaký měli v té době význam, jaký mají význam pro nás dnes. A pak mě ještě napadla taková nástavba, že vlastně ty dokumenty, ty archivály nějakým způsobem vypovídají o něčem, co dodnes si můžeme prohlédnout někde venku, ať už v Budějovicích nebo někde prostě na venkově, v terénu. Takže tak se vlastně ten náš seriál zrodil. Ta pusa je...

0: 8. dubna roku 2000 natočil redaktor Českobudějovického rozhlasu Jaroslav Klíma další z řady svých tehdejších historických příspěvků. Tentokrát to bylo s Vladimírem Horpeňakem o Kašpersko-horské stezce. Také v něm si dnes připomeneme některá historická fakta z doby předhusitské a upravíme či oživíme si jejich znalosti. A nebojte, bude to opět velice příjemnou formou.
1: Pane doktore, o zlaté stezce jsem se vždycky domníval, že vedla přes Prachatice a přitom mi bylo vždycky vysvětlováno, že zlatá stezka byla zlatá proto, že se po ní vozila sůl a bohatství. Ale když teď sedím s vámi v Kašperských horách, tak si říkám, že tady v tomto zlatonosném revíru by měla být ta správná zlatá stezka. Kde tady ta zlatá stezka u Kašperských hor je?
2: No to je taková komplexní otázka. Já vám odpovím takto. Zlatá stezka v podstatě je systém stezek. Není to ta nejslavnější, nejznámější Prachatická, ale je to vícero stezek. Nejznámější je ta Prachatická, ale brzy od počátku 14. století je v provozu Vimperská stezka, která měla dosti význam ekonomický a samozřejmě od druhé poloviny 14. století, konkrétně od roku 1366, je v provozu takzvaná zlatá stezka Kašpersko-horská. Takže někdy se setkáváme s těmi označeními Prachatická zlatá stezka, Vimperská nebo Kašpersko-horská. U té Kašpersko-horské se můžeme zastavit nejvíce, protože je tady u nás, procházela tedy Kašperskými horami. V té době, v tom 14. století, kdy vznikala, vytvořila takové konkurenční ovzduší, hlavně vůči Prachaticům, ale v podstatě ty Prachatice v průběhu dějin neohrozila natolik, poněvadž ten život, ten obchod na Kašperskohorské zlaté stezce směřoval hlavně do západních Čech. Prachatická ta byla nasměrována do jižních Čech, na Vodňany a tak dále, potom do Prahy, kdežto ta Kašperskohorská zlatá stezka směřovala z těch Kašperských hor dále na Sušici, Klatovy, Plzeň, jak víme, Plzeň byla takovým hlavním střediskem obchodu s tehdejším vlastně Německem nebo německými knížectvími, s bavorským obchodem a pak teda do Prahy.
1: Promiňte, já vám do toho 14. století skočím. Vy jste vlastně nepřipomněl, že v tom 14. století byly Kašperské hory bohaté zlatem. Takže vlastně tady to oprávnění zlatá stezka by v té době mělo znít velice kovově zlatě.
2: Já si myslím, že tady je bezprostřední vztah zlatá stezka a zlaté doly v Kašperských horách. Totiž založení zlaté stezky bylo činem samotného císaře krále Karla IV. A ten měl vizi, že musí nějak podpořit zdejší hornický patriciát, kverky, bohaté měšťany, aby měli ještě další kapitál potřebný k báňskému podnikání. Samozřejmě nebylo tehdy módou sáhnout do královské pokladnice a říct, pánové, tady máte kapitál, podnikejte, ale ten kapitál si museli kašperskohorští důlní podnikatelé nějak zasloužit, vysloužit a takovým zdrojem bohatství tady mohla být právě ta zlatá stezka. Je zajímavé, že právě ta zlatá stezka kašperskohorská přinášela největší výhody právě kašperskohorským měšťanům. V podstatě tady byl zřízen sklad kupci, kteří putovali po zlaté stezce. Právě zde v Kašperských horách se museli zastavit noclehem a museli tady zůstat i se zbožím, které vezli i s těmi povozy. Samozřejmě byly tady další různé celní poplatky. Samozřejmě, kdo by eventuálně neuposlechl tohoto královského rozkazu, musel zaplatit pokutu. A samozřejmě ta pokuta šla opět kašperskohorským a pochopitelně také královské komoře. Takže to je takový velice důležitý moment. Ta stezka má jaksi úzkou souvislost se zlatem. My bychom se mohli ještě zastavit u některých těch vývodů, třeba z nové doby pana doktora Jaroslava Kudrnáče, archeologa, historika, který vlastně si vzal různé mapy, různé podklady a také poznatky z nejnovějších archeologických průzkumů. A jemu se podařilo dokázat, že vlastně ta zlatá stezka jde především tou oblastí, kde se zlato těžilo, kde se zlato rýžovalo, kde byly ty nejvýznamnější zlaté doly.
1: Já bych ovšem řekl, že teď jste zase vy se vrátil až do takového 3. až 5. století před naším letopočtem, protože to byla vlastně doba, kdy tady vlastně končilo keltské osídlení a ta rýžovnická místa byla vlastně také na té zlaté stezce, takže už tehdy vlastně ta stezka, přestože se tak nejmenovala, za zlatem vedla.
2: Ano, skutečně vlastně vůbec v historii Šumavy sledujeme takovou zvláštní zákonitost. Nejstarší stopy člověka vedou ke zlatu. No a právě to zlato přivedlo sem do těchto nepřístupných končin, do toho šumavského pralesa Kelty. A já myslím, že zcela právem klademe souvislost vzniku těch keltských hradišť, ať je to Obří hrad, Sedlo nebo Věnec, s keltským rýžováním zlata. Přesto nejsme si jisti, zda to pojmenování vzniklo v přímé souvislosti se šumavským zlatem. Například bavorský archivář Paul Praxl se spíš domnívá, že pojmenování Zlatá stezka, které je doloženo až od 16. století, naznačuje takovou výjimečnost, důležitost šumavských cest, které svým významem kraji přinesly bohatství, zisk, tedy zlato, zlatou éru.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Na Slovensku dnes budou jednat premiéři Vyšegrádské čtyřky. Počty případů agresivního chování řidičů při silničních kontrolách rostou. Podle bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů. Dobré časné ráno vám přeje Josef Maršál. Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď vede Radu Evropské unie a řídí tak jednání o jeho podobě.
2: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
3: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
2: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než dvouleté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Se slovním i fyzickým napadením od řidičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Slovní agrese je bez postihu. Fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Schön.
4: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody. V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít bránit se. A samozřejmě policisté jsou vycvičeni k tomu, aby dokázali takto nebezpečné osoby spacifikovat.
0: Agresivně podle něj nejčastěji reagují lidé pod vlivem alkoholu a drog. Česko včera zažilo velké teplotní rozdíly. Na Moravě a ve Slezsku panovalo ještě slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů a padaly tam teplotní rekordy. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Způsobil to přechod studené fronty, která na východ republiky přinesla srážky a ochlazení až večer. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně už od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustým porostům, řekl ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
5: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy ještě až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na 319. kilometru D1 směrem od Prahy je na vozovce popadané dopravní značení, tak tam dávejte pozor. Opatrně na 62. a 0,5. kilometru D5 směrem od Prahy je tam nějaký blíže neurčený problém. A na příjezdu do Prahy po D7 je uzavřen sjezd na ruzyňské letiště. To byly zprávy, po nich Láďa Slezák.
7: Příjemné dobré ráno, a to ve čtvrtek 10. září. Irmám popřejeme všechno nej a za chvilku už pro vás budeme mít pohled do dnešních českých novin. Ještě předtím Černí andělé. A taky Lucie.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

Hezké dobré ráno, 8 minut po 5. hodině. Znalosti 15-letých školáků se ve světě i v Česku dlouhodobě propadají. Přesto čeští žáci zůstávají v matematice, čtenářské gramotnosti a přírodních vědách nad průměrem svých vrstevníků v Evropské unii i ekonomicky nejvyspělejších zemích světa. Vyplývá to z nejnovějších výsledků globálních srovnávacích testů za loňský rok a píše o tom dnešní Právo. Kvůli zdražování nových aut přichází na trh ojetin stále více kupujících a prodejci dělají vše proto, aby byli na hlavní sezónu dobře zásobeni. Insidři se shodují, že nyní mezi bazary na výkupu probíhá boj doslova o každé dobré auto. Tak to je téma Hospodářských novin. No a archeologové objevili nedaleko egyptské metropole 4300 let starou hrobku, která patří dvěma úředníkům. Její součástí jsou dvě pohřební kaple, které nechal postavit vysoký úředník pro sebe a svého otce, nižšího úředníka. Yun Men byl královský soudce, který měl naslouchat stížnostem lidí. Mezi nejvýznamnější prvky patří pohřební texty přizpůsobené postavení majitele hrobky. Dočtete se o tom v Mladé frontě dnes.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Je čtvrt na šest, hezké dobré ráno. Za studenou frontou na většině území bude citelné ochlazení. Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů Celsia.
0: Vaše ráno
2: s Vláďou Slezákem na Dvojce.

0: děkuju ti.
1: Posloucháte Dvojku. Toto byla Lucie Bílá a my si za chvilinku dáme skupinu Queen. Teď se podíváme do roku 1799, kdy vznikla umělecká škola Společnosti vlasteneckých přátel umění, dnešní Akademie výtvarných umění, dekretem císaře Františka I. Jen tak pro zajímavost, v roce 1853 byl uveden do provozu první elektrický telegraf. Také vybuchla sopka Stromboli v roce 1930. Při erupci byl výbuchem vržen dvoutunový kámen na vzdálenost více než 3 kilometrů. Byla oficiálně zahájena stavba Pentagonu, psal se rok 1941. Je to administrativní budova Ministerstva obrany USA, dokončena byla roku 1943. Ve Švýcarsku byl založen Světový fond na ochranu přírody v roce 1961 a s tím souvisí možná i rok 1979, kdy byl založen Český svaz ochránců přírody. V USA byla na stanici Fox odvysílána první epizoda kultovního seriálu Akta X, bylo to v roce 1993. V roce 2001 byl proveden teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku a v roce 2008 nedaleko Ženevy byl do provozu uveden obří urychlovač částic. Tak to jsou události právě pro ten dnešní den. Teď už posíláme skupinu Queen.

Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijela tentokrát pozvání herečka Kristýna Badinková-Nováková. Jak se jí hraje žena, která vede kemp, vychovává dospívajícího syna a rozhodně se s ničím nemaže? Jaký kraj je pro ní nejkrásnější? Je to Polabí? A pustila by dnes své vlastní děti do hereckého světa stejně samozřejmě, jako do něj kdysi vstoupila ona? Nejen o tom si budu povídat v Radiokafe Vinohradská 12 s herečkou Kristýnou Badinkovou-Novákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Mladí výjimeční. Zažijte finále 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga. 17. září se v sále Pražské konzervatoře uskuteční finále kategorie dechových nástrojů. V sobotu 18. září rozezní Dvořákovu síň Rudolfína čtveřice mladých interpretů na klávesové a strunné nástroje. Buďte u toho, když se rodí nové hudební hvězdy. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
4: Bylo 17:30.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré jitro. Sněmovna večer přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede EET. Sněmovna mimo jiné odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl limit pro osvobození od daně z příjmu u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Evidence se také podle Senátu neměla vztahovat na bezhotovostní převody anebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Poslance dnes čeká druhé čtení novely zákona, která s tím počítá. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak měla dál stát 2570 korun. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes budou protestovat studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Vedení školy ujišťuje studenty, že budou moci své obory dokončit. Sněmovna hlasy koalice přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona, která zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Předkladatelé z řad koalice si od změn slibují zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Má k tomu stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Česko včera zažilo velké teplotní rozdíly. Na Moravě a ve Slezsku panovalo ještě slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů a padaly tam teplotní rekordy. Na západě republiky naopak pršelo a teploty se nedostaly nad 18 stupňů. Způsobil to přechod studené fronty, která na východ republiky přinesla srážky až večer.
5: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy ještě až 23 a v 1000 metrech na horách bude kolem 13.
5: Doprava.
4: Na 319. kilometru D1 směrem od Prahy je na vozovce popadané dopravní značení, tak tam dávejte pozor. Na příjezdu do Prahy po D7 je uzavřen sjezd na ruzyňské letiště. A na silnici číslo 43 jsou u Bořitova silničáři. Projíždí se tam pouze kyvadlově. Teď se nějak výrazně nezdržíte. To byly zprávy, slovo má opět Láďa.
6: Hezké dobré ráno. Teplotě kolem 30 stupňů byly vystaveny pískovcové skály při zatím největším lesním požáru u nás před 4 lety. Zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně v Národním parku České Švýcarsko. Podle nich bude trvat zhruba 10 let, než se skály zotaví. Pro laika je nejviditelnější změnou různé zbarvení pískovce podle toho, jak hodně tam hořelo. Tak právě o tom si budeme povídat už za chviličku ve vysílání Dvojky ve čtvrtek 10. září. Irmám popřejeme všechno nej a pošleme lhůtu záruční a skupinu Slza. Hezké ráno.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: 5.37, posloucháte Dvojku, toto byla slza. Téměř 100 tun pískovce odpadlo ze skal při velkém požáru před 4 lety v Národním parku České Švýcarsko. Odborníci zároveň zjistili, jak vysoká byla teplota, která na skále působila, a překvapivě byla výrazně nižší než teplota, která spálila okolní stromy. A tady máme reportáž.
1: Samozřejmě ta barva, která je jako nejviditelnější. Červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci, oranžová barva už jsou nižší teploty a potom ty okrové žluté barvy, že je třeba ten pískovec stejný zasažený tím požárem.
2: Nabízí jednoduché vysvětlení Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd, který spolu s kolegy analyzoval vzorky skal z míst tehdejšího spáleniště. Ke svému překvapení zjistili, že pískovec před 4 lety odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat od řekněme 0 stupňů až po 1000 stupňů. A zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia. Takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
2: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10 cm částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostaly i dál.
1: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, které opadalo ze skal podél. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
2: Hlavním důvodem je paradoxně voda, která je uvnitř samotného pískovce. Při vysokých teplotách začíná vařit a zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd způsobuje mikrotrhliny.
3: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole, kde se to v té kontrolní lokalitě v tom Černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
2: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořilo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
3: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta zpevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
2: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno v 5.46 na Moravě, v tuto chvíli teplej, teploty se tam pohybují okolo 13 stupňů Celsia, někde je i 14 stupňů například v Olomouci a chladněji je v Čechách, konkrétně například v okolí Plzně naměříte 8 až 10 stupňů Celsia a například kolem Prachatic kolem 7 až 9 stupňů. No a za studenou frontou na většině území bude citelné ochlazení, bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů Celsia. Teď Anaka a nebe. Dobré ráno.
2: Vláďa Slezák a vaše ráno
0: na Dvojce.

0: Anaka a písnička Nebe ve vysílání dvojky. Teď aktuální čas, za 10 minut už tu bude 6. hodina raní. Do té doby vás ovšem potěší také Halina Pavlovská, která přináší svůj koláček štěstí, tedy takovou malou dávku aktuálních informací a něčeho pro radost.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Existuje hodně výroků a charakteristik optimismu a optimistů. Mně se líbí tento. Přehánějící optimista je snad nejvíc podoben člověku, rozhodnutému vrhnout se ze skokanské věže do bazénu, ve kterém není voda. Ale skálu pevně přesvědčenému o tom, že než dopadne, někdo ten bazén napustí. Něco na tomhle citátu je. Já si nicméně myslím, že s pozitivní myslí se radost syslí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: Ať už jste tedy jakýkoliv optimista, doufejme, že dvojka pro vás bude příjemným společníkem i nadále. My už tu pro vás za chvilinku máme třeba Wem a nebo Cyndi Lauper. Pak tedy aktuální zprávy a ranní dvojku. Vláďa Slezák vám proto popřeje krásný dobrý den.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Nechám vám tu všechny materiály, ať si to můžete v klidu prostudovat.
4: Pořád tady máme dva podezřelí. Policie.
5: Sepíšeme to u nás. O tom nemáte důvod.
6: Myslíte, že se něco najde?
7: Máme problém.
6: Proto je
8: šéf GIPSu.
9: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha. Docent.
10: Dodržujete pořadí otázek.
9: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
12: Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení EET. Hasiči za prázdniny vyjížděli ke zhruba 16:30 požárů, lesů nebo luk. Bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky, nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Poslanci potvrdili obnovení EET. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří návrh vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
13: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony, teď jsme spustili web informační.
12: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky, návrh teď míří k prezidentovi. Mladí lékaři mohou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, řekla mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
14: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
12: Odpůrci výstavby větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s více než 1000 podpisů. V ní usilují o vypsání místního referenda o výstavbě větrných elektráren a související nastavení územního plánu. Zástupci radnice mají na vyjádření k petici 30 dnů. Vybrané základní školy v Libereckém kraji se v příštím týdnu zapojí do celorepublikové výzvy pěšky do školy. Žáky a jejich rodiče má motivovat k tomu, aby do školy nejezdili auty. Cílem projektu je sklidnit dopravu v okolí škol a přimět děti k pohybu. Od 14. do 18. září budou děti za splnění výzvy sbírat body. Zapisovat je budou učitelé, říká mluvčí projektu Pěšky městem Eliška Vidomus.
15: Když tedy se dítě dopraví do školy buď pěšky, na kole, na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou, tak dostává jeden bod. A když jsou situace, kdy to prostě jinak nejde a rodič to dítě potřebuje dovést autem, tak alespoň tedy vyzýváme rodiče, aby zastavili trochu dál od školy, za to je půl bodu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
12: Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy ještě až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 13.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
7: Jedu vlakem Českých drah.
0: Doprava.
12: Na čtvrtém kilometru D8 směrem od Prahy opatrně u Krajnice se pohybuje srna a pozor tam radši dávejte i v opačném směru a sražená srna leží na 38,5 kilometru dálnice D4 směrem na Prahu. Na devátém kilometru D5 směrem na Prahu je ve stoupacím pruhu pick-up, je pouze na výstražných světlech, náhle se tam vybočuje vlevo, hlavně kamiony. To byly zprávy teď ráno na dvojce, tedy Regi Kuba a Dalibor.
0: Startuje ranní dvojka.
11: Hezký dobrý den. Tak vám něco řeknu, milí posluchači, hned takhle v úvodu našeho vysílání ve čtvrtek 10. září. Já jsem tady přiběh do práce s velkou radostí, s úsměvem na rtu a proti mně jsou dvě úplné trosky. Co se stalo, děti, co vám je?
16: Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
11: Jedna neví, druhá je ještě míň ví.
17: No ne, já vím, že mě bolí záda, ale teda pekelně.
11: No ty jdeš úplně...
17: To je nějaký starý úraz. Ne nějaký, to je starý úraz.
11: Ano.
17: My jsme skákali kdysi, to byla taková disciplína lehce podnapilých lidí před 20 lety. Skákání přes křoví, přes remízek. No a já jsem skočil po zádech a tam byl, prosím vás, seříznutý kus smrčku. Takže jsem zádama dopadl přesně na ten

0: jsem tam ani nepřemýšlela, já jsem tam jenom stála a zvažovala jsem, jestli ta voda je dostatečně teplá a zjišťovala jsem, že není, tak jsem to vždycky kousek posunula. Chvilku jsem o tom přemýšlela, ještě to není dost teplé, tak ještě trošku, no, najednou bylo moc hodin.
1: A tak vodu platí muž, ne? Tam není potřeba přemýšlet nad tím, kolik co stojí.
0: Právě.
2: No, tak jste to měli k tomu výročí ještě.
0: Rudárek.
2: Co jsme dali výročí svatby? Dal jsem ti galon, nebo ne galon, asi 100-litrový sud vody.
0: No a to mi stačí.
2: To je na úrovni, že jo, leasingu na auto, takže no. V této době.
0: Já jsem koupila banán.
2: K výročí.
0: No.
2: Tak, vidíte, milí posluchači, jsme na startovní čáře. Sice vyběhne každý trošku jinou rychlostí, někdo na ní dokonce zůstane pořád.
3: No jo,
2: a my začínáme. Všechno nebo nic, Eva Farná.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 9 minut a my se moc těšíme na zadání ranního špeku dnes nádherně vysprchované Reginy Květaňové.
2: No já vám nevím, no já jsem si myslela, že to bude veselé a nevím, jestli to není blbý.
1: Jsi se si celá rodina teď bude čistit zuby v kýblu, protože si musí počít vodu od sousedů, ale to nevadí. Tak prosím, je to nějaké slovo, které známe, všichni asi běhat, že ho používáme, předpokládám.
2: No, ano, ale myslím si, že ne každý den.
1: Dobře.
2: Ale včera a dnes možná jste ho slyšeli víc, než kdy jindy.
3: Včera ve vysílání.
2: Mm-hmm. A nejenom ve vysílání Českého rozhlasu, ale všech médií celého světa.
1: Víš, já nevím, co se dělo včera.
2: No, právě.
1: Zasekli v divadle úplně celý den.
2: To si v lehké nevýhodě, ale nevadí, myslím, že se chytneš i tak. Normálně žiju. A ani mě nemusíte vyhánět z nory. Norimberg, to už vypadá blíž, ale samá voda. Ale z jedné strany samá voda to sedí.

0: Norfolk, to už je zase moc daleko.
1: Norfolk je ve Velké Británii. To vím, ale...
0: Já jsem našla, že to je taky město ve Virginii.
2: Je, ve Spojených státech.
1: Jo, aha.
0: Tak já myslela tenhle ten.
2: Tenhle přes Atlantik.
0: Tak.
1: To máme taky v jedné divadelní hře, totiž je, že se stala vražda v Laustoftu, nedaleko Norfolku.
0: Tak to bude nějaká výzka.
1: Jo, to je taková díra.
0: No právě, to bude jiný Norfolk. Tak ten, na ten zapomeň úplně. A nebo vlastně nemusíš. Norkový kožich, ten se vám tady u nás bude hodit.
1: Co s tím norem tam pořád máš?
2: No.
0: Už jsem se vám celý několikrát odhalil.
2: Že jo.
0: Tak ještě pár věcí. Kos je pro mě magický. Tady si vás trošku možná zamotám.
1: Kos.
2: Jaký ostrov, mimochodem.
1: Je?
0: Je, ale ten zrovna nemyslím.
2: A ten je, ano.
0: To vám vysvětlím v zápětí, já jsem to nevěděla.
1: Ale kdybychom třeba kose otočili a měli oba dva zájem o paní Reginu, tak...
2: Tak jsme sokové.
1: Tak jsme sok. Jsme sok.
0: Jo, takhle myslela kose otočit, jakože to je... Že pak to dostane jiný tvar, ten ostrov.
2: Ten kos dostane jiný tvar.
0: Taky má nožičky nahoru.
2: Škoukat na prdelku, ano.
0: Jsem často introvertní, ale za studenou skořápkou se téměř vždy skrývá velmi čisté, vřelé a upřímné srdce.
2: Mm-hmm.
0: Jsem prý nesmělý a ostýchavý. Náš vzor, ten hřeje.
2: To je ale, náš vzor, ten hřeje, to se mi líbí. To se mi líbí.
0: Včera jsme pochovali toho krále našeho.
2: Mm.
0: Ten byl taky já.
2: Jo.
0: O mé manželce psal Ibsen. Hmm. A taky je to ta investigativní novinářka, co už nedělá v České televizi.
2: Hmm. Skoro viking.
1: Jo, počkej, takže ty nejsi mužského rodu.
0: Já jsem mužského rodu.
2: Je?
0: No, už jsi to řekl. Asi před 5
2: minutami. Regi to řekla v nápovědách už asi 8krát.
1: A co to je za slovo?
0: Já ti nějak nevím.
1: No ne, ale ti v televizi je Fridrichová byla...
2: No.
1: Ibsen.
2: A obráceně roní slzy. Někdo.
0: No to je moje manželka.
2: To je zase jí.
1: Jo, takhle.
0: No.
2: Mm.
1: Pozor, ale já jsem to neřekl.
0: No, já myslím, že jo.
1: Ne, já jsem to vyskloňoval. No, protože jsem říkal, co máš pořád s tím...
0: Špekem.
1: Jsem řekl.
0: Uh-huh.
1: Což není úplně jisté, že jsem to řekl správně. Třeba tady sedící Pavel Chůr, který tam má U ještě navíc, teda. Jinak by to byl chor.
2: Jsou i pejsci, ne? Takzvaní noraři.
0: Jo, jo, jo. Níci taky, ne?
2: Nora. A nebo norníci. No, říká se norazi, noraři a nebo norníci, ano.
1: Norař?
2: Norař,
1: no. Děkuju za takové slovo.
2: No, nemáš záč?
1: To vím.
0: A víte, co to ještě taky je? To ani nevím, když to přečtu, co říkám. Jsem střední stratigrafický stupeň svrchního triasu alpského vývoje.
2: No, proto.
0: A to je s malým N.
1: A teď na to teprve Pavel Chůr přišel. Teď jste na to přišel.
3: Ano, to byla určitě ta rozhodující nápověda.
1: Tak, ano, přesně.
0: No.
2: Tak.
1: Takže jsi NOR.
0: Dalo by se
1: taková,
0: tak
1: říct. Jsi nějaká země.
0: No.
1: A co to je?
0: Co je to kos?
1: Co ten kos?
0: To je pocit vnitřního klidu, bezpečí a radosti z přítomného okamžiku. A to je pro ně takový magický žádoucí stav, kterého se snaží tito obyvatelé dosáhnout a mít ho ve svém životě.
1: Ten špek?
0: To je kos.
2: To je kos. Aha, jim se to je extáze.
0: Jaká?
1: Počkej, moment. Jak souvisí ten kos s tím špekem?
0: No kos je...
2: Svaté Terezy.
0: Pocit vnitřního klidu, kteří obyvatelé toho státu, který má z jedné strany samou vodu, oni již usilují. Říkají tomu kos.
1: Jo, už to chápu.
0: No.
1: Jako mají to, jak se tomu říká, oni nemají
0: na zdraví,
1: oni mají skol. Tak to něco podobného, kos.
0: Jo.
1: Aha, už tomu rozumím.
2: Jako no to je taky povel pro... pána se srpem třeba, nebo s kosou, ne? Pro smrťáka.
0: Pro smrťáka.
2: A kos.
1: Se přiznám, že jsem pána se srpem už dlouho neviděl. Spíš kladivem. Tak jo, dvojka zavináč rozhlas.cz. Pojďte si asi dnes s námi trošku zahrát, bych řekl.
2: Jo.
1: A jestli si chcete ještě poležet normálně pod peřinou, tak se tam můžete normálně zanornit.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Tak nevím, jestli jsme ti skočili na Špek, milá Regino, ale odpovědi, které nám přicházejí, jsou už asi trošku jasné. Ale třeba napsala mě Martina Linhartová Norsko, jo, že některé věci nejsou úplně jasné.
2: Tak to zkusíme znovu, jestli to sedí na Norsko, anebo je to trošičku jinak. Normálně žiju. Máš nějakou novou reakci?
1: Mě zlobí sluchátka, takže se mi přerušil poslech, tak tomu nějak nerozumím.
2: Tak ještě jednou pro všechny, kteří už mají sluchátka srovnaná a v pořádku. Normálně žiju. A ani mě nemusíte vyhánět z Nory. Norimberg to už vypadá blíž, ale samá voda. Ale z jedné strany samá voda to sedí. Norfolk to už je zase moc daleko. Norkový kožich, ten se vám tady u nás bude hodit. Už jsem se vám celý několikrát odhalil. Tak ještě pár věcí. Kos je pro mě magický. Jsem často introvertní, ale za studenou skořápkou se téměř vždy skrývá velmi čisté, vřelé a upřímné srdce. Jsem prý nesmělý a ostýchavý. Náš vzor, ten hřeje. Včera jsme pochovali toho krále našeho. Ten byl taky já. O mé manželce psal Ibsen a taky je to ta investigativní novinářka, co už nedělá v České televizi. A pro všechny znalce je to střední stratigrafický stupeň z vrchního triasu alpského vývoje.
1: To je úplně jasný.
2: To je s malým písmenem.
1: Tak, Pavle, dejte si to, vy jste na to přišel.
3: Ne, nedám.
4: Ne?
1: Dobrý, já vím, že se stydíte, to je pořádku. Takže jsem...
4: Nor.
2: Ano. Jak napsali kvalitáři ponoční z Kolína, Šimon a Honza, dnešní Špek je systém směn u nás v práci, takzvaný NOR, noční odpolední raní. Je to správně.
1: Ano, a NOR, pozor, tady je, došlo totiž, ty máš ty dvě poslední nápovědy, respektive tu předposlední je ta jasná, ano. Ale ta poslední, tam je to vrtkavě sformulováno. Přečti, že seš... Ibsenova.
2: O mé manželce psal Ibsen.
1: Tak o mé manželce, to znamená Nora. A teď ano. Další věta.
2: A taky je to ta investigativní novinářka, co už nedělá v České televizi.
1: No. Tak, ale když to takhle řekneš, tak jsem teda Nora, víš? Ty jsi to dala ve vztahu k tomu Ibsenovi, ale to takhle nepůsobí. Takže si myslím, že když naši posluchači napíšou Nora, tak je to vlastně taky správná odpověď, chápeš?
4: No, ale obsahuje Nora. Obsahuje ano. Tři písmena NOR. To je ten základ. O to jde. Jako
1: ano, ale když řekneš, jsem ta investigativní novinářka, tak seš Nora. Rozumíš mi?
4: Jo, takhle. Jsem ve jméně investigativní novinářka.
1: Takže pozor, takhle. Takže musíme přijmout i odpověď Nora.
4: Ale Noraře uznáváte teda.
2: Jo.
4: Tak jo.
2: A tomu nerozumím.
4: Zdravím veselou dvojtrojku. Dnešní Špek je nad ponorem. To je hezký výraz. Normálně teď těch nápověd mohlo být dnes i méně, protože to ti dva propalovači ví.
1: No, já jsem dlouho váhal, protože třeba Norfolk mě to ještě tam nenapadlo vůbec. Proto jsem se tě ptal, co máš s tím Norem.
2: Já ale, nic.
1: Aniž bych tušil, že je ve Špeku Nor, ale ponor. Děkujeme
4: za přivolení. Nad ponorem.
1: No, ano, ponor, taky dobrý.
2: Dobré ráno, takže nejsem Finn. Zdraví Péťa.
1: Co by se se mnou dělal, ty padavko? No, normálně.
4: Já to věděla hned, ale řídila jsem. Teď mám mini pauzu. Je to Nor a už jdu zase řídit.
1: Jo. Dobré ráno z Jablunkova. Po delší době posílám a přeji Daliborovi stálý úsměv, Jakubovi, ať ho záda nebolí. A paní Regině mnoho štěstí do dalších manželských let. Libuše.
2: Děkuji. Jestli je to manžel od Nory, tak je to lehké. Záruba. Přepište dějiny, Michal.
1: To je skvělý. To je pravda. To je... Ano, přepište dějiny.
4: Dobré ránko, moje oblíbená dvojko. Ani nevíte, jak mi chyběly rána s vámi přes prázdniny, kdy se nemuselo vstávat. Že by dneska Norsko nebo Nor? Mimochodem, nádherná země, kterou jsme už jednou projeli obytným autem. Příští léto se chystáme objevit fjordy z výletní lodě, píše Pavla z Pardubic.
1: No těch fjordů, když se člověk podívá na globus nebo na mapu, jo. To musí být zajímavé. Je tady hodně Norsk.
2: Promiňte.
1: No, jak se to teda skloňuje, když by to bylo teoreticky, což je hloupost, ale kdyby to bylo v množném čísle? No ne, není to hloupost, to jsem Norska. Ta Norska, tak je tady hodně?
4: No jo.
1: Noresk?
4: To asi ne, Norsk.
2: Norsk.
1: Norsk. Norsk. Tak, děkuji.
2: Ano, jsem ještě zanořená ve své posteli a užívám si vašeho ranního vysílání. Špek bude nor z Norska. Zdraví Mirka z Vysočiny.
1: Dobré ráno, nor Eliška z Brna. Eliško, perfektní, úplně skvělý.
4: Tak já už posílám noraře tady Mirce,
1: aha,
4: protože ho nemohla najít, ale je to doma v křížovkářském slovníku.
1: Je noraz?
4: No fakt, noraz existuje. Proto jsem, no.
2: Málo luštíme. Pěkné ráno, Kos je také norský rychlobruslař. Pěkný den, Milan Šumava.
4: Jo.
2: No, já jsem to taky nevěděla.
1: Dnes jsem si přivstal a čekal na zadání, píše Havran 72. Zadání jsem se dočkal, jsem z něj zmatený jako Goro před Tokiem. A nakonec jsem z toho vybrejkoval a jsem buď Norsko, nebo nějaký norský svetr, nebo co.
2: To všechno správně.
1: To jsou ty vzory,
2: všechno je to správně.
4: No, Regi, máš tady pochvaly, pozoruhodné zadání.
2: No, ano, já nevím.
4: I přesto, že to byl ručníček, hravě si s tím Regi poradila, píše Pavel i Dan.
1: A napíše Petr 1953, dobrý ručník z Brna. Napsal, špek je nor nebo norek.
4: A jo, víš,
1: to přece taky norek používá. Norek? Počkej, a proč se říká norek?
4: Pije jak nor, norek nevím. Ale to pije většinou jak Dan.
2: To je pravda.
4: I když norové pijí prej víc jak dánové.
2: No, možná to je zkrácení na od notor, ne?
1: Notor. Jo, to je pravda. Norek notorik. Je... Hele, to je norek. Se to na něm poznám. My jsme v Přešticích jednou měli takový tanečník a ten teda se od rána už snažil, viď? Si dodat hodně jako odvahy. Ta odvaha se jmenovala...
4: Řek Zorba?
1: Ne, to nebyl Řek Zorba. To byl takový chlapík, ten...
4: Jo, tamten v tom žlutým kloboučku.
1: Ráno přišel, milí posluchači, to vám řeknu, a měl takovou petflašku, která na první pohled vypadala, že je dvoulitrová, ale mám pocit, že byla 17-litrová.
2: A měl tam grepovou limonádu.
1: A měl tam grepovou limonádu.
4: No jistě.
1: Ale ta grepová limonáda způsobila to, že nemohl chodit.
4: No mě říkala jedna mluvit. Z těch organizátorek, on chodí na všechny festivaly a po každé vypadá stejně.
1: A víš, kdy zmizel? Když šla kolem policie a měli tam ty majáky a ona jí
4: tam přijeli, jo.
2: Norek, jasný.
1: Jasný norek, tak jo. Tak za chviličkou jsou tady zprávy s Josefem Maršálem, no a hned potom se vrátíme zpátky.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Být deník je někdy opravdu těžké.
2: Milý deníčku. Něco končí a něco začíná.
3: To nemyslíš vážně.
1: Zvlášť, když se jeho majitelka snaží najít opravdovou lásku.
2: Budu se asi muset rozejít s Pavkou. Jako, mám ho ráda, ale láska to asi není.
0: Au. Láska je dobrý matroš.
1: Třídílná rozhlasová hra Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Poslance dnes čeká druhé čtení novely zákona, která s tím počítá. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Sněmovna večer přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede EET. Sněmovna mimo jiné odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl limit pro osvobození od daně z příjmu u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Evidence se také podle Senátu neměla vztahovat na bezhotovostní převody anebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. A sněmovna hlasy koalice přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona, která zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Předkladatelé z řad koalice si od změn slibují zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Má k tomu stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Přesnou statistiku ale policie nevede. Jeden z posledních případů řešila v srpnu v Ústí nad Labem, kde opilý řidič udeřil policistu. Podle dopravního psychologa Matuše Šuchy bývá spouštěčem agrese kromě alkoholu a drog také frustrace. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí, většinou to byli muži. Česko je v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy ještě až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 13.
0: Doprava.
4: Na 9. kilometru D5 směrem na Prahu je ve stoupacím pruhu pick-up naložený latěmi, je pouze na výstražných světlech. Náhle se tam vybočuje vlevo hlavně kamiony. Opatrně na pražském okruhu směrem k letišti ve sjezdu na Slivenec stojí nepojízdné auto. A na silnici číslo 3 směrem ke státní hranici se za Nažidly srazilo nákladní auto s osobním. Oběma směry se tvoří kolony. To byly zprávy, pokračuje ráno na dvojce.
5: Ano, pokračuje ráno společně s vámi, milí posluchači, protože zvláštní slovo nor jsme hledali v našem ranním špeku.
6: A jestli pak víte, jak se říká vdově ponorovi? Nevíte? No přece ponorka. Píše Roman Tík z Chlumce.
5: Ponorka?
7: To je pravda. Máme tady jeden vtip o norech od Zdeňka. Víte, jaký je rozdíl mezi norským introvertem a norským extrovertem? Introvert se při rozhovoru dívá na své vlastní boty. Extrovert se dívá na ty vaše.
5: To je hezký. No pak nám napsala tady Alena. Ponořila jsem se do špeku, ale ponorka mi z vašeho vysílání nehrozí, bohu díky.
6: Prosím tě, ještě napsala Petra ještě jedna nápověda. Eva tropí hlouposti.
5: Tropit, no, to bylo.
7: Jo. No a napsal Josef, pan Chour to věděl, byl to přeci hasicí přístroj.
6: No jasně, že jo. Ježíš, polévkové koření bez K.
5: A jo. Má všetko, co chce. A tam jsou dvě R, ne?
7: Magie?
6: Měla by být.
5: Je to magie.
6: Tam jsou dvě G zase.

0: 6:37 a máme tady vysvětlení Nora ve filmu Eva tropí hlouposti, protože teta Pa byla norová, napsala Míša. A chtěla by také poděkovat Jakubovi, protože včera došlo k takovému velmi nepříjemnému přeřeku a nebylo tím promyšleno nic.
1: Ne, vůbec ne.
0: Protože jsme se bavili o brnění a brnění logicky nosí rytíř. Ale došlo tam k takové záměně, že místo toho R se objevilo v té výslovnosti u Jakuba také R. Takže to nebyl rytíř, ale jeho kolega. No a Míša napsala, že z toho včerejšího rytíře už, to, že už to nikdy nedá za hlavy. Tak.
1: A vy jste to nikdy neslyšeli?
0: Ne.
1: Ne.
0: Aha, ne. To je. A dneska teda ve Špeku jenom to uzavřujeme a ranní Špek byl to nos.
1: Jo, jo, hezky se nos.
0: Bezmračné ráno do studia nám píše další náš posluchač. Mám dotaz na profesora Mraklebu, tak nevím, jestli už... pane profesore, dobrý den, teď jste...
1: Příjemné
0: ráno.
1: Vy jste
0: teď přiběh.
1: Ano, ano. Musel jsem ráno... pana Kaloče, ano, ano, odstrčit, nechtělo se mu.
0: Nevadí, nevadí. Když jsme vysoko na horách, možná by se mělo říct, když jsme vysoko v horách, ale nevadí, teď naposledy přibližně 2500 metrů nad mořem a přes hory jdou mraky, tak ty mraky voní.
1: Aha.
0: Děkuji vám za vysvětlení, posluchač Stratus Řasokupa.
1: Mm-hmm. Tak já musím říci na úvod, že mě ta otázka nejprve docela zaskočila, ale ne proto, že by byla úplně hloupá, ale naopak je v ní něco znepokojivě vědeckého, protože člověk vystoupá do těch 2500 metrů, čeká řídký vzduch, v lepším případě trochu se zadýchá, ale samozřejmě ho čekají i krásné výhledy, no a najednou zjistí, že mu kolem hlavy a nad hlavou něco voní.
0: Já právě, víte, co si myslím, že to je, když jdete na Gerlachovský štít, vlastně do té, tam je stánek s občerstvením, tak jestli to
1: právě nevoní. To jsem si říkal taky, jestli klobása, třeba, něco takového, ale takhle, pokud třeba kolem neproletěl navoněný parašutista, tak je třeba hloubati dál, protože ty samotné mraky, nebo přesněji oblaka, tak jsou v podstatě jen mikroskopické kapičky kondenzované vody, neboli vysrážené. A ta čistá voda žádnou vlastní vůni nemá. To si můžete klidně zkusit, pokud nejste v bazénu, tam už je chlor a podobně. Ale pusťte si vodu z kohoutku, třeba podobně jako paní Květoňová, na 25-27 minut a zkuste jí vdechnout ten proud. Neucítíte nic, jenom vám bude tyc z očí, protože ona pálí, ale sama o sobě nevoní. Takže z toho plyne samozřejmě zásadní otázka. Kde se ta vůně bere? Mm-hmm. Ta aromata, ten odér. Vlastně mrak je v tomto směru něco jako taxík. Taxislužba sám o sobě nevoní, ale může sebou někoho vést. A to jsou ty vůně, to jsou ty odéry. A právě tím pasažerem mohou být různě těkavé organické látky a ty mohou pocházet například z rostlin. Jehličnany třeba mají v sobě hodně silic, tak jsou výrazné. Další vegetace samozřejmě uvolňuje do ovzduší látky, kterým chemici říkají terpenoidy. A jsme u toho.
0: Tam voní terpentin.
1: Taky určitě, přesně tak, jak u malíře doma. No a rostliny ovšem nevyrábí proto, aby nám zpříjemnili tu horskou turistiku, ale oni mají své vlastní zájmy, protože když například rostlinu napadne bíložravec, a ona nechce, aby byla sežrána, no tak začne ty terpenoidy vypouštět. V podstatě říká tomu bíložravci, nebudu ti chutnat, nebudu ti vonět, vykašli se na mě, běž se pásli jinam. O tom to je. To je hrozně chytrý. Ta rostlina je mnohdy chytřejší, než já jsem si říkal. Ale...
0: Takže jsi blbý jako pampeliška.
1: Třeba, no, nebo, jako, nebo blbý jako podběl. Tak, že? No, podobně tak to mohou ženy nosit v kabelce třeba pepřový sprej, to je stejný účinek. Odlákáte toho, nebo zaženete toho predátora, pokud teda nechcete pravý opak, že? No, takže ty vůně přichází přes lesy, louky, jehličnany, bylinky, nabere do sebe ten mrak nejrůznější vůně, no a pak v podobě té vysrážené vody provoní krásně tu horskou krajinu. Tak za to mohou opravdu ty terpenoidy. Takže mrak sám o sobě nebo voda sama o sobě nevoní. No a pokud se ale na té pastvině pasou kravičky, tak je to trošku jiná otázka. Ten mrak si samozřejmě nevybírá pouze libé vůně.
0: Jo.
1: A těm mrakům už se pak říká kravmraky a ty úplně nevoní.
0: Ale ve Švýcarsku ty fialové krávy voní.
1: Ty se dají i jíst. A jsou sladké.
0: Raindrops keep falling on my head. To se docela hodí.

0: 6:45, hezké dobré ráno, přátelé. Přišel nám docela hezký e-mail, já bych, jestli můžu ještě, protože přehled tisku už máme připraven. Martin napsal. Zdravím vás všechny, dlouho jsem řídil. Mimořádně jsem dnes uhodl Nora, zase po dlouhé době. Nejvíc mě ovšem baví vaše šplechtání kolem. Mimochodem, a teď to je důležité, my jsme se nějakým řetězcem asociací, který už samozřejmě jsem zapomněl, dostali k srpu. A ty si řekl, že muž se srpem...
1: Že to je rozkazovací způsob. Kos.
0: Kos.
1: Od toho, ano.
0: Ale to je kos.
1: Toho no, stavu, ano.
0: Byla to nějaká složitost. Mm-hmm. A já jsem říkal, že jsem dlouho muže se srpem neviděl, spíš s kladivem. No, jako opravdu trapný vtip. Mimochodem, Dalibore, kdybyste chtěl vidět se srpem muže při práci, zastavte se u nás v Jaroměřicích u Jevíčka. Děda kosí celý svah a potom srpem obseká kmeny rybíze nebo rybízů, angrešty a další. Mimochodem pracuje se sekačkou na trávu, které říká žačka. Nechodí sem ani kosit, ani srpit, ale chodí žnout. A děda je ročník 1948, tedy stará škola.
2: Ty jo,
1: s tím srpem teda. To je pěkná dřina.
0: No.
1: Mě to učila babička, musím říct, že se dalo opravdu jako žnout pouze kolem kmenů stromů nebo keřů a pak už jsme používali buď to kosu nebo sekačku.
0: A teď si vem, jak cizinci vysvětlíš rozdíl mezi slovem žnout a žhnout.
1: Já bych se s ním nebavil.

0: Je 6 hodin 50 minut a my otvíráme, nebo respektive Regina otevřela České noviny, v tomto případě Dnes.
1: Ne, Právo.
0: Dnes?
1: To jsem ti posílala kvůli jinému článku, ale pak jsem ti ještě přeposílala Právo a tam na straně 26, milně jsem napsala 27, 27 až zatím.
0: Není to Mladá fronta, je to Právo a není to na straně 27, jak jsem ti napsala, ale na straně 26.
1: Ale když si to otevřeš...
0: Když si budeme ještě chvíli povídat, tak už přijde Pepa Maršál.
1: Protože je to na straně 26...
0: Cože?
2: Že to je možná zajímavější než ten přehled tisku.
0: No to bez pochyby.
1: Když si najdeš stranu 26, tak nevidíš to číslo, protože je to až dole. A právě dole vidíš číslo 27, ale není to na straně 27.
0: Vynikající, konečně.
1: Tak už si to našel?
0: Našel, protože my jsme byli minulý týden v Třebívlicích. A to, no vlastně už je to...
1: Takže už to víme.
0: My jsme v Třebívlicích byli na Švestkafestu. Jestli jste to nezaznamenali, tak jsme tam byli vlastně celý víkend, by se dalo říct. Vystupovali tam samé velké osobnosti české a slovenské hudební tvorby. Olga Lounová, Michal Prokop, Richard Miller, Bonny M. A tak. A...
1: Slováci jak Bonny M.
2: ze Slovenska.
0: Slováci. A potom jsme tam viděli takový plakát, protože jsme jeli tou švestkovou dráhou a na nádraží bylo, že tady je Thomas Anders jako půlka Modern Talking v Třebívlicích. A já říkám, to není možný. A teď je tady článek.
1: Nezdálo se nám to, je to tak, píšou to i v novinách. Den se členem Modern Talking. Zpěvák Thomas Anders se opět vrací do Česka. Vystoupí na akci, kterou bude hostit obec Třebívlice. Proběhne v sobotu 12. září v duchu 80. let a umělec bude její největší hvězdou.
0: Člen samozřejmě Modern Talking, do Českého středohoří, kde se tedy událost koná, přiveze největší hity. Yamaha, Yamaso,
1: Sherry,
0: Lady, Brad Louis, anebo Atlantis is Calling, pamatujete na to?
1: Právě, zaspívej.
0: Počkej, já tak čti a já to najdu, protože to je úplně zapomenutý.
1: Hudebník dlouhé roky tvořil úspěšné německé duo s Dietrem Bohlenem, do roku 2003 ale vystupuje sám.
0: Proto jsem se
1: na tom zarazila.
0: To se Jarda Špulák překlep.
1: To se překlep nějaký IH nebo LH. No, vždy mě překvapí, kolik mladých přijde na moje koncerty. Jádro fanoušků je mezi 35 a 60 lety. Nicméně chodí na mě i lidé kolem 20 let, což mě velmi těší. Zavzpomíná letos před svým pražským koncertem, který se konal v únoru.
0: Tak a teď vám pustím Atlantis is Calling. Poslouchejte.

0: Aha, to je teď do SOS. SOS.
1: Zpívali podle mě docela vysoko, ne? Nebyl tam dětský sbor za ním?
2: Bee Gees a to. No, vlastně my jsme se tomu tenkrát teda smáli, té hudbě, to si pamatuju, ale jsou to prostě melodie napsané, no. Je to tak.
0: No, no a Anders tehdy v Údoru vysvětlil i svůj pohled na rozpad kdysi slavného uskupení. Nikdy jsem nepochopil, proč média náš rozchod tak intenzivně sledovala. Jsme dva dospělí lidé, kteří mají odlišný přístup k životu a každý chtěl jít vlastní cestou, uvedl. Nechceš ještě číst? Ne, tak já už jenom dodám, že o atmosféru celé soboty v obci Třebívlice, plné největších hitů 80. let, se postará DJ Martin Hrdinka.
1: Tak to bude velký.
2: To bude veliký. Tak Martin se s ním zná určitě, že jo, tak se zná se všema. No, bude to dobrý, jenom já jsem se teď zasek, protože jsem se díval na ten dubový videoklip, tam si prosím puste, jestli můžete.
0: Ty jsi tak usmíval u toho.
1: A nevíte, co dělá Bolen? Se přestěhoval do Rybníka zpátky. Co dělá ten chlap?
2: Jako, to nevím.
1: Po tom rozchodu 2003 si říkal, to už bylo 23 let.
2: No tak chtěl prostě.
1: Jestli má třeba soulovou nějakou, nemáš ho v Merku.
2: Soulovou.
1: Soulovou dráhu třeba, je.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radio Cafe Vinohradská 12 přijela tentokrát pozvání herečka Kristýna Badinková-Nováková. Jak se jí hraje žena, která vede kemp, vychovává dospívajícího syna a rozhodně se s ničím nemaže? Jaký kraj je pro ní nejkrásnější? Je to Polabí? A pustila by dnes své vlastní děti do hereckého světa stejně samozřejmě, jako do něj kdysi vstoupila ona? Nejen o tom si budu povídat v Radio Cafe Vinohradská 12 s herečkou Kristýnou Badinkovou-Novákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem KŮŤ26 získáte 25% slevu. KŮŤ 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.
4: Bylo 7 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Sněmovna potvrdila znovu zavedení EET a hasiči měli za prázdniny zhruba 1630 výjezdů kvůli požárům lesů nebo luk. Bude oblačno až polojasno na horách, výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb. Koaličními hlasy sněmovna přehlasovala Senát, který chtěl návrh upravit. Z EET například doporučil vypustit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Poslanec ODS Jan Skopeček to zpochybňuje.
7: Ono vedle samozřejmě důležitých technikálí a to, jakým způsobem ta EET bude vypadat, je to stále spor o to, jestli chcete velký stát, malý stát, jestli více důvěřujete podnikatelům nebo státu, jestli chcete žít v takovém tom orwellovském světě, kde všichni budeme kontrolováni.
6: Znovu zavedení EET teď posoudí prezident. Český rozhlas a České radiokomunikace ve 13.40 otestují systém varování obyvatel. Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár anebo jinou závažnou mimořádnou událost. Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví slovo jako alarm nebo alert. Přijímač může i blikat. Hasiči letos o prázdninách často výjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, což je zhruba o 360 víc než v loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na jižní Moravě se počet požárů porostů zdvojnásobil. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského hasičského sboru Jaroslav Mikoška.
8: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
6: Mezi Mladou Boleslaví a Turnovem začal geologický průzkum podloží. Jeho výstupy se pak zpracují v projektové dokumentaci k modernizaci tratě Praha-Liberec. Ta má být v celém úseku dvoukolejná a vlaky tam mají jezdit rychlostí 200 km v hodině. Podle zprávy železnic potrvají průzkumy ještě rok.
9: Odběr vzorku nebo průzkumné vrty se na území Libereckého kraje dotknou území Svian, Pěnčína, Příšovic, Čtveřína, Přepeří, Lažan a Turnova. Průzkumy mají na starosti společnosti Geotest a geotechnika. Jejich pracovníci mají ze zákona povolení ke vstupu na pozemky, kde má průzkum probíhat. Vlastníci pozemků ale o tom budou předem informováni. Po skončení odběru vzorků a průzkumných vrtů musí společnosti uvést pozemky do původního stavu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy ještě až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 13.
0: Doprava.
6: Na D1 směrem od Prahy houstne provoz před Brnem. U Popůvek se zdržíte asi nejdéle, cirka čtvrt hodiny. Důvodem je nepojízdné auto stojící v levém jízdním pruhu. Na silnici číslo 3 směrem ke státní hranici se za Nažidly srazilo nákladní auto s osobním a oběma směry se tam už tvoří kolony. A na silnici číslo 35 ve směru od Olomouce je omezení u Koclířova, zdržení v koloně asi 20 minut. To byly zprávy, opět předávám slovo Regi Kubovi a Daliborovi.
10: Ano, jsme tady a máme tady vlastně dvě velmi důležité věci. První se jmenuje žnout a žhnout.
11: Ano.
10: A ukázalo se, že se nám snažíte poradit, třeba Michal, když žneš, tak se neženeš, jinak bys těžko zažehnal zážeh.
11: To bych přála překladatelům.
10: Snad by to cizinec pochopil. To je dobrý. Žnout a žhnout bych cizinci vysvětlil jednoduše. U toho žhnout je navíc H, protože H je horké a to musí každý cizinec aspoň průměrné inteligence pochopit. Jirka.
11: No,
10: to je pravda, to je dobrý.
12: A ještě starší výraz pro slovo žhnout je žád. Archaický žád.
10: Jo, žalos.
11: Žalo děvče, žalo trávu. To znám.
12: Žád, no.
10: Ano, ano, jo. Písmička. Jo, bylo to, že je to žád.
12: Asi. Že jo.
10: Žalo.
12: Ale žali jsme už pak, ne? Asi.
10: No ze žalu.
12: Někdy ze žalu.
11: To je žalostný už trošku.
10: Je taky žalostný. No, no nic, ale teď ještě rychlé téma, Regi. Máme jako krátkozrato... ještě jednou. Krátkozrakost může do roku 2050 postihnout až polovinu lidstva. Věci se snaží přijít na to, jak tomu zabránit.
11: Takže se nebojte.
10: Ne, není času. Mě na to přijdou.
12: Že jo?
10: Vidíš mě?
12: Já nám fantím špatně.

0: Miliard lidí na celém světě se týká nárůst krátkozrakosti. Dá se řešit brýlemi, kontaktními čočkami nebo chirurgickým zákrokem. Ale je tu i další možnost. Věci nyní testují, více si řekneme s Pavlem Prouzou. Pavle, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak nám řekni, co by mohlo zastavit nárůst krátkozrakosti?
1: No je to s podivem, ale je to světlo. Vědci totiž narazili na část světelného spektra, která by mohla mít na vývoj zraku důležitý vliv. Bohužel v běžném osvětlení je zastoupená velmi málo. K novému zjištění výzkumníci dospěli při pokusech na tanách obecných. Jestli se ptáte, co to je tana, tak to je takové zvířátko připomínající veverku. Vědci dříve tany řadili k hmyzožravcům, ale dnešní výzkumy ukazují, že mají velmi blízko k primátům, tedy k člověku. Jsou to savci, patří do samostatného řádu tany, jsou to drobní a aktivní živočichové z jihovýchodní Asie. Mají dlouhý ocas, špičatý čenich a srst v různých odstínech hnědé nebo šedé. Živí se hmyzem, ovocem a semeny. Podobně jako veverky si jídlo často přidržují tlapkami. No a protože jde o savce příbuzné primátům, mají jejich oči s lidským zrakem více společného než například oči myší, takže jsou vhodné pro výzkum poruch tohoto orgánu. Pokud se výsledky výzkumu potvrdí i v dalších studiích, mohla by být cestou k prevenci krátkozrakosti pouhá změna prostředí, ve kterém naše oči fungují už od dětství.
0: Takže šanci na zlepšení krátkozrakosti mají spíš naše děti nebo spíš vnoučata.
1: No obávám se, že máš pravdu. Podle vědců se totiž rodíme typicky daleko zrací. Během prvních let života se pak oči rychle přizpůsobují a za běžných okolností se vyvinou do tvaru, který umožňuje ostré vidění na blízko i do dálky. Pokud ale podněty, na které oči reagují, nejsou vyvážené, může se oko dál prodlužovat. Na blízko pak vidí ostře, zatímco vzdálené objekty rozmazaně. Stejný mechanismus mají i zkoumaní savci, tedy ty zmíněné tany. Vědci jim proto na jedno oko nasadili čočku vyvolávající krátkozrakost, zatímco druhé nechali pro porovnání vyvíjet normálně. Následně sledovali, které vlnové délky světla oční čočkou procházejí. A takhle přišli na to, že rozvoj krátkozrakosti pomáhá bránit světlo s vlnovou délkou 435 až 440 nanometrů. Jde o indigovou část viditelného spektra, která se nachází mezi fialovou a modrou. Aby vědci své pozorování ověřili, přidali k širokospektrálnímu bílému světlu také světlo indigové. A ejhle, krátkozrakost se u zvířat nerozvinula. Výsledkem byly oči téměř identické s těmi kontrolními.
0: Takže ten recept, snažím se tě poslouchat opravdu velmi důsledně, jednoduchý. Budeme si svítit indigem a nemusíme nosit brýle.
1: Ano, dosavadní, ano, je to tak, stačí indigo. Dosavadní výsledky naznačují, že stejný mechanismus by mohl fungovat i u lidí. Přímý experiment na člověku ale není možný, protože záměrně vyvolávat vadu u dětí a experimentovat s jejich zrakem by nebylo etické. Řešením každopádně může být, jak si řekl, zvýšení podílu této vlnové délky v běžných zářivkách a LED světlech, které se používají například ve školách a na veřejných místech. Protože v těchto světlech je

0: indigové spektrum zastoupeno jen velmi málo. Podobný princip se ostatně uplatňuje třeba u pitné vody, do které se přidává fluorid, nebo případně u kuchyňské soli, která bývá doplňována o jod.
1: Takhle, takže by nám ještě možná víc pomohl profesor Indigo, to jsem tenkrát teda vůbec nevěděl, o čem Petrneč zpívá. Máme, dejme tomu, řešení, ale pojď nám ještě připomenout, kolika lidí se ta krátkozrakost týká, jak velký je to v současné době problém.
0: No, krátkozrakost je vada, která se rychle šíří po celém světě. Podle vědců jde o civilizační epidemii. Dnes jí trpí necelé 3 miliardy lidí, ale za další zhruba čtvrt století by se jejich počet mohl zvýšit až na 5. A k jejímu nárůstu přispívá právě prostředí, ve kterém žijeme. Třeba lidé žijící ve městech trpí krátkozrakostí statisticky mnohem častěji než lidé na venkově. Ve městě se pohled neustále zastavuje o stěny, okolní budovy nebo interiéry. Oku chybí takzvaný relaxovaný pohled do dálky, při kterém si oční svaly mohou zcela odpočinout. Další faktory jsou nedostatek přirozeného denního světla, nadměrná a dlouhodobá práce s pohledem do blízka, do počítače nebo mobilu, a pak velkou roli hraje i genetika.
1: No, já jsem tomu jako kluk říkal, aniž bych tušil, že je to nějaký problém. Já jsem vždycky šel nějaký kopec a máma se mě vždycky ptala, co děláš, a říkám, si větrám oči. Jsem se díval do dálky. Mě to hrozně nějak uklidňovalo. Ale nebylo
0: a proto
1: to...
0: nenosíš brýle.
1: A asi proto nenosím brýle.
2: Jsi dobře větral.
1: Jsem větral. Tak děkuju, to byl Pavel Prouza. Hezký den.
0: Hezký den.

0: Hezké dobré ráno. Máme tady poměrně dost dotazů, které se týkají nejrůznějších témat a my na všechny dotazy odpovíme, buď tedy verbálně ve vysílání, nebo se pokoušíme i psát odpovědi, ale mám tady jednu takovou malou přípravu. Vy dobře víte, že retrokousek, který začne za několik málo minut, někdy vyžaduje přípravu. Jo, třeba chleba se musí nakrájet.
1: Ještě předtím upéct. Takhle dlouhá příprava to bude.
0: A chci vám dát do hlavy nějakou myšlenku, abyste mohli vzpomínat, protože před časem jsme to tady řešili, ale řešili jsme jednu konkrétní věc, ale já se chci na to teď zeptat obecně. Vybavíte si třeba ďábelský toasty?
1: Mm-hmm. No, to je taková konzerva.
0: Tak, májka, jasně.
1: No.
0: Jo. Všechno, co se jako různě maže na chleba, ale je to taková ta záchrana do lesa, nebo já nevím vlastně. Chtěl bych vás poprosit, abyste si vzpomněli na co nejvíc těch zvláštních pochutin, jako já tuňák s vejcem, jestli si pamatuju.
2: No.
1: Krutí s vejcem,
2: ne?
0: Nebo co to vlastně všechno má znamenat? Jako, co vlastně je? To se to pořád prodává. A ve velké míře i lunch meat, že všechny ty... Co to je?
2: Já myslím, že to je jídlo pro dobrodruhy. Jako obecně.
3: Nocí mě

0: 7:20 je tady Rotorkousek a přiznáme se vám, že písnička skupiny Jelen 3:04 utekla jak vid voda, protože jsme tady vedli debatu, že na to, jak je třeba, nevím, tady je Albert na Václaváku, relativně malá verze toho obchodu, ale poměrně velkou část těch regálů vyplňují tyhle, já nevím, konzervy, masa, různé kombinace všeho se vším. A tak se jako ptáme, jestli se to pořád využívá, nebo kde, nebo chalupáři to jedí, víš?
1: Mně to přijde jako dobrý postřeh, že se vlastně ptáš, kdo to ještě kupuje. Protože já jsem si nekoupil konzervu třeba vepřové ve vlastní šťávě, já, ani nepamatuju.
0: Nebo lunch meat, teď jste se mi tady smáli kvůli lunch meatu jednou, ale ono to bylo vepřové karé, že jo?
2: To byla panenka. To myslíš to smažené uzené maso?
1: Které vypadalo jak lunch meat obalovaný. No. Ale ty jsi říkal, že jsi jedl krutí s vejcem.
0: Když jsem byl na škole, tak jsem měl tady v jednom bytě vařič, si pamatuju, plynový, taková ta bomba nebo lahatuje.
1: Co se dávala na sporák.
0: Tak, tak, no. A já jsem si to dal na pánev, nevěděl jsem, co s tím, tak jsem tam dal 2-3 vejce, opepřil jsem to, bylo to strašně dobrý a spolužáci to chtěli. Ale bylo to normálně z té pixly, takový ten...
2: Ale to je zastudena, se to má konzumovat, ne? To je normálně jako nátěrka, pomazánka, ne?
0: To ohře, že to perfektní.
1: Tak lunch meat se taky smaží, že jo? No. Já jsem teda miloval vepřové ve vlastní šťávě, no, vepřové maso. Tak. To jsme ohřívali rovnou v té konzervě, když se sundala ta etiketa.
0: Uh-huh. Jste to ohřáli v té konzervě?
1: No jasně, nad plamenem.
2: Ty
0: jsi to držel v asbestových rukavicích.
1: No ne, no tak samozřejmě jsi musel najít nějaký způsob, jak to teda pak přenést.
2: A to se dalo ale postavit na ten hořák.
1: Nedalo, opravdu, jo. A trošku se připalovalo, přeci jenom ta konzerva nebyla teflonová.
0: A v tom vánočním filmu Bohouš, jak soupeří Vladimír Menšík s tím psem, to si asi vybavíte, a Jiří Sovák je ten restauratér, tak říká, že by si zdal takhle čínskou konzervu. Jo, paráda. A drží tam v ruce, protože byla vepřovka a bylo je takzvaná čínská konzerva. Bylo to červený. Bylo tam celý jenom čínskýma znakama a bylo to jako luxusní vepřový. To si nepamatujete? Říkalo se tomu čínská konzerva.
1: Fakt? No. Ne.
0: A on to tam říká, Sovák. Co takhle čínská konzerva? To by bylo. No. Masíčko.
1: A pak byla ještě šunková pěna v konzervě, to si pamatuju taky.
2: A pak byla bůčková pomazánka. A to jsem měla ráda.
0: Ta byla, myslím, bůčková, ne?
2: Tak z druhé strany.
1: Bůčková?
2: To byla paní doktorka u nás.
0: Bočková.
2: Ale teď mi napadá, ona byla že jako játrová paštika.
0: Nátěrka.
2: V konzervách, nebo. Ale to jsi dělala taky na pánvi potom.
0: Ne, paštiku. To ne. Šlo o tu, to jsou takové směsi, ne? Nebo třeba ta ďábelský toasty, nebo něco takového.
2: No a to já třeba kupuju.
0: Fakt.
1: No tak vidíš, tak to je.
2: To já třeba kupuju a to je taková záchrana, když už doma není nic. A je
0: tak
2: hlad?
0: Jsou ďábelský toasty.
2: A když máš totiž hlad, no tak si já nevím, tak ti nemáš chuť na, nevím, prostě vločky nebo co. Ale máš prostě hlad, takový ten pořádný, tak si dáš ďábelský toasty s rohlíkem a po hladu.
0: Neznám člověka, který má chuť na vločky. Ale to je pravda, ty konzervy, no protože někdy jsou zeleninovo-masové, že jo? Co jako bude?
1: No já jsem tady našel i...
0: Ty jsi starý Trump, že jo?
1: No to přesně, já bez lesa ne... Šumava se to jmenovala, pomazánka, Šumava, taková vepřová pomazánka. Pak samozřejmě párečky, loupací párečky, lahutkové, ty jsme si brali taky.
0: A jak děláš ty ďábelské toasty?
2: Jak
0: jo,
2: počkej,
0: pašteta, to jsme milovali to slovo. Pašteta, jak je dělá?
2: Jak je dělá? No já normálně otevřu tu konzervu a namažu to na rohlík.
0: Na rohlík? To se přece opeče chleba.
2: No to je moc práce.
1: Kluci, konzerva.
2: Ne, to jim jenom já
0: znám.
2: Ne, to děti nejedí, to jim jenom my s manželem.
1: Počkej, ale ona je strašně dobrá.
0: Měli včera výročí.
1: Jo, tak jste měli.
0: My s manželem.
2: No to ne, včera jsem dělala kuře generála, co?
0: Co?
2: Co?
0: Cože?
2: Neže, jenom co? To si přáli děti, když by chtěli k večeři kuře generála, co?
1: To tak bude jsem kuře napsala... generála ko, ne?
2: To je co?
0: Počkej, jak se to píše?
2: TSO.
0: Mm-hmm. Jo, co?
2: No.
0: No to počkej, to musíme na to přijít, co to je.
1: No, kuře, to já jsem měl kuře soucetí.
0: Pane vrchní, já bych si dal kuře generála, co? Co? Co jsi říkal? Co si děláš legrace, jo?
2: No byla zaprskaná půlka kuchyně.
0: No si kam, jo, nic takového neexistuje. Zlatý ďábelský toasty.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Politici budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít také téma zdražování pohonných hmot. Sněmovna večer přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede EET. Sněmovna mimo jiné odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl limit pro osvobození od daně z příjmu u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Evidence se také podle Senátu neměla vztahovat na bezpečnostní převody anebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Před vrchním soudem v Olomouci dnes stane ostravský podnikatel Gabriel Figel. Podle obžaloby v době covidu neoprávněně čerpal pro svou firmu dotace z programy Antivirus a COVID ubytování. Podvodem měl získat zhruba 20 milionů korun. Vinu odmítá. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Přesnou statistiku ale policie nevede. Jeden z posledních případů řešila v srpnu v Ústí nad Labem, kde opilý řidič udeřil policistu. Podle dopravního psychologa Matuše Šuchy bývá spouštěčem agrese, kromě alkoholu a drog, také frustrace. V Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí, biznesů nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, vývoji evropského satelitního systému a nebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy ještě až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 13.
2: Doprava.
1: Na 49. kilometru D5 směrem od Prahy narazil kamion do středových svodidel, blokuje levý i pravý pruh, je třeba počítat se zdržením. V nájezdu na D1 na 210. kilometru ve směru na Prahu stojí na začátku připojovacího pruhu nepojízdné auto a výrazně komplikuje nájezd na dálnici D1. To byly zprávy, ještě hodinku vám budou dělat společnost Regi, Kuba a Dalibor.
3: Tři minuty po 7:30 vám přejeme krásný dobrý den a společně, jak se ukázalo a ukazuje, budeme snídat nějakou dobrou konzervu. Ďábelské tousty fungují úplně perfektně, píše třeba Andrea, rozkrojíme rohlíky, namažeme máslem, ďábelskou směsí, posypeme sýrem, zapečeme do křupava dobrota. Posluchačka Andrea, děláváme si takhle ďábelské tousty.
4: Hezky.
3: Paráda.
4: No, vidíte to. No, ale tady... Buxbaum.
3: Cože?
4: Tam jiný podpis není. Ten se k tomu jaksi vyhranil jinak. Konzervy z dnešní doby jsou pěkný hnus. Se divím, že si to ještě někdo koupí. Sám jsem se nachytal. Zdravím a pěkný den.
3: Já právě jsem tady komunikoval s naší kolegyní Šárkou, že si naopak myslím, že vlastně jsou vynikající a že jsou čím dál lepší. A vždycky byly.
5: Píše nám Honza. Čínský lunch meat. Topovka, přátelé.
3: Že jo,
5: Libovej, s hořčicí a chlebem. Ďábelské tousty s topinkou. Krutí maso s vejci. Mám po ránu chuť pořádně prasit. Mějte se krásně.
3: Napsal teď Pavel Chour Lego v konzervě.
5: Lego?
4: Lečo.
6: Lečo.
3: Jo, lečo.
6: Chyba háčku.
3: Já celou dobu přemýšlím. Díky taky za to. Říkám Lego v konzervě. Taková novinka.
4: dobrota.
3: Trošku to křupe, teda.
4: Jo, pozor na zoubky.

0: Je 7 hodin 37 minut a s Barborou Bernini, naší spolupracovnicí v Itálii, jsme se vydali, jestli si to dobře pamatuju, do Brazílie a potom také do Japonska, ale teď se podíváme do Afriky. Barboro, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jak se ocitla Itálie v Africe?
1: V roce 1869 koupila italská rejdařská firma přístav ASAP na pobřeží Rudého moře. Stát ho pak převzal, postupoval dál do vnitrozemí a 1. ledna 1890 vyhlásil celé území kolonií. Jméno převzali ze starořeckého označení pro Rudé moře Eritrea Thalassa, Eritrea. A Italové do ní silně investovali. Postavili železnici a v podstatě z ničeho vybudovali hlavní město Asmara. Ve 30. letech Mussolini udělal z Asmary odrazový můstek pro invazi do Etiopie. A mladí italští architekti, kteří by doma nikdy nesměli postavit nic futuristického nebo modernistického, dostali celé město a volnou ruku. Navrhli kina, bary, vily, bazén, operu. Mussolini tomu říkal Piccola Roma, malý Řím. Na začátku druhé světové války žilo v Asmaře víc Italů než Eritrejců. Město fungovalo na rasové segregaci. Eritrejci byli vytlačeni do vlastních čtvrtí a neměli přístup do kaváren a kin, která postavili vlastníma rukama. Italská vláda skončila v roce 1941, kdy kolonii obsadili Britové.
0: A jak vypadá Asmara dnes?
1: Město leží ve výšce 2300 metrů, takže je tam překvapivě chladno. Dodnes tu stojí 400 modernistických a art deco budov. Nejslavnější je bývalá benzínová pumpa Fiat z roku 1938, postavená ve tvaru letadla se dvěma betonovými křídly, která se rozpínají do vzduchu a ze spoda je nic nepodpírá. Statici to tehdy odmítli povolit a architekt tam stál s pistolí tak dlouho, dokud podpěry neodstranili a křídla vydržela. Najdeme tam art deco kina s původními sedadly, secesní poštu a bar ze 30. let, kde se dodnes hraje karambol, italská obdoba kulečníku. V roce 2017 zapsalo UNESCO celé město na seznam světového dědictví jako vůbec první africké modernistické město. Italové sem také přivezli závodní kola a Eritrejci z cyklistiky udělali národní náboženství. V roce 2015 se Daniel Tekle-Haimanot stal prvním Afričanem, který na Tour de France oblékl puntíkovaný vrchařský dres. V roce 2024 vyhrál Beniam Girmay, rodák z Asmary, na Tour 3 etapy a odvezl si zelený dres pro nejlepšího sprintera. A v Eritreji se slavilo v ulicích.
0: Já se tady, Barboro, dívám na tu benzínovou pumpu. To je nádhera. To je nádherná stavba. A to tam takhle pořád je.
1: Dodnes. Hmm. To je naprosto zakonzervované muzeum, celé město.
0: A jak jste říkala, že stál s pistolí, jo? Architekt.
1: Architekt přímo a trval na tom, že to vydrží a vydrželo.
0: To je výborný, to je hezký. No a můžeme se zmínit trošku o gastronomii?
1: Gastronomie je opravdu fascinující kombinací obou kultur. Národním pokrmem jsou špagety v rajčatové omáčce, která vypadá úplně stejně jako ta italská, ale chutná úplně jinak. Je ochucená kořením berbere, což je tmavě rudá směs čili a dalších bylin. Podávají se na injeře, obrovské kyselé placce z kvašené mouky tef, která slouží zároveň jako talíř a chleba. Ráno se v Asmaře ve stoje u baru pije káva, stejně jako v Itálii, a zdejší patří k nejlepším na světě. A v domácnostech je nezbytnou součástí života kávový obřad. Zelená zrna se praží na uhlí přímo před vámi, aby si každý mohl přivonit kouře. Potom se zrna ručně melou a vaří v hliněné nádobě, nazvané džebena. Nalévá se postupně a každému třikrát. Den tady uzavírá klasické podvečerní italské korzo, passeggiata, která v Asmaře končívá u piva. Národní pivovar postavil v roce 1939 italský inženýr Melotti a pivo se v něm vaří dodnes.
0: Do italské Eritreje jsme se dnes ráno podívali s Barborou Bernini. Moc krát děkujeme.
1: Děkuji, krásný den.
0: Taky přejem hezký den. Je 7 hodin 41 minuta, stále posloucháte Ranní dvojku. Za chviličku si asi řekneme něco o počasí, protože se to během včerejška teda dost změnilo. Rozpůlila se doslova naše republika na dvě části.
2: Říkáš to dobře, ochladí se, ale nebojte se. Nebojte se.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Zataženo na většině území, kromě, koukám, Pardubického kraje, možná částečně i Královéhradeckého, tam byste měli mít i polojasnou oblohu. Zatím tedy, přátelé, bez deště, ale pokud se vyskytnou srážky, tak zejména na horách, nebo slabé přehánky, a ty teploty už nebudou zdaleka konkurovat těm teplotám, které jsme zažívali doteď, protože naměříme odpoledne mezi 16 až 21 stupni, na horách už v úvozovkách pouhých 13 stupňů v 1000 metrech. A musím zmínit i zítřek, protože většinou oblačný s deštěm nebo přehánkami, až k večeru pak budou od západu srážky ustávat, ta oblačnost se protrhá, ale zalito bude určitě, ty teploty budou shodné s dnešními 16 až 21, ale ten severovýchod mezi 13 až 16 stupni, to jsou maxima. Na horách o stupínek méně, v 1000 metrech kolem 12 stupňů, ale ta sobota se ještě, bych řekl, bude držet těch letních teplot mezi 20 až 24 stupni a převážně bude polojasná obloha. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, ale minou Českou Lípu v sobotu, to už jsem zjistil a zajistil. A neděle, ta bude také převážně oblačná, ale ty teploty stále zůstanou docela příjemné, 19 až 24 stupňů. Opět, jako v sobotu podobně, výjimečně s přehánkami. Takže to jde, vlastně bude hezké počasí.
3: Když bude svítit sluníčko, tak bude teplo.
4: Chci si připomeneme koncert pro Petra Hapku. První noc v novém bytě, písničku, kterou bez pochyby všichni znáte, bude zpívat Štěpán Kozub a...
3: A to není vidět.
4: A to jsem zapomněl. Kateřina Marie Tichá, jo?
2: A to není vidět, to není interpret.

0: Tak to byl potlesk v pražské Lucerně při koncertu pro Petra Habku, pro Štěpána Kozuba a Kateřinu Marii Tichou. A my tady tleskáme vám, protože nám píšete všechny konzervy a všechny chuťovky, které máte rádi a rády. Třeba i takovou brilu nebo kapra v pixle.
1: No to něco, jsem jsme úplně zapomněli. Neviděla. To je takový zelený kapřík na takové bílé konzervy. Nápis na té fotografii není vidět, možná je z druhé strany, možná tam žádný není, ale pak ještě paštíka brila, jak říkáš, a pak nátěrka sonka. Tak to mě poznám.
0: Ale sonku. Když si řekla nátěrka, tak přece ale játra se slovensky řeknou...
1: Pečeň.
0: Pečeň.
1: Ano.
0: A byla pečeňová nějaká?
1: Byla nátěrka. Pečeňová paštéta.
0: Paštéta.
1: Ano.
0: Pečeňová, ano, paštéta. A napsal Dalimil, že když je hlad, tak je i šunka dobrá. Což...
1: S tím se nedá nesouhlasit.
0: A jak jsme zjistili v Přešticích minulou sobotu, jestli jste to náhodou neslyšeli, určitě znáte konzervu, která se jmenuje Pražská šunka. Já jsem vždycky přemýšlel nad tím, proč je to Pražská šunka, kde jsou tady, jo, kde je tady nějaký vepřín.
1: Šunkařství.
0: Když vím, že jsou tady, jasně, že v Čakovicích taky myslím, ale to je Přeštické prase. To vždycky bylo.
2: Neříkej.
0: Hlavní, ano, hlavní dodavatel té suroviny byly Přeštice.
2: Aha. Ale jinak si myslím, že ta továrna, ten masokombinát byl v Michli. Velký.
1: No tak potom proto pražská.
2: Asi.
0: Myslím, že jsou pekárny teda. Nevím.
2: To teďka jo.
0: Jo, teďka
2: to, jo. To se bavíme o přelomu století.
0: Ano.
1: To no nepamatuješ. A jsme našli ještě naštěstí. Svačinku, lahůdková no. Vepř pomazánka.
2: No a já jsem zjistil, že to je jednou z nejznámějších retro paštik, která má své kořeny v období československého socialismu.
1: To je svačinka.
2: Československý socialismus. Svačinka.
1: Aha.
0: Ale ještě paštěta. Jeden, a to si vzpomenete, napsal Tomáš Dobrý ročník 69 z auta. Byl trenčianský párok s bělou fazulou.
1: Jo, ale to je pravda.
2: Jo. Ale čo s klobásou?
0: No, jasně, klasika.
1: Jo.
0: Kromě teda Pavla, který konzumuje Lego s klobásou, ale to víme. Zapomněli jste na žampíka, tak žampík jsem, na to jsem zapomněl.
2: Já taky nevím.
1: Tady hledám, jestli neexistovala nějaká žampionová paštika, ale nepodařilo se mi to tady vygooglit.
0: Moje dětství je plněný zelný list za 5 korun, párek s bílou fazulí v konzervě ve skle za 4,90. Bylo to moc dobré a nemyslím to ironicky. Dagmar z Ostravy, dobrý ročník 1958. No ten zelný list, to je nějaký buď Bulharsko, že jo, nebo východné, tam se hodně... až možná do toho arabského světa, že to je v zelném listu ta rýže, ne? Je to tak?
1: No a myslím, jestli to není i koložvárská kapusta, že to je taky zelný list plněný masem s rýží.
0: Koložvárská?
1: No, vlastně, to je špatně.
0: Ne, já jsem v koložváře dlouho nebyl.
2: Prosím tě, jenom vysvětlení, ta pražská šunka, koukám tady na stránky, pražskou šunku zavedl jako její pravidelnou výrobu Antonín Chmel, založil svoji firmu v Praze u Zvonařky v roce 1879. Tak to byla ta pražská šunka.
1: Aha.
2: Pravděpodobně z Přeštického prasátka.
0: Napsala, ano, ročník 1943, prosím, napsala naše posluchačka, teď to nemůže, Žukov, dřív Žukov, to znamená asi Žukov, to je nad Českým Těšínem.
1: To je ten tvůj Žukov.
0: To je Žukov, ano. Osekané neboli lunchmeatu. Jako studenti jsme chodili do hospody u svatého Dejvice. Nejlevnější jídlo byl mamut, což bylo výše jmenované s bramborem a okurkou za 5 korun. Že opečený lunchmeat s bramborem, se tomu se říkal mamut.
2: Jo, takhle. Ten Žukov nebylo to podle generála, který prolomil tu leningradskou blokádu?
0: My pamětníci pamatujeme vepřové a hovězí konzervy z Rumunska. Tuším z města Sibriu. Kotleta na hříbkách.
2: No ale maďarská, že jo?
0: Ale maďarská.
2: Z Rumunska.
0: No, jak
2: jinak?
0: No. My jsme neřešili maďarsko-rumunsko.
2: No, tak my tady taky máme polský salám. Že?
0: Kde?
1: Tady, pod stolem.
0: Je tady. Tak to je salám, jaký svět neviděl.
2: No to tedy.
0: Já ho nevidím. A co je polský salám?
2: Polský salám?
0: No,
2: to je jako kodhaj, prostě salám.
0: To je fakt polský salám?
2: No jasně.
0: Salám polsky.
2: A salama polska.
0: Salama polska.
2: Tak alejkum.
0: Vyběrova. Salama polska, vyběrova. Tak dobrou chuť, pokud právě snídáte. 7 hodin 55 minut, po 8 hodině se podíváme do kina. Ranní dvojka vám přeje krásný dobrý den.

0: Moci bez nemoci.
1: Další díl pořadu Moci bez nemoci přinese příběh Sylvie.
2: Já jsem neměla žádné příznaky potíží. Lékařka mě poslala na preventivní vyšetření tlustého střeva, takzvanou koloskopii. Výsledek byl pro mě šokující. Velký nález. Zhoubný nádor tlustého střeva a okamžitá operace.
1: Novinkové 3D vyšetření a robotické operace, další naděje na život.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dálniční známky nejspíš už od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat a fotbalisty Slavie čeká úvodní utkání v Lize mistrů, doma nastoupí proti francouzskému Lens. Bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Poslance dnes čeká druhé čtení příslušné novely. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál měla stát 2570 korun. Předseda SPD Tomio Okamura už dříve řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
5: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
4: Opozice považuje návrh za populistický, třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy rozpočtu a neřekla, jak výpadek nahradí. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky, ale i fyzická napadení. Příčinou takového chování je, kromě alkoholu nebo drog, i frustrace, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matuš Šucha.
6: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů, to frustraci jako prohloubí. A agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
4: Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Po postupující studené frontě bude v Česku dnes a v pátek chladněji než v předchozích dnech. Maximální teploty přes den se většinou budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Na víkend se pak oteplí ke 24 stupňům. Déšť očekávají meteorologové v pátek hlavně na jihovýchodě republiky. Fotbalisté Slavie vstoupí večer do Ligy mistrů. Na úvod hlavní části se doma utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slavia obměnila kádr a i vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda, nastoupí v utkání v jiné sestavě než v loni. V čem ještě budou Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
7: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
0: Doprava.
4: Na D1 směrem od Prahy brzdí kamiony na 173. kilometru a kolony narůstají. Osobním autem pojedete pomaleji od 178. kilometru až k omezení u D2. V Praze regulují vjezdy do tunelů, kolony čekejte v Patočkově ulici, stejně tak před Mrázovkou brzdí se na jižní spojce před Barandovským mostem. A na silnici 35 je směrem od Olomouce omezení u Koclířova, zdržení v koloně asi 20 minut. Zprávy končí po nich finále rána na Dvojce.
8: Osm hodin čtyři minuty, ani mě nenapadlo, když jsme si tady jen tak naťukli téma konzerv, ale takových těch jako trošku jiných konzerv, jo? takových těch trochu zvláštních, kde je třeba kombinace i zeleniny a masa a vajíčko tam je. Nebo teď jsem zase doma objevil, to taky to, nevím, kdy jsem to koupil. Tuňák je tam s vejcem dokonce.
9: Tuňák je fakt s vejcem?
8: Ale, je to, ale není to ta
9: plechovka. Ten mexický třeba?
8: Ne, není ta plechová, je to taková ta, jak se teď vyrábí, taková ta kapsička, nebo co to je. Že to jenom otevřeš nahoře, taková... Víte, jak to vypadá?
9: Jako mistička nějaká.
8: Jako, jako mistička,
10: a jak to vypadá uvnitř?
8: Perfektně.
10: Tuňák s vejcem.
8: No.
10: Jako to je smaženice a v tom je natrhaný tuňák? Nebo co to je?
8: Ne, to je takovej, to je tuňák s vejcem.
10: Jak jako?
9: To je v celku vařený vejce v tom? Oběma vařený vejce.
10: Zajímavé.
9: Zajímavý
10: to bude takové zajímavé.
8: Je to moc dobrý.
10: Ale ty chutě a vzpomínky, které to ve vás vyvolává, se zdaleka netýkají konzerv. Napsala Renča, tak jsem zrovna zapnula dvojku a už mám hlad. A pamětnická jídla z mého dětství. Pamatujete ještě na pečený brzlík? Ten se snad už ani nesežene. Dobrou,
8: to se podle mě nesežene už. To bylo taky v Bohoušovi, kdy Sovák nabízí všechno tomu, že jo, tomu návštěvníkovi, kterého hraje Vladimír Menšík, a on tam taky brzlík, to, že takhle nabízí, ale to se už podle mě vůbec nedělá. Nebo nějaký řezník by nám to musel potvrdit.
9: No jinak tady spousta posluchačů chlapů vzpomíná na ty KDčka, na ty vojenské konzervy, že jo?
8: Jo, jo.
9: Že v neděli se prý nevařilo, tak dostali konzervu.
8: Hmm?
9: Takže...
10: Taky husí a kachní krev se sádlem, přidala se cibulka na pán, míchaná vajíčka,
8: to
10: napsal,
8: přesně tak, to
10: napsal
8: se taky,
10: Karel.
8: A potom krevní tučnice.
10: No, to jsme tady taky zahlédli.
9: Tak to už je příliš.
8: To už je příliš.
9: To už je příliš.
8: Až ne.

0: 8 hodin 9 minut, já vítám ve studiu Alici Ahronovou. Dobrý den, Alice.
1: Dobré ráno.
0: Musel jsem se osobě, která byla hlavní aktérkou včerejší premiéry, o které budeme hovořit, omluvit, protože jsem díky zaneprázdnění v divadle tam nemohl být, ale moc mě to mrzí a myslím si, že i všechny, kteří tam nebyli, že třeba neslyšeli tento hlas a můžou si zajít na něj do kina. Dělám takovou atmosféru.

0: Vychryvanou a ve filmu Bára Basiková, nebo o Báře Basikové, možná by se mělo říct Bazikové, asi vychry občas vanou.
1: Tam je hodně vychrů, říkáme Basiková. A v každém případě je hnedka půvabný začátek tohoto celovečerního dokumentu, který nás přenese do roku 1975, kdy 12-letá Bára se svojí rodinou, kterou dotlačí, se zúčastní televizní soutěže Zpívá celá rodina. A vy tam vlastně v této první scéně cítíte ten její neuvěřitelný talent, její pouze, opakuje 12 let, má už tehdy velký hlasový rozsah. Ona ještě o sobě hezky říká v rámci toho dokumentu, tam zazní větička, že ona svou hudbou je nezařaditelná. A to je právě tady, jsme teďka slyšeli ten úvod, potom známe její věci jako komerční muzikály, známe samozřejmě, a to tam je také vidět, 80. léta, právě Precedent, Stromboli a tak dále. Takže ta nezařaditelnost a ta, já bych řekla, spíše všestrannost prosakuje i tímto filmem. A vlastně film končí, to můžu prozradit, její oslavou jejich 60. Takže pomocí archivu a vlastního natáčení, které Helena Třeštíková začala v 90. letech, my sledujeme její profesní dráhu od těch rockových začátků přes výrazné muzikály, potom i komerční projekty, jak ona přiznává, do kterých vůbec nechtěla jít, ale musela platit složenky. Takže vidíme tam i úspěchy v hitparádách

0: Ale vidíme právě, to je to nejzajímavější, její soukromí vztahy, rozpad tří manželství, štěstí s jejími třemi dětmi a z celého filmu vlastně cítíme její křehkost a já bych řekla hlavně sílu a nesmírnou statečnost.
1: Film natočila Helena Třeštíková takovou tu typickou časosběrnou metodou, kdykoliv člověk asi vidí nějaký zase výsledek její práce, tak si říká, proč já nejsem Helena Třeštíková, protože to je genius.
0: To je genius.
1: Ale čeká, musíte počkat, jako 30, 40 let. Opravdu jako geniální.
0: Je to tak. V tomto případě tato ta jedinečná metoda, já bych to označila taky ten filmový deník, kdy vlastně do posledního momentu nevíte, kdy film zakončit. Vlastně jakou událost vám to natáčení ještě nabídne. Je to, jak vždycky Helena Třeštíková hezky říká, je to o náhodě, je to o štěstí. Ona používá takzvaný princip otevřené dramaturgie. Znamená, že ty věci se jí dějí nějak v průběhu času, ona je zaznamenává a často právě v těch dokumentech má ty otevřené konce a vlastně otevřené konce často má i ten život. Takže z toho ona vychází. Já bych ještě jenom řekla, že Helena Třeštíková samozřejmě je ceněná u nás, ale hlavně i v zahraničí. Ona je oceněna Evropskou filmovou cenou, má za sebou takové filmy jako Marcela, René, Katka. Takže právě pracuje desítky let na těch takzvaných časozběrech a má je roztočeny souběžně. Takže proto ona má tu výhodu, že vlastně ty lidi portrétuje. Tady konkrétně ten film natáčela s malým štábem ve třech lidech po dobu 30 let od roku 1995 až do současnosti. A tady jenom číslo, které prozradila včera na novinářské projekci, měla k dispozici ve střižně 60 hodin materiálu. A z toho tedy vznikl ten dvouhodinový film, který mimochodem má neuvěřitelný tempo a graduje a baví vás do poslední minuty, včetně těch závěrečných titulků a skvělé skladby. A jinak ten zbytek filmu tvoří pečlivě vybrané archivy. A to, co je pro mě ještě cenné, a to jsou všechny filmy Heleny Třeštíkové, oni jsou vlastně i portrétem doby. My tam vlastně vidíme ty divoký devadesátky, pak tam vidíme úplně tu vyprázdněnou Prahu v éře covidu, nezaměstnané umělce, kdy Bára říká, že nemá z čeho žít, protože prostě ta covid nikdo nečekal. A potom tam teda reflektuje režisérka i současnost a řeší velmi zajímavou otázku. A to je vlastně postavení umělce, zpěvačky v současné komerční době. Vlastně nakolik je náročné pro známou zpěvačku ten mediální a bulvární tlak ustát.
1: Ano. Vložila jste mi tady do úst otázku, kterou než tedy položím, tak jenom bych připomněl, že jsem kromě toho, že jsem vedle ní stál na jevišti, tak my jsme měli společně nějaký pořad, který jsme si nazvali Spolu a otočili jsme si tam role. Já jsem tam vlastně hrál jenom, jako jsem byl jako muzikant a ona se rozhodla, že to bude uvádět. A já jsem zjistil, že ta její autenticita je úžasná, pro mě třeba v dané chvíli nečekaná a začalo to třeba tím, že ona v teplákách trhala lístky. Ona byla tady před divadlem a trhala tam lístky v teplákách nenalíčená, kdy polovina toho diváctva si ani nevšimla, že to je ona. Jo, to je bylo to fakt jako zajímavé. To znamená, ta otázka zní velmi jednoduše. Je ten portrét autentický? Asi ano, jestli je
0: právě. A v tom je ta síla toho celého filmu, že nesledujete žádnou nezajímavou popovou hvězdičku. Ten film vůbec není patetický. On je velmi zdařilý portrét a Bára právě, a to je ten základ, ona je na kameru otevřená, je vidět, že Helenou Třeštíkovou jsou i přítelkyně, jo, že vlastně byla ochotna se svěřovat, odkrývá svůj svět plný vlastně napětí, vášně, zranitelnosti. Tam jsou nádherné scény, kdy ona září na těch vystoupeních před tisíce diváky, ale uvnitř vlastně má ty nesmírné démony, boje, bere antidepresiva a otevřeně vlastně o tomhle tom všem mluví. Mluví o té samotě, o nešťastném dětství, o její autoritativní matce. Ale to, co je ještě důležité říct, ona má neuvěřitelný humor. Ona má vlastně nadhled. Tam je třeba krásná historka, kdy ona po těch svých třech rozvodech si dá inzerát na Seznamku a říká, no tam není z čeho vybrat, tam jsou sami padesátníci, kteří mají úplný bordel za sebou i na těch fotkách, někdo je tam s plechovkou piva, někdo tam má nějakou zbraň v ruce nebo má na sobě úplně nechutný tílko, já nemám z čeho vybírat, já bych hrozně ráda si vybrala někoho mladšího, třeba Madonna, že ona má o 40 let mladšího milence, no a ty dcery tam říkají, mami, to nejde, ty nejsi Madonna. takže tam jsou jako ty momenty, kdy opravdu vlastně ten dokument je plný emocí, u kterého jste na jedné straně dojatí, opravdu já jsem, musím přiznat, já jsem i plakala a výborně se ale i bavíte.
1: No, tak tam pozveme i diváky, kteří třeba ale Báru úplně neznají nebo neposlouchají její
0: hudbu. Já si myslím, že ano, protože on je to velmi jako intenzivní film, drží tempo, jak jsem říkala, a je to taková tragikomedie jednoho života, ale se šťastným koncem. A to si myslím, že je důležité zmínit. To není rozhodně málo v současné době. Takže diváky čeká nejen ta hudba, ale je to fascinující osud. Je to velmi intimní příběh o partnerských vztazích, o lásce, všechno, jak jsem říkala, vyprávěno s nadhledem, humorem, emocemi. Pro mě to opravdu hluboký lidský příběh, kvalitní dokument. A Helena Třeštíková jenom ukázala, že opravdu je tou první dámou českého dokumentu.
1: A víte, proč to je dokument se šťastným koncem? Protože Bára je štěstí.
0: Ona ho tam několikrát i zažívá a ona teďka ještě řekla hezkou větu, tu prozradila v Karlových Varech, kde mimochodem ten film, když se promítal, tak měl několika minutový aplaus ve stoje v tom velkém sále, takže to také bylo velmi emotivní a ona říkala, že vlastně teďka zažívá konečně to štěstí. Ono je vlastně přes 60, má ty tři úžasné děti a užívá si tu svobodu a hudbu.
1: Tak si ji připomeneme. Tak to byla Alice Aronová, děkujeme.
0: Krásný den, naslyšenou.

0: Bára Baziková, jí souměrná jako pozvánka do kina, jenom bychom měli připomenout, že do kin ten film z jakých důvodů jde příští čtvrtek. Není to tak, jak to bývá obvyklé, že my ve středu mluvíme o filmu, který jde zítra, nebo respektive ve čtvrtek mluvíme o filmu, který jde hned do kin, ale jde to až příští čtvrtek.
1: Ano, protože příští týden jsou tam dva filmy, které máme velký zájem přiblížit, tak jsme si dnes vybrali Báru Basikovou, protože to mělo premiéru velkou včera, takže se o tom bude všude mluvit a psát už dnes, tak ale do kina, prosím vás, až příští týden. Lístky pro manžela Šárka taky až na příští týden.
0: A moje sestra byla včera na té slavnostní premiéře a poslala mi teď zvukovou zprávu, ještě zaplať pánbu, že jsem ji nepustil do éteru, ne, že by moje sestra nemluvila slušně, ale uváděl tu premiéru jí syn, Teodor. A před celým tím sálem řekl po zhlédnutí toho filmu, protože on byl malý, že jo, je to tam od malička, říkal, mami, to jsem vůbec nevěděl, že jsem se takhle choval. Použil nějaký výraz, který se nedá použít ani po 22. hodině. Kino zakřičelo a on se tak jako hezky vyznal mamince. Ale tak to prostě tak bývá. A pak tam prý řekl ještě jednu větu, to je prý moc hezký. Mami, to já jsem vůbec nevěděl, že jsi tak slavná.
2: To je ale fakt,
3: dobrý,
2: je,
3: to
2: no,
3: super.
2: Je, to určitě Báru potěšilo. Já se s dovolením musím vrátit k těm konzervám, přátelé, protože jsme tady probírali konzervy, které jsme jídávali jako děti.
0: Prosím, přesně před hodinou, už to hodinu trvá ta téma.
2: Jednou jsem po 100 letech koupila milánskou směs na špagety.
1: Mm-hmm. To jo, to pravda, to bylo.
2: A to se fakt nedalo. Sama Flaxano, fuj. Hodné, všechno je tak dobré, jak bývalo. Zdraví Eva, ročník 73.
0: Jo, milánská směs.
2: Milánská směs.
1: Jo, to bylo taky. No.
0: To se tam jenom kydlo a bylo to.
1: Já to je to mleté maso, ne? Takový
0: no,
1: jako...
0: No. No, tak jako to by mělo být jako Boloň, ne?
1: Jako Boloň, no.
0: Ale Boloň a Miláno, to je rozdíl.
1: No právě, to právě v té chuti. Ale nevím, jestli by...
2: Tak možná proto.
1: Boloňští tady, jak si...
2: Čo bolo, to Boloň.
0: Jasně.
1: No.
2: Víte, kolik stojí kilo brzlíků? Hele, tady to je 800 až 900 korun.
1: To je taková
2: exkluzivní
1: drahota.
2: Potravina pro restaurace.
0: Brzlík.
2: Za mého mládí druhořada, píše Honza.
0: Ano, ano.
2: Brzlík 800 až 900 korun za kilo.
0: To stojí kolik stojí svíčková?
2: To míň.
0: Ne.
1: Svíčková takhle, ještě víc.
0: Pozor, svíčková, ne, to se zvrtlo. No.
2: Tak co to, stojí? Co to víme doma?
1: Ani se neptej.
0: Takhle, jestli ti manželka nebo žena tvoje dává na talíř svíčkovou za 65 korun, tak je to sekaná svíčková. Přesně tak je to sekaná svíčková. Ono to z dálky vypadá podobně.
2: No tady vidím běžné, aha, české maso 600 až 800, ale jinak 1300 za kilo teda. Mm-hmm. No tak to si můžete dovolit, my máme sekanou se svíčkovou.
1: Já se na to chodím jenom dívat. Proto vím, kolik to stojí.
2: Určitě. Proto děláš kuře. Co?
1: Co? Co?
0: A tak pojďme to tím uzavřít. Ty jsi dělala kuře TSO, neboli co? A to je teda podle nějakého čínského generála.
1: To kuře generála, co se to celé jmenuje. To si děti přáli a napsali mi, jenom nevím, jak se to dělá. Takže jsem si to musela nastudovat. Pak se uklízela hodinu celá kuchyně, protože to všude prskalo. A bylo to složité. V 9 se krásně jedlo. Večer.
0: A byl tam solamil a takový ty věci.
1: Přesně
0: to,
1: tak.
0: Žejovi,
1: no. Byly takový omáčky, spousta nádobí, ale zmizelo to, takže dobrý.
2: Předpokládám, že to byl nahluchlý generál.
0: Co?
2: Generál co?
0: Tak přátelé, to mějte se co? Krásně.
1: To bylo 8 co?
0: Hodin, 25 minut.
2: To
0: zítra.
2: Bylo dobrý, co?
0: Dnes je čtvrtek, zítra je pátek.
2: Šiu si kabátek.
0: Do České Lípy.
1: Bude zima?
0: Ne,
1: na kabátek.
0: Ne, bude tak akorát.
2: Ráno možná, jo.
1: Na sáčko.
0: Uvidíme se s vámi, moc se těšíme. A nebo se můžeme slyšet ve vysílání.
2: Jo.
0: Ve 14.00.

0: uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: O mozku, o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Neurovědkyně Kristina Kekrtová se rozhodla to změnit. V dalších Žárovkách nám proto poví, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a o výzkumu schizofrenie.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat zajímavá témata. V příštích minutách nabídneme postoj občanů, jak je zaznamenali výzkumníci. Hostem je socioložka Paulína Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění. Já vás vítám, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Nahlédneme do dvou průzkumů, jak lidé v České republice vnímají svobodu slova a její hranice a jaké jsou postoje společnosti vůči Romům. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
4: Český rozhlas společně s Centrem pro výzkum veřejného mínění Akademie věd v rozsáhlém výzkumu mapoval, jak svobodu debaty nebo svobodu slova v Česku vnímají občané. Tak paní Tabery, co vás vedlo k tomuto tématu?
5: K tomuto tématu nás vedl Český rozhlas, který přišel s tímto tématem, jestli by nás to nezajímalo. A nás to téma samozřejmě zajímalo. Je to aktuální téma, jak pro Český rozhlas, tak pro sociologii, protože v poslední době se samozřejmě čím dál více tematizuje to, zda lidé mohou svobodně mluvit, kde mohou svobodně mluvit, a velmi se to akcentuje zejména s nástupem sociálních médií, kde lidé mají občas pocit, že se vám například smaže profil, nebo z té chvíli jakoby dostanete ban na tom účtu a tak dále, a lidi mají pocit, že možná přichází cenzura, nebo co to teda znamená, nebo když jsou vám smazány příspěvky, tak co to teda vlastně znamená pro svobodu slova.
4: A jak vy to osobně vnímáte? Jak nedá mi to zeptat se, než se podíváme do těch dat.
5: No, když se podíváme do těch dat, tak my tam uvidíme skupinu, která si myslí, a je to největší skupina, která si myslí, že máme svobodu slova a že svoboda slova má hranice. Ten výzkum se jmenuje Hranice svobody slova právě proto. A já jsem člověk, který si myslí, že se lidé mají vyjadřovat ke všemu, i k těm tabuizovaným tématům, ale zároveň si myslím, že velmi záleží na tom, jak se k tomu vyjadřujete. A že někdy směšujeme to, že se nemůžeme k něčemu vyjádřit, říkáme, že se nemůžeme vyjádřit tématu, ale pomíjíme to, jak jsme se k tomu vyjádřili. A to už mluvíme na sociálních médiích, je velmi tematizováno a velmi jakoby sledována takzvaná hate speech neboli nenávist, která se tam projevuje, ať už od skutečných účtů, nebo od různých anonymních účtů, nebo od trollů, nebo dokonce, a to si musíme být všichni vědomi, že tam existují účty, které jsou falešné, že některé ty věci, které jsou produkovány na sociálních médiích, jsou prostě buď někým placené, a nebo jsou prostě jeden člověk ovládá více účtů a vytváří nějaký dojem, který tam není pravdivý. Takže já si myslím, že právě ty hranice mají existovat a mají existovat zejména pro to, jak mluvíme, než pro to, o čem mluvíme.
4: Zhruba retorika.
5: My jsme v tom výzkumu, a k tomu se dostaneme, zkoumali to, jestli můžete mluvit kontroverzně o věcech, a potom nastupuje už to, že oponenty nebo lidi, o kterých mluvíte, dehumanizujete, případně rovnou vyzýváte k násilí.
4: Lze i slušně prostě vyjádřit svůj tak, a jiný tam názor.
5: Vyjádření názoru neznamená, že musíte vyzývat k likvidaci nebo zabítí oponenta nebo lidí, o kterých mluvíte. A to je, myslím, hranice pro mě osobně. A my jsme se právě ptali, my jako výzkumníci, tak každý máme někde hranici, a my jsme se ptali, kde teda vidí česká společnost tu hranici.
4: Tak pojďme už k těm konkrétním výsledkům, co si respondenti toho vašeho průzkumu společně s Českým rozhlasem myslí o svobodě projevu. Zda se lidé mohou vyjadřovat svobodně?
5: Obecně ano. My jsme se ptali mnoha otázkama a obecně ano, my jsme měli i velmi jednoduchou otázku, mohou lidé v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti, a tam si většina lidí myslí, že ano, a dokonce to, že se to rozhodně děje, si myslí 40% lidí, a že spíše se mohou lidé vyjadřovat, si myslí 29% lidí. To znamená, že Zhruba 70% lidí říká ano, mohou. Když se podíváme na tu druhou stranu, to nemohou, si myslí zhruba desetina populace a 20%, 21% lidí je tak někde mezi, říkají, že je to tak napůl, že tam vidí jako nějaké mezery v tom, jak svobodně, ale že nepopírají, že nějaká svoboda slova existuje. My jsme to potom ještě jako se doptávali na to, jestli jsou nějaká témata, u kterých lidé myslí, že se mohou nebo nemohou vyjadřovat. A byla to široká škála témat od změny klimatu, rovnosti žen a mužů, očkování proti covidu, sexuální obtěžování, migrace, soužití s Romy, holokaust a tak dále. Různá témata, která můžete vidět ve veřejném prostoru a můžou být nějakým způsobem problematická. A tam vlastně u všech těch témat více než polovina lidí řekla, že vlastně se k ním mohou vyjadřovat. Ale samozřejmě některá témata byla vnímána jako svobodnější, to můžeme zmínit změnu klimatu nebo rovnost žen a mužů, případně vyjadřovat se k vládní koalici nebo k politice, k USA nebo k opozici. To pořád bylo vnímáno jako velmi svobodný. Naopak na tom druhém konci, kde cítí lidé takhle napoprvé, když se jich zeptáme, jestli je tam tabu, je soužití s Romy, fašismus nebo ukrajinští uprchlíci. I tam je více než polovina lidí, případně nerovnost ras, i tam je více než polovina lidí, kteří si myslí, že se k tomu svobodně lze vyjádřit, ale už tam stoupají procenta, třeba zhruba čtvrtina lidí pociťuje, že se s tomu nemohu vyjádřit, desetina, že se k tomu rozhodně nedá vyjádřit. Tam je nějaké procento lidí, zhruba desetina, která u těchto témat má pocit, že se k tomu nedá vyjádřit. A ještě jsme se ptali i takhle velmi, řekněme jednoduše, teda napřímo, v jakých situacích by teda lidé přistoupili k tomu, že by měla být omezena svoboda slova. Když hledáme ty hranice, tak se ptáme, jako kde by měla být omezena. A byly to různé výroky a kde největší souhlas, vlastně česká veřejnost říkala, že tam to omezení vidí, jsou právě sociální sítě, mají právo omezovat nebo mazat obsah, který považují za nenávistný. Takže tam vidíme ta sociální média, nenávist a tam vyše 60% lidí řeklo, že to tak je. Ale například tam, kde vidíme takový jako největší odpor, je třeba, že zaměstnavatel má mít právo postihovat zaměstnance za to, že mimo výkon svých pracovních povinností veřejně říkají nenávistné výroky. My jsme tam záměrně dali ty nenávistné výroky a to veřejné říkání. A tam naopak většina lidí, 56% říká, že s tím nesouhlasí, že by to zaměstnavatel měl mít to právo, ale pozor, pětina lidí si myslí, že ano. Takže jakoby je to výrok, který sice budí nesouhlas, ale část veřejnosti s ním přeci jenom souhlasí. A ještě takový jako, řekněme, na vážkách je veřejnost u výroku, že v zájmu bezpečnosti státu je někdy nezbytné omezit svobodu slova. Tam se to tak hezky rozložilo po celé škále od jako souhlasu po nesouhlas tak nějak pravidelně, takže vidíme, že ten souhlas a nesouhlas jsou tak jako, řekněme, rovnoměrně zastoupený. A i ta středová varianta, že je to tak na půl, má zhruba čtvrtinu lidí. Takže tam ta veřejnost tak jako váhá. On ten výrok je obecný, takže lidé nevědí, jako co by to teda přesně znamenalo a tam už by znamenalo jakoby na kontextu. Ale jsou situace, kdy lidé souhlasí s tím, že by svoboda slova, řekněme, mohla mít hranice. A když se ještě ptáme teda, v jakých dalších situacích by to bylo, tak třeba to omezení je ještě viděno, když třeba je podpora šíření nenávistných myšlenek k lidem na základě jejich rasy nebo etnika. Tam to opět získalo jakoby podporu, že by ta svoboda slova měla být omezená. Ale už třeba podpora a šíření myšlenek, které znevažují náboženské symboly nebo víru, tam už ta podpora na omezování nebyla tak vysoká. Tam to bylo 45%, tam už je opět ta veřejnost více rozdělená. Takže ten výzkum byl takto komplexní a ptali jsme se, ty otázky reflektovaly jednak právní úpravu, my totiž máme právní úpravu, která nějakým způsobem omezuje svobodu slova a říká, jaké výroky smíme a nesmíme říkat. A zejména to směřuje k té nenávisti vůči lidem z hlediska etnika, rasy, pohlaví a tak dále. A potom máme i nějaké nedávné události. Po válce na Ukrajině máme zkušenost s tím, že třeba některé weby byly vypnuty a nebo že stát hledá, jakým způsobem se bránit třeba vůči informacím nebo dezinformacím, které považuje za nepravdivé a za vlastně škodlivé bezpečnosti státu. Takže to všechno v tom výzkumu bylo zohledněno.
4: Konstatuje socioložka Paulína Tavery.
1: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Hovoříme o výzkumu o svobodě debaty, o svobodě slova v České republice, jak to vnímají občané. Mění se, paní Tabery, ten vztah minimálně teda respondentů k této problematice, jak vlastně vnímají ty hranice svobody slova, projevu?
5: No, my to z
4: nějaké
5: tohoto...
4: časové ose.
5: Ne, časové... Tento výzkum je vlastně jeden snímek z letošního jara, takže my nevíme, jestli se to jak mění. Přesně takto položené otázky nemáme. My máme jiné troška otázky v CVVM, jestli se lidé mohou jako veřejně vyjadřovat, a tam došlo k nějakým, zejména po té válce na Ukrajině, k nějakým jako drobnějším změnám, ale ne k prudkým propadům.
4: A řekla byste vy osobně jako socioložka, že jsme na určité projevy nebo témata citlivější během posledních 10-20 let? Vy už jste řekla, že třeba určitým zlomem mohla být ruská invaze na Ukrajinu před více než 4 lety.
5: My jsme se nějakou tu citlivost debaty snažili změřit v tomto výzkumu. A témata, která jsme tam vybírali, byla vybírána proto, co jsme si jako sociologové mysleli, že by mohl být ten, řekněme, zlomový bod.
4: Vy jste na základě odpovědi vygenerovali 4 skupiny. Tak se můžeme podívat, co je pro kterou typické, jak vlastně vnímají svobodu slova, projevu, zda by si přáli pro veřejnou diskusi určité hranice a pokud ano, jaké?
5: My jsme na základě těch otázek, co jsem tak obšíreněji popsala v tom předešlém bloku, vlastně sestavili takovou typologii, která má 2 osy. Jedna je, jestli člověk vnímá nebo nevnímá svobodu, a druhá je, jestli chce, nechce hranice. To se v tom výzkumu nějakým způsobem vlastně tyto 2 dimenze ukázaly. A ta typologie je vlastně ty 4 kvadranty vznikly na základě toho, a největší skupina lidí, vlastně skoro 60%, si myslí, že existuje svoboda slova, vnímá ji a zároveň chce její hranice. A tam do tohoto názorového proudu spadá nejvíce lidí, jak jsem říkala, do toho názorového proudu spadám i já. A v zásadě je to skupina, která je nějaká konsenzuální se současným stavem, to znamená, myslíte si, že máte svobodu se vyjádřit a chcete nastavit nějaké hranice, jako nějakým způsobem souhlasíte s nastavením a správným řádem. A tato skupina se vyznačuje o něco vyšším vzděláním, ty lidé o sobě spíše říkají, že jsou pravicoví, a řekněme liberální a sledují mainstreamová média. Toto všechno jsou tendence. Neříkám, že každý jeden člověk v té skupině to tak má, jsou to nějaké tendence, které v datech pozorujeme. Další, vlastně druhá nejvíc zastoupená skupina, to je čtvrtina populace. Si myslím, že máme svobodu slova, ale nechce jí hranice. To jsou lidé, kteří si myslí, že má být co největší prostor pro vyjadřování, velmi silně hájí právo veřejně vyjádřit názor a jde vlastně o nejvíce pravicově orientovaný kvadrant, taky spíše konzumuje mainstreamové zdroje a není nijak vyhraněn ani věkem, ale ani vzděláním. V tomhle tom jsou to jako lidé, kteří jsou de facto průměrní. A pak máme velmi zajímavou skupinu, zhruba 12% lidí, která myslí si, že není tady svobody slova, ale zároveň nechce její hranice. To znamená, jako v podstatě je kritická k současnému stavu. Říká tohle, co máme nyní, svoboda slova. Překvapivě jsou jakoby dány i věkem. Je to skupina, kde téměř 60% tvoří lidé věku 45 až 65 let. Takže jsou to jakoby starší lidé, konzervativnější svým politickým postojem a mají poměrně silnou orientaci na alternativní média. No a ta poslední skupina je taková nejméně vyhraněná, je to 7% lidí. Ta si myslí, že nemáme svobodu slova, ale zároveň chce její hranice. To znamená, má je asi jinak definované, než my je definujeme teď. Zároveň je politicky nejméně jakoby vyhraněná. Hodně často říkají třeba na levopravou nebo konzervativní liberální škálu, že se na těchto osách jako neumí zařadit, příliš nekonzumují média. A skupina, která byla předtím, ta, která nevnímá svobodu slova a vlastně ale nechce ty hranice, je kritická k tomu režimu, tak je orientovaná na ta alternativní média. Naopak tato poslední skupina, ta spíše jakoby je nekonzumuje.
4: A jak se liší vnímání svobody slova podle toho, jakou stranu hnutí lidé volili do sněmovny v roce 2025?
5: To je velmi zajímavé, protože tyto 4 skupiny, jak jsme si je pojmenovali, tak jenom bych chtěla říct, že v každé té skupině najdete voliče každé ze stran. Není to tak, že by to bylo unisono, ale vidíme tam nějaké tendence. Ta skupina, taková ta největší, těch 60%, která vnímá svobodu slova a chce ty hranice, tak tam jsou poměrně výrazně zastoupeny strany současné opozice, jakoby Spolu, STAN, hodně Piráti. Ale jsou tam i voliči, ano, třeba 20% voličů, ano, tak abychom si nemysleli, že
4: je to
5: nějaká...
4: Prostě mix.
5: Je to prostě takový mix, je tam nějaká tendence. A podobně lidé, jako vnímají svobodu slova, ale nechtějí hranice, tak tam opět vidíme voliče, ano, ale i voliče Spolu, Pirátů, STANu, ale už tam přibývají i voliči motoristů nebo SPD. A ty lidé, kteří vlastně jsou kritičtí k tomu současnému stavu a mají pocit omezování, tak tam jsou nadprůměrně právě zastoupení třeba voliči SPD.
4: Součástí výzkumu byl i jeden experiment. Lidé měli zhodnotit výroky, které se týkaly aktivních politiků, národnostních menšin nebo třeba očkování proti COVID-19. Tak jaké odpovědi jste zaznamenali, paní Tabery?
5: Já jenom v krátkosti představím, co to vlastně znamenalo, protože my jsme se nejdřív ptali lidí, jestli se lidé mohou nebo nemohou vyjadřovat k tématům. A pak jsme si říkali, no ale to je jakoby velmi obecné. Pojďme lidem předkládat konkrétní výroky, které najdeme na internetu a zeptat se jich, kde je teda ta hranice. Nejenom jestli se k tématu můžete vyjádřit, ale jak se k němu vyjadřujeme, to jak jsem říkala. A my jsme lidem vlastně na různá témata, na témata holokaust, migrace, Romové, COVID, očkování, islám, soužití s ukrajinskými uprchlíky a tak dále, Izrael, Palestina, což vlastně je konflikt, který plní média už nějakou dobu. Tak jsme na tato vybraná témata vymysleli ke každému tématu 3 výroky, přičemž jeden výrok byl kontroverzní jenom tak, jako že může, že je to jako nepříjemný nebo velmi takový jako hraniční názor. A některý lidé mohou chápat už jako výrok, který se pohybuje dokonce za hranici svobody slova. Je to výrok, který je silně generalizující nebo nepřesný, nebo může být jako velmi, velmi takový
4: zavádějící,
5: přesně tak. No a k tomuto výroku my jsme potom vždycky jakoby dodali ty prvky, které ve veřejné debatě, a to je ta dehumanizace, to znamená, že má to nějaký dovětek, který vyloženě jakoby ponižuje ty lidi, o kterých se mluví, a potom výrok schvalující přímo násilí. Takže my jsme to vždycky takhle k tomu přidali a už jsme těm lidem se neptali na to téma, ale lidem jsme předkládali přímo tyto výroky, oni je měli hodnotit na základě různých otázek a měli se už takto vyjádřit a tímhle vlastně jsme se pokusili nějakým způsobem na rozdíl od přímého doptávání stanovit, kde je ta hranice veřejné debaty. A já jenom možná řeknu, abychom si uměli představit, co to znamená ten kontroverzní výrok, tak třeba kontroverzní výrok třeba u holokaustu je, holokaust je zveličený nebo vymyšlený příběh. To znamená, pohybujeme se někde, kde ta zákonná norma říká, že vlastně jakoby není možné vlastně popírat nějakým způsobem holokaust, pohybujeme se na hranici a tento výrok byl potom vždycky ještě nějakým způsobem modifikován k dehumanizaci nebo k násilí. No a zjistili jsme, že když jsme se ptali na ta tabu, tak zrovna ten holokaust je v podstatě tabu v české společnosti, mluvit o ním tímto způsobem.
4: Popírání
5: holokaustu. Když jsme se ptali na ta tabu, tak toto je to tabu. To Češi vnímají jako velmi, velmi citlivě toto téma.
1: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: V dnešním vydání hovořím s výzkumnicí Paulínou Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění a nyní nahlédneme do dalšího průzkumu, který mapoval postoje respondentů k Romu. Vy jste se, paní Tabery, zabývali otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli Česka, možnostmi, které Romové v naší zemi mají. Zjišťovali jste také postoje veřejnosti k tomu, jak vláda místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny, tak jaký je ten výsledek, jaký obrázek podal o tom vzájemném soužití?
5: My jsme se nejdříve lidi obecně ptali, jak hodnotí soužití romské a neromské populace v České republice, přičemž zhruba třetina ho považuje za dobré a tam převažuje ta možnost spíše dobré, to velmi dobré je jenom 1%. A taková ta nejvíce zastoupená varianta, téměř 50%, si lidi myslí, že je spíše špatné, velmi špatné je zhruba desetina populace. Takže když to shrneme, tak kolem 60% lidí to vnímá spíše záporně to soužití. My v tomto výzkumu nemáme příliš to srovnání, protože jsme změnili trochu metodologii. Když bychom se podívali do těch starších výzkumů, tak tam vždycky převážovalo to, že ty lidi nahlíželi na to soužití jako spíše problematické, ale postupem času se to zlepšovalo. Takže se zdalo, že nějaký integrační proces nebo nějaké jakoby to soužití vlastně tak, jak ho nahlíží majorita, takže se zlepšuje.
4: A mění se ty stereotypy, klišé, když se podíváme z dlouhodobého hlediska na výzkumy k tomuto tématu,
5: nemění,
4: k tomu vztahu?
5: Nemění. Oni zůstávají. To, co je zajímavé vlastně na my, když zkoumáme vztahy, my zkoumáme vztahy i k jiným jako menšinám.
4: Ano.
5: A to, co je zajímavé, je, že my tam vždycky vidíme, že lidé jakoby mladší, případně lidé jako vzdělanější, mají takový jakoby otevřenější přístup. To neplatí u tohoto postoje k Romům. Tam nejsou vlastně žádné jakoby zásadní sociodemografické rozdíly podle vzdělání, podle věku nebo podle pohlaví a tak dále. A to, na co jste se ptala, my se ptáme nejenom na to obecné soužití, ale třeba jaké jsou názory většinové populace na možnosti Romů uplatnit se ve společnosti při zaměstnávání, vzdělávání, získávání bydlení a tak dále. A oni se příliš, to, co teď budu říkat, se v čase příliš nemění, dokonce to pořadí jakoby zůstává stejné. Lidé vlastně vidí jako třeba možnosti Romů při zaměstnávání jako horší, případně jako stejné, než ne, jak to má většina populace. Velmi mizivá procenta, jako 6% si myslí, že jsou lepší, než má než
4: ty
5: má,
4: možnosti uplatnění,
5: ty možnosti uplatnění než má většinová populace. Stejně tak je to při jakoby získávání kvalifikace. U toho vzdělání taky jako lidé tendují k tomu, že buď je to stejné, nebo je to horší. Tam, kde jako lidé vnímají, že jako Romové mají nějaký jako nezaslouženou výhodu nebo něco podobného, tak je to při jednání na úřadech. Tam vlastně většina lidí říká, že mají jako lepší možnosti, než má většinová populace. A nějaký takový jako tato věc je i v získávání bydlení vidět. Tam jako zatímco u toho zaměstnání se to pohybuje, je to stejné, anebo je to horší, tak tady se to pohybuje, je to stejné, anebo je to lepší. Takže vidíme, že je tam nějaký jakoby stereotyp nebo nějaký pocit u té majoritní populace, že Romové v tomto mají ty výhody. Já jenom chci zdůraznit, to jsou názory lidí, to není, aby potom mě občas lidé píšou, když mluvím v tomto pořadu, tak aby si lidé mysleli, že tady hodnotíme skutečný stav. Tady hodnotíme to, jak veřejnost vnímá, jaké má situaci a jaké má názory.
4: A konkrétní výzkum Centra ano. pro výzkum veřejného mínění. Dozvěděli jste se od respondentů tohoto průzkumu, který rozebíráme, paní Tabery, i důvody, proč vlastně smýšlejí, jak smýšlejí, co vám odpovídali, když se bavíme právě o tom soužití romské populace.
5: V tomto výzkumu my jsme se nedoptávali, jako proč zastávají tento názor. Takže my jenom víme, že lidé tento názor zastávají a při hlubších analýzách z těch dat, která byla dostupná, jsme se vlastně nedozvěděli, že by to byly nějaký specifický segment populace v tom smyslu, že bychom je mohli dělit na vzdělanější, méně vzdělané, starší, mladší a tak dále. Jediná souvislost, kde tam je ta s tím, jestli si lidé myslí, že je lepší nebo nějak jako horší soužití s Romy. To znamená, je tam někde nějaký, jakoby spíše nějaká postojová věc, než že by to bylo dáno sociodemograficky. My často třídíme na to sociodemografika a tady tomu tak není.
4: Pani Tabery, když tu otázku otočíme, jak vnímá romská populace soužití s tou většinovou veřejností v České republice?
5: V České republice přímo takovou to otázku neznám, jestli se ptají, ale existuje výzkum.
4: Zeptat se právě zástupců romské komunity, ano, prostě ono, romských ono musí, spoluobčanů.
5: Ano, což není, takový výzkum není úplně lehké a možná můžeme tomu nějaký další pořad věnovat. Není to úplně lehké, musíte se zeptat taky
4: nějaký vzorek.
5: Z vzorku, přesně tak, tak jak to tady děláme na tisícovce, tak tady jako představte si, že v této tisícovce může být tak jako maximálně jeden, dva Romové, jako vzhledem zastoupení populace. Takže my se vlastně z tohohle výzkumu toto nedozvíme, ale existuje výzkum Agentury pro základní práva Evropské unie, který se dotazuje na tyto věci romské populace, dotazuje se i na zkušenosti s diskriminací a tak dále. Takže možná některý z příštích pořadů můžeme zaměřit na tento výzkum.
4: Tak jsem ráda, že jsem také inspirovala, tak jako Český rozhlas. Paní Tabery, poslední otázka. Jak řeší otázku romské menšiny vláda České republiky a místní samosprávy? Co jste se dozvěděli z toho vašeho výzkumu?
5: No, my jsme myslím, že v tomto výzkumu jsme se ptali, jakoby, jestli jsou lidé jako spokojení s tím, ne jak to řeší, ale jakoby, jestli jsou lidi s tím spokojení. A je to v zásadě tak, že kolem 40% lidí je spokojeno jak s řešením u vlády, tak obcí. 20% neví a 15% vlastně lidí nám říkalo, že se jich to z hlediska obce netýká, že tam Romové nežijí. A to, co je zajímavé na těch odpovědích, je, že na té obecné úrovni, když porovnáme odpovědi uspokojivý versus neuspokojivý, tak jsou lidé více spokojení než, tou, než u té vlády, protože je to u obojích něco kolem 40%, ale je menší podíl těch nespokojených na té, když hodnotí tu obecní úroveň.
4: Paulína Tabery, socioložka z Centra pro výzkum veřejného mínění, okomentovala pro Český rozhlas postoje respondentů dvou průzkumu. A já vám za to děkuji. Mějte se krásně.
5: Děkuji, nashledanou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ka-ching.
1: Meteor
2: na dvojce.
1: Kam se stěhují motýly? Co prozrazují pravěké jeskyní malby? A proč vorvani vypouštějí bubliny?
2: Meteor.
3: V sobotu po 8 hodině raní
2: na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Je Světový den prevence sebevražd. Loni si v Česku vzalo život 1561 lidí a z pískovcových skal odpadlo při ničivém požáru v Českém Švýcarsku přes 100 tun materiálu. Bude oblačno až polojasno na horách, výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví se v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většinou to byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci. Co dělat při podezření, že by si někdo z našich blízkých mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence sebevražd Eva Tušková.
2: I třeba pokud by se měli nějakou dobu mlčet, tak zkrátka mu říct, že tam pro něj jsme a že bychom mohli se spolu zkusit tu situaci nějakým způsobem zvládnout a měli bychom vědět, kam ho můžeme případně nasměrovat nebo jak s ním třeba vyhledat další pomoc.
0: Hlavní město rozšíří síť výjezdových základen zdravotnické záchranné služby. Tři nová stanoviště by měla vzniknout v Modřanech, Suchdole a Kunraticích. Odhadovaná cena jedné základny činí asi 35 milionů korun. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
3: Modulární výjezdové základny jsou navrženy jako dočasné stavby s možností přemístění podle aktuálních potřeb zdravotnické záchranné služby. Cílem je posílit dostupnost přednemocniční neodkladné péče a vytvořit stabilnější síť výjezdových základen.
0: Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy budou dnes protestovat studenti a také část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy změn a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Vedení školy ujišťuje studenty, že budou moci své obory dokončit. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy, jak potvrzuje Michal Filipy z Geologického ústavu Akademie věd.
4: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na 46. kilometru D1 směrem od Prahy je ve stoupacím pruhu nepojízdný kamion a potom hned na 47. kilometru se brzdí do kolony. Důvodem je omezení na 49. kilometru. Potom před Brnem brzdí kamiony na 70. kilometru. Osobním autem pojedete asi 40 minut od 78. až k omezení na 96. kilometru u D2. A na silnici číslo 9 se ve směru na Prahu u odbočky na Měšice srazila dvě osobní auta. Delší je kolona od Mělníka, brzdí se u Kojetic. To byly zprávy teď dva na dvojce, dnes Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
6: Přejeme vám krásné čtvrteční dopoledne a bude to dnes o mluvení i o mlčenlivosti, bude to o komunikaci.
7: Bude to možná i o superschopnosti, myslím tím, že v dnešní době, která je plná slov, si mnozí řeknou, je to těžké mlčet.
6: No, ale také se dozvíme, že mlčet příliš není úplně dobré pro nás, alespoň věci to tvrdí, k tomu se dostaneme. No, my rozhodně mlčet nebudeme, protože dobře víme, že i pár vteřin ticha v rozhlasovém vysílání může být problém a vypadá to jako hodina.
7: Je to pravda a my chceme, aby vy jste s námi nemlčeli, abyste s námi komunikovali, a za to už teď díky.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: My vás zdravíme, teď 8,5 minuty po 9. hodině a taky se hned ptáme, pokud byste k sobě byli upřímní, tak jak byste sami sebe označili v oblasti mluvení, jestli jste upovídaní mluvkové, anebo jste spíš mlčenliví?
3: Jak to máte? Nedělá vám problém povídat si prakticky s kýmkoliv a na jakékoliv téma, anebo se spíš řídíte tím známým heslem a rčením mlčeti zlato?
2: No, ono to totiž nemusí být úplně pravdivé, protože podle některých vědců říkáme rok od roku méně slov, což by ve výsledku v tom dlouhodobém hledisku mohlo vést až k ovlivnění našeho mozku.
3: Bude ještě co zkoumat. Jisté je, že na webu 100+1.cz jsme si přečetli zajímavý článek o analýze mluveného projevu více než 2000 lidí. Tu v červenci publikoval odborný vědecký časopis, který se zaměřuje na psychologii. No a ta analýza ukázala, že Američané a lidé v několika dalších zemích každý rok, pozor, průměrně vysloví asi o 300 slov méně.
2: No, když bychom to přepočítali, tak to odpovídá přibližně 2 až 3 minutám mluvení. Mezi lety 2005 a 2019 tak došlo k poklesu o 28%, přičemž nejvýraznější byl u lidí mladších 25 let.
3: No a ten pokles pokračuje. My jsme si při čtení té zprávy vzpomněli také na to, že se v poslední době stále častěji zmiňuje, že, a možná máte podobnou zkušenost, zástupci mladších generací například i neradi telefonují. Raději prostě píší zprávy nebo e-maily. Ten mluvený projev je problematičtější.
2: Je to pravda, no a celé nás to dovádí právě k té dnešní otázce, k otázkám pro vás. Tak napište nám, pokud budete mít chvilku, jak vy nejraději komunikujete, co je vám bližší nebo co je vám příjemnější.
3: Povězte, jestli radši, než byste někomu zavolali nebo se s ním sešli a mluvili s očí do očí, napíšete e-mail nebo napíšete SMSku nebo přes WhatsApp a můžete klidně také přidat, kdo je u vás největší mluvka a jestli by byl rád, abyste vy byli taky takový, ale vám se nějak nechce.
2: Kdo je u vás největší mluvka v rodině?
3: Já.
2: V širší rodině?
3: Já. Ale snažím se s tím pracovat.
2: Tak u nás, když to vezmu jako...
3: Ale jak kdy, nálada samozřejmě.
2: Po té holčičí linii, tak já, moje sestra, moje sestřenice, vede moje sestra, pak je sestřenice a pak jsem já.
3: Jo, já vlastně jsem zjistil, když teď nad tím poctivě přemýšlím, že jsem taky druhý, protože myslím, že můj starší bratr je jako výraznější mluvka než já. No, ten je schopen mluvit hodiny a hodiny a hodiny.
2: Pak bych řekla, že je to pes, pak je to manžel a pak je to syn.
3: Pes je takhle předstihne. Tak nám napište, jestli je pravda, že mlčeti je zlato, a nebo ne, a napište nám o vašich zkušenostech s komunikací, kterou formu komunikace a proč volíte nejraději. Naše kontakty jsou tradiční.
2: Buď můžete psát na dvojka@rozhlas.cz, anebo SMS-kovat na číslo 702 222 220.

0: Dnes s vámi o formách komunikace, kterou volíte nejraději, případně z jakého důvodu, která je vám nejpříjemnější, nejpohodlnější, ve které se cítíte nejistěji, a také o tom, kdo je u vás doma ten největší mluvka.
1: No, píše nám Pavel, jak se říká, všeho s mírou. Ono neustálé řečnění o ničem může být taky pěkně otravné, když to mlčení může znamenat přemýšlení nad tím, co řekneme, aby to nebyla nějaká pitomost, které bychom mohli potom litovat. Tak mějte se a smějte se. Zdraví Pavel.
0: Dobrý den na milou dvojku, to už píše Zuzka. Já bych také ráda mluvila, je tady. Ale moje kamarádky jsou průraznější a nepustí mě až tak často ke slovu. Umluvení je taky potřeba, aby se na druhé straně poslouchalo. Takže já jsem spíš ten naslouchací typ, ale když mám možnost, taky ráda mluvím, když druhá strana je ochotná poslouchat.
1: No, Eva zase napsala, já jsem prostě jak vodopád, ale mám konkurenci a to je moje dcera, tak když přijde, tak si ani nekecnu. A můj muž je z nás i unavený. A sama si myslím, že mlčení by mi dalo víc, jelikož bych se i něco víc dozvěděla. Proto tak ráda poslouchám dvojku. Tak zdraví Eva, děkujeme.
0: Máš, Patriko, nějakou osobní zkušenost s tím, o čem vlastně mluví ten výzkum, ta analýza, kterou jsme zmínili na začátku, a to je, že mladší lidé komunikují jaksi ústně čím dál tím méně, protože tam se také píše například o tom, že ono je to vidět i v kavárnách, kde se člověk jako na někoho obrátí, on tak jako loupne očima na tu nabídku, co mají napravo. Samozřejmě, když někam přijdeme, můžeme si objednat přes nějaký kiosek, nemusíme se s nikým domlouvat, když objednáváme zboží, všechno se vyřídí po telefonu, e-maily a tak dále. Máš pocit, že se méně komunikuje mluvou?
1: Mám pocit právě u té mladší generace, a ta mladší, řekla bych, že je do nějakého věku třeba 30, 35 let. A musím se přiznat, že já jsem ten typ, který radši volí ten osobní kontakt. A i takové to objednávání na displeji, když někam přijdeš a máš si objednat jídlo, tak já radši čekám, jako až mě zamávají a řeknou, můžete k pultu, tak já si radši objednávám tímhle
0: způsobem. Co pro vás, mladá paní?
1: Tak. Ale ne, v každém případě vidím to na té mladší generaci, která raději si dopisuje, než aby si zavolala telefonem a domluvili se třeba na schůzce, tak se raději 2 hodiny SMS-kují, jestli se tady sejdou a kdy a kde.
0: Pište nám i dál o tom povídání, nepovídání, o formách komunikace a my si na tohle téma budeme už za chviličku povídat také s naším hostem, kterým se stane
1: dětský psycholog, pan doktor Václav Mertin.
2: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Podle analýzy, kterou jsme v úvodu zmínili, se ukazuje, že lidé v několika zemích, včetně Ameriky, každý rok průměrně vysloví asi o 300 slov méně. Ono to prý může mít do budoucna vliv i na náš mozek, samozřejmě určitě na slovní zásobu a podobné záležitosti. My si teď o formách komunikace, stejně jako si povídáme s vámi, budeme povídat s naším hostem.
1: A tím je dětský psycholog, pan doktor Václav Martin, tak vás vítám ve vysílání, pane doktore, dobrý den.
0: Haló, pane doktore, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den.
0: A dobrý den.
2: Vás slyším dobře, ale to, co jsem slyšel před chvílí, to bylo slabý.
0: No tak doufejme, že to bude jenom lepší už.
2: No ne, jako pokud vás slyším pěkně,
1: tak to,
2: ale to předtím.
0: Rozumím.
2: To jsem v podstatě nerozuměl.
0: Nevadí, na otázky teprve dojde.
2: Já tomu rozumím, ale bude to aspoň takhle silný jako s váma.
1: Bude, věřte tomu, že jo. Jak důležitá je...
2: Já vám věřím.
1: Pane doktore, jak důležitá je právě ta zvolená forma komunikace mezi lidmi. Má každá jinou váhu, jiný dopad a účinek na obě strany? Když se bavíme o té písemné...
2: Už se bavíme. Má, hledajte, jako není možný zavrhovat žádnou. Všechny mají svou funkci a v některých případech to, že pošleme, já nevím, SMS-ku nebo mail nebo na WhatsAppu a očekáváme, že ta druhá strana nám zareaguje, má svůj význam. Ale pro některé formy komunikace to je špatně. Tam je potřeba, abychom byli spolu, abychom spolu se při tom, když mluvíme, tak abychom se viděli. Ale obecně se dá říct, my možná to vypadá takhle podle těch SMS-ek a podle různých forem mailů, že komunikujeme strašně, ale my málo komunikujeme jako naživo, abychom na sebe viděli, abychom byli spolu. A víte, člověk nemá proto přesné důkazy, ale to třeba, že děti v současné době přes dobrou logopedickou péči mluví špatně, mají špatný slovník, tak to není tím, že by neměli mobily, nebo že by neměli tablet, spíš ty malé tablety, nebo televize, ale že se s nima málo mluví tak jako normálně. Že se vaří, že se uklízí, že se jde do školky, že se jde na vejlet a že se přitom povídá. Tohle myslím si, že my trošku podceňujeme a ty dopady jsou, myslím, evidentní.
0: Zeptáme se, pane doktore, ale z toho, co říkáte, to vypadá, že ano, že ty zkušenosti máte. Jestli už i vy jste narazil na to, o čem jsme mluvili, že pro řadu těch mladších lidí je prostě přímá komunikace problematičtější než to psaní mailů a zpráv. Také jste popsal, proč to tak je, ale co s tím? Pokud si to někdo uvědomuje sám osobně, a nebo dejme tomu, si to začínají uvědomovat rodiče, jak na to, abychom to zlomili a změnili?
2: Tak my jsme ještě úplně neodpověděli na to, jako proč. Ono je to, trošku je to anonymní. Já když vás vidím, tak jako některé věci, já bych si ani netroufám říct, nebo bych se trochu styděl, nebo bych to tak trochu učesal. Když vám budu psát, tak se víc odvážu. A že někteří lidé se v té mailové nebo jiné komunikaci podobného druhu odvazují hodně, to s tím máme asi zkušenosti všichni. Ale vy se ptáte, co s tím máme dělat. No, já už jsem kousek odpověděl. Pro rodiče dětí tam není šance jiná, než prostě s nima mluvit. Ono je to někdy náročný, že jo, každý, kdo jako prožil to období, kdy dítě je malý a teďka drmolí, tak jako je to trošku únavný, ale jako je to učební pomůcka, když my s nima mluvíme. Oni se dovědí spoustu věcí, my taky konec konců, to nemusíme popírat, ale tak, no u těch starších, víte, já rozumím, že třeba z hlediska úspory času a úspory nějaký energie, tak já nevím, se zkouší i tak, že prostě přednáší se na dálku, ale my bychom měli, kde to jde a kde to nepůsobí nějaký velikánský komplikace, tak bychom měli, abychom naživo, víte, když já vás vidím, tak já můžu zareagovat hned na váš obličej, já zareaguju, nebo vy hned zareagujete na můj obličej, takhle i my teď mluvíme a my se nevidíme. Já nepoznám z toho, jestli nahoru už neříkám ve smysli, jestli nemám končí.
0: To my bychom řekli, pane doktore.
1: Pane doktore, no, právě...
2: Měli bychom tam, kde to jde, tak bychom měli preferovat tu komunikaci jako osobní.
1: A právě... Jsou to... Jestli můžu navázat na to, co jste řekl, to mi přijde poměrně důležitá, když jste mluvil o tom, že je důležité právě, abychom se viděli na tu nonverbální komunikaci. Jestli to nemůže dojít až tak daleko, že za chvíli nebudeme rozumět té nonverbální komunikaci, že nebudeme prostě chápat ty emoce toho druhého v tom obličeji.
2: No to jsem úplně nepřemýšlel v těchto souvislostech, takže doufám, že nebudete mít pravdu, protože já věřím, že se dál budeme stýkat, že budeme na sebe vidět a nepopírám, že někdy je to dostačující, že prostě třeba spolu mluvíme a nevidíme se, jo, ale jenom je potřeba na to myslet. Je to stejný, já nechci odvádět pozornost nikam jinam, ale... Jako je to stejný jako s pohybem. My se oproti té době minulé se hýbeme málo, no tak hold musíme na ten pohyb myslet a musíme ho tam dodávat. Takže v tom případě, který jste zmínila vy, tak já souhlasím, že se může stát, že opravdu to všechno vyřídíme a ani nebudeme vědět, s kým jsme pořádně mluvili, to já naštěstí vím, ale tak že nám odpadne tady tenhle kousek, tak na to musíme myslet a od malička i ve škole já pořád spoléhám na to, že škola česká se změní a že tyhle věci, kde se budou děti učit slyšet, co ten druhej říká, jak to říkat, co je trošku zatím, že to není jenom ten obsah, který je někdy malej, ale že to sdělení je vlastně někde jinde. Takže to se učit dá.
0: Rozumím.
2: Já nemyslím, že potom jako psycholog koukne a vidí, takhle to není. Ale přece jenom jako je možný zvyšovat citlivost na různé signály, které ten člověk jako vysílá a které neřekne. Takže ano, je potřeba na to myslet.
0: Pan doktor Václav Mertin, dětský psycholog, naším hostem ve vysílání. My moc děkujeme za zajímavé povídání, přejeme vám všechno dobré a doufáme, že se někdy brzy potkáme tváří v tvář i tady ve vysílání.
1: Rádi vás to uvidíme.
2: Já se taky budu těšit a děkuju za pozvání. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Mluvit nebo mlčet a kdy? No tak Andrea nám napsala, přiznávám, že v naší rodině jsem ukecánek určitě já, protože celý den v práci melu, telefonuju, mailuju, vyřizuju a tím telefonem určitě raději, protože potom si můžu odškrtnout vyřízeno, hotovo. Ale jak přijdu domů, potřebuju, ať na mě alespoň půl hodiny nemluví, nechají mě být, nic po mně nechtějí a nechají mě vyskočit z té svojí bubliny. Takže já jsem obojetník i mluvka, i částečný nemluvka.
1: Jakou formu komunikace nejraději volíte, jestli pak mluvíte rádi, anebo ne? Kdo je u vás doma největší mluvka? O tom všem mluvíme a budeme v tom pokračovat i prostřednictvím vašich zpráv, ale teď budeme mluvit o jedné zajímavosti, která nás jaksi překvapila. Dokonce jsme si udělali takovou soukromou typovací soutěž. O co jde?
0: Roky trvající rekord lukostřelce byl překonán. Jde o to, že maďarský lukostřelec Monus zlepšil, bylo to minulý týden, dokonce 29 let starý světový rekord ve střelbě z luku. Bylo to o 80 cm víc než předtím. A my jsme právě typovali, jaký byl ten dosavadní rekord. Já jsem prohrála.
1: Jak daleko se dá vystřelit z luku? Bohužel v té zprávě se neuvádí, z jakého luku vlastně střílel. On je to chlapík, který si vyrábí svoje luky, vyrábí si i šípy, jestli to byl nějaký historický luk nebo sportovní luk.
0: On je vyrábí a je specialistou na střelbu z luku na dlouhé vzdálenosti.
1: No v každém případě, Patrika typovala, kolik jsi to říkala, půl kilometru?
0: 300 až půl kilometru.
1: No. Já jsem typoval kilometr a půl, tak já jsem tedy řečeno terminologií patřící kluku přestřelil. Patrika trochu podstřelila. On ten rekord je totiž?
0: Přesně 1063 metrů 59 centimetrů a je to právě o těch 80 centimetrů delší než před těma 29 lety. No a ten lukostřelec, pan Monus, řekl, pro někoho to může být jenom 80 centimetrů, ale pro mě je to práce na celý život. Světový rekord vznikne tím, že člověk každý den po únavě a bolesti znovu natáhne luk. A on tedy patří mezi špičkové lukostřelce, ne, už roky na ty dlouhé vzdálenosti.
1: Letí šíp savanou, tak teď víme, že může letět až kilometr.
0: On ročně prý vystřelí až 250 tisíc šípů.
1: Savanou.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
3: Galerie současných osobností Česka.
2: Tentokrát horoleskyně, matematička a filantropka Dina Štěrbová.
4: Mě fascinuje matematika jakožto takový úhelný kámen lidského vědění.
2: Výjimečný.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
6: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
5: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
6: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
5: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si dnes o komunikaci, o tom, jestli preferujete tu napřímo, jestli mluvíte rádi, anebo jestli je pro vás pohodlnější nebo příjemnější spíše psát zprávy, e-maily a podobně. Přišel nám také jeden vtip a poslala ho Dáda. Přijde poslanec do sněmovny a ptá se vedle sedícího, jak dlouho mluví? Asi 3/4 hodiny. A o čem mluví? To ještě neřekl.
1: Standa z Liberce zdraví a píše, no s kým se nedá hezky mlčet, s tím se nemá cenu bavit, to říká spisovatelka Věra Nosková. A má pravdu.
0: No a když je řeč o spisování, ono se nám to bude hodit.
1: Ano.
2: 2 na 2.
3: Vaše přání na naši hlavu.
0: Dnes v podobě, kterou pravidelní posluchači už dobře znají, tedy jde spíš o úkol, hádanku, zadání pro vás, o takovou rychlou soutěž. A dnes budeme opět hádat knížku. Proto jsme se zastavili u těch spisovatelů a spisovatelek. My samozřejmě nebudeme prozrazovat víc.
1: Ale budeme se ptát, jestli poznáte knížku podle první věty.
0: A já myslím, že to je dnes taková knížka, že tu první větu, zaprvé si myslím, že to bude jednoduché, a myslím si, že tu první větu bys měla přečíst ty, Patriko. Nepochybuji o tom, že jsi tu knížku četla.
1: Byla to úplně první kniha, kterou jsem v životě přečetla. A
0: tak to byl slabikář. Tam bude, čili dnes skončíme u A. Jo.
1: Ne, myslím, že spoustu vzpomínek naši posluchači určitě pošlou. No, ta věta zní. Maminka stála u okna a četla psaní od babičky z Koníkovic.
0: A to je celá ta věta. Mm-hmm. Poznáte knížku podle první věty? Jestli ano, napište třeba SMSku, ono to bude nejrychlejší, 702 220 220. A když budete první, ponožky 2 na 2 jsou vaše.

0: Dnes to tedy byla smršť. Podle první věty jste měli poznat knížku a ta první věta zní: Maminka stála u okna a četla psaní od babičky z Koníkovic.
1: Bohumil Říha, Honzíkova cesta, vydání k 1954. Ono potom ještě v roce 1956 vznikl i stejnojmenný film. Existují i audioverze. Jedna je z roku 1985 a druhá z roku 2011. Já si vybavuju tu audioknihu, kde té interpretace se ujal naprosto dokonale herec Václav Postránec.
0: A to je právě ta novější z roku 2011. A musím říct, že ten film jsem nikdy neviděl. Oproti té knize, která taky je tak populární.
1: Ne, taky jsem neviděla, ale knihu jsem četla, jak jsem říkala, byla to moje první kniha v životě, kterou jsem přečetla. Četla jsem ji potají, protože už jsem měla spát, ale potřebovala jsem to dočíst.
0: No, byl to dnes zásah prakticky od 99% těch, kteří napsali, objevily se tam nějaké špatné odpovědi, ale tuším jedna, dvě mezi těmi desítkami těch správných. A nejrychlejší byl kdo?
1: Nejrychlejší byl někdo, kdo se nepodepsal, ale koncové číslo jeho mobilního telefonu, ze kterého nám poslal správnou odpověď, je 013.
0: A ty SMSky ještě stále chodí.
1: Děkujeme za ně.

0: Musíme přiznat, že nám ještě stále chodí odpovědi na první větu z té knížky. Ano, byla to Honzíková cesta, někdo ještě píše e-maily, někdo SMSky, ale my už pomalu budeme končit. Především v první hodině s naším povídáním o komunikaci a o tom, jestli raději mluvíte nebo píšete, jak se to děje a jak o tom i mluví ta analýza, že lidé stále méně mluví. Já si myslím, je napsáno v nepodepsané SMSce, že spousta lidí píše maily nebo zprávy, protože si je můžou lépe promyslet, než když budou s někým mluvit a cítí se v té odpovědi lépe a jaksi bezpečněji, než by to člověk řekl. A na tom asi bude hodně pravdy.
1: No, Zuzka zdraví a přeje pěkný den a píše, já bych také ráda mluvila, ale moje kamarádky jsou průraznější a tak mě často nepustí ke slovu a umluvení je taky potřeba, aby se na druhé straně poslouchalo. Takže já jsem spíš ten typ naslouchací, ale když mám možnost, taky ráda mluvím, když druhá strana je ochotná poslouchat.
0: My vás zveme k dalšímu poslechu. Samozřejmě tady přesně v 10 budou aktuální zprávy, no ale i potom to bude stát za to, protože tématem dnešní poradny bude vliv chronického stresu na mozek, spánek a metabolismus. Tak zůstaňte s námi.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radio Cafe Vinohradská 12 přijela tentokrát pozvání herečka Kristýna Badinková-Nováková. Jak se jí hraje žena, která vede kemp, vychovává dospívajícího syna a rozhodně se s ničím nemaže? Jaký kraj je pro ní nejkrásnější? Je to Polabí? A pustila by dnes své vlastní děti do hereckého světa stejně samozřejmě, jako do něj kdysi vstoupila ona? Nejen o tom si budu povídat v Radio Cafe Vinohradská 12 s herečkou Kristýnou Badinkovou-Novákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále víc peněz a petřínská lanovka v Praze začne po 2 letech znovu jezdit za necelé 2 týdny. Bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun, zhruba na 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Radek Šalša z České bankovní asociace vysvětluje, proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
4: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
3: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém si lidé mohou vyzkoušet, zda by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMSky, e-maily anebo telefonáty. Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,9%, v červenci činil 1,7%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,3%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. Zdražily především pohonné hmoty. Naopak potraviny zlevnily, například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Petřínská lanovka po rekonstrukci sveze první cestující v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu každý den do 22 hodin a 15 minut. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nabídnou prosklené kabiny cestujícím lepší výhled na Prahu.
5: Provoz petřínské lanovky se vrací téměř přesně po 2 letech. Poslední den provozu předchozí, 3. generace lanovky, byl 13. září 2024.
3: Oprava dráhy a pořízení nových vozů stálo víc než 270 milionů korun. Česká pošta vydala novou známku věnovanou Českému Krumlovu. Je na ní část radnice se znaky města Českého království a Egnberků. V pozadí je vidět zámecká věž. Celý aršík zachycuje také část náměstí s Kašnou a Mariánským sloupem. Podrobnosti doplňuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
6: Autorem výtvarného návrhu je Jindra Čapek. Samotný aršík tak vychází v nákladu 22 tisíc kusů a jeho cena bude 83 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
0: Doprava.
3: Na 56. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení, v koloně se zdržíte asi 30 minut. V opačném směru ztratíte 20 minut před omezením na 49. kilometru. A na silnici číslo 35 je omezení u Kocklířova, směrem na Hradec Králové je kolona asi na 20 minut, opačným směrem až na 30 minut. To byly zprávy, slovo mají opět Patricie a Jiří.
1: A dostanete ho také vy, pokud do dnešní poradny zavoláte anebo napíšete. Naším tématem pro další minuty vysílání je vliv chronického stresu na mozek, spánek a také na náš metabolismus. Za chvíli už tady přivítáme našeho dnešního hosta, no a budeme se bavit o tom, co to ten chronický stres je, jak vzniká a co s ním můžeme dělat.
7: Všechno podstatné pro úvod bylo řečeno, teď tedy vyzýváme, můžete nejenom poslouchat, ale jak bylo řečeno Patrikou, taktéž můžete se i zapojit, telefon, SMS a e-mail, to všechno bude k dispozici už za chvíli. Klidné dopoledne, když budeme mluvit o stresu.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Hostem naší dnešní poradny, ano, Patriko, ty ses do toho chtěla pustit. My jsme si říkali, že...
3: Já budu mlčet.
2: Že by tam mohl se objevit určitý jazykový oříšek. No prostě máme tady vedoucí oddělení biochemie a výživy katedry biomedicínského základu v kinantropologii Univerzity Karlovy v Praze, paní docentku Janu Jaklovou-Dittertovou. Hezké dopoledne, paní docentko.
4: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
2: To jsme se na to tak připravovali. Trošku stres nám to přivodilo.
5: Možná bychom mohli vysvětlit, co to je ta kinantropologie.
4: Co je to kinantropologie? To je nauka o lidském pohybu. Dá se studovat jak z toho pohledu vlastně fyziky, z hlediska chemie, biologie, fyziologie. Takže je to takový komplexní pohled na to, jak se vlastně hýbeme a co nám to přináší.
5: Nakolik nám to třeba přináší i stres?
4: No, máte vlastně pravdu. Nadměrný pohyb nám může přinášet stres.
2: A může naopak stres, který jsme získali něčím jiným, nás v pohybu i omezovat?
4: Rozhodně. Ten pohyb nebo stres je fyziologická reakce. Můžeme si ji klidně popsat jako takovou, řekněme, aktivaci našeho těla, která z nás dělá super muže a super ženy. A takové typické je, že my se vlastně zaměříme na nějaký ten konkrétní problém, konkrétní stresor a třeba už nevnímáme trošičku to okolí, takže třeba můžeme mít trošičku trhanější pohyby, takže může tam být třeba v té koordinaci pohybu nějaká změna. Ale mnohem, myslím, že důležitější je si uvědomit, jak vlastně stres funguje nebo působí na náš mozek a jakým způsobem potom to ovlivňuje naše vnímání té dané situace.
5: Většinou se říká, že stres je nezdravý a je za spoustou civilizačních onemocnění, ale mě by zajímalo, paní docentko, je stres taky někdy zdravý?
4: No, je a není. Ona, ta otázka je taková trošičku záludnější, ale můžeme si to jednoduše vysvětlit. Zkusíme si ten stres zavnímat tak, že, nebo uvědomit si, že jsme vlastně stres zdědili po svých předcích. Je to situace, je to reakce našeho organismu, která nás činí odolnějšími, statečnějšími, výkonnějšími a umožňuje nám přežít nějakou konkrétní situaci, která momentálně náhle nastala. To je stres, který jasně pomáhá, zvyšuje pravděpodobnost přežití. Říkáme mu také eustres, nebo vlastně pozitivní krátkodobý stres. Ten, když odezní, zase se dostaneme do našeho normálu, tak je to v pořádku, žádné nebezpečí nám nehrozí. Problém nastává ve chvíli, kdy ten stres je opakovaný, nepřerušovaný, stále máme takovou určitou hladinku toho stresu a mluvím tady už o chronickém stresu. Tam se dostáváme do takzvané alostáze nebo alostázy, což je vlastně systémové trošičku malé vychýlení od té homeostázy, od toho vlastně systému, kdy naše tělo je v takové, řekněme, dynamické rovnováze a přestávají nám některé funkce v těle fungovat optimálním způsobem. Potom můžeme mluvit o stresu jako o jedné z příčin, která může urychlit vznik třeba některých onemocnění, jmenovitě rakovina, diabetes a tak dále.
2: Jakými, pokud se to dá popsat, jakými, a teď hledám to správné slovo, no prostě, jak může vypadat ten dlouhodobý chronický stres, protože já přemýšlím nad tím, jestli ten stres je nějaký tlak na nás, jestli to je tíseň, kterou občas cítíme, jestli to jsou obavy a strach a podobné záležitosti, co všechno může za ten stres, který se může stát až chronickým dlouhodobým.
4: To, co jste tady vyjmenoval, to jsou krásně vyjmenované vlastně vnímané projevy stresu. Může to být strach, může to být tíseň,

0: úzkost a tak dále. Můžou mít i různé fyziologické projevy, zažívací problémy a tak dále. Nicméně ten stres by se dal, ten chronický stres je vlastně taková trvalé zvedlá hladina některých hormonů, které naše tělo při tom krátkodobém stresu dělají právě výkonnějšími. Ale tím, že oni se dostávají na trvale zvednutou hladinu a jakoby neklesnou a neumožníme tomu našemu tělu se zregenerovat, tak je to vlastně jako, že jsme pořád v plné polní. Jo. Zkuste si představit, že jdete nahory, máte naloženou krosnu, má třeba 30 kilo a vy jdete a jste jako takový jako aktivní, všechno krásně funguje, vyjdete na ten kopec.
1: A jsem na to vlastně připraven.
0: A jste na to připraven. No, ale teď si představte, že na ten kopec, že byste jako vyšel na ten kopec a ten kopec by najednou vyrostl, abyste šli dál. Vlastně byste ten baťoch nemohl nikdy odložit, nemohl byste si postavit stán a odpočinout si a jít až druhý den. Pořád byste musel jít. Asi si dokážeme všichni představit, jak byste byli unavení, možná frustrovaní, každý by to prožíval trošku jinak, protože jsme jiní.
2: No a čím to je, že někdo zvládne ten obrovský tlak a dlouhodobý, dlouhotrvající a někoho složí minimum té zátěže, ten malinký baťůžek?
0: Jasně, ono je to velmi individuální, velmi záleží trošičku i samozřejmě na našich genech, ale mnohem víc závisí na tom, jak s tím stresem dokážeme pracovat. My si od dětství budujeme takzvané soft skills, moderně se tomu říká, ale jsou to vlastně schopnosti, jak my dokážeme vlastně tomu stresu, který je tady všude okolo nás, my ho můžeme vnímat v různých podobách a formách, a jak s ním dokážeme vlastně nakládat. Takže někomu, když třeba má jít na veřejnost před stovku lidí a má tam povídat, tak si na to třeba časem zvykne a už mu to nečiní problémy. Ale většina lidí, když tam jde poprvé, tak ten stres, který zažívá, je prostě enormní a často může vlastně i zablokovat ten jeho vlastní projev, to, proč tam vlastně přišel. Takže ta naše zkušenost, kterou my z minulosti máme, je velice klíčová v tomhle tom směru.
1: Chronický stres a také jeho vliv na mozek, spánek, metabolismus, k tomu se ještě dostaneme v dnešní poradně. Naším hostem zůstává paní docentka Jana Jaklová-Dittertová a vy se můžete ptát.
2: Buď můžete psát na dvojka@rozhlas.cz nebo na SMS-ku 702 222 220 a nebo taky nám můžete sem do studia zavolat. Telefonní číslo 22 155 25 25.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dnes si povídáme o vlivu stresu, na tom chronickém stresu, na naše zdraví a povídáme si s paní docentkou Janou Jaklovou-Dittertovou z Univerzity Karlovy v Praze. Už máme první volající na naší telefonní lince, tak zdravíme paní Miladu, dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Plzně. Já bych se chtěla zeptat na tedy působení stresu a hlavně snad dobu trvání po ztrátě blízkého člověka, v podstatě nečekané, a která se projevuje třeba u mě konkrétně nespavostí, hubnutím a vůbec tak celkově téměř ztrátu chuti k životu. Tak jak dlouho asi tak v průměru takovýto stav trvá a co je možné teda s tím dělat, kromě toho, že se snažit teda žít dál, ale je to těžké.
4: Zdravíme do Plzně a držíme palce, poslechněte si odpověď paní docentky.
5: Já vás taky moc zdravím do Plzně a chtěla bych vám jenom říct, že to, co prožíváte, je naprosto normální. Ta doba, obecně to je jedna z nejhorších ztrát a nejhorší forma vlastně stresu, kterou můžeme prožívat právě po ztrátě blízké osoby. Takže je naprosto v pořádku, že tyto negativní emoce a vlastně i fyziologické projevy teďka prožíváte. Obecně to bývá poměrně dlouho, několik měsíců, někdy i let. A velmi záleží na tom, jak aktivně se vlastně k tomu budete stavět, jestli se budete sama pokoušet nějakým způsobem. V podstatě v tuto chvíli se cítíte třeba velmi zranitelná, možná osamělá, máte tam nejenom ztrátu chuti k jídlu, ale k životu. Doporučovala bych v tuto chvíli nezůstávat sama, ale podělit se o to svoje bole, o tu svou bolest, která je naprosto přirozená. Jít mezi lidi, mluvit o tom, dovolit si projevit ty emoce, které cítíte. Je velmi důležité si přiznat, že k něčemu takovému došlo. Ono vůbec ten proces, kdy nám někdo zemře, tak naši předci to vnímali velmi, taky velmi emotivně, velmi bolestivě a proto právě vznikla celá řada rituálů, která umožňovala těm pozůstalým vlastně dokázat se vyrovnat s tou ztrátou, která může být někdy i obrovská. Takže je v pořádku, pokud se budete chtít svěřovat, budete to chtít třeba někam napsat, pokud to nebudete chtít přímo nikam říkat, ale důležité je nechat ty emoce projevit, odejít a odeznít. A obvykle v řádu několika měsíců, někdy bohužel až let, tak tu ztrátu budete cítit, ale bude stále méně a méně intenzivní.
2: Tak děkujeme paní docentko za odpověď. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den.
6: Dobrý den, u telefonu Růžičková z Prahy. Já bych se chtěla podělit o takovou zkušenost, že mám ošklivý stresující sny a když se mi zdají, tak mám potom špatný, pak to na mě má vliv třeba dva dny, já si ty sny pamatuju. Mm-hmm. A je to takový, že si opravdu je pamatuju a pak snažím se to hodit za hlavu a moc to nejde. Takže jsem z toho taky vystresovaná. Děkuju za odpověď.
5: Co se týče snů, tak sny jsou takové, řekněme, velmi zvláštní, velmi špatně probádané z vědeckého hlediska odvětví. A obecně platí, že ve snech se nám zpracovává vlastně ten předchozí den něco, co jsme zažili. Ale není to úplně takovým logickým způsobem, takže se nám tam mohou objevovat různé vjemy, různé obrazy, dokonce ty sny mohou být i emočně zabarvené, můžeme cítit strach, můžeme cítit radost, můžeme cítit úzkost, ale vždycky to souvisí s tím, co jsme prožívali minulé dny, případně to dané období, pokud je třeba nějakým způsobem náročnější. A k tomu, když máme třeba některé, můžou se to dokonce projevit i jako takzvané běsy, kdy se v noci můžeme ne probudit, ale třeba můžeme chodit po bytě, můžeme pištět, můžeme plakat. Často to mívají spíše děti nebo po nějaké, nebo i u dospělých se to může projevit v případě, že za sebou mají nějakou emočně vypjatou situaci nebo zkušenost. Doporučuje se jako taková první pomoc pokud nevyhledáte přímo odborníka, tak začít si třeba před tím spaním napsat, co jste ten den prožili, nějakým způsobem to zpracovat na té, řekněme, racionální, vědomé úrovni. A často to pomůže vlastně ty sny postupně zredukovat a utlumit. Velmi důležitý je třeba pocit vděku. Pokud za ten den jsme zažili něco hezkého, tak je hezké nebo důležité pro naše vlastně vědomí a nevědomí být za ty hezké chvíle vděčný.
4: Tohle všechno může souviset se stresem. My moc děkujeme paní docentce za odpovědi v této části poradny. Ta třetí a poslední je teprve před námi. Pořád můžete zavolat třeba na 22 155 25 25 svůj dotaz.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dnes o chronickém stresu s paní docentkou Janou Jaklovou-Dittertovou a také vašimi dotazy.
3: Kdo nám teď volá? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem Jana.
3: Tak se můžete ptát.
4: No, já bych se zeptala paní doktorky, že neustále očekávám, že v mých šílených letech už to všechno tak nějak pomine a že už to otupí a tak dále, ale stále mě to provází, prostě jakmile začnu prožívat určitý stres a já jsem schopná jako si vždycky něco jako přidat a vymyslet a prostě to nastane a začne mě šíleným způsobem bolet za krkem. Krční páteř na to odpovídá okamžitě a ta krční páteř má jako určitý vliv i na takový potom oční vidění. A vždycky si říkám, já to rychle musím zapomenout, protože nemůžu dopustit, aby ta krční páteř se zase znovu rozjela a ono to tak vždycky dopadne. Jak je možné, že prostě ten stres vyvolává takovou jako záležitost té krční páteře a má to na to takový vliv obrovský, paní doktorko? Mm.
5: Paní Jano, já vám děkuji za krásný dotaz. Vy mi umožňujete teď vlastně krásně zobecnit jednu úžasnou věc. My ten stres primárně vnímáme na té, řekněme, emoční, mentální úrovni. Ale ve chvíli, kdy my ho nejsme schopni na té mentální a emoční úrovni vlastně zvládnout a vyřešit, tak on se posouvá na tu úroveň toho našeho těla. A většinou se projeví na místě, které je pro toho daného člověka nejslabší. Samozřejmě ta krční páteř je pro velkou část lidí velmi citlivá. Většinou je to taková ta tíha na těch ramenou k té odpovědnosti, kterou tam třeba neseme. Takže ano, může to tak být. Jediná naděje, aby se vám to neposouvalo dál a dál právě na tu tělesnou úroveň, je pokusit se zpracovávat vlastně ty stresové podněty na té emocionální úrovni, na té racionální úrovni a samozřejmě jsou i techniky, které vám umožní právě relaxovat, ten stres zvládnout, primárně říct si třeba o nic nejde, úplně taková jednoduchá rada, nicméně tu radu si budete muset zopakovat asi tisíckrát, než vlastně ji vaše tělo přijme.
3: O radu vás žádá i posluchačka Renata, která píše, že její život byl jako horská dráha, toho stresu bylo víc než dost, ale naučila se to nějak překonat, vlastně ani neví jak, ale bojí se o svoje vnoučata, takzvané sněhové vločky, píše, vnučka už je na antidepresivech, vnouček dokázal při důležité zkoušce ve škole mít ze stresu okno a nemohl si na nic vzpomenout. Jak zvýšit jejich odolnost?
5: No, ta nově přicházející generace možná se vlastně nám starším může zdát taková přecitlivělá, taková, řekněme, méně odolná. Možná si trošičku za to můžeme sami, jejich rodiče a prarodiče, že jsme je tak trošičku nenechali těmi zkušenostmi projít naplno, tak jak se to dařilo nám, pokud jsme vyrůstali. Nicméně tahle ta generace má zase spoustu jiných předností, ze kterých i my se můžeme učit. Taková možná, ano, tady každá rada drahá, u téhle té generace přichází nová, ale neodpírat jim tu osobní zkušenost s venkovním světem. Nechraňme je před těmi věcmi, které se jim mají zcela přirozeně dít a stávat se, protože oni se jim někdy prostě stát budou muset, když už za nimi nebudeme moc my stát a řešit to za ně.
2: Poslední doporučení na závěr.
3: No, když bychom se zeptali, co opravdu funguje na okamžité snížení hladiny těch stresových hormonů v těle, co by to bylo jednou větou?
5: Jednou větou je to dech, nebo jedním slovem. Soustředit se na svůj vlastní dech, na to, co se mi děje v těle, jak mi třeba buší srdce a jenom nádech, výdech, to funguje vždy.
2: Budeme na tom pracovat. Moc děkujeme. Paní docentka Jana Jaklová-Dittertová, vedoucí oddělení biochemie a výživy z katedry biomedicínského základu v kinantropologii z Univerzity Karlovy v Praze. Paní docentko, ať se vám daří, mějte se hezky a klidné dny.
5: Děkujeme moc. Já taky děkuji. Mějte se krásně a opatrujte se.
3: Děkujeme.
1: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
0: Dva na dvojce.

0: Pozvánka ke kávě o čtvrté, tedy k poslechu dvojky po 16. hodině.
1: Říká se, že dnešní ovoce a zelenina už nemají tolik chuti a živin, jako tomu bylo dřív. No, budu se na to ptát po 16. hodině, protože mým hostem bude Jitka Gecová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky. A mimo jiné se budeme bavit o tom, jak moc právě třeba na výživové hodnotě zemědělských ploden se podepisuje i moderní zemědělství a také měnící se klima.
0: A za chvíli Aleš Cibulka s jeho dnešním červeným kobercem jistě nás bude lákat do kina. Uvidíme, uslyšíme na co.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Kafka, proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A také filmovými hvězdami, protože čtvrtek patří filmovým premiérám. Jak víme, Aleš byl včera v kině. Jaký film tě tedy vylákal do biografu a co můžeš tedy doporučit, co se ti líbilo?
3: Hezké dopoledne.
4: No, hezké dobré dopoledne. Zdravím vás a můžu doporučovat, a to stoprocentně. Šlo o premiéru časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. Přemýšlel jsem, jak to říct stručně, je to prostě fascinující. Paní režisérka sledovala Bářin osud 30 let. Díky archivům mapuje celých 50 let jejího života. A já teda musím říct, že je to film toho typu, že když skončí, vlastně nemáte co říct. Publikum tleskalo nejenom celé závěrečné titulky, ale ovace ve stoje nebrali konce, protože něco takového se opravdu málo kdy vidí. Protože vždycky, když se o někom točí, tak ta osobnost není samozřejmě úplně svobodná, otevřená, upřímná. Jak se říká, před kamerou hraje, cizeluje, neřekne všechno. Tohle tady ovšem nenajdete. Bára, jak ji známe, ona taková prostě je, je neskutečně otevřená, upřímná, odzbrojující a vy prostě sledujete jeden držkopád za druhým, jak se neustále zvedá a znovu padá a překvapuje vás, jak tahle ta dáma, která možná navenek působí silným dojmem, prožívá všechno to, co jí osud přináší. Takže možná doporučení, pokud máte aktuálně v životě nějaký problém, nesnás, navážu vlastně i na vaší dnešní poradnu, nebo zrovna řešíte něco, co vás likviduje, zajděte do kina, tohle vám určitě pomůže a třeba najde řešení. Klobouk teda dolů, takhle se odhalit osobně a pomoci tím ostatním, to jsem ještě neviděl. Jedno upozornění, pozor, Bára Basiková má ale oficiální premiéru až za týden, takže si o tom ještě budeme povídat. A ještě jedna zajímavost z té premiéry, kromě celé řady osobností se tam sešla i velmi zajímavá dvojice, dorazili i bývalá první dáma Dagmar Havlová a také bývalá prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová a i to její přivítání v sále bylo velmi spontánní a úžasné, další silná dáma, která tam byla. Takže Bára Basiková, dokument Heleny Třeštíkové, 100% můžu doporučit.
3: Očividně zásadní zážitek i pro Aleše. Aleši, děkujeme a jak jsi říkal, vrátíme se k tomu nepochybně, protože premiéra tedy za týden pro nás všechny ostatní. No ale pochopitelně se musíme zastavit u toho, které filmy vyrážejí do boje právě dnes.
4: No, je to celá řada titulů. Opět vybírejte jednou větou, třeba vás něco zaujme. Dívka v oblacích. Francouzsko-belgický animovaný rodinný dobrodružný film. Desetiletá dívka zjistí, že příběhy jejího oblíbeného spisovatele nejsou jenom fantazií. Jeho kouzelné pero totiž dokáže proměnit vymýšlený svět ve skutečnosti. Tady mě jenom napadlo, asi Francouzi a Belgičané nevědí, že my už před lety jsme tady měli Kaňku do pohádky s Josefem Ladou a teď to po letech objevili taky, že? Máme tady francouzský thriller Guru. Je o mimořádně úspěšném kouči osobního rozvoje. To je teď velmi moderní. Ovšem, za charismatickou tváří muže, který slibuje svým následovníkům nový život, se postupně odhalují manipulace, psychologická dominance a stále nebezpečnější touha pomoci. Guru. Americká romantická fantasy komedie Magická posedlost dvojka. Sandra Bullocková, Nicole Kidmanová se po letech vracejí jako čarodějnické sestry. Znovu musí čelit dávné rodinné kletbě. Tohle, myslím, bude velký hit. Pak tady máme americké životopisné drama a vlastně je to komedie, která se jmenuje Tony a je o mládí pozdějšího slavného kuchaře, spisovatele a televizní hvězdy Anthonyho Bourdaina. 19-letý Tony nastoupí na letní brigádu do restaurace a poprvé poznává divoký svět profesionální kuchyně. Mimochodem v obsazení je i Antonio Banderas. Něco pro milovníky hudby, Oasis, Don't Look Back in Anger, britský hudební dokument o velkolepém návratu kapely Oasis, turné v roce 25, zákulisí, zkoušky, první společné rozhovory. Mimochodem včera večer na té premiéře jsme si o tom povídali s Petrem Jandou, protože to bylo taky v Lucerně a Petr byl nadšený z Báry Basikové a říkal právě o tom filmu Oasis, že tak dlouhou dvouhodinovou nudu už dlouho v kyně nezažil. Ale to je možná jenom jeho tak jako postřeh, prý to bylo k nepřežití, no nebudu to komentovat dál, byl to jeho názor. A nakonec jsem si nechal českou tragikomedii režiséra a scénáristy Adolfa Siky Léčivé účinky sebeklamu. Slavného osamělého spisovatele navštíví údajný francouzský novinář a jejich rozhovor se postupně mění v psychologický souboj o lásce, vztazích a dávných tajemství. tajemstvích. Martin Stránský, Ondřej Sokol, Jitka Čvančarová, Vice Kerekes a léčivé účinky sebeklamu. To je české želízko v ohni. No a v úterý vám řeknu, jak rozhodl český divák a na co vyrazil do biografu.
2: Dobře. No, když jsme se bavili před chvíličkou o té muzice, tak komu bude dneska patřit závěrečná píseň?
4: No, vypravíme se v našem hudebním archivu hodně hluboko. 83. narozeniny by dneska slavil hudební skladatel, dvorní textař Marie Rotrové, úspěšný hudebník Jaroslav Vikrent, odešel v roce 2022. No a Lukáš Barcaj, náš hudební dramaturg, nevybral Agnes, což je asi jeho nejslavnější hit, ale ponořil se ještě hlouběji do roku 1971, kdy vznikly Růžové pentle. Mnozí posluchači teď zajásali, tohle se hrálo, vy, milá mladá generace, na příjmu dvojky v roce 1971. Tohle byl tenkrát velký hit Jaroslava Vikrenta.
3: A tohle byl Aleš Cibulka a jeho dnešní červený koberec, za který ti patří dík, naslyšenou zítra.
2: Naslyšenou.
4: Mějte se krásně a vzhůru do kina, mějte se hezký den.

Rozvidí se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít

0: Písničková vzpomínka na Jaroslava Vikrenta a od nás ještě jedna pozvánka k podvečernímu poslechu po 18. hodině Moci bez nemoci. Tentokrát příběh Sylvie, které diagnostikovali rakovinu tlustého střeva v rámci preventivní prohlídky, do té doby neměla vůbec žádné potíže.
1: No a před robotickou operací podstoupila také novinkové vyšetření ve spojení s umělou inteligencí, tak k čemu je to dobré a prospěšné, tak je o tom si bude povídat autorka a moderátorka pořadu Šárka Volemanová a to s docentem Lubomírem Martinkem, přednostou chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
2: Český rozhlas 2.

0: Pomalu ale jistě se blíží 11. hodina a dnešní blízká setkání čistě teoreticky. Pokud to nemáte daleko k nám, k rozhlasové budově na Vinohradskou 12, tak dnes se můžete zapojit nebo se přijít podívat, protože blízká setkání se vždy ve čtvrtek vysílají právě z Radio Café.
1: Pokud bude ale ještě místo, protože dnes právě v Radio Café na Vinohradské 12 přivítá Tereza Kostková herečku Kristýnu Badinkovou Novákovou. A to je ta, která pro nás mnohé je nezapomenutelná z filmu Pelíšky, co by Jindřiška.
0: Mě včera, teda před chviličkou, Patrika připomněla, že host dnešních blízkých setkání má
1: kolik? Tři děti.
0: Tři potomky. Ano. Což se nám hodí jako vodítko k zítřejšímu dopolednímu setkání, protože si budeme právě o tom, kolik dětí je podle vás tak akorát.
1: No, tak to jsem zvědavá, co nám napíšete, a už teď se s Jiřím Holoubkem na vás těšíme zítra, tedy ve dvou na dvojce po 9. hodině.
0: Mějte se hezky, přejeme krásný den a samozřejmě příjemný další poslech jakéhokoliv vysílání Českého rozhlasu, ideálně dvojky.
1: Loučí se Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek a za chvíli aktuální zprávy.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem Kůň 26 získáte 25% slevu. Kůň 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.
5: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Prezident Spojených států Donald Trump varoval před neúspěchem republikánů v podzimních volbách a Český rozhlas odpoledne otestuje nový systém varovných hlášení. Bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba desetinásobek dosavadních nákladů na válku proti Iránu. Trump také řekl, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
6: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno, protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
5: Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,9%, v červenci činil 1,7%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,3%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. Zdražily především pohonné hmoty, naopak potraviny zlevnily. Podle analytiků se ale působení poklesu cen potravin brzy vyčerpá. Hlavní problém stále vidí v rostoucích cenách nafty a benzínu a také cen bydlení. Český rozhlas a České radiokomunikace ve 14.30 otestují systém varování obyvatel. Testovat budou klasické i digitální vysílání. Systém má v budoucnu sloužit k varování před mimořádnými událostmi, jako jsou třeba povodně nebo požáry. Co se na některých rádiích objeví, popisuje Pavel Balíček z Českého rozhlasu.
7: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem, nějakým zapískáním nebo zacvrdlikáním nebo upozorněním, že se něco děje.
5: Lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví 5. výročí zápisu na seznam UNESCO. Oslavy v Mariánských Lázních začínají zítra a celodenní program nabídne například odborné fórum na hlavním nádraží, koncert v lesním mlýně nebo večerní uměleckou show u lesního pramene. Součástí oslav bude taky křest nových lázeňských novin, pokračuje manažerka Zuzana Stejskalová.
8: Ty noviny se jmenují Great Spa Time, jsou to Timesy a budou velmi obsažné a čtenáři se z nich dozví v podstatě tu podstatu toho, co tady chráníme, o čem je UNESCO v tom kraji, o čem jsou ta lázeňská města, o čem jsou Great Spa Towns.
5: V sobotu oslaví výročí Karlovy Vary a v neděli Františkovy Lázně.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách 13.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu. Jedu vlakem Českých
2: drah. Doprava.
5: Na 56. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení, v koloně se zdržíte 20 minut, v opačném směru ztratíte přes půl hodiny před omezením na 49. kilometru a na silnici 6 u Karlovarského golfového hřiště srazila 3 osobní auta, zasahují tam záchranáři, kolony oběma směry na 5 až 10 minut. Zprávy končí po nich Tereza Kostková a její host.
11: Ano, jsem tomu velmi ráda, že jsme opět v Radio Café Vinohradská 12, protože je čtvrtek a vy s námi na dvojce. Je tu můj dnešní host, herečka Kristýna Badinková-Nováková. Mě vždycky moc těší sledovat vlastně nejen u sebe a u členů rodiny, a u lidí v okolí, u kolegů, u herců, vždycky ten vývoj, to, jak ten život s námi jde, a když někoho sledujeme od dětství, protože Kristýnka hrála opravdu od vlastně velmi útlého mládí, prepuberty, tak je hezký sledovat, kam se vlastně dostává, že už zdaleka není stále jen tou Jindřiškou z Pelíšku, kterou jí neustále všichni přisuzují, ale že se jí dostávají do života nádherné role, jako v Metodě Markovič. Na to se těším, že probereme, že je častou kriminalistkou, byť jí nedávají do ruky zbraň, a samozřejmě vaší oblíbenou, asi vedoucí, ale prostě ženou v kempu, bych tak řekla, v seriálu Polabí. A co je možná zajímavé a nevíte, že její dětství, ale touto zvlněnou krajinou kolem České řeky vůbec poznamenané nebylo. Možná, že lidi překvapíš tím, když řekneš, že na tebe pálilo úplně jiné slunce, viď?
12: To máš pravdu, a bylo to africké slunce, protože jsem vyrůstala s rodičema v Egyptě, nebo byla jsem tam 5 let, od mých 5 do 10 let.
11: To je velký úsek, od 5 do 10, když vás lemuje Egypt a ne zrovna Polabí, tak je to možná docela zajímavá, jaksi zajímavý prvek do vašeho budoucího života, tak jestli se nějak ještě projevuje, vrací k němu, nebo co všechno zajímá, i to si řekneme na začátku našeho povídání s Kristýnou Badinkovou Novákovou na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové
2: na Dvojce.
3: Tak samozřejmě, že jsme nemohli nehrát skladbu, která je taková signifikantní pro mého dnešního hosta Kristýnu Badinkovou Novákovou, tedy Pelíšky, i když ještě Vánoce nejsou, ale film to krásný je. Kristýnko, dostaneme se k němu, ale vůbec ne na začátku. My jsme začali Egyptem a budeme v něm pokračovat mnohem podrobněji, ale nejprve hezké dopoledne a vítej u nás v kavárně.
4: Hezké dopoledne a moc děkuji za pozvání.
3: Musím říct, že byť se známe dlouho, točili jsme spolu i Temný kraj, abych ještě doplnila věci, které jsem už jmenovala, k tvé profesi, a samozřejmě tu máme Studio 2, dostaneme se spolu i k divadlu, to jen ať víme, kde všude Kristýnka působí, tak tvé působení v Egyptě jsem skutečně nevěděla. Ty jsi tam dokonce mohla být ze zvláštních okolností, protože jsi byla na ambasádě a asi úplně potulovat se po Egyptě pětileté holčičce umožněné nebylo. Jak přesně tedy vypadalo tvé dětství, tak jako rámcově? Jak vypadá ten obraz, který bys nám tu nakreslila?
4: Víš, bylo to hodně taková, byli jsme hodně separovaní od toho okolního světa.
3: Byli znamená ty a maminka?
4: Já a maminka a moje sestra, protože tatínek jezdil po Egyptě celým. Tehdy tam montovali s kolegama vlastně po nemocnicích rentgeny. Oni tam se starali o zdravotnickou techniku a my s maminkou a se sestrou jsme byli s ostatníma maminkama a dětma na té ambasádě opravdu jako za zdmi ambasády a vycházeli jsme pouze teda s tatínkem, nebo nás vždycky muselo doprovázet, když jsme šli třeba na nákup, to jako neexistovalo, že by šla s maminkou na nákup i potravin, tak vždycky nás musel doprovázet nějaký muž. Tehdy to bylo ještě takový dost nebezpečný pro ženy se tam sam a navíc cizinky pohybovat. Takže tam panovala strašně rodinná atmosféra. Ačkoliv tam bylo možná 90 rodin třeba i
3: to tak velká ambasáda. Tak to znamená, mám si představit až jako komunitní bydlení?
4: Jo,
3: to jako je opravdu pocit, že jsi ráno vyběhla a už jsi byla skoro v mateřské školce.
4: No jasně, já jsem si jela vlastně výtahem jenom. My jsme měli přízemní školku i školu. Tam byly vyslaný český učitelky i do školky, i do školy. Všem jsme říkali teto, protože to byly maminky mých kamarádů.
3: A pak se s těmi dětmi šla hrát po školce, zase na té ambasádě.
4: Všechno bylo nějaké hřiště, to bylo veliký areál, opravdu to je velká ambasáda, kde jsou tenisový kurt, bazén, tam je všechno vyžití pro ty lidi, aby vlastně téměř nemuseli
3: to takový v Egyptě hotel all inclusive už tenkrát to vypadá.
4: Něco tak, můj táta by to asi popisoval jinak, ten tam má jiný zkušenosti. Tím, že byl v kontaktu opravdu s tím arabským světem. Ale my jsme si tam drželi takový svůj česko, ještě tehdy slovenský svět na ambasádě.
3: No, ono to takhle může znít dokonce opravdu z pohledu holčičky velmi i růžově, nebo zajímavě, kosmopolitně, nebo združeně, nebo cokoliv. Ale já si představuji, že bych v takovém i moc hezkém hotelu byla díl jak týden, možná i ten týden už by pro mě nebyl nejšťastnější. Ono to nemusí mít, být někde za zdmi, vědět, že nemůžu, nabažím se toho, co mám, ale možná nemusí být úplně vždycky jenom spokojenost. Pocitovala jsi během těch 5 let jako různé, ještě i jiné emoce toho, že tam jsi, nebo ti to nepřišlo?
4: Třeba moje maminka mi říkala, my jsme vždycky odjeli na léto sem do Čech a měli jsme ne 2 měsíce prázdnin, ale 3 měsíce, takže jsme tu poměrně času byli. Ale moje maminka mi říkala, že jsem v půlce těch prázdnin už říkala, kdy už půjdem domů. Jo? Takže já jsem brala tam doma. Bo to těžší pro mě byl teda příjezd potom sem, kde jsem byla hozená úplně do takový pražský džungle.
3: To si právě ještě řekneme, v 10 letech se vrátit možná může být velmi zvláštní, ale ještě chvilinku v tom Egyptě. Říkáš, měli jsme české učitele nebo československé učitele, to znamená vůbec se tě nedotkl tedy tamní jazyk nebo jakkoliv tamní kultura, nebo někudy se tě dotkla?
4: Dotkla se arabština ne, arabsky jsem se ani neučila. Umím jedinou větu, to bylo, když jsme právě s maminkou chodili občas koupit oblečení a já jsem sledovala maminky, když si chtěli zkusit něco, tak se naučili větu Munken Arabat. Doufám, že to říkám dobře, nejsem si po těch letech jistá.
3: My tě asi neopravíme tady.
4: Ale jako utkvělo mi to v paměti, tak doufám, že je to správně. A samozřejmě...
3: A co to znamenalo? Počkej, tak...
4: Můžu si to zkusit, když jdu do kabinky. Takže to jediný. No, angličtinu jsme se naučili, to byla výhoda, protože nás jednou týdně vozili takovým mikrobusem do arabské školy. To si pamatuju, že jsem se hrozně bála. To byla taková temná škola, opravdu arabská, kde ale učili děti angličtinu. A byli tam cizinci z celého snad světa.

0: my Češi. Tak nás takovou partu dětí tam vždycky odvezli, takže nějaký základ angličtiny jsem se naučila. A samozřejmě o víkendech teda jsme z té ambasády zmizeli takzvaně. To jsme se vždycky hrozně těšili s maminkou, že táta přijede a pojedeme k moři. Takže moje víkendy byly vlastně vždycky u moře, každý víkend jsme byli u moře, no. Odtud tkví teda moje láska k moři jakýmukoliv, že to mám jako takovou součást života od malička, takže.
1: Kdy a přes co si je skáču, možná zdánlivě, zase se pak vrátím, ale kdy jsi tedy objevila v tvém srdci skutečně půvaby a kouzlo třeba Polabí, ale i jiných končin české země, kdy ti najednou ty Čechy začaly přirůstat k srdci? Vím, že jsi potom jezdila za papičkou na Liberecko, tak ale kdy jsi to pocítila, že to tu možná začne být doma tady? To nemohlo být hned.
0: Dlouho to nebylo. Já jsem taky zvykla se hodně stěhovat, taková, jak kdybych nebyla uzemněná, no a musím říct, že teda až vlastně s dětma. No, já jsem měla takový hodně divoký jako to mládí a na Damu a různě jsem bydlela a spoustu různých přátel, pak zase jinou skupinu přátel, nikdy jsem nebyla třeba v angažmá v divadle, takže můj život je takový jako hodně
1: kočovnej, vlastně kočovnej. Pořád od toho dětství, rozumím.
0: A takový to usazení a to, že jsme začali s dětma cestovat po Čechách, opravdu přišlo až teda s dětma, nebo s prvním dítětem.
1: A máš teda nějaký hodně oblíbený kraj, nebo místo, kam se ráda vracíš v Čechách?
0: Já mám jako srdcovku ten Bedřichov, protože my jsme skoro vyrůstali v Liberci u babičky, protože právě když jsme na 3 měsíce vždycky přijeli do Čech, tak vlastně mojí maminky je z Liberce. Tam byl veliký rodinný dům, kde bydlel ještě můj strejda, sestřenice. Tam já jsem trávila celé to dětství.
1: Ty jsi pořád byla v komunitách. Byla v nějakým obrovském společenství.
0: Ano, to je pravda. Takže tam Bedřichov my jsme navštěvovali, ať v létě nebo v zimě, navštěvuju ho stále s dětma. Tak to si tak jako první, ale mám ráda i jižní Čechy, Krkonoše. Jako spoustu míst. Moravu bych chtěla ještě víc procestovat.
1: Z Egypta do Čech dnes cestujeme s Kristýnou Badinkovou Novákovou. Možná dojde i na to, jaké to bylo, když poprvé viděla sníh.
0: No.
1: Uvidíme za chviličku na Dvojce.

0: Tak samozřejmě, že otázka na Kristýnu Badinkovou Novákovou, herečku, mého dnešního hosta, o tom, jak to bylo se sněhem, byla samozřejmě trochu v nadsázce. A nebo mi řekni, Kristýnko, nebo ano, nebo tě to bílé padající z nebe skutečně někdy překvapilo, když se vyrůstala v Egyptě?
1: Jako já byla šťastná, protože říkám, my jsme se jezdili na léto, takže já měla léto celý rok vlastně a zimu vůbec. No, nejvíc mě překvapilo, až rozplakal první lyžařský zájezd na té základce.
0: Kdy opravdu... Na české základce, když jsi přestoupila.
1: Ano,
0: a odvezli tě na lyže.
1: To bylo teda jako to bylo krušný, to jsem oplakala.
0: A co tě rozplakalo, jako dojetím krása sněhu?
1: Ne. To peklo. To, co tam po mně chtěli ty učitele a instruktoři a tak, no, to jsem poplakala, to jsem byla hodně nešťastná, protože jsem opravdu si myslím jediná na tom životě nestála a jako úrazu bylo dost, no a modřin, takže jo, to jsem...
0: To možná naznačuješ právě ten trochu tvrdý návrat do tvé rodné země, ale přesto ze země, která ti byla domovem. Stejskalo se ti po Egyptě, když jsi přijela a trvalo, než ses tady aklimatizovala, pociťovala jsi to, že jsi nemohla říct, jedeme domů?
1: Jo, stejskalo a taky po křečkovi, kterýho jsem tam musela nechat, to jsem oplakala. Dala jsem ho rodině, která tam ještě zůstávala na pár let dál, ale...
0: Proč ti vysvětlili, že nemůže s tebou křeček?
1: Že nemůže do letadla, no. Nevím.
0: Fakt.
1: Přitom si myslím, že by to bylo snad možné. Musím se na to ještě...
0: je to nejmenší, co se dá propašovat letadlem.
1: Želvy jsme pašovali, teda to musím prozradit v kapsách.
0: Ale... Být křečkem cítila bych se dotčena.
1: Lojza tam zůstal, no, takže má hrobeček někde v Káhyře. Opravdu hodně let. Ale jo, stejskalo se mi, no. Ale bylo tady takový šrumec, že možná jsem na to ani tolik neměla čas. Stýskalo se mi po těch kamarádkách, po kamarádech. A vůbec po té komunitě, po tom stylu života, protože tady opravdu maminka musela začít pracovat, tam sice taky pracovala, ale pořád pracovala na ambasádě.
0: Za těmi zdmi s tebou.
1: Pořád jsme byli spolu. A tady to odloučení, třeba první tábor letní pro mě, to byly jenom slzy, to vlastně byl takovej stesk, já jsem vůbec bez těch našich nebyla, nebo bez maminky zvyklá. A no a potom samozřejmě chození do školy, nikdo mě nevozil, nevodil, pak jsem si musela najít kroužek nějaký kam a to se už vede trošičku k herectví, protože mě moje kamarádka dovedla, říká, fajn, tady takový kroužek, dramaťák, pojď to zkusit. No a tam se mi zalíbilo, takže tam jsem vlastně v těch 12 letech nebo v 11 začala chodit. Tak...
0: Ale byl to teda opravdu impuls té kamarádky, nebylo
1: jo.
0: to tvé, že bys pokukovala po divadle?
1: Ne, vůbec,
0: jak to přišlo, tak se to
1: dělalo. No prostě jenom tak jsem se koukala, na kam holky chodí na kroužky a tady od prvního momentu vlastně to byla taková moje druhá rodina, ta Ljuba Fuchsová, která vedla ten dramaťák nebo Bílou síť, vlastně už potom soubor. Byli jsme taková druhá rodina, tam to bylo velký zázemí pro mě.
0: Vlastně zase potřebovala být asi obklopena tou obdobnou.
1: No, tam vidíš, mě to nikdy nenapadlo, ty jsi mě na to přivedla, že jsem pořád v nějaké komunitě.
0: No a asi člověk potřebuje tím pádem, což divadlo je určitě jedna z možných zajímavých jako komunit vlastně. Jenom malá vsuvka, protože se zmíníš často o mamince, logicky, ale ten tatínek patrně hodně pracoval, jak jsem pochopila, asi byl spíš pryč. Tatínek byla se s maminkou. Bylo to pak jiné, když jste přijeli sem? Znamená to, že třeba i tátu zažívala víc a jinak? Nebo to se nezměnilo?
1: Tak tatínek pracoval celý život hodně.
0: No, jako nezměnila se ten poměr té práce, když jste byli tady? Že by...
1: On je takový, on má svoji práci, nebo měl rád, už je v důchodu. Takže tatínek pracoval vždycky hodně. No, ale samozřejmě jsme ho viděli víc než tam.
0: Ano. Kdo z nich víc reagoval na to, že tě začíná potkávat divadlo? A teď už mluvím i o tom, když tě začalo docela záhy potkávat profesionálně. Ty jsi začala vlastně najednou i jako točit. Takže vlastně asi k jejich tvému překvapení. Jak na to reagovali rodiče?
1: No byli překvapení. Tenhle svět pro ně vlastně byl neznámý úplně. Protože...
0: Báli se ho?
1: Myslím, že ne. nikdy jsem nezaznamenala od nich nějaký varování, nebo protože ten svět neznali podle mě, takže nevěděli, čeho se bát, čeho bych se měli bát, ale ne, oni mě vždycky podporovali hrozně, ale cokoliv jsem dělala, takže ať jsem dělala jako malá v Egyptě karate, nebo pak balet, já jsem tak jako přelítávala, jeden měsíc karate, pak balet. Pak...
0: Z jemného do ostrého.
1: Jo. Takže i to herectví oni zatím brali jako koníčka a to, že jsem točila teda ten první film, to byla taková velká náhoda a vlastně to se shodou okolností točilo v Raspenavě kousek od Liberce. Výchova dívek v Čechách, neřekla jsem název. A takže to probíhalo tak, že já jsem byla na prázdninách u babičky a jenom občas pro mě přijel řidič a odvez mě na plac, kde jsem něco otočila, ani nevím jak, a zase mě vrátilo na zahradu k babičce. Takže
0: to bylo vlastně pro tebe taky jako kroužek a zábava. Kdy jsi to přestala v sobě brát jako možný zájmový kroužek a něco, co by se mohlo stát tou celoživotní profesí. Právě protože jsi to neviděla, nebyla v tom světě, tak kde se to zlomilo v tobě?
1: Já myslím, že až po střední škole dokonce, protože já jsem vlastně se nedostala na konzervatoř.
0: Ale tam, právě vím, ale když si na ní šla, tak to s na ní nešla ještě s touhou dělat to profesionálně.
1: No já se přiznám, že jsem tam šla, já jsem měla navíc uměleckých škol, takže to byla jenom jedna jako z těch tří. Já jsem byla ještě na grafické škole, management cestovního ruchu, opravdu různorodý záběr.
0: Nakonec ten management cestovního ruchu po Egyptě chápeme.
1: Ten jsem nakonec vystudovala. Takže tam jsem skončila. Ale tím, že mě nevzala na konzervátor, tak já jsem se od toho herectví tak jako vzdálila. Jo, na střední. Možná jsem natočila jednu, dvě věci, takový třeba malý. Ale opravdu potom, když jsem odmaturovala, tak jsem vlastně uvažovala, jestli tou cestou jít a zjistila jsem, že mi to jako nějak chybí. Chybí mi ty lidi a já jsem nikdy moc nezapadala na té střední škole mezi ty spoužáky a vždycky jsem zapadala jakoby do té skupiny spíš
0: bláznivých
1: herců nebo jakýkoliv umělců, takže jsem to zkusila po DAMU a zázrakem mě na poprvé vzali na katedru alternativního divadla. Mm.
0: My jsme tím se dostali trochu dál a přeskočili a možná trochu i ty důležité pelíšky, důležité pak pro tebe, myslím, mediálně, nebo tím jiným krokem výchova dívek v Čechách byla první a z toho se odvinuly nějaké televizní práce a pak ty pelíšky. My se k tím dostaneme, ale možná budete překvapeni. A možná i Kristýnka neví, že to vím. Možná takovou velmi zvláštní egyptskou paralelou. Jak to myslím, se dozvíte za chviličku na dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na dvojce.
2: Povídáme si s Kristinou Badinkovou Novákovou a samozřejmě, že slovo pelíšky zaznít muselo a já jsem moc ráda, že to zazní právě úplně jinak, než je zvykem, protože tady se vlastně stala taková zvláštní osudová paralela, která mě teda přijde velmi zajímavá. Já tak ráda vnímám ty tiché proudy života, takové věci jako, které můžou být náhoda, anebo vlastně zrovna nejsou a člověk je tak nechá jako zastřené. A tady to tak souvisí s Emilkou Vašáriovou, která ti hrála maminku, celá ta vaše nádherná, důležitá linka toho krásného filmu. Tak prozradíš jí sama? Asi ty prozradíš sama, víš, kam míří.
3: No, tak dospěli jsme k tomu tak náhodou úplně, k tomu, že jsem se tohle dozvěděla. My jsme točili scénu, kdy jsme spolu s Emilkou v posteli a jíme okurky a se jí ptám, jestli táta byl vždycky takovej. A nějak jako, myslím, že jsme se poprvé vlastně s Emilkou viděli, že jsme se neznali a nějak nám ta scéna nešla. To se někdy stane, že se to tam jako rovnou to tam nezableskne, tak prostě Honza Hřebík řekl, dáme si takovou pauzu, všechny z placu poslal na pauzu ven. A vlastně jsme si třeba, nevím, skoro hodinu, já už teď nevím, prostě povídali s Emilkou.
2: Musím udělat malou vsuvku, že to patrně byla vaše první scéna natáčení.
3: Ano, ano.
2: To možná jako pro diváky důležitý říct, že pak už se ti herci tak nějak zžijí, jako to všichni umíme, když spolu dýt budeme sedět, tak se někde ty aury potkají, ale prostě oni se vlastně holky neznali, že jo? A to je někdy těžký hrát mámu a dceru a říct si dobrý den.
3: To je takový intimní vztah, no hezký, že měli mít. No, tak jsme si povídali s Emilkou, já jsem začala vyprávět o Egyptě a Emilka se tak zarazila a říkala, že to není možné. Že ona na té ambasádě taky bydlela. A jako vůbec jsme tomu nemohli obě uvěřit, takže to je to, co nás potom spojovalo, takže jsme si začali vyprávět zážitky.
2: No, jste vlastně jenom měli styčný bod, ne biologický, ne genetický, ale nejdokou historický bod jste měli, jak matka s dcerou.
3: Jo, no jasně. A od té doby to prostě mezi náma bylo krásný vztah a vlastně viděli jsme se od té doby několikrát, bohužel jsme už spolu nikdy nepracovali. To mi je líto, ale Emilka třeba mi zavolali, tady měla Emilka premiéru nějakého filmu v kinech a produkce mi zavolala, že by bylo fajn udělat Emilce takové překvapení, že bych přišla na premiéru filmu a Emilka to nebude vědět a já se jí tam jako objevím najednou. Emilka byla strašně ráda, já jsem byla tak překvapená, kolik věcí o mě věděla, kolik mám dětí, kde hrajou, jaké inscenace, co jsem do té doby natočila, takže opravdu krásně, asi...
2: Já přehled o své dceři filmové, to je vždycky moc hezký, když ta vazba vznikne, takže od toho Egypta se to vlastně vedlo dál. Jo, prozradila tenkrát, jestli tam byla taky tak dlouho jako ty.
3: Myslím, že taky kolem těch 5 let.
2: Že to byl tenhle, prostě ta paralela byla ta zkušenost, ano, byla vlastně ano, stejná. Emilie Vašárová je skvostná osobnost, skvostná slovenská herečka. Byla ten typ, který tě nenápadně i třeba vedl a instruoval v něčem, co si teprve začínala a byl spíš tvůj koníček, ještě si nebyla čistě profesí herečka, vlastně přece jenom dítě, děvče dospívající, a nebo to nechávala vlastně plynout, nebo ses učila tak jako okoukáváním, nebo to vůbec nebylo potřeba. Byl tam nějaký ten druh jako školy určité?
3: U ní zrovna jsem okoukávala. Ona není ten typ, že by mi dávala nějaké poznámky u natáčení, ale co třeba já jsem si, když tak můžu říct, z ní vzala, nebo když jsem s ní trávila ten čas. Inspirovalo mě. Ta její křehkost a jemnost a zároveň taková jako vnitřní síla a že všechno vlastně stačí zahrát očima. No. Jí se podíváš do očí a tam je všechno, když hraje. Takže to mě je hodně blízký. Já mám ráda takový civilní jemný herectví. Samozřejmě na divadle je potřeba někdy přitlačit na pilu, ale zrovna u toho filmu je Emilka pro mě velkou inspirací. No.
2: Skočme schválně teď do něčeho úplně jiného, do úplně jiné doby a dle tvé volby. Protože tady lidi vždycky tebe přiřadějí k pelíškům. Řekou, to je to zásadní a tak citlivá scéna a citlivý příběh. Co tebe v životě nejvíc potěšilo a zasáhlo, že jsi dostala za roli, že jsi mohla hrát, že jsi z toho mohla dotknout? Co ty by si jmenovala jako svou věc? To může být něco, co můžeme i my znát mnohem méně třeba. Mm-hmm. Ale může to být pro tebe nějakým způsobem zlomové a zásadní, jako už pro dospělou herečku, myslím.
3: Nevím, kolik lidí už třeba zhlédlo nebo vidělo, ale byla jsem moc ráda za poslední dobu za dva projekty. A to mluvím teda o posledních teď dvou letech.
2: No, však to může být. Já se ptám kamkoliv, Šáni.
3: A je to teda film s Tomášem Mašínem, který jsme před rokem točili, Gerta Schnirch, která běžela už na HBO a teď na podzim poběží na České televizi. Srdečně zvu, je to nádherný, dojemný, Možná ukápne slza, mě ukápla.
2: Dvoudílný
3: film Tomáše Mašína.
2: Podle Kateřiny Tučkové.
3: Ano, krásný, opravdu nádherný. Povedlo se to. Neříkám, že v tom hraju, nemám v tom ani tak zásadní roli, ale...
2: Hraješ maminku...
3: Hraju maminku Gerty.
2: Mm-hmm. Takže se vlastně vidíš té hezký oblouk, teda se vlastně dostala ty do maminky.
3: Ano. Vlastně já jsem s maminkama začala, když jsem čekala moje první dítě, tak mě Honza Svirák obsadil do filmu Kuky se vrací, jestli jste někdo viděl, hraju vlastně maminku jeho syna Ondry. To byl jeho syn Honzy Svěráka, to je vlastně mladý Svěrák, nejmladší, myslím, Ondra. A tam začala moje éra maminek, ano. Takže teď už tak přirozeně, už jsem nebyla ani překvapená, že mě ten Tomáš obsadil do role maminky, ale už opravdu skoro dospělé dcery, 16-leté. Ale tak teď už hraju vlastně i v Polabí maminku ještě staršího syna mám. Takže už jsem se tam teda překlenula definitivně.
2: Usadila si se v různorodých maminkách. Ty jsi řekla, že ty věci byly dvě, ale my si tu druhou necháme zase jako překvapení do dalšího vstupu v povídání s Kristýnou Badinkovou Novákovou na Dvojce.
0: Moci bez nemoci.
1: Další díl pořadu Moci bez nemoci přinese příběh Sylvie.
4: Já jsem neměla žádné příznaky potíží. Lékařka mě poslala na preventivní vyšetření tlustého střeva, takzvanou koloskopii. Výsledek byl pro mě šokující. Velký nález. Zhoubný nádor tlustého střeva a okamžitá operace.
1: Novinkové 3D vyšetření a robotické operace. Další naděje na život.
0: Moci bez nemoci.
5: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
6: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
7: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
6: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
7: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
6: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Říkám, že to je opravdu až napínavá hudba, která nám startuje další vstup blízkého setkání s Kristinou Vadinkovou Novákovou. Však také čekáme, co je ta druhá věc tvému srdci profesně tak blízká po všech těch předchozích mládí, ta profesně silná.
1: Je to teda role obhajkyně vraha Straky v druhé řadě Metodě Markovič, kde jsem obdivovala odvahu režisérů, který mě tam obsadili, protože to opravdu je proti mému typu. Potom jsem zjistila, že to byl jejich cíl, že vlastně na kamerovkách byly samozřejmě na první pohled herečky, které by se na to mnohem víc hodily, na první pohled, ale jejich záměr byl právě jít proti typu, proto jsem tu roli dostala a byla jsem za to nesmírně ráda, protože nejenom...
0: Bylo to výborný, ne vůbec, já říkám, že to bylo výborný a bylo to velmi přitažlivý. Já jsem sama udělala, hele, Kristo, kam to půjde, je to, jako vyšlo jim to, tak jsem chtěla říct.
1: Ale tak povídej. To jsem ráda. No, pro mě to bylo objevování úplně zase nových nějakých... tajemných komnat, bych řekla, jako směru ve mně. Ale zajímavý na té práci bylo to, na co už není většinou při těch projektech v dnešní době čas, že jsme opravdu zkoušeli. To se už u natáčení teda bohužel nedělá, nebo velmi málo. A my jsme opravdu jeli scénář, díl po díle, scénu po scéně, měli jsme možná 4, třeba 5 hodinové zkoušky, my ta hlavní jakoby sestava. A mohli jsme se zeptat na cokoliv, co nám nebylo jasný, bavili jsme se o těch rolích. Bylo to teda strašně intenzivní a krásná práce. No.
0: Cítím to z tebe, bylo to cítit z výsledku té práce samozřejmě, je to skvělý, má se to tak dělat, tady je vidět, že to má význam a diváci to ocení a všichni. Ale vlastně jedna z mála z těch velkých postav, ta tvoje neměla klasickou předlohu. Ano. Chci říct, ta paní existovala, ale nemáme o ní žádnou dokumentaci, tak jako o mladém Strakovi, jako o Markovičovi. To znamená, o co jste se opírali, co jste tady chtěli najít, nebo kde jste brali jako odůvodnění pro tenhle výklad vlastně té ženy.
1: To bylo strašně dobře napsaná ta role od počátku, takže vlastně já jsem jenom následovala jenom ten text a to, že jsme se dohodli na tom, že ona bude atraktivní, ale zároveň křehká a zároveň má působit na toho Straku mile a získat si ho na svoji stranu.
0: Vlastně manipulativní.
1: Manipulativní, ano. To jsme věděli od začátku, takže teď potom jsme se jenom bavili o té míře toho, té jedovatosti, nebo toho, jak bude moc milá, aby to nebylo na hraně, aby on to neprokouk hned, ten kluk, nebo aby to neprokouk vůbec, on to vlastně prokoukneš úplně na konci.
0: Brali jste teda ty psychologické věci v potaz stejně rovnoměrně jako něco, co z této řady vychází hodně, a to je doba toho socialismu, komunismu, tlaku komunismu, to tam je víc než v té první linii, my jsme obsažené, tak jestli i tohle, protože ti lidé jaksi jsou nějakým způsobem produktem té doby. Tak jestli i tohle nějak pro tebe hrálo roli, si vzpomenout na tu dobu, na ty lidi.
1: Tak určitě, ona ten záměr byl takový, že ona byla přímo zaúkolovaná, takže to byl její úkol. Bylo to, co ona měla splnit, ať chtěla nebo ne, ona taky to tam říká, což pro mě bylo jako skoro nejdůležitější replika vlastně té série, že já si nemůžu dovolit nedělat kariéru, což ona si to nemohla dovolit. Byla sama s dcerou a pokud nechtěla přijít o to místo právničky, tak to musela udělat. Takže samozřejmě nějaký asi boj její vnitřní, když potom sundala za sebe to elegantní sáčko a tu bižutérii zlatou a sedla si s dcerou k televizi doma, tak jsem si ji představovala jinak samozřejmě. Ale myslím, že ráno nahodila na sebe jinou tvář. I pro ní to asi byla nějaká role.
0: To je taky charakteristický po tu dobu totality.
1: Přece byla to maminka, ano, právě.
0: Co vlastně se nasazovala určitá ano. Společenská nebo politická pouza. Nebo
1: a taky bylo, ještě mi režiséři zdůrazňovali, abychom si uvědomili, že ona umí velmi dobře chodit v mužském světě, což tehdy opravdu těch žen tam nebylo tolik. A je pravda, že já jsem na natáčení byla jediná žena. To mě bylo naopak příjemné, protože kluci byli na mě hodní a galantní a... S Adama Myšíka se stal takovej můj, nebo spíš já jeho důvěrnice vždycky mým dcerám, moje dcera ho má velmi ráda jako zpěváka. A to je vlastně Mariánka, která mi tam hraje dceru.
0: To teď si totiž k tomu směřím, že tam, oni se tam viděli na place, teda
1: ano,
0: ona
1: ano,
0: viděla
1: byli
0: svého
1: spolu v karavanu.
0: Ona tam s tebou hrála. Zase trošičku jako vlastně ten kroužek zase nám nějak posouvá, že vlastně...
1: Jo,
0: hraje
1: Márinka, aniž bychom o to nějak usilovali, ona teda chce hrát, ale ještě toho moc nenahrála. Volali mi z produkce, že samozřejmě je to taková maličká role dcery. A co kdyby to byla Márinka? Hele, nebudeme hledat nikoho, vy ten vztah máte, nemusíte ho hrát. Říkám, zeptám se, ji uvidíme.
0: Vy jste nemuseli hledat společný Egypt.
1: Ano, ano.
0: Vy jste měli společné muže.
1: Nemuseli jsme to vůbec hledat. Márinka udělala doma nomi, yes, jak oni dělají. A byla šťastná, takže to ona tohle prostředí miluje. Ale chci říct, že přes toho Adama a nejenom on byli skvělí kolegové, no, ale Adam obzvlášť tak je o hodně let mladší, mě měl za takovou, jsem měla pocit náhradní maminku, svěřoval se mi s holkama, se vztahama, říká, já si jdu s tobě, já jsem měla totiž byly dva karavany, jenom pro muže a pro ženy, že jo, tak jsem byla sama žena, měla jsem sama karavan, takový VIP karavana, Adam mi ho tam, to vám když řekl, takový drbík. V tom chlapském karavanu bylo pořád narváno, že jo, těma vyšetřovatelema, tak Adam se vždycky zašel ke mně, schrupnul si tam na gaučíku. Využíval můj karavan na pauzičku, takže moje Máry, která ho obdivuje jako zpěvák a má ráda tuhle hudbu, tak když tam poprvé přišla za mnou do karavanu a teď tam Adam rozvalený na mém gauči, tam byl tam prostě jak doma, tak byla úplně jo, Adam.
0: Vlastně hezký, jak nám tím prolíná neustále určitá podoba téma maminky. Ať už vlastní, nevlastní, televizní, filmové.
1: To je pravda.
0: Ty jsi našla, ty jí někomu si. To je vlastně hezký leitmotiv v našem povídání s Kristýnou Badinkovou Novákovou na Dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na dvojce.
2: Dnes nám to v Radio Café Vinohradská 12 krásně ubíhá s Kristýnou Badinkovou Novákovou. A samozřejmě už jsme se z toho Egypta pomaličku přes život, životní role, děti a různé podoby maminek prokousali až do toho krásného Polabí, krásného českého Polabí. Já musím se přiznat, že všechno mám nakoukané, ale dlouhodobé seriály opravdu nemám kdy. To bych zas už nemohla dělat svou práci. Takže jsem si říkala, který díl já si s ním pustím, jak mám najít ten díl, že tam zrovna ta postava bude. A teď je to dlouhodobý příběh. Takže jsem si řekla, ne, já se tě rovnou zeptám. Prostě, když to někdo neviděl jako já, a tady naši to viděli určitě, tak jak bys mi představila svoji postavu? Co je na ní to nejzajímavější, nejkrásnější? Čím stručně mě vtáhneš do děje?
3: Moje Zuzanka je velmi od rány. Nemá ke sprostému slovu daleko. Ano. Je taková velmi soběstačná, silná, pevná, taková... No, v něčem se i tak jako inspiruju u ní. Jediný, co bych jí vytkla, je velká trpělivost teda s tím Ivanem, s tím jejím manželem.
2: Zbytečně který se jí... velká trpělivost.
3: Velká, aha. Velká trpělivost.
2: Má už moc růží, jo.
3: Prozradím, že jí dojde brzo ta trpělivost. Ale samozřejmě Ivan nezmizí ze seriálu. No, zajímavý...
2: Ivan je teda postava.
3: Ivan je postava, aby jako to partner, ano. Který se po letech za Zuzanou vrátí, mají spolu dítě, ale on ji hned po porodu opustil, tudíž hodně let žila Zuzana sama. On se vždycky vrátí, jenom když potřebuje peníze. A teď se dozví, že její rodiče vyhráli přes tiket spoustu milionů, takže se tak překvapivě...
2: Nečekaně objevil.
3: Nečekaně objevil Ivan.
2: Že a ty mu to věříš, jo, jako postava.
3: Já mu to věřím a on mě ukecá a vždycky mě ukecá zpátky a zpátky i přes všechny peripety a průšvihy, co dělá. No a tu postavu hraje David Maj, to je možná zajímavý, nebo pro mě je to možná zajímavý, nemyslím pro někoho jiného, že my se s Davidem známe spoustu let, třeba od mých 17 nebo 18 let, kdy jsme spolu točili první film v Dánsku, Road Movie 2, a potom jsme točili ještě několik filmů spolu, často nás dávají vlastně dohromady. Takže my jsme rádi spolu na place a ten humor, co my si sebou máme v seriálu, je opravdu, musím říct, i na place, že se máme velmi rádi.
2: To natáčení v Dánsku, to byla ta jedna z mála věcí na střední škole, když to herectví
3: chvíli... To už bylo postřední. Jenom musím říct, že k Dánsku od té doby mám teda velká láska, se mi vybudovala a vracím se tam každý rok, je to takový můj druhý domov, opět zase, a Kočovnice.
2: Krásný, a běželo to tam nebo u nás ta dánská věc, jenom vsuvka?
3: Jestli to běželo, u nás to běželo.
2: To bylo k nám, jo, víš, a to jsem nechytla. To mám ještě další, tak Polabí ještě tohle, to se těším. Je pravda, to jsem si samozřejmě zjišťovala, že tam tedy jako tvoje místo je v kempu.
3: Jo, ano, Zuzanka má kemp, nebo takový bungalovy jsou to u Polabí.
2: Jak je tenhle svět ti blízký, jako trampuješ, kempuješ, byla jsi někdy v karavanu pod stanem?
3: To je objevuju nový svět, je to pro mě. Ale tam je tak krásně, kde zrovna točíme. Málo kdy se vám stane na natáčení, že máte tak krásnou a příjemnou lokaci. Tady je to opravdu moc hezký. V Kersku točíme vlastně, takže přímo u vody. Je tam moc příjemné.
2: Nalákala si mě, kouknu se, jak to dopadne, jestli mu fakt věříš, že se zjevil úplně z čistý lásky, nebo pro ty peníze. Pojďme k divadlu, byla by škoda nezmínit se o Studiu 2. Co tam z těch věcí máš nejradši? Co je tvoje srdcovka? Nemůžeš dospat, že večer hraješ?
3: Já už tam teď hraju jenom tři věci, budeme na jaře potom další sezonu zkoušet další věc novou, ale teď teda řeknu z těch tří věcí, co tam mám. Těžko vybrat, ale asi, když někoho zvu, tak zvu na Poprask na Laguně, na Goldonyho, protože ačkoliv Goldonyho úplně, třeba jeho věci nemusím, a byla jsem překvapená, když mě pan Schejbal obsadil do Lučety, do velmi takový divoký prostě italský holky, tak jsem si říkala, tyjo, jak já to pojmu, jak je, bude mě to bavit, a baví mě to moc.
2: Protože tam je hodně herců, je to zase komunita, ne?
3: Jo, právě, to je taková parta, to je, my jsme jak tábor, opravdu, ne? Nedej bože, že jdem na zájezd. No, tam je Bob Klepl, Eva Holubová, Krištof Hádek, ne, abych na někoho, je jich tam spousta, je nás tam asi 10-12 rolí. Takže tam se těším, já se těším víc na to, než na představení do té šatny, ale samozřejmě na to jeviště taky, ale v šatně je velká sranda, ať v dámský nebo pánský. Takže.
2: Co je ta věc, co máte zkoušet na jaře teda ve Studiu 2?
3: Bude se to jmenovat, no já bych neměla ještě prozrazovat.
2: Nesmíš to říkat, aha, dobře, tak jenom novinka Studia 2, dobře, to... tak neříkej, ať tě nevyplísněj, naopak, naopak budeme se na to těšit. Hraješ v něčem z těch tří věcí s Janičkou Krauzovou?
3: Ano, hraju, my jsme hráli víckrát spolu, ale teď hrajeme spolu představení Vzhůru do divočiny, hrajeme to tři herci, já, Jana a Kreoroden, a to mám taky ráda, to je taková rychlá věc bez pauzy. taky je tam sranda. A hlavně Jana je moje dlouholetá kamarádka už přes 20 let, kdy jsme spolu ve studiu 2 zkoušeli hru Zdraví nemocný, taky s Karlem Rodenem. A od té doby je Janička, opět jsme u těch maminek, taková moje druhá maminka, bych řekla. Mám ji velmi ráda.
2: A zase ji tu máme. A já se na to neptám náhodou, ale protože před tebou je ještě jedna možná úplně premiéra. Opravdu premiéra, nejenom poprvé uvedení. A totiž roli moderátorky.
3: No jo, ano.
2: Ty za chviličku budeš takhle mít mikrofon a budeš povídat. A právě tvým hostem bude Jana Krauzová. Co to je za projekt?
3: No, já jsem se přes mého kamaráda, který působí v takové kavárno multifunkčním prostoru, bych spíš řekla, kde se pořádají i koncerty, divadla, dokonce bohoslužby. Je to v Michli, kdyby někdo chtěl přijít, budeme velmi rádi. Ten podnik nebo ten prostor se jmenuje Kraut Café. A přes mého kamaráda, přes moji dceru, už nejstarší, která tam taky pracovala brigádu, jsem se k tomuhle prostoru dostala a říkala jsem si, tady by bylo strašně fajn udělat buď divadlo, anebo si třeba zkusit roli právě moderátorky a zvát si zajímavé hosty na povídání. A přizvala jsem k tomu mého kamaráda, protože já nejsem tak odvážná. Můj kamarád Karel Zima je zkušený moderátor a vedl už několik talk show a má s tím velkou zkušenost. Tak mě napadlo, že by bylo fajn mít dva pohledy na to. Karla takového veselého, já jsem spíš taková, budu se ptát zase na jiné otázky z ženského pohledu. Takže začínáme teď 29. září.
2: Tak to je krásný. Tak Kristýnko, dali jsme dopovídali až do přítomnosti. Já ti přeju hodně štěstí, ať ti jdou všechny tvoje role.
3: Děkuju.
2: I teď ta úplně nejnovější. Děkuji, že jsi byla naším hostem.
3: Děkuji za pozvání, Teresko.
2: Kristýna Vadinková-Nováková byla v kavárně a vám všem krásný den, milí posluchači Dvojky.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Každé místo má své osudy.
2: A zůstávají jenom ty vzpomínky dochované v těch budovách.
3: Já vidím jenom takovou prázdnou krajinu.
4: Já vidím to město.
1: Jaroslav Rudiš na cestě po stopách literárních hrdinů.
5: Cestou tam si vezli svý naděje, zpátky svý příběhy nebo zklamání.
1: I jejich autorek a autorů.
6: Mě ty místní příběhy začaly fascinovat.
7: To město jako by na ně zapomnělo.
1: Premiérový cyklus Literární místopis. Dnes večer na ČT Art a v i vysílání.
8: Bylo 12 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Podvodníci letos zatím připravili klienty banky o skoro 2 miliardy korun. Premiér Babiš chce na schůzce V4 s irským předsedou vlády probrat pozastavení povolenek ETS. A většinou bude oblačno, teploty do 21 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit, ukazují to data České bankovní asociace.
10: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice. Popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
11: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
10: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí. Pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
12: Pokud nejvíc používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
10: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je na cestě na jednání Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Předsedové vlád Česka, Polska, Maďarska a Slovenska se tam mají setkat taky s irským premiérem Michaelem Martinem. Jeho země teď předsedá Radě Evropské unie. Babiš před odletem do Bratislavy řekl, že chce na schůzce mluvit například o zdražování pohonných hmot. Unie by podle premiéra mohla pozastavením systému emisních povolenek ETS vyrovnat vysoké ceny energií způsobené válkami na Blízkém východě a na Ukrajině.
13: Ty ceny i plynu a ropy, to všechno má vliv i samozřejmě na ceny energií, na elektřinu. Takže pokud chceme pomoci zásadně, tak by měl být ten systém ETS 1 zastaven a ETS 2 odložen.
8: Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíc lidí. To je o 17% méně než loni.
14: Počet žádostí o azyl v Evropě je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Unijní agentura pro otázky azylu ale upozorňuje, že trend se může kvůli pokračujícím konfliktům a humanitárním krizím znovu obrátit. Za současným poklesem stojí výrazně menší počet žádostí Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. Méně azylových žádostí podávají také Afgánci nebo Venezuelané. Naopak výrazně přibylo žádostí občanů Súdánu, kde pokračuje občanská válka a humanitární krize. Konflikty v Íránu a Libanonu vedly podle agentury k značnému vysídlování v regionu, ale zatím neznamenaly zvýšení počtu žádostí v Evropské unii. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: Ostravský podnikatel dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době koronavirové pandemie. Trest dnes potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro své firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
15: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto.
4: Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
8: Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrývá v sobě podle vědců druhou relikvii. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
15: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
8: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude většinou oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, teploty mezi 17 a 21 stupni, na horách kolem 13. Zítra bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou občasný déšť, během odpoledne bude oblačnost i srážky ubývat, na východě ustanou až večer. Teploty mezi 16 a 21 stupni, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách kolem 12 stupňů.
9: Doprava.
8: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od exitu 49 Vlašim jede jen jedním pruhem až na 54. kilometr. Před omezeními je kolona až na hodinu. Na D1 dál před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá, nesouvislá fronta kamionů do omezení u dálnice D2. V pravém pruhu začíná za Domašovem kolem kilometru 170. A kolony jsou i na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu. Kamiony v pravém pruhu jedou z 63. osobní auta z 60. kilometru, a to 20 minut až do zúžení od exitu 56 z Ruč. Z hlavní zprávy teď končí, no a u mikrofonu už je Honza Kovařík.
16: Všichni na značky, je 12.06 a Moskocvična právě otevírá. Pořad Byl jednou jeden rok je připraven i ve čtvrtek 10. září 2026, což je velmi důležitá číselná řada. Musím říct, že každý další den se potím nad numerickou nápovědou víc a víc, protože jsou mezi vámi vážně experti. Tak, v tom dnešním datu najdete dvě použitelné číslice. Nejméně jednu z nich je možno použít při konstrukci letopočtu dvakrát. Snad jsem to nezmastil a zdravím všechny matematiky na dálku. Za mě osobně to byl jeden z těch přelomových roků mého života a když se zatím zpětně otáčím, tak to sice bylo velmi náročné, ale nakonec i krásné. Sportovce potěším nápovědou, že mistrovství světa v hokeji se v onom roce hrálo ve Finsku, ale titul a zlaté medaile získali Švédové. No a nakonec drobná douška k úvodní písni. Skupina R.E.M. bude za okamžik hrát Losing My Religion. Někdo, minimálně oni, tedy svou víru v tom roce ztrácel, jiní ji u nás nacházeli a nebo měli radost z toho, že ji mohou svobodně projevovat a učili se, že už není potřeba ji skrývat.
9: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
9: na dvojce.

0: Já tedy ve vás víru nestrácím ani ve čtvrtek a vy mi to oplácíte tím, že než dozní první píseň, už jsou tady první vlaštovky vašich typů. Ahojky, Honzo, moje milované devadesátky, zkusím vystřelit 1993, píše Jarka Sklatov. Standas Davids, snad jsem poslouchal numerickou nápovědu pozorně, k tomu R.E.M., to budou má středoškolská léta, typuji 1993. Marcel z Prostějova díky numerické nápovědě typuje 1990. Rychlý pohled do e-mailových typů. Je tady rychlý první výstřel od Jany, která vždycky bývá první, 2009. Markéta napsala 1999 a hned v zápětí připsala ta matematika. Jsme si přece včera říkali, Honzo, vám moc nejde, není to vaše silná stránka. No není, no, jak říkám, snad jsem to nepopletl. Michal typuje nejjednodušší cestou 1991. Uvidíme. Ten rok byl zajímavý v mnoha ohledech, mimo jiné i proto, že tehdejší společnost Telekontakt v našem roce spustila první hromadně inzerované placené audiotexové linky. Ano, jsou to ty linky, na které jste zavolali a dostalo se vám nečekaného vzrušení, tedy alespoň takto tvrdili reklamní spoty, které se k hrůze všech puritánů objevily všude kolem nás.
1: 2 6 0 9 1 1 2 7 7 7. Zavolej mi do klubu.
2: Jsme tu tři. Zavolej 3 1 3 0.
3: Zavolej 0 6 9 a 6 1.
0: Řekl bych, že to tenkrát zkusil skupinu.

skoro každý, kdo říká, že ne, ten zatlouká. Nemusíte mi psát, jestli jste na takové linky volali a kolik vás to stálo, ale můžete mi napsat, od kterého roku jich bylo kolem nás jako máku. Je to mimochodem stejný rok, ve kterém skupina Oceán, jejíž hit Noc je jako den se právě rozbíhá, naposledy vyprodala Lucernu, protože o něco později už byla Šalomem.

0: Noc je jako den, oceán v roce, kdy naposled vyprodali Lucernu. Některé věci se znovu obnovily v onom roce. Třeba provoz železničního hraničního přechodu Železná Ruda Bayern-Eisenstein. To nádraží tam stálo od roku 1877, ale v roce 1953 byl zrušen tenhle železniční přechod, vytrhány koleje na české straně a změna přišla až v roce, který dnes společně hledáme. A byla to velká sláva, přijeli tisíce lidí, taky oba premiéři, spolkový kancléř Helmut Kohl i český premiér Petr Pithart. A reportér Československé televize Václav Chaloupek odtud reportoval takto.
1: Železniční doprava přes Šumavu, podle slov Helmuta Kohla, nejenže poskytne léta opomíjenému regionu hospodářské impulzy, ale nahrazením silniční nákladní dopravy bude mít i ekologický význam. Český premiér Petr Pithart zdůraznil, že ať jezdí vlaky z Čech do Bavor, nebo opačně, vždy budou směřovat do budoucnosti.
0: Dost možná jste tam taky byli, já jako rodilý Plzeňák jsem z téhle slávy měl velkou radost. Kdo chce říct svůj tip do éteru, tak musí teď vzít do ruky telefon a volit 22 155 25 25. Blíží se čas pro vaše živé tipy. Kdo si netroufá mluvit do telefonu a jeho prostřednictvím do éteru, může napsat.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: byl Bryan Adams a jeho filmová píseň, jak mnozí připomínáte. Na telefonu Jihočech každým coulem pravidelný posluchač dvojky Tom. Tome, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji.
0: Vy jste vypsal do té SMSky nebo do toho mailu moc hezký způsob, jak jste volali s kamarády na erotické linky, tak ven s tím.
1: No, to bylo během pár let, kdy jsem po škole, než mě vyhodili, chodil do práce ještě. Po té době už se živím sám.
0: Jasně.
1: Já tam dělal hrozný lumpárny, to se ani nedivím.
0: Ano, mimo jiné jste v noci volal na erotické linky, ale jak?
1: Jo, no protože my jsme tam měli telefony a s těma šlo volat jenom po podniku.
0: Ano.
1: Jenomže chytrej Tomík přišel na to, jak se připojit na mistrovo linku a tam se dalo volat i ven. No tak v noci, když tam nikdo nebyl, tak jsme volali na erotický linky. Mistr chudák z toho pak měl průser, kolik tam provolal peněz.
0: No to si dovedu živě představit. Tak připustme, že kvůli tomu jste tu práci neopustil, nechme to takhle jako volně ve vzduchu viset a řekněte svůj tip, jaký rok to tak asi může být?
1: Já myslím, že to muselo být hned nějak z kraje těch 90. tak zkouším 1990.
0: Rovných 1990.
1: A jenom to muselo být opravdu hned nějak zpočátku.
0: Dobře, a kontrolně, Tome, kolik vám bylo? 18 už vám tou dobou bylo?
1: No to rozhodně.
0: No tak dobře.
1: My jsme téměř stejně staří, takže za kolem 20.
0: Myslíte mladí.
1: Mladí. Pardon,
0: dobře,
1: jo,
0: tak
1: to se omlouvám, mladí samozřejmě.
0: Rádi jsme vás slyšeli, dnes už by ten recept asi využít nešel, doufejme. Snad jsme nikoho nenabádali k něčemu nekalému. Mějte se hezky, Tome, uvidíme, jestli jste to trefil nebo ne.
1: Dobře, díky, taky naschle.
0: Tak a jedna písnička pro milovníky Elánu a Joža Ráže a taky pro všechny zdravotní sestřičky. Nemusí být nutně s Kramárou.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce.

0: Zajímavé tipy a zajímavé souvislosti se tu objevují minutu před půl jednou. Libor píše, 1990 byl jsem na vojně a s nadšením poslouchal hovory z LAN a poprvé jsem byl rád, jakého máme prezidenta. To je zajímavé. Další tip. Marcel z Prostějova si podle Elánu a Oceánu myslí, že to potřebuje rok navíc a typuje tedy 1991. Několik typujících se s odkazem na Robina Hooda kloní k roku 1992. Zatím jsme jenom řekli, že začaly naplno erotické telefonní linky a znovu otevřeli vlakové nádraží Železná Ruda a Bayern Eisenstein. Pro další nápovědu si půjdeme za pár minut do Alp, kde jeden turista učinil v onom roce nečekaný objev. Možná se vám vybaví, v kterém roce se o tom objevu psalo a mluvilo všude.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Taky proklínám ovšem svoje ústa a svoji zálibu ve fotbale. Jarda mě upozornil, že železnice není kopaná a že nejde o Bayern, ale Bayerische Eisenstein. No, svatá pravda, Jardo, měl bych to vědět, když jsem tam na tu stranu tak často jezdil. Nicméně platí, že ten železniční přechod byl znovu zprovozněn v hledaném roce. Stejně jako je pravda, že 19. září odkryl ledovec v Ötztalských Alpách zachovalou mrtvolu muže ležícího tváří dolů. Tak to o něm referovala v zápisníku zahraničních zpravodajů Klára Stejskalová.
1: Bylo krásné slunné počasí, když pan Simon zahlédl v Ötztalských Alpách v díře v ledu něco hnědého. Nejprve si myslel, že jde o plechovku, ale při pohledu zblízka se ukázalo, že jde o část mrtvého těla. Mrtvý muž z ledovce se během chvíle stal světovou senzací. Podle místa nálezu byl pojmenován Etsy.
0: Vědci zkoumali Etsyho ze všech stran, zjistili, že mu bylo asi 46 let, měřil 160 cm, vážil asi tak 50 kilo, chodidlo měl velikosti 8 a byl to prý levák. Dokonce antropologové digitálně zrekonstruovali jeho hlas, nevylekejte se, pořád je to jenom strojní výplot. Takhle zněly jeho samohlásky. No, to jste se projevil, doktore. Řekl by Slávek Šimek Luďkovi Sobotovi ve slavném skeči, že? Ale to je zase jiný rok. Já se ptám, v kterém roce našli Etsyho, kdo to ví, může zavolat. 22 155 25 25. Ostatní si aspoň užijí rokset. Hello.

0: Už je 15:45, máme tu rychlý dispečink s posluchači. Na lince 1 Petr, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to tipujete, Petře?
1: Já tipuju 92 a jednou větou bych chtěl připomenout, že jsem si to trochu splet s 2. lednem 90.
0: Ano.
1: Bylo bez víza přístupná Bavorská Ruda.
0: Ano.
1: A tam byl takovej průvod, já jsem byl teda na Jaboru, to byl můj celoživotní sen.
0: Rozumím vám, taky jsem tam pak musel. A viděl jste Hans Dietricha Genschera střihat dráty?
1: To jsem neviděl, ale jsem byl zděšený, protože ten rok 90 nebyl vůbec žádný sníh, ten Javor.
0: To je pravda.
1: Ale jenom co jsem chtěl říct, že jako vy jste měl radost toho nádraží, já si myslím trochu větší. Já jsem měl největší radost toho průvodu v tom 2. lednu, což je mimo náš rok.
0: Rozumím.
1: Že tam ty davy poslední, že tam ty davy byly, jak Husák říkal, že nebudeme 15. října 69, že nebudeme mít na hranicích, ježíši jsem to spolknul, front Korzo.
0: Rozumím. A nakonec tam to korzo bylo. Petře, děkujeme moc, mějte se moc hezky, naschledanou. 1992 si píšu a je tu další hudební nápověda, tentokrát Palo Habera.

0: Je to o hvězdách? No jak pro koho? Na telefonu trpělivě vyčkal Jiří, protože on ví své. Jirko, jste tam, dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Tak, dobrý den, pane Honzo.
0: Řekněte, který rok a řekněte proč.
1: Hele, je to zcela jednoduchý rok 1991 a my letos jsme byli na dovolené v Bolzánu a navštívili jsme přímo muzeum Eciho.
0: Takže vy jste to viděl na vlastní oči, tu mumii?
1: Ano, viděl jsem Eciho na vlastní oči a je tam skutečně chudák vyplul z ledu a opět je u ledu. Takže takto.
0: Dobře, Jirko, děkuju za čerstvou zkušenost z dovolené v Bolzánu. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Ano, děkujeme, nashledanou.
0: No a kdyby někdo ještě pochyboval po tom, co řekl Jirka, tak je tu závěrečná nápověda z rozhlasového archivu. 25. června byl podepsán protokol o dokončení odsunu sovětských vojsk z našeho území a o dva dny později se konal jeden velký monster koncert.
2: Adie sovětská armia se jmenoval včerejší monster koncert v pražské sportovní hale, na kterém vystoupily skupiny Nová růže, Lucie a Pražský výběr. Na 15 minut se na pódiu objevil i legendární americký hudebník Frank Zappa. Večer potom pokračoval happeningem u Křižíkovy fontány. Promluvil tu teď už zase poslanec Michail Kocáb a také páter Václav Malý. Následoval symbolický odlet posledního sovětského vojáka a vůbec nevadilo, že byl jen nafukovací jako dárek pro generála Vorobyla. Poté se na hladině fontány v rytmu hudby roztančily desítky gejzírů, tmu prořezávala laserová světla a na obloze vypuknul pestrobarevný ohňostroj. Těsně před půlnocí jsme se definitivně rozloučili. Adie sovětská armie. Navždy.
0: Je zajímavé, že organizátoři plánovali skutečně odlet generálplukovníka Eduarda Vorobyova vrtulníkem v rámci toho závěrečného koncertu. To ovšem prý tehdejší sovětské vedení zatrhlo. Nevadí, i tak jsme měli velkou radost. Jediné, co zbývá, je říct si úplně na 100%, v kterém to bylo roce. Za 4 minuty to řeknu.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

Až do poslední chvíle našeho dnešního setkání nad vlastními vzpomínkami tu nebylo jasno, zda hledám 90., 91. nebo, jak mnozí navrhovali, 92. rok. Indicí tu padla celá spousta, každému pomohlo něco a něco vás zase mohlo zmást. Tak už je nejvyšší čas jít s pravdou ven. Tak tedy, jak správně napsal před jednou minutou Petr z Teplic nad Metují, hledal jsem rok 1991 a s výběrem indicí mi pomohl tentokrát rozhlasový elef Martin Pfrogner. Jsme oba rádi s Martinem, že vás to bavilo. Zítra ve 12.06 nabídnu další příležitost putovat vlastní paměti. Tohle je Iveta Bartošová, její písnička z roku 1991, která pojednává o lásce. No a potom ve 13 hodin čerstvé zprávy a odpolední vysílání dvojky, kterým vás provede Iva Bendová. Těším se zítra. Naschledanou.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Inflace v Česku zrychlila. Knihovna Václava Havla mění název, je z ní první prezidentská. A většinou je oblačno, teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
3: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
2: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu, máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, který byl v srpnu zbaven správní radou funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
4: Ta změna týká pro v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní dokladatelky a na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
2: Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnilo tam přes 170 lidí, informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Se slovním i fyzickým napadením od řidičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Slovní agrese je bez postihu, fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Šen.
5: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody. V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít bránit se. A samozřejmě policisté jsou vycvičeni k tomu, aby dokázali takto nebezpečné osoby spacifikovat.
2: Agresivně podle něj nejčastěji reagují lidé pod vlivem alkoholu nebo drog. Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehů provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí, dalších téměř 90 se pohřešuje. Podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Filipínská pobřežní stráž uvedla, že před vypuknutím požáru slyšel jeden z cestujících explozi.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Většinou čekejte oblačno, ojediněle slabé přehánky, teploty mezi 17 a 21 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona mezi exity 49 Vlašim a 56 Zruč Trhový Štěpánov. V každém směru se jede jen levým pruhem, opravují a impregnují tam vozovku. Na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce se jede Kyvadlově u Koclířova. Silnice 34 je uzavřená před kruhovým objezdem ze Svitav. A na silnici 43 ze Svitav na Brno je omezení mezi Krhovem a Černou horou. Jede se Kyvadlově, delší fronta je na Brno asi na 10 minut. Tolik zprávy, teď má slovo Iva Bendová.
7: Dobrý den a také příjemný poslech čtvrteční odpolední dvojky, kterou nám hudebně odstartuje kapela Kryštof.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Flašarův důl v Odrách zpřístupnil další svoji štolu. Nemůže do ní ale každý. Návštěvník musí mít minimálně 15 let a nesmí mít zdravotní omezení. Při prohlídce totiž poleze po čtyřech a pravděpodobně se i ušpiní. My jsme tam byli a natočili reportáž, kterou v odpolední dvojce nabídneme v následující 20 minutovce.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Tématem tohoto týdne v Jeste, ať vám to sluší, jsou školní svačiny. A i dnes pro vás máme pěknou dávku informací, které se vám budou určitě hodit. Co a jak připravit našim dětem na svačinu, aby je to nejenom zasytilo, ale i chutnalo? Dopodrobna probírám s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Krásný den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Nebudeme si nic nalhávat, ale některé děti umí být poněkud mlsné a taky svéhlavé. Jak by se měl zachovat třeba takový lehce zoufalý rodič, jehož dítě si umane, že nic jiného než třeba sladké tyčinky nechce a všechno ostatní odmítá? Přece ho člověk nenechá ohladu, nebo snad ano?
3: Určitě ne, ale i určité druhy sladkého pečiva, třeba nějaký tvarohový koláč, je lepší, vydatnější, výživnější než kupovaná sladká tyčinka. A nebo si můžeme třeba takové mysli tyčinky připravit doma. Ono je to poměrně jednoduché, dají se slepit třeba i banánem nebo jablečným pyré a dáme tam ovoce, oříšky, takže určitě jsou varianty, které věřím, že tomu dítěti budou chutnat a vyhovovat, ale někdy to hold vyžaduje trošku víc času.
2: Teď prakticky, to potom dáte do sušičky nebo do trouby?
3: Do trouby.
2: Na nějakých nízký stupně?
3: 180 stupňů.
2: 180?
3: No, aha. Na 15 minut.
2: No, jenom aby jsme ten recept dokonali do konce, takže... Máme jako recept na domácí tyčinky a
3: no,
2: ušetříme poměrně dost peněz.
3: To je pravda. Hmm.
2: Já si myslím, že určitě jsme už všichni zažili situaci, kdy jsme dítěti ráno s láskou do tašky zabalili svačinu a ono ji odpoledne přineslo zase domů, netknutou. Já dokonce vím i o případu, kdy tatínek začal synkovi připravovat první zářijovou svačinu a našel mu v aktovce ještě tu poslední z června.
3: Ježiši.
2: Tak co dělat, když dítě nosí svačiny zase domů?
3: Vždycky je to o té komunikaci s dítětem, pobavit se s ním třeba, proč tu svačinu si nedá, jestli je příliš zaměstnáno hraním si se spolužáky, anebo protože mu třeba nechutná to, co my bychom si sami rádi dali a co si připravujeme také, ale třeba to dítě nemusí nějakou jednu ingredienci, tak zase je to o tom zapojení ho do té přípravy, případně vyzkoušet něco rychlého, co si zvládne sníst, i když běží na hřiště hrát fotbal.
2: Veroniko, určitě by bylo nejlepší připravovat dětem školní svačiny denně z čerstvých surovin, ale ne každý se dostane denně do obchodu. Tak jaké trvanlivé potraviny bychom měli doma pro tyhle případy mít?
3: Mně přijde skvělé, že spoustu firm už vyrábí třeba takové sušenky slazené jablečným pyré, které nejsou slazené tím cukrem, takže ty jsou o něco lepší, jsou to zase ovesné sušenky. Můžeme mít nakoupené nějaké menší balení mléčných výrobků, jogurtu nebo třeba i cestou v pekárně koupit obloženou housku. Ono spoustu lidí má pocit, že takové to hotové obložené pečivo jsou jenom takové ty automatové bagety, ale opravdu spoustu pekáren nabízí kvalitní pečivo se šunkou, sýrem, které je úplně v pořádku.
2: Je to tak, i my máme jednu takovou pekárnu po cestě do školky. Tak já si myslím, že téma školních svačin jsme tenhle týden probrali dostatečně podrobně. Připomínám, že pokud jste neslyšeli všechny díly nebo si chcete něco, co v nich zaznělo, připomenout, tak v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na dvojce. Hezký den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Hezký den.
2: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Flašarův důl na Odersku má další atraktivitu. Pobřidlicové štole Hortenzie teď nově zpřístupňuje i štolu Johan II. Na rozdíl od té první je nová trasa více neotesaná a určená jenom pro fyzicky zdatné návštěvníky starších 15 let. Budou totiž chodit po čtyřech, šplhat po žebříku a neustále se sklánět. Ve Flašarově dole se břidlice netěží už víc než 110 let. Podrobnosti v následující reportáži na Dvojce.
1: Lida, nám to tady jeden mlsný permoník. Teď v místech, která jsou společná pro obě dvě trasy ve Flašerově dole.
2: Dole mě provází Alena Zemanová, vedoucí odboru školství. Na prohlídku štoly návštěvníci dostanou přilby s čelovkami.
1: Tomu se říká vlastně kříž, kde se kříží ta překopová štola, kterou jsme šli napříč vrstvami. A my se teď vydáme kolmo na tu překopovou štolu do takzvaných stařin.
2: Hned na začátku trasy už se musíme sklánět. Pod nohama nám je slyšet břidlice.
1: Dneska je ten důl ještě takový syrový, nenastrojený. Ale možná o to bude zajímavější. Takže tady je teď další část dolů, prochází 80-centimetrovou kovovou lutnou.
2: Já už se blížím k průlezu tou lutnou. Je to poměrně krátký průlez, ale musím říct, že to není nic úplně příjemného, především pro klaustrofobiky. Návštěvníci budou chodit opravdu po čtyřech. Potom už scházím tady dolů, musím se sklonit před dřevěným trámovým a přicházíme do další části. Tady už nám jde pára odpusit.
1: To proudění vzduchu už tady není tak silné, takže tady je trvalá teplota 10 stupňů. Této zaskládané komoře, vysoké 7 metrů, si budou moci návštěvníci poslechnout pověst o permoníku Šiferovi a bohu podzemí Permonovi. Budou si k tomu moci pít horkou meltu.
2: Do další části trasy se dostáváme po žebříku.
3: To, co vidíte tady, tak dá se říct, že z 90% odpovídá realitě, jak to vypadalo před zpřístupněním. Tady se opravdu udělal takový chodníček.
2: Vysvětluje nám na závěr trasy Kristýna Šuchová, geoložka a zároveň průvodkyně.
3: A právě ta zajímavost se odhalí až v okamžiku, když vystoupáte tady nahoru, tak je to obrovský kus vlastně břidlice, který se zvlnil do takzvané vrásy. To je ta zajímavost tohoto dolu a proč se to vlastně taky chtěl zpřístupnit?
2: Zpřístupnění štoly stálo necelých 11 milionů korun a městu finančně přispěl kraj i stát. Z Oder Klára Křižáková, Český rozhlas.

0: Socher slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Říká se, že dnešní ovoce a zelenina už nemají tolik chuti a živin jako dřív. Kolik potřebných živin ale skutečně mají? Jak moc se na výživové hodnotě zemědělských plodin podepisuje moderní zemědělství a měnící se klima? Mají před sebou budoucnost případně alternativní plodiny? A proč se na obalu dočteme, kolik bílkovin a nebo sacharidů obsahuje rýže nebo čočka, ale chybí nám obdobné informace třeba o bramborách? To jsou otázky, které dnes položí kolegyně Patricie Strouhalová v kávě o čtvrté s Jitce Gecové, ředitelce odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky. Věřím, že co se právě tohoto tématu týče, napadá vás spousta otázek. Klidně nám je posílejte, nemusíte čekat až do 16. hodiny, ale klidně je posílejte mailem na dvojka@rozhlas.cz.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
2: Dvojka

0: Takhle u nás v dvojce u piana zpíval Dan Bárt a Šípkovou Růženku. A co byste řekli na to, kdybychom se teď vydali hypoteticky tedy do přírody? Houby zase rostou a pokud se na ně o víkendu chystáte, sbírejte jen ty, které skutečně dobře znáte. Podle zdravotnických statistik totiž až 200 Čechů skončí s otravou z hub v nemocnici. No a žádná vášeň ani ta houbařská za zmařený život rozhodně nestojí. Se mnou už je ve studiu velká houbařka, kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak rostou houby už i u vás?
1: Ivo, rostou, i když to asi není takový hit jako na Šumavě nebo v Krkonoších, ale potkala jsem se sousedy mezi vrátky a ti si nedávno košíček z našeho lesíku přinesli. Já se přiznám, že jsem ještě nebyla a potom, co teď budu říkat, tak asi ani nepůjdu. No ale jinak se houbaří, protože aut u lesů, která míjím cestou domů, tak těch přibývá. A ty jsi mluvila o jedné statistice, já přidám další. Loni si Češi a Moravané přinesli z lesa domů v průměru 6 kg hub a letci zase průměrně navštívil v loňském roce každý Čech, tedy třeba i já, zhruba třeba 30krát.
0: To jsem zvědavá, kdo vyzbíral mých 6 kilo. Takže houbařská vášeň je v našem národě asi geneticky tedy zabudovaná, ale vraťme se k riziku otrav. V těch 6 kilech hub, které si průměrně tady doneseme domů, se může skrývat i taková, kterou jsme tam nechtěli.
1: No například muchomurka zelená. Naše kolegyně Eva Kézerová z vědecké redakce natáčela s tatínkem tehdy 5letého Adama, který se před několika lety otrávil právě touto houbou, kterou si spletli doma s bedlou. Malý Adam skončil se selháním jater v pražském IKEMu, kde bojovali naštěstí, tedy vítězně, o jeho život. Ta muchomurka zelená se dá splést nejen s bedlou, ale i se žampionem a je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás.
0: Věro, ale co pak při záchraně života hraje tedy největší roli?
1: Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři a jak řekla Evě Kézerové přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kizlichová, první pomocí je v případě otravy houbami aktivní uhlí. To by měl mít podle paní přednostky v lékárničce každý houbař.
2: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
1: Velké množství černého uhlí se podává také hospitalizovaným pacientům v těch nejvážnějších stavech. Při závažné akutní otravě houbami se v léčbě využívají i další léky a antioxidanty chránící jaterní buňky, pokud nezaberou čistí lékaři krev pacientů pomocí přístrojů. Ale samozřejmě nejlepší je se otravě vyhnout, jak říká paní přednostka Kizlichová.
2: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
1: V posledních 7 letech v IKEMu kvůli houbám nikdo nezemřel. Výjimkou byl jen rok 2024, kdy otravě podlehli 2 lidé. Jeden z těchto pacientů prý použil k identifikaci hub mobilní aplikaci. Ta mu potvrdila, že bude jíst bedly a toho pak stálo život. Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
0: Houby rostou, což je dobrá zpráva. Většina z houbařů si na nich pochutná, ale pokud si opravdu nejste jistí, co jste si z lesa přinesli, tak si raději uvařte k večeři něco jiného. Za informace děkuji Věře Fajfrové a naslyšenou příště na dvojce.
1: Naslyšenou.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Ivou Bendovou.

0: odpolední dvojce právě teď doznívá Marie Rotrová a její píseň a já vám přesně řeknu, jak se jmenuje Déšť / Cítím tvůj intim spray. Tak vás to zaráží, proč zrovna právě tento název? No jestli máte k tomu nějaké vysvětlení, klidně mi ho napište na dvojka@rozhlas.cz a nebo SMS-kou na 702-222-220. No a na závěr úvodní hodiny dnešní odpolední dvojky máme připraven tradiční koláček štěstí. Pozor, dnes zaměřený na optimismus.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Existuje hodně výroků a charakteristik optimismu a optimistů. Mně se líbí tento. Přehánějící optimista je snad nejvíc podoben člověku, rozhodnutému vrhnout se ze skokanské věže do bazénu, ve kterém není voda. Ale skálu pevně přesvědčenému o tom, že než dopadne, někdo ten bazén napustí. Něco na tomhle citátu je. Já si nicméně myslím, že s pozitivní myslí se radost syslí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Moci bez nemoci.
1: Další díl pořadu Moci bez nemoci přinese příběh Sylvie.
2: Já jsem neměla žádné příznaky potíží. Lékařka mě poslala na preventivní vyšetření tlustého střeva, takzvanou koloskopii. Výsledek byl pro mě šokující. Velký nález. Zhoubný nádor tlustého střeva a okamžitá operace.
1: Novinkové 3D vyšetření a robotické operace. Další naděje na život.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
0: Představujeme nejúspěšnější pořady Dvojky.
3: Kriminálka Mirka Vaňury.
4: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na Dvojce.
4: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
3: Kriminálka Mirka Vaňury.
4: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
3: Každou středu po 18. hodině na Dvojce.
5: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. Požár nákladní lodi v Číně nepřežilo minimálně 20 lidí. A většinou je oblačno, teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpikával trest za dvě jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
7: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
6: Při požáru na mezinárodní nákladní lodi v Číně zemřelo nejméně 20 lidí. Minimálně 5 dalších je zraněných a dalších 5 úřady pohřešují. Podle agentury Reuters plula loď pod liberijskou vlajkou. V době neštěstí kotvila kvůli opravám v přístavu Qingtao na východě Číny. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Oheň se podařilo uhasit krátce popolední. Agentura ochrany a přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
8: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
6: Ochránci přírody hledají dobrovolníky na sběr škeblí z břehů Slapské přehrady. Kvůli extrémnímu suchu tam povodí Vltavy upouští hladinu vody. V přehradě žijí stovky tisíc mlžů, kterým teď hrozí uhynutí. Obyvatelé, rybáři, školní třídy nebo další dobrovolníci se můžou ke sběru přihlásit na webu Českého svazu ochránců přírody, říká koordinátorka akce Eliška Prouzová.
9: Vytipovali jsme zatím 19 lokalit, kde se dá předpokládat nejvyšší výskyt škeblí.
5: Potřebujeme každé z míst zkontrolovat dvakrát až třikrát během týdne, kdy bude voda klesat. Škeble, které se odstnou na suchu, je nutné opatrně pozbírat a vrátit do hlubší vody.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: Většinou je oblačno, ojedinělé slabé přehánky, teploty mezi 17 a 21 stupni a na horách kolem 13 stupňů.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
10: Jedu vlakem Českých drah.
0: Doprava.
9: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona za sjezdem na chodce Rady. Na 49. kilometru je zúžení do jednoho pruhu a navíc na 44. a půltem se srazily dva kamiony, blokují dva ze tří pruhů ve stoupání. Zdržíte se asi hodinu. Na D1 jsou kolony i z Brna do Prahy. Na 56. kilometru před omezením jsou silničáři, tady se zdržíte půl hodiny. A ucpaná je silnice 35 u Svitav. U Koclířova opravují vozovku, jede se kyvadlově. Dlouhé kolony jsou z obou směrů. Tolik zprávy, s vámi je dál Iva Bendová.
12: Jestli teď někam jedete, ať už vlakem, autem anebo jiným dopravním prostředkem, tak vám samozřejmě přeji šťastnou cestu, dobře dojeďte. No a my pokračujeme v dnešní čtvrteční odpolední dvojce. Úvodní hodinu otevřela česká kapela Kryštof. Teďka to bude zpěvačka Sandra.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Co nás škola naučila a co naopak vůbec ne? To je otázka, kterou si ve své první knize klade učitelka, influencerka a autorka podcastu Kabinet Andrea Nguyen. Ve škole tráví jako učitelka roky, zároveň o ní mluví na sociálních sítích se 100 000 sledujících. No a právě spojení osobní zkušenosti ze školního prostředí a světa dnešních dětí a také mladých lidí najdete v její knize nazvané Co nás škola ne v závorce naučila. A my si o ní budeme v odpolední dvojce povídat po 14:30. No a samozřejmě chybět nebude ani po Česku, když nás celý týden zve Vašek Žmolík po stopách Keltů. Jestli pak víte, že u nás máme i zemi Keltů s velkým Z. Vašek tam byl a tak nás do ní pěkně v počesku už za chvíli zavede.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Ahoj Vašku, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Já už jsem avizovala, že se společně vydáme do země Keltů. Kde ji tedy máme hledat?
3: Je to v okolí městečka na Savrky, na Chrudimsku, takže na úpatí Železných hor.
2: No a proč právě tam?
3: No protože tam Keltové ve staletích před naším letopočtem, tedy před rokem 0 před Kristem, opravdu žili. V českých Lhoticích u na Savrk se dokonce dochovaly dodnes valy jejich dávného hradiště.
2: No ale proč vlastně je to země Keltů? Keltové, jak víme i od tebe, přece u nás žili i leckde jinde.
3: Tak země Keltů, to je název neziskového projektu spolku BOJÍ a zastřešuje aktivity pro veřejnost, které cílí na prezentaci tamnějšího keltského osídlení. To cituji. Středobodem země Keltů je potom keltský skanzen na okraji města na Savrky.
2: No předpokládám, že ty jsi tam byl osobně, tak jak je.
3: Byl jsem tam a keltský skanzen na Savrkách je vlastně taková rekonstrukce keltského městečka z mladší doby železné, to znamená z 2. a 1. století před naším letopočtem a má rozlohu celé 3 hektary. Na takovém sídlišti v té době žilo až několik set obyvatel. Všechny velké stavby, jedná se zejména o obytné domy, mají svoji předlohu ve skutečných archeologických nálezech.
2: No a co tam tedy můžeme vidět?
3: Tak zejména opevnění, tedy valy s bránou, zdi jsou stavěné nebo skládané na sucho a jsou opravdu úctyhodné. Uvnitř toho opevnění se potom nacházejí dům kováře, náčelníka, zemědělce a nebo také svatyně, ta na nejvyšším místě v areálu. Rozložení staveb do usedlostí, do takzvaných dvorů a složení těch staveb, což jsou jak obytné domy, tak hospodářské objekty a nebo řemeslné dílny, odpovídá tomu, jak prý vypadala zástavba v mladší době železné. Díky tomu je nasavrcký skanzen jediným skanzenem svého druhu v celé střední Evropě, který takhle věrně zachycuje právě podobu keltského města. Zajímavostí je takzvaná klešťovitá brána, postavená na základě nálezů z opida právě z blízkých českých Lhotic.
2: Vašku, a je tohleto opidum, tedy respektive jeho valy, možné vidět na vlastní oči?
3: Je to možné, je tam možné dokonce dojet autem. Okolím na Savrk vede ale hlavně keltská naučná stezka Železnými horami, která tě provede místy původního keltského osídlení v okolí na Savrk a hradiště. Ta stezka prochází nádhernou přírodou Železných hor, zejména pak údolím řeky Chrudimky, potoku Debrného a Krkanka, zvaného také Hradištský potok.
2: No a co kdybychom se vydali na tu stezku? Co bychom neměli přehlédnout a minout?
3: Tak zejména i o expozici o Keltech, ta je na renesančním zámečku v Nasavrkách na náměstí. Potom nepřehlédněte zmíněné opidum. Nad Křižanovickou přehradou je vytvořený kamenný kruh s menhirem, to je další záležitost. Tam můžete třeba načerpat síly. No a přehlédnout byste neměli také nejvyšší vodopád Železných hor a rozhlednu Bojíka, jejíž název připomíná, jak víme.
2: Keltský kmen bojů, který kdysi žil na území Čech. Jak je ta keltská naučná stezka vlastně dlouhá a jak je náročná?
3: Tak je to asi 9,5 kilometru, je na ní 20 naučných tabulí a vede příjemně

0: je zvlněnou krajinou a hezkou přírodou, takže to může být takový pěkný víkendový výlet,
1: na který nás pozval kolega Vašek Žmolík, a předpokládám, že se s tebou do země Keltů podíváme i v sobotu.
0: Předpokládáš správně, sobotní po Česku bude právě z keltské naučné stezky, také z tamnějšího skanzenu a z dalších míst, která jsem prošel ve společnosti archeoložky a edukátorky Blanky Zelené, která toho o Keltech ví opravdu hodně.
1: A jistě si to nenechala jenom pro sebe.
0: To tedy ne. A tak mohu našim posluchačům slíbit, že pozítří v sobotu po 15. hodině na Dvojce to bude opravdu velmi zajímavé vysílání pořadu po Česku.
1: Tak už se těšíme, Vašku, díky za dnešní cestování a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

김스맨.

0: Celých 20 let nás malíř, grafik Jiří Anderle společně se svým papouškem Žandou hladili po duši. Pořad Láska za lásku, ve kterém se světově proslulý výtvarník vracel do krajiny svého dětství, se na stanicích Českého rozhlasu vysílal od roku 1997 a v reprízách se vrací dodnes. Jiří Anderle slaví 14. září 90. No a k tomuhletomu výročí mu u nás na dvojce pogratulujeme dvěma speciálními díly oblíbeného pořadu, které připravila dokumentaristka Bronislava Janečková. První díl budeme vysílat už tuto neděli po 14. hodině, no a k jeho poslechu vás společně s jeho autorkou pozve i Věra Fajfrová.
1: To se asi nemělo stát. Žaninko, papoušku, ty zase budeš v rádiu. No, nazdar hodiny teda.
2: Já jsem orel.
3: Oba hlavní aktéři jsou připraveni potěšit své posluchače, které měli a určitě ještě mají po celém světě. Bronislava Janečková byla u vzniku a celé historie pořadu Láska za lásku, protože původní vyprávění akademického malíře Jiřího Anderleho dotvářel do podoby pořadu její manžel Vlado Prýkazský, který nás před 5 lety opustil. Paní Janečková, jak těžké pro vás bylo se k jeho práci vracet a vybírat ukázky do těchto dvou nových dílů?
4: No, je to trošku bolestné, ale tak trochu si říkám, že to byla moje povinnost, protože je to odkaz nejen Vlada, ale i mistra Anderleho, protože to, co je ukryto v těch třech krabicích minidisků, které máme doma, je neuvěřitelné bohatství. Říkám tomu zvuková archeologie.
3: Do prvního dílu obnovené premiéry Lásky za lásku vybrala Bronislava Janečková mistrovi vzpomínky na jeho dětství, rodinu a přátele. Díl druhý pak věnovala jeho tvorbě, umění a profesní kariéře. Těšit se můžeme i na nové vyprávění mistra Anderleho, který nás samozřejmě i s Žandou zve k jejich poslechu.
2: Jak se máš? Já jsem orel.
1: Žaninko, papoušku, to zase se budeš naparovat.
2: Masíčku.
1: Ale tobě ta sláva vlezla do hlavy. No jo, já jsem vděčnej, takže vás srdečně zvu k poslechu.
2: Ahoj.
3: Vlado Prýkazský a Jiří Anderle připravovali premiérové díly Lásky za lásku 20 let. Pořad, který vznikal v malířském ateliéru, získal na 40 mezinárodních cen. Paní Janečková, v čem vy jako dokumentaristka vidíte to jeho kouzlo, které na posluchače působí dodnes?
4: No, oni ti dva byli jedna taková tvůrčí duše. Velice si rozuměli. Jirka Vladovi přihrával i hudbu a tak dál. Vlado zas naopak dramaturgicky Jirku vedl, takže občas mu ty záběry vracel nebo se přitáčelo, tak se pořád stěhovaly ty minidisky mezi námi a domečkem u Matěje. A já myslím, že je to neuvěřitelným vypravěčským darem mistra Jiřího Anderleho, protože on jako výtvarník se umí dívat, umí se dívat na svět a navíc má skvělou paměť. Takže on je schopen si třeba po 20-30 letech vybavit tvář člověka, který už nežije a je schopen ji namalovat z paměti. A to se týká i toho vyprávění, takže on to šperkuje takovými drobnými detaily, které jsou solí toho vyprávění a je to úžasné.
3: První ze dvou speciálních dílů pořadu Láska za lásku k 90. Jiřího Anderleho vysíláme na dvojce tuto neděli, tedy 13. září po 14. hodině. Druhý pak ve stejném čase v neděli 20. září. Oba díly po odvysílání najdete i na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Věra Pfajfrová, Český rozhlas.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: O mozku, o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Neurovědkyně Kristina Kekrtová se rozhodla to změnit. V dalších žárovkách nám proto poví, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a o výzkumu schizofrenie.
0: Žárovky už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ve škole se naučíme číst, psát, počítat a spoustu dalších věcí. Ale co komunikace, sebevědomí, práce s emocemi, schopnost říct si o pomoc anebo zvládnout neúspěch? Právě na tyhle ty otázky se ve své první knize, co nás škola nenaučila, zaměřuje učitelka tvůrkyně obsahu Andrea Nguyen. O škole, která nás připravuje nejenom na testy, ale hlavně také na život, se teď v odpolední dvojce budeme povídat. Andreo, krásné odpoledne přeji do studia v Karlových Varech.
1: Dobré ráno.
0: Ráno ne, zatím, i když jako nedivím se, přece jenom vy už jste naskočila zase zpátky do školního procesu, do školního roku, tak je mi jasné, že prostě to dobré ráno je pro mám asi bližší, že jo?
1: Ano, přesně tak. Hlavně jsme se teďka tady bavili ještě před vstupem o ránu, tak o ranní show, takže proto. Mm-hmm.
0: Tak pojďme na tu vaši knihu. Já tady říkám tak jako plynule, co nás škola nenaučila, ale to ne, je v závorce. Mm-hmm. Já jsem tady zmiňovala, krom toho tedy, že jste učitelka, že jste i tvůrkyně obsahu. Já si myslím, že je asi docela důležité říci, že vy máte na Instagramu vlastně na svém profilu bezmála 400 tisíc sledujících, což je opravdu jako velké číslo. Tak kdy vlastně jste se rozhodla dávat nebo tvořit obsah o tom, jak to ve školách funguje anebo nefunguje, i třeba jak se cítíte být jako učitelka, kdy jste se takhle rozhodla, že jako to začnete zveřejňovat?
1: V době covidu to začalo, protože se uzavřely školy a my jsme zprvu vůbec nevěděli, co máme dělat, jak ty děti na dálku učit, tak zprvu to bylo tak, že jsme jim zadali nějaký domácí úkoly a po týdnech vlastně nám je vraceli a než vlastně se navázalo na nějakou jako distanční výuku. A v tu dobu začal TikTok poměrně rychle vstoupat jakožto sociální síť a já jsem si říkala, tyjo, já zkusím něco natáčet, abych ty žáky trošku i učila, jako mimo to, že nejsem jejich učitelka, že jsem cizí paní, a ukázala jim, že třeba i učitelka je taky člověk a že nebydlíme ve škole a neživíme se křídou a že opravdu máme i své životy. No a tohle to mě hodně vystřelilo ven nahoru a jako troufám si říct, že díky tomu covidu, kdy všichni byli právě na těch obrazovkách telefonů a všeho, tak jsem se jim tam zobrazovala samozřejmě častěji a taky jsem byla fenoménem, že jo, učitelka má taky sociální síť a něco natáčí, takže tak, ano, a teďka vlastně to vyšplhalo až skoro k 400 tisícům na Instagramu, mimo jiné máme i YouTubeový kanál s manželem, tam taky natáčíme, plus máme podcast, že jo, svůj vlastní, no a teďka jsem právě si splnila svůj další sen a tím je knížka, jak jste už říkala na začátku.
0: Pojďme se do ní podívat, pojďme ji prolistovat. Samozřejmě ten název je poměrně návodný a asi nedává moc prostoru k tomu se mýlit, o čem to je, ale jak jste vlastně knížku koncipovala?
1: No já zpočátku chtěla napsat knížku o škole, o nějakých historkách, co se mi dělo z dob, co učím, protože učím 7 let, tak a není toho málo, ale potom jsem si řekla, nebylo by to pro všechny čtenáře, bylo by to tak maximálně pro nějaké studenty, pro nějaké učitele, ale já jsem to chtěla koncipovat pro svoje sledující a tím jsou hlavně maminky na rodičovské nebo starší maminky, babičky, i učitele, a aby to bylo pro všechny, i pro studenty, a proto jsem vlastně po 20 stránkách tu knížku smazala a začala jsem úplně odznova, kdy jsem ji koncipovala tak, kde jsem vlastně začala říkat i svůj začátek toho, jak jsem se stala učitelkou a i věci, které nás škola samozřejmě nenaučila, na které body já jsem se sama v životě dostala, že jsem si řekla, aha, tak teď co dál, teď já nevím, jak pokračovat, takže ty svoje všechny krkolomný pády v té knížce se snažím reflektovat a psát, aby se v tom třeba i ten čtenář našel, protože nejsem žádná psycholožka, to bych taky chtěla říct, jsem stále jenom učitelka a spíš jako chci, aby ten čtenář šel se mnou ruku v ruce za rukou a pojďme společně projít tu knížku, než abych mu jako kázala, co by měl umět a neměl umět.
0: Já myslím, že ještě bychom měli zmínit vlastně, jak velké děti učíte a jaké předměty.
1: Tak učím na základní škole druhý stupeň, což je 6. až 9. třída a potom mám ještě gymnázium 8. od primy do oktávy, takže vlastně to mám od těch 11 do 19 let.
0: Velmi pestré. Já jsem vám to říkala ještě, než jsme vstoupili přímo do éteru, že tady máte můj velký obdiv, vůbec si nedovedu představit fungovat v takovémhle rozsahu věkovém. My si budeme povídat i po písničce a já se těším moc na to, až nám řeknete třeba i to, jak reagovali kolegové a kolegyně učitelky na to, co děláte a třeba i na tu knihu. Tak zatím zůstaňte prosím u mikrofonu v Českém rozhlase Karlovy Vary a my si pustíme Petra Nováka.

0: Naším hostem je paní učitelka a také vlastně paní profesorka, vzhledem k tomu, že učí i na gymnáziu, tvůrkyně obsahu a nově také spisovatelka Andrea Nguyen. My si mimo jiné povídáme o její novince knize Co nás škola nenaučila, to ne, je v závorce. Andreo, když srovnáte svoje vlastně studijní léta, řekněme právě na té základní škole a to, jak se učí dnes, jak moc velký je to rozdíl?
1: No tak obrovský, vzhledem k tomu, že ten covid tu školu a celkově školství posunul mnohem dál za pár měsíců, než se škola měnila za několik let, tak poměrně velký je to rozdíl, protože se víc digitalizuje, ty školy se mění. U nás se psaly taháky na papírek, teďka děti si píšou taháky na chytré hodinky. Já to zlehčuju samozřejmě, ano, jako změnilo se to. Samozřejmě učitelé se taky jako dovzdělávají, je tady AI, umělá inteligence, musí se s tím taky nějakým způsobem pracovat a tak. No.
0: A co přístup vlastně vyučujících k dětem a opačně dětí k vyučujícím?
1: Já tohle to zase nemůžu posuzovat, protože já jsem chodila na státní školu a učím na soukromé, kde ten přeci jenom přístup k těm studentům a k rodičům je osobitější, osobnější a jestli je to takhle i na státních, to já nemůžu říct, nevím.
0: Rozumím. No, já jsem se dívala, vy jste o 15 let mladší než já, ale já když si vzpomenu na svoji první třídu, což byla 80. léta, tak naše paní učitelka, což byla v tu dobu už žena vlastně důchodového věku, tak měla na rukou takový obří prsten s takovým obrovským kamenem a když jsme něco neuměli, tak nás tím mlátila do hlavy.
1: No, tak.
0: Naprosto beztrestně.
1: Tak to už se teďka nemůže, no. To už jako, to už je zakázané, no. Teďka už se spíš kárají rodiče a jinak, no.
0: Pojďme zpátky k vaší knize, už jsme si vlastně říkali, o čem to je, ale vy jste zároveň vlastně do každé té kapitoly dala ještě něco navíc, krom případně toho tématu a příběhu, co tam je?
1: Snažila jsem se na konci každé kapitoly tam dát cvičení pro toho čtenáře. Jak jsem říkala vlastně na začátku rozhovoru, já se nesnažím být nad tím čtenářem, ale chci být v ruku v ruce s ním. Takže jsem se nějakým způsobem chtěla pokusit o to zapojení toho čtenáře do té knížky. Takže vlastně po konci každé kapitoly, která by měla tomu čtenáři něco předat, tak si musí splnit, nebo měl by splnit, nemusí cvičení, protože jsem přece jenom učitelka, takže to má domácí úkol. Mělo by ho to posouvat samozřejmě.
0: Abychom byli ještě o něco konkrétnější, pojďte představit třeba názvy jednotlivých kapitol, ať mají naši posluchači představu o tom, co všechno tedy se tam mohou dozvědět.
1: Já teda se přiznám, že tu knížku nemám sebou, ale je
0: nebo
1: tam třeba...
0: O čem to je, jo.
1: Je tam třeba kapitola, která řeší perfekcionismus, že vlastně jsme byli jako děti učeni, aha, ty máš jedničku, ježiš, to je skvělý a to se ti moc daří. A když jsme dostali třeba trojku, tak no, tak jako co se stalo? Takže jsme už od malička naučení perfekcionismu. Nebo jak se naučit říkat ne slovo, protože to mi taky dělalo velký problém, že škola vlastně nás učí jenom poslouchat a sklonit hlavu. Nebo třeba tam učím, jak si odpočinout bez výčitek, protože jsme byli taky učeni od malička, že jo, až si uděláš domácí úkol, potom si pustíš pohádku. Až si vlastně uděláš tohle, až uděláme matematiku, tak bude přestávka. Ale je důležité si vlastně uvědomit, že odpočinek není vlastně, jak to říct...
0: Až po tom, co
1: ano,
0: splníme,
1: přesně tak, jako ale je to prostě předtím. Potřeba. Hmm. Je to potřeba, není to jako za odměnu, no. Takže takovýhle z ty kapitoly tam jsou a myslím si, že se v tom najde nejeden člověk, no.
0: Já už jsem zmiňovala, že se vás zeptám a ta chvíle přichází právě teď, co na knihu říkali vaše kolegyně a vaši kolegové.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem 3 roky byla na mateřské a vrátila jsem se od září do školy, ale pouze na zkrácený úvazek teďka. Nechtěla jsem jít naplný, aby to nebylo na úkor těch dětí a žáků, ano. Že se jim nebudu moc plně jako svým způsobem připravovat ty hodiny a tak. A takže jsem na zkrácenou úvazku, takže ještě je ta knížka poměrně chvíli venku, takže ještě jako nevím, ale jedna kolegyně už mi vlastně psala na WhatsApp, který máme společný z kabinetu, tak mi psala, že se jí to moc líbí a že je na mě pyšná a že je vlastně všechno, co jsem tam napsala, tak ve všem se vidí, protože zrovna s touto kolegyní jsme řešili nejenom pracovní věci, ale i ty osobní a vlastně i ona mě v nějakých tématech během toho, co jsem před mateřskou byla ve škole a učila, tak mi vlastně dala nějakou inspiraci.
0: Já se ještě vrátím k tomu vašemu obsahu na sociálních sítích. Velmi kvituji to, že vlastně jste velmi otevřená, sdílíte tam i pocity, které by si možná leckdo rozmyslel, jestli sdílet s takovým množstvím sledujících. Líbilo se mi například to, že jste napsala, že ano, máte své oblíbené žáky a ne, nemusí to být nutně jedničkáři. Jaká je reakce třeba na tyhle ty posty ze strany jako spolukolegů?
1: No, pozitivní, protože jako nejenom spolu kolegů ve škole, ale v té mé, ale i v ostatních školách, co jsou taky různí influenceři učitele, kteří tvoří na sociální sítě, tak mi píšou, že ano, konečně si přišla z kůží na trh, stejně jako my se to bojíme říct, ty jsi řekla vlastně to, čeho my se bojíme, takže pozitivní věci a nejenom vlastně o tomhle tom, že a jako řeknu to teď, možná budu mluvit za všechny učitele, ale máme fakt oblíbence a většinou to jsou ty sígři, ale ty hodní sígři, takoví ti, kteří vlastně se nebojí a řeknou to svoje a řeknou to ne, přesně tak, což my vlastně neumíme někteří, no.
0: Andreo, já moc děkuju, že jste si udělala čas. Díky i za to, co děláte a popřeji nejenom vaší knížce, ale obecně tomu, co tvoříte, abyste se měla dobře a následně samozřejmě i nejenom vaši žáci a žákyně, ale lidé, kteří vás sledují. Díky moc, mějte se hezky a ať se vám ve škole daří.
1: Já moc děkuji za rozhovor.
0: A ještě dodám, že naším dnešním hostem byla učitelka, tvůrkyně obsahu a také spisovatelka Andrea Nguyen.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimeční.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát horoleskyně, matematička a filantropka Dina Štěrbová.
2: Mě fascinuje matematika jakožto takový úhelný kámen lidského vědění.
0: Výjimeční.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém varovných hlášení. Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. A většinou je oblačno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. Ten má v budoucnu sloužit k varování před mimořádnými událostmi, jako jsou třeba povodně, požáry nebo rozsáhlé výpadky proudu. Na některých přijímačích během testu blikaly displeje a objevil se nápis alarm nebo alert, popisuje Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: My jsme rádi, že test se povedl, protože veškeré vysílání se odbavilo, přijímače na to zareagovali správně, ty digitální se probudili ze spánku a začali hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazili na displeji nápis alarm a blikali. Takže tam byla signalizace a všechno se povedlo.
3: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Teď stojí v průměru 44 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Státní zástupce obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajného ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o tom informovalo na svém webu. Skupinu kriminalisté stíhají mimo jiné kvůli podvodu, podplácení nebo účasti na organizované zločinecké skupině. Obvinění podle vyšetřovatelů ovlivňovaly zakázky na dopravní stavby v letech 2018 až 2022. Dva lidé zemřeli a další dva jsou zranění po ruském útoku na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny. Oznámili to tamní úřady. Terčem úderu byl podnik na zpracování potravin. Nejméně 20 zraněných hlásí úřady po útocích na benzínovou stanici v Kyjevě a na Kramatorsk v Doněcké oblasti. Naopak Rusko informovalo o minimálně jednom mrtvém a dvou zraněných po ukrajinském úderu na ruskou Bělgorodskou oblast. Život a dílo Arnošta Lustiga představuje nová výstava v Malé pevnosti v Terezíně. Je doplněná o fotokoláže od výtvarnice Elišky Sofer-Podzimek. Ty zachycují například Lustigův život před transportem do Terezína nebo jeho dospívání v terezínském getu, pokračuje spisovatelova dcera Eva Lustigová.
5: Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl persona non grata a nebyl zakázaným autorem a scenáristou.
3: Výstavu můžou návštěvníci vidět v předsálí kina v Malé pevnosti až do konce roku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Většinou je oblačno, ojedinělé slabé přehánky, teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna kolabuje doprava před omezením na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim opravují vozovku, jede se jedním pruhem. Brzdí se před sjezdem na Benešov na 18. kilometru, zdržíte se přes hodinu. Na D1 jsou fronty i z Brna do Prahy, na 56. kilometru je zúžení, pracují tam silničáři, zdržíte se 40 minut. A na silnici 11 na výjezdu z Opavy do Ostravy jsou komplikace. V Komárově na křižovatce se srazilo auto s autobusem, silnice je zavřená, jede se přes obec. Tolik zprávy, slovo má opět Iva Bendová.
6: Odpolední Dvojka pokračuje právě v tuto chvíli svou třetí hodinou. Je 15 hodin a 4 minuty a pokud už se nemůžete dočkat a svrbí vás takzvaně prsty, protože před námi je soutěž, tak za chvíli už přijde váš čas. Nejprve Alex and X a Olga Koenigová a jejich společný duet V plvým věku.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud nemáte na víkend naplánovanou žádnou návštěvu, tak na jednu můžete vyrazit s námi v Éteru dvojky. V neděli dopoledne bude totiž ve vysílání Václav Žmolík zjišťovat, jak se žije za Prahou karikaturistovi a písničkáři Miroslavu Kemelovi. Ten vzal Vaška na své chalupě na Podblanicku, dokonce i do sklepa.
2: Jo, bacha na hlavu.
3: Jo, koukám. No, vy taky jste ještě vyšší.
2: Já to vím, ale no, já jsem už zvyklý. Ale pár jako strupů na hlavě jsem tady vytržil. To teda, jo.
3: No, je to krásně vyzděné z kamene zdejšího, že jo?
2: Jo.
3: Co to je za kámen? To je břidlice, nebo co to je?
2: Myslím si, že jo, ale úplně vám nepovím. A tamhle ty velký šutry nevím vlastně, to jsem neskoumal. Ne, břidlice to nebude. Ale nevím. Jsem sice stavař děláním a složil jsem zkoušku z poznávání kamenů, ale i tenkrát jsem to tak jako typoval.
3: U Miroslava Kemela jsme tentokrát na návštěvě na jeho krásné chalupě a teďka zrovna stoupáme ze sklepa na tu půvabnou, kouzelnou, přímo řekl bych a už jsem se praštěl.
1: Dnešní cenou je sada výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb, a to od sítě drogérii Teta. Jestli ji chcete získat, tak jako pátí v pořadí odpovězte správně na otázku, kdo je vyšší, Vašek Žmolík nebo Miroslav Kemel. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Dnes jsme jako soutěžní ukázku použili pořad Jak se vám tu žije, kolegy Vaška Žmolíka. A otázka zněla, kdo je vyšší, Vašek Žmolík anebo Miroslav Kemel?
1: Jo, bacha na hlavu.
2: Já koukám. No, vy taky, jste ještě vyšší.
1: Já to vím, ale no, já jsem už zvyklý.
0: Ano, Miroslav Kemel je vyšší než Vašek Žmolík. Tak pokud jste odpověděli takto, tak teď určitě netrpělivě čekáte, jestli právě vaše odpověď dorazila, co by pátá v pořadí. No, sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogerii Teta získává Daniela Součková. Gratuluji. No a pořád, jak se vám tu žije a jak se bydlí za Prahu. Vysíláme na dvojce každou druhou neděli v měsíci po 11. hodině. Pořád si samozřejmě poté můžete poslechnout také na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Odpolední dvojka. Pozvěte nás k vám.
1: Spozornět by teď měli všichni zahrádkáři a také chalupáři. Už zítra totiž začíná v Litoměřicích podzimní veletrh Zahrada Čech. Výstava zaměřená na všechny už zmíněné zahrádkáře a chalupáře, ale také kutily, zahradníky a milovníky přírody vůbec. Letos trvá 6 dní, od 11. do 16. září, každý den od 9 do 17 hodin. Na litoměřickém výstavišti se totiž bude slavit. Zahrada Čech se letos totiž koná už po 50. No a my už jsme ve spojení s ředitelkou městských kulturních zařízení v Litoměřicích Michálou Mokrou. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak prozraďte, co jste pro návštěvníky k 50. nám veletrhu připravili. Čím bude ten letošní jubilejní ročník, řekněme, se lišit od těch předcházejících?
2: Tak letošní 50. výročí bude opravdu unikátní. My jsme se na to velmi zaměřili už v předchozích dvou letech a dva roky jsme na tom intenzivně pracovali. A v podstatě můžu posluchače pozvat na neuvěřitelné interaktivní expozice, které je provedou minulostí, přítomností a vizemi budoucnosti Zahrady Čech. A provedou je pohádkovými příběhy našich partnerů. Můžím slíbit třeba netradiční princeznu na hrášku nebo skutečnou rekvizitu z pohádky Pyšná princezna, což je ta hrající květina. Zároveň jsme rozšířili expozice mimo hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecézí a nazdobili sakrární památky Litoměřic a nazvali to Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech.
1: No, zní to úžasně. Dáte nám trošku podpultovou informaci, jak jste se dostali k té zpívající květině z Pyšné princezny?
2: Já si myslím, že to můžu asi říct úplně veřejně. Domluvili jsme se se studiem Barrandov a pronajali jsme si od nich a ručím za to vlastním životem.
1: To je úžasná záležitost tedy. Tak jako musím říci, že bohužel nejsem majitelkou chalupy, takže se mezi chalupáře počítat nemůžu, ale rozhodně tohle to mě velmi zaujalo. Každý rok nabízí Zahrada Čech nějaký hit. Já myslím, že těch hitů jste už vyjmenovala docela spoustu pro ten letošní. Ale kdybyste se na to měla podívat z vlastního pohledu, co třeba vás nejvíce zaujalo nebo na co vy se nejvíc těšíte?
2: Tak já osobně samozřejmě na program, že já jsem velmi kulturně založený člověk a ten program je letos opravdu velmi, velmi bohatý. Myslím si, že není tajemstvím, když řeknu, že tady uvítáme pana Korna, Michala Davida, paní Absolonovou nebo třeba Kolárovce. A když bych se na to měla podívat z toho zahradnického hlediska, což je pro mě dost obtížné, protože mě umře i kaktus.
1: Tak to snad ne.
2: No, bohužel ano. Tak já se spíš jako zaměřuji na takové ty praktické věci do života. Takže já všechno, co mi dokáže zpříjemnit chod domácnosti, tak to já bych si tady velmi ráda koupila. Mm.
1: Zítra začíná v Litoměřicích veletrh Zahrada Čech. Letos se bude konat až do středy 16. září, tak si udělejte čas a jeďte se podívat nejenom na tu zpívající květinu z pohádky Pyšná princezna. Nás do Litoměřic pozvala ředitelka městských kulturních zařízení Michála Mokrá. Moc za to děkuji i za ty krásné informace, které jste nám dala a budu jenom přát, ať se návštěvníci baví, ať se jim to líbí, ať ty padesátiny oslavíte opravdu pořádně. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou a moc děkujeme.
0: Pozvěte nás k vám.
3: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Meteor na dvojce.
1: Kam se stěhují motýly? Co prozrazují pravěké jeskyní malby? A proč vorvani vypouštějí bubliny?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes? V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Každá cesta musí někde začít a ve Španělsku má tohle někde dokonce přesnou značku. Uprostřed Madridu najdete na chodníku malou kamennou desku. Denně po ní přejdou tisíce lidí. Přitom právě odsud symbolicky začínají hlavní silnice vedoucí napříč celým Španělskem. No a nás tam na to někde dnes vezme na Dvojce kolega Petr Horký. Hezké odpoledne.
3: Krásný den. Mě moc baví na těch cestách jednak samozřejmě hovořit o velkých katedrálách, slavných místech a dodat nějakou perličku k něčemu, o čem jsme už slyšeli a co víme, ale hrozně rád si tak jako zahřeju tu svoji cestovatelskou dušičku tím, že si všímám něčeho, co třeba x lidí jako přejde. A tady to funguje doslova a do písmene, protože na Puerta del Sol, jednom z nejrušnějších náměstí v Madridu, před budovou Real Casa de Correos, dnešním sídlem vlády madridského autonomního společenství, je v dlažbě deska s mapou Španělska a s nápisem Origen de las Carreteras Radiales, kilometr Cero, tedy počátek radiálních silnic kilometr nula. A ti lidi to opravdu přejdou, protože prostě přesto jenom přecházejí a ani se nepozastaví. No a já jsem se zastavil, protože jsem ji hledal a věděl jsem, že v tu chvíli tady, teď, tam, kde stojím, začínají ty nejdůležitější španělské silnice.
2: Takže když je nějaké španělské město, řekněme 300 kilometrů od Madridu, tak měří se ta vzdálenost právě od tahleté destičky.
3: Jo. A je to možná klukovina, ale mě to jako bavilo, že jsem si jako sem ta dálnice vede, sem až, nejenom, že tam jako u města to končí na začátku města. Historicky odtud začíná systém 6 hlavních radiálních silnic, to už je technická realita 21. století. Ty silnice se z Madridu rozbíhají jako paprsky, mají označení A1 až A6, každý, kdo jel španělském, tak prostě po těchto dálnicích podle mě jel. Jednička míří na sever přes Burgos směrem k Irunu a francouzské hranici, dvojka na Zaragozu a Barcelonu, trojka na Valencii, čtyřka na jich přes Kordobu a Sevillu a pětka pak přes Extremaduru až k Portugalsku a konečně šestka na severozápad do Galicie. Kdo trochu znáte Španělsko, tak fakt jste podle toho byli schopni si uvědomit, že to je fakt jak sluníčko krásně rozprostřené do prostoru. A Madrid je tím pádem nejenom politickým, ale i symbolickým středem španělské silniční sítě.
2: Neuvěřitelné, jak se ty dálnice vysypal z rukávu.
3: To jsem si musel napsat, to bych jako z hlavy takhle nevěděl, ale ty místa znám, jak jsem si Španělskou procestoval už jako na vysoké škole, tak mám zhruba jako přes stavu, kde které místo je. A myslím si, že kdo cestoval po Španělsku, tak třeba ví, kde je Sevilla, ví, kde je Portugalsko, kam se orientovat, kde je Barcelona. Ten sluníčkový rozptyl těch dálnic si představí.
2: Já jenom dodám, abyste měli ten obrázek úplně celistvý z našeho studia, tak Petr u toho výrazně gestikuluje rukama a přesně umísťuje ta jednotlivá města i ty silnice. No Petře, ale jak dlouho vlastně tam ten nultý kilometr je?
3: Ta samotná myšlenka je starší než ta deska, na které jsem stál já. V 18. století za vlády Filipa V. začalo Španělsko systematicky budovat cesty, které právě vycházely z Madridu. A současná tradice kilometru nula se pak váže k modernímu silničnímu systému a ta původní deska byla na Puerta del Sol instalována v roku 1950. Takže je to relativně jako moderní věc a později jenom nahradili novější a odolnější verzí. A asi je i jako fér, abych dodal, že nulté kilometry mají i jiné země. To jako není unikum Španělska, to je na spoustě jiných míst. Mně se jenom ten madridský nultý kilometr líbí tím, že je takový obyčejný. Že ho fakt člověk přejde a ani neví, že ho minul a že si to člověk jako musí sám uvědomit, že to je takový jako dárek, kde si řeknu, aha, a teď jsem na kilometru nula.
2: No já si vždycky vzpomenu na ty Cimrmany, jdu na sever.
3: Ano, no jasně.
2: Tak pokud se chystáte do Madridu, tak rozhodně se běžte podívat na nultý kilometr, kam nás dnes zavedl Petr Horký. Petře, díky.
3: Krásný den, mějte se hezky, ať vám to dobře cestuje.

0: Mariah Carey doznívá 2 minuty před 3:15 a my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, kam zdravím Tomáše Mejstříka. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne i vám.
0: Tak povídat si budeme o počasí, tak nejprve tady pojďme mrknout na to, jak to aktuálně teď v Česku vypadá.
1: Tak na našem území máme v tuhle chvíli většinou oblačno nebo skoro zataženo, už nám nikde neprší, teploty jsou většinou mezi 16 a 20 stupni Celsia, fouká nám slabý vítr, většinou severozápadní nebo západní, s tím, že na Moravě je vítr až mírný mezi 2 a 5 metry za sekundu.
0: Tak a samozřejmě, co bude následovat, jaký bude večer a také noc na zítra?
1: Tak v průběhu noci se začne po půlnoci od jihu postupně zatahovat a k ránu se na jihu a jihovýchodě území začne objevovat místy slabý déšť. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Na severu a západě Čech bude kolem 8. K tomu nám bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. A v průběhu třetího dne čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině území bude většinou občasný déšť. Během odpoledne začnou srážky postupně ustávat a začne se i rozpouštět oblačnost nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Zítřejší maximální teploty čekáme mezi 16 a 21 stupni Celsia, ale na severovýchodě a východě bude díky srážkám o něco chladněji, tam mezi 12 a 16. Vítr bude slabý proměnlivý, jenom na Moravě a ve Slezsku mírný, severní nebo severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Jaké nás zítra čeká počasí, to nám právě teď v odpolední dvojce prozradil meteorolog Tomáš Mejstřík. Děkujeme za to, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.

nikam si hrát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Harry Styles dospíval právě teď v Éteru dvojky. Je to 4 roky, kdy jsem byla na jeho koncertu, dělala jsem doprovod své neteři a bylo to, stálo to za to. Tak to už jsou slova Patricie Strouhalové. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: My dneska vyrazíme společně do kuchyně, možná také do lednice, do špajzu.
1: Aha.
0: Kdo bude tvým hostem a o čem budete mluvit?
1: Mým hostem bude ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky, paní inženýrka Jitka Gecová. A než se podíváme do těch lednic a než budeme vařit, tak zajdeme na pole a podíváme se, jestli to, co roste na polích a taky v našich zahradách, tak jestli bylo opravdu dřív lepší. Jak se říká, že dříve ta jablíčka, ať rajská nebo normální, byla o něco lepší než to, co se sklízí dnes. Tak samozřejmě, že se podíváme samozřejmě nejenom na pole a na ty zahrady, ale podíváme se i na to, jak ta výživová hodnota zemědělských plodin se mění a co s tím udělalo i letošní obrovské sucho.
0: Věřím, že těch dotazů přijde obrovské množství. Klidně posílejte na dvojka@rozhlas.cz. No a já se loučím s tímto týdnem. Popřeji vám, ať se vám daří, poslouchejte dvojku a budu se těšit. Myslím, že příští týden. Tak se mějte moc hezky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Hygienici zakázali kvůli střevní viróze lázeňskému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové hosty. Zítra bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou občasný déšť a teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
5: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
4: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
6: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky.
4: Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa. Tokiu vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačené stejnou barvou jako Rusko. Podle Japonska to vytváří mylný dojem, že jsou pod kontrolou Ruska, píše agentura AFP. Kurilské ostrovy po druhé světové válce obsadil tehdejší Sovětský svaz a vysídlil japonské obyvatele. Spor o ostrovy dlouhodobě zhoršuje diplomatické vztahy mezi Tokiem a Moskvou. Novou mapu před týdnem schválilo valné shromáždění OSN. Měla by věrněji zobrazovat skutečnou velikost státu než dosud používaná Mercatorova projekce. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany zahajuje nový výzkum zaměřený na používání mobilních telefonů. Zapojí pacienty od 10 do 17 let. Odborníci porovnají údaje o používání telefonu před nástupem do nemocnice s tím, jak svůj vztah k němu popisují samotné děti, pokračuje mluvčí nemocnice Jana Sosna-Voňavková.
7: Budeme sledovat celkový čas, který děti s telefonem tráví, a samozřejmě kategorie aplikací, které používají. Tyto údaje porovnáme s dotazníky na začátku hospitalizace a znovu ve čtvrtém týdnu. Chceme zjistit, jestli a jak se během pobytu mění její vztah k telefonu.
4: Výzkumníci nebudou mít přístup ke zprávám, fotografiím, kontaktům ani historii prohlížení. Účast dětí ve výzkumu bude dobrovolná.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Zítra bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou občasný déšť. Během odpoledne bude oblačnost i srážky ubývat, teploty mezi 16 a 21 stupni, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách kolem 12 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna kolabuje doprava kvůli zúžení na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim se jede pouze levým pruhem a zdržíte se hodinu a půl. Na D1 jsou fronty i z Brna do Prahy, na 56. kilometru je zúžení, tady se zdržíte 40 minut. A na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na 17.5. kilometru. Srazila se tam 3 auta v levém pruhu, brzdí se na 9. kilometru. Tolik zprávy, teď je u mikrofonu Patricie Strouhalová.
8: Vítám vás, dobrý den, káva o čtvrté. Dnes s tématem, jestli bylo to, co roste na polích a v zahradách, dříve lepší nebo ne. No, slýcháme, že dřív ty potraviny v dobách našich babiček a prababiček byly kvalitnější, že dříve ta jablíčka chutnala jinak. Tak jestli je na tom něco pravdy, na to už se ptám ředitelky odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky, inženýrky Jitky Gecové, která je dnes naším hostem. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
8: Tak je na tom něco pravdy nebo ne?
9: Tak no úplně ne. Úplně to pravda není, protože ono samozřejmě záleží na tom, jak je plodina pěstovaná, záleží také na odrůdách, protože dřív se třeba pěstovaly jiné odrůdy, které už se dneska nepěstují, protože nemají takové výnosy a ona samozřejmě i ta chuťová paměť trošku klame, takže si třeba něco z dětství pamatujeme, ono to tak ve skutečnosti vůbec být nemusí.
8: No a na co, co tak jako dobře chutnalo z dětství, si pamatujete vy?
9: No, já si pamatuju třeba jahody z naší zahrady a pak jsem se pídila samozřejmě, když jsem začala pracovat v oboru, jaká to byla odrůda a ona se ta odrůda pěstuje pořád, takže záleží opravdu třeba na tom, jak, jestli člověk sežene nebo ne, protože každá ta odrůda chutná trošku jinak, některá je ranější, některá je pozdní, některá má velké plody, některá má takové vodnatější, které třeba nejsou úplně dobré na marmeládu a některé jsou zase takové pevnější, z kterých je ta marmeláda lepší, takže opravdu hodně záleží na tom, co to je za odrůdu, i třeba u jablek, i u dalších plodin.
8: A právě o tom podrobně v dnešním vysílání kávy o čtvrté a i s vašimi dotazy, tak pokud chcete, můžete je psát a posílat na dvojka@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Naším hostem paní inženýrka Gecová z Ministerstva zemědělství České republiky z odboru bezpečnosti potravin, jehož je ředitelkou a povídáme si a budeme si povídat i s vámi, to, což budeme rádi. Co to vlastně znamená, když řekneme, že něco má dobrou výživovou hodnotu, něco naopak je chudší třeba na tuky, sacharidy nebo bílkoviny, tak co to vlastně znamená ta výživová hodnota plodin? Jestli v každé té plodině, kterou pěstujeme, ať doma na zahradě, nebo prostě u nás na polích, najdeme to, co tam má být, to znamená tuk, sacharid, bílkovinu, nějaký ten vitamín a minerál.
1: Tak kromě ovoce a zeleniny, kde teda nenajdeme tuky, tak ve všech plodinách najdeme jak sacharidy, bílkoviny a různé další látky, minerály, vlákninu a podobně. A samozřejmě dělíme ty plodiny podle toho, na co je ta plodina vlastně bohatší. Takže třeba obiloviny jsou větším zdrojem sacharidů, ale neznamená to, že nemají žádné bílkoviny. Mají bílkoviny, ale mají jich trošku méně. Pak třeba luštěniny jsou zase bohaté hodně na bílkoviny a mají méně sacharidů. Pak jsou plodiny, které jsou na olej, to jsou třeba řepka nebo

0: Podle toho, jaké tam má suroviny, tak vlastně v celou tu potravinu nechá laboratorně rozebrat, aby zjistil, jaký tam je, kolik je tam tuku, sacharidů, bílkovin, vitamínů a podobně. Což třeba u těch jednotlivých plodin, jako jsou brambory, já nevím, okurka, rajče, jahody, maliny, tak to úplně nejde, protože tam záleží na té odrůdě. Není to tak úplně jednoduché, ale samozřejmě pokud spotřebitelé chtějí, tak ty výživové hodnoty takhle obecně u těch plodin nebo ovoce zeleniny, tak najdou v různých nutričních databázích. My máme třeba v České republice Nutri databázi, kde vlastně všechny tyhle ty údaje se najít dají. Těch nutričních databází je víc. Existuje německá nutriční databáze, americká, slovenská. A nejsou tam jenom plodiny, jsou tam samozřejmě i různé potraviny, které jsou třeba zpracované. I třeba pokrmy se tam dají najít. Mm-hmm. Takže tam si můžete hledat a najít si, co potřebujete.
1: Překvapilo vás tam třeba něco?
0: Tak jako zajímavé třeba je, že když potom jako člověk si, já nevím, i používá třeba různé kalorické tabulky a takovéhle věci, tak někdy jako je člověk i překvapený třeba, z čeho jsou ty pokrmy složený. A mě nejvíc jako zaujalo, že třeba jako milovníka sushi, tak, že se třeba jako právě do té suší rýže, že ona se hodně ochucuje takovým rozvarem, do kterého se dává jako dost cukru. Takže člověk si tak jako říká, že tam je vlastně rýže ryba. A on to zase není až tak úplně dietní. Tak.
1: Ale nedá se říct, že by ty potraviny jako nikdo systematicky nesledoval, když zůstaneme třeba u toho nebaleného rohlíku.
0: Ne, určitě se sledují, i u toho rohlíku se vědí jako výživové hodnoty, ale tím, že je nebalený, tak to na něm nemá kde být napsáno.
1: Ale mohlo by to být někde vedle?
0: Dá se to dohledat, samozřejmě pokud byste chtěli, tak samozřejmě ten prodejce i výrobce má ty nutriční hodnoty k dispozici.
1: Uh-huh. Výživová hodnota, jste říkala, že se sleduje, že se měří. Kdo to dělá? Jak se to dělá?
0: Pokud je to potravina, která už je jako nějak zabalená nebo ji někdo vyrábí, tak samozřejmě tam má povinnost ten výrobce, ten musí to zanalyzovat a musí tu potravinu označit na obale. Pokud jsou to plodiny, tak tam se dělají, tam to samozřejmě žádný zemědělec nebo nikdo takový jako povinnost sledovat nemá, tak ty obecné hodnoty u obilovin, u ovoce zeleniny a podobně, luštěnin, tak ty jsou k dispozici v těch databázích a měří se na různých vědeckých pracovištích, samozřejmě s tím zabývají univerzity, zabývají se tím různé výzkumné ústavy a podobně. A teď jsem zapomněla, co byla ta další část otázky.
1: Kdo to sleduje, jak se to
0: a
1: měří?
0: A kontroluje to samozřejmě státní dozor. Uh-huh. Takže na těch obalech buď státní veterinární správa nebo státní zemědělská potravinářská inspekce.
1: A o to se potom opírá to výživové doporučení nebo ta výživová doporučení, kolik bychom měli sníst jakého typu ovoce nebo zeleniny?
0: Ta výživová doporučení se pak nastanovují, mohli jste si určitě všimnout, že jsou nastavena pro různé části světa různě a nejsou úplně všude stejná, stanovují se samozřejmě podle nějaké zeměpisné prostě polohy, stanovují se i podle jako zvyků, které jako ta skupina obyvatel má a stanovují se i podle takzvaného spotřebního koše. U nás třeba ten spotřební koš dělá Státní zdravotní ústav a věnuje se tomu i Společnost pro výživu, která společně vlastně s odborníky na výživu stanovuje různá doporučení, jak se stravovat a takové to optimum a doporučí vlastně takový ten, teď už se nedělá ta výživová pyramida, ale teď už se tomu říká zdravý talíř.
1: Kde chybujeme nejvíc?
0: Já bych řekla, že obecně jako populace v našich končinách jí málo ryb a málo ovoce a zeleniny.
1: Povídáme si dnes i s vámi, ostatně tak jako každou kávu u čtvrté mezi 16. a 17. jsme připraveni podívat se na vaše otázky na naší adrese dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: O kvalitě a výživové hodnotě potraviny si dnes povídáme v Kávě o čtvrté s inženýrkou Jitkou Gecovou. Ta výživová hodnota zemědělských plodin, které se sklidily a sklízely po tom letošním suchém a nadprůměrně teplém létu, jaká bude? Nebo jaká je? Co ono už se ví?
1: Ono se to dá jako špatně odhadnout, protože vždycky, když jako dochází k nějakému takovému výkyvu počasí, ať už je jako vlhko nebo hodně velké horko a sucho, tak samozřejmě u těch plodin to nějaký výkyv způsobí. A může tam dojít například u obilovin i třeba k nárůstu bílkovin, protože je vlastně větší sucho a začne se více kumulovat, začnou se tam ty bílkoviny více kumulovat, ale jako na takovou tu jako pro běžného spotřebitele to vlastně nemá jako z nutričního hlediska jako žádný vliv. To spíš je důležité pro zemědělce, protože samozřejmě plodiny, když je velké sucho, tak hlavně u ovoce a zeleniny jsou ty plody menší, je tam menší výnos, mohou být i třeba náchylnější k nějakým škůdcům, protože ta rostlina samozřejmě je nějak ohrožená i tím horkem. Jako každý ten výkyv působí vlastně na tu plodinu nějak negativně. Takže je to pro nás, pro spotřebitele, to žádné ohrožení není, ale můžou s tím mít třeba problém například pekaři, protože samozřejmě to obilí pak může mít i jiné pekařské vlastnosti, může mít jiný obsah bílkovin a pak to má vliv na to, jak ta mouka funguje vlastně při pečení.
0: Dá se zjednodušeně říct, že slunce ovlivňuje poměr cukru a také vitamínu?
1: No určitě u ovoce, určitě i u zeleniny, tak čím více sluníčka, tak je to ovoce zralejší. A nemá to zase až takový vliv třeba na nějaké obiloviny, luštěniny a podobně, tam tak tam ten vliv takový není.
0: A co životní prostředí a klima? Co se jako ukazuje obecně celosvětově za ty poslední roky?
1: Tak celkově to klima hodně působí na to, že se vyskytují třeba noví škůdci nebo se vyskytují nové choroby, které se dříve třeba v naší lokalitě neobjevovaly a přicházejí právě s tím, jak se to klima mění, že je větší teplo, takže se tady třeba objevují škůdci, kteří byli obvyklí třeba v jižní Evropě a najednou se objeví tady, takže začínají s tím třeba mít problémy ovocnáři, zelenáři i samozřejmě u těch plodin jako polních, tak můžeme třeba zmínit vrtuli ořechovou, která se tady třeba nikdy neobjevovala dřív a teď se objevuje v posledních letech a třeba napadá meruňky a je to prostě škůdce, který to úplně zničí ten plod.
0: Ty extrémní výkyvy počasí, jak jste o tom mluvila, nakolik mění i biologickou bezpečnost těch zemědělských plodin, třeba co se týká vyššího poměru nebo výskytu plísní anebo mykotoxinu?
1: No ono to s tím právě souvisí, že ty plodiny jsou potom náchylnější na to napadání škůdci a samozřejmě vždycky, když ta plodina není zdravá a je nějak poškozená nějakým broukem nebo nějakým motýlem nebo nějakým prostě jiným škůdcem, tak k tomu výskytu mykotoxinů samozřejmě dochází, protože když je třeba narušené to zrno, buď u kukuřice nebo i u jiných obilovin, tak vlastně ten rozvoj těch mykotoxinů tam je větší. Menší samozřejmě riziko plísní je v době suchá a tepla, větší je, když zase naopak jako více prší, takže to je takové, je to prostě nevyspytatelné, je to příroda.
0: Nevyberete si.
1: Ne. Jednou je moc horko, jednou je moc vlhko.
0: Obsah živin, nakolik je závislý na kvalitě půdy?
1: Tak souvisí to samozřejmě s tím. Samozřejmě, když ta půda je výživná, tak je to vidět, i to vidí každý na zahrádce, když má kvalitní půdu, že prostě ty plodiny jsou velké, nebo ty plody jsou velké. Všechno, co tam pěstujeme, tak má prostě lepší výnos. Takže určitě, čím je zdravější půda, čím je více bohatší na živiny, na humus a podobně, tak to určitě ten vliv na to, jak ten výsledný výsledek, co vypěstujeme, tak to má a je to jedno, jestli je to na zahrádce nebo na poli.
0: A co znamená rostoucí koncentrace kysličníku uhličitého? To je takové to, že vlastně ta rostlina bojuje o svoje vlastní přežití. Aby dokázala fotosyntézu.
1: Samozřejmě, že tam jako pak dochází i k nějakému nárůstu bílkovin, to není třeba úplně zase až takový můj jako obor, ale u těch může to mít jako vliv na minerální látky, může to mít vliv i na ty vitamíny a samozřejmě je to vlastně takový efekt, který se objevuje teda hlavně u obilovin a sleduje se v zemědělství celkově a výskyt CO2, tak aby ten efekt jako byl co nejméně negativní.
0: Co ukazují ty poslední výzkumy? Máte k dispozici?
1: Já úplně nedělám vlastně zemědělství, takže úplně ta koncentrace kysličníku uhličitého není úplně můj obor, ale je to jako důležité prostě sledovat a naši kolegové, kteří mají na starosti půdu a ochranu půdy, tak se samozřejmě těm koncentracím kysličníku uhličitého věnují.
0: Otázky přicházejí, díky za ně. Můžete odesílat dál na adresu dvojka@rozhlas.cz, případně zavolat na 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Telefonický dotaz, vítáme vás v Kávě o čtvrté, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, mám dotaz. Máme bílou moruši a ta moruše byla letos úplně obalená, ale bohužel všechny plody spadaly. V čem je problém, i když jsme ji zalejvali?
2: Já si myslím, že problém bude sucho, protože když se podíváte, jak vypadají stromy, tak i v létě vlastně se spousta stromů jako jim opadalo listí a zežloutlo a to sucho bylo opravdu extrémní, takže i přesto, že jste zalévali, tak asi to bylo ještě málo.
0: Děkujeme za dotaz. Ptá se podepsaná věrná posluchačka Eva, která vás zdraví. Co říkáte na rakitník? Letos se mi ho urodilo velké množství. Nepřidávkuji se. Děkuji za odpověď.
2: No, tak to záleží na tom, kolik ho budete jíst a samozřejmě, když budete jíst jako množství takové akorát, tak se určitě nepředávkujete a hlavně vitamínem C se předávkovat nelze, protože vitamín C se vyloučí močí.
0: Další telefonický dotaz, vítáme vás, dobrý den.
3: Dobrý den, já už jsem jednou.
0: Bude dobré, když zavoláte ještě jednou, ale přitom si stlumíte svůj přijímač, protože jinak se nebudeme slyšet, nebudeme si rozumět, ty pauzy mezi našimi větami budou příliš dlouhé. Tak děkuju za pochopení, položte to, zavolejte znovu, ale stlumte si svůj rozhlasový přijímač. Děkuju moc. Káva o čtvrté, dvojka, zavináč, rozhlas.cz, případně 22 155 25 25. Když se bavíme o tom, jestli dřív to bylo lepší než teď, to, co pěstujeme a to, co si můžeme utrhnout na svých zahradách nebo vypěstují farmáři a zemědělci na polích, tak samozřejmě se musím zeptat i na šlechtění. Tak jestli se zaměřuje to dnešní šlechtění víc na ten výnos nebo na odolnost nebo na kvalitu a nebo je to jedna ku jedné ku jedné?
2: To šlechtění se právě zaměřuje na všechny možné různé aspekty a samozřejmě, že ty i nové techniky šlechtění, které máme k dispozici, kterým říkáme nové genomické techniky, tak nám přinášejí mnoho možností, jak vyšlechtit plodiny tak, aby byly odolné suchu, aby lépe odolávaly různým těm klimatickým změnám. Já můžu třeba zmínit, že v České republice se pracuje na šlechtění odrůdy ječmene, která nebude tak vysoká a která vlastně bude více odolná tomu těm povětrnostním podmínkám. Potom se můžeme třeba ve světě setkat i s plodinami, které mají nutriční rozměr, které mají nějaký nutriční přínos pro spotřebitele. A třeba v Japonsku můžete koupit takzvaná gabarajčata, která obsahují kyselinu aminomáselnou, která pomáhá udržovat normální krevní tlak. Takže pro lidi třeba s vysokým krevním tlakem je to řešení na zdravotní potíže.
0: Poprosím vás, vezměte si sluchátka znovu. Vítáme ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím. Prosím vás, byla jsem na přednášce o zdravé výživě. Tam jsem se dozvěděla, že plodiny, které se dnes běžně prodávají v obchodě, mají mnohem méně živin, než měly kdysi. Ukazovali nám tabulku a byl to veliký rozdíl mezi tím, co bylo kdysi a teď. A proto musíme si kupovat ty doplňky, abychom tyto živiny, které tam chybí, doplnili. Je to pravda nebo je to propaganda?
2: Já bych to teda vyvrátila, protože pokud se stravujete pestře a přiměřeně, tak doplňky stravy opravdu nutné nejsou. Existují samozřejmě výjimky, protože vzhledem k tomu, že třeba nejsme stát, který jako je velkým producentem ryb nebo nemáme zase až takové nutriční zvyky jíst ryby, tak je vhodné doplňovat třeba omega-3 mastné kyseliny a určitě každý by měl doplňovat vitamin D, ale jinak není nutné úplně, pokud máte vyloženě nějaký zdravotní problém, tak doplňky stravy užívat.
0: Ale když se vrátíme na ten úplný začátek toho, že jsme říkali, že naše babičky a prababičky máme pocit, že měly mnohem výživnější plodiny, tak na čem můžeme ukázat, že je to úplně stejné, že ta výživová hodnota té dané plodiny zůstala stejná? Nebo v čem se to liší a jak?
2: My v těch údajích, které máme k dispozici, tak nevidíme, že by tam byl nějaký úplně extrémní rozdíl v té výživové hodnotě. A hlavně je to i vidět na třeba zvyšování věku dožití ve zdraví. Takže kdyby ty potraviny opravdu takhle byly špatné, jak se říká někde v některých zdrojích, tak by se nezvyšoval věk dožití ve zdraví, který se stále navyšuje, protože já, když si jako vybavím třeba, jak vypadala moje babička v 50, tak rozhodně nebyla tak fit, jako jsem třeba já.
0: No, existují staré odrůdy, které jsou přece jenom nutričně hodnotnější?
2: Spíš je to asi otázka možná chuti nebo různých jako vlastností, ale jako opravdu se nedá říct. My ani třeba ve výzkumném ústavu nebo v Národním centru výzkumu nemáme žádné indicie k tomu, že by ty plodiny a to, co se v současné době pěstuje, tak že by nutričně bylo horší, než to bylo dřív.
0: Tak má nebo nemá smysl vracet některé tradiční plodiny zpátky na pole?
2: Určitě má smysl a ty plodiny se pěstují, jako je třeba pohanka, proso, čirok a podobně. A je to hlavně i kvůli biodiverzitě, protože přece jenom jsou to plodiny, které se nepěstují ve velkém, pěstují se třeba na menších plochách a jsou i dobré pro kvalitu půdy a i nutričně jsou zajímavé, jsou to různé i pseudoobiloviny, které tady třeba úplně nerostou, ale nebyly tady třeba tradiční, jako jsou čirok nebo kino a podobně, ale je to vhodné zařazovat je do jídelníčku.
0: I o tom si budeme povídat a můžete i vy, takže volejte, anebo pište. Posloucháte Kávu o čtvrté.
5: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
6: Jsem trošku rebel.
5: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
6: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
5: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
6: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
5: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
8: Český rozhlas 2.
9: Rádio, které vás baví.

0: Žentour v kávě o čtvrté a také vaše telefonické dotazy na lince 22 155 25 25. Kdo nám teď volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Ilona z Chomutova. Ráda bych přeci jenom řekla, že určitě to ovoce, které si koupíme, se musí sklízet jakoby podtržené. To znamená, není vlastně v přírodě dozrále, jinak by to nebyli schopni vůbec dát do těch obchodů a určitě to musí být nějak vždycky trošku chemicky ošetřeno, takže marně vyprávím svému partnerovi, ať si váží toho, že si utrhne zralý ovoce, zralou zeleninu ze zahrady, že to musí mít veliký rozdíl. Věřím tomu, že když to dozraje někde ve skladě, že to ty hodnoty nemá, jako když to dozraje na sluníčku.
0: Děkuju moc, Ilono.
2: To máte určitě pravdu, samozřejmě ovoce, které dozraje u nás a nemusí se převážet a nemusí dozrávat ve skladech, tak má určitě víc vitaminů, určitě je i chuťově daleko, daleko lepší, ale myslím si, že i ta nabídka i těch, v těch obchodních řetězcích je v současné době už taková, že i řetězce spolupracují s lokálními producenty a můžete koupit i vlastně například třeba rajčata, která dozrávají tady u nás a která i jsou celoročně k dispozici. A nejsou ani ošetřená pesticidy.
0: No, já bych přece jenom navázala na Ilonu z Chomutova. Jestli se opravdu nějak výrazně liší ta výživová hodnota ovoce a zeleniny, které dovážíme a které právě dozrávají v těch kamionech a sklízejí se, jako ona sama říkala, potržené. Jestli máme jasně někde spočítáno, o kolik to je?
2: Úplně konkrétní číslo jako takhle nedokážu říct, ale je to vlastně vždycky, když je jakékoliv nebo jakákoliv plodina, čím déle je od té doby od utržení nebo sklizení a do té doby spotřeby, když se i delší dobu skladuje, tak dochází k úbytku těch nutričních látek. To tam vždycky je. Ale opravdu to jako pro spotřebitele nutričně není tak významné, že bychom se museli bát jíst třeba ovoce a zeleninu, které nevyrostlo tady u nás v České republice.
0: Někdo dává taky přednost potravinám označeným bio, tak je prokázáno, že by pesticidy nějak snižovaly anebo přímo ničily výživovou hodnotu těch plodin?
2: Pesticidy neničí výživovou hodnotu, ale mohou samozřejmě zůstávat rezidua pesticidů, která se přísně sledují, existují pro všechny přípravky na ochranu rostlin maximální limity rezidují, které musí ti pěstitelé dodržet, musí dodržovat ochranné lhůty, pokud pěstovanou plodinu ošetřují a to se velmi přísně sleduje. Také samozřejmě vidíte, že i třeba na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce i na našem webu Bezpečnost potravin i na webu Potraviny na pranýři, tak nacházíme a pravidelně sledujeme limity rezidují v ovoci, zelenině a samozřejmě v dalších produktech. A pokud je to biopotravina, tak můžeme opravdu spotřebitele ujistit, že v bioprodukci se rezidua pesticidů nacházejí opravdu velmi, velmi, velmi výjimečně, protože samozřejmě v ekologickém zemědělství se nesmí používat až na vybrané přípravky na ochranu rostlin, tak se nesmí používat téměř nic, takže i ta bioprodukce je z tohoto pohledu bezpečná.
0: Posluchačka Dagmar vás zdraví a chce se zeptat, jak píše, jestli je pravda, že se po bílém pečivu tloustne.
2: Samozřejmě, když konzumujete všeho hodně, tak se potom tloustne. Bílé pečivo samozřejmě není tak nutričně výhodné jako celozrnné pečivo.
0: Zeptám se jinak, pardon. Když se budeme bavit tedy o moukách, tak právě z toho výživového hlediska, z té výživové hodnoty, která mouka je ta nejlepší?
2: No, určitě výživáři by řekli, že celozrná.
0: Ano.
2: Protože
0: čím... Co řeknete vy?
2: No, já třeba mám bezlepkovou dietu, takže já třeba se musím bohužel stravovat jako víceméně jako bílým pečivem, které ještě navíc jako je z různých mouk, jako je třeba rýžová nebo kukuřičná a je ještě vlastně jako nutričně, to není úplně jako to ono. Takže když třeba někdo říká, že chce vynechat vlastně pečivo z pšeničné mouky kvůli obsahu lepku, tak to není úplně pravda, protože právě, že ty výživové hodnoty anebo i třeba glykemický index je u toho bezlepkového pečiva daleko, daleko vyšší. Takže to pečivo vlastně je v podstatě jakoby nutričně horší. Takže pokud pečivo vyhledáváte a nemáte problém s celozrným, tak pokud je tam víc vlákniny nebo zrníček, tak je to z nutričního hlediska lepší.
0: Když jste zmínila tu bezlepkovou dietu, tak mě vlastně napadá, že cizrna nebo čirok, tak jak jste ho tady už zmiňovala, se využívá třeba právě k výrobě mouky, protože zrna ten lepek neobsahují. Proč bychom je měli jíst? Nakolik nám dodají víc? A teď nemyslím tím, jako, že musíme, protože máme intoleranci nebo alergii na lepek, ale kolik nám dodají třeba víc než běžná čočka nebo fazole? Jestli mají výživovou hodnotu vyšší, nebo je to v rámci, jak jste o tom mluvila, té potravinové pestrosti?
2: No, tak třeba zrovna u těch luštěnin je vidět, tam se vlastně u těch luštěnin se porovnávají i bílkoviny, obsah bílkovin, kolik je v těch jednotlivých plodinách. A třeba taková cizrna nebo fazole mungo nebo soja z těch luštěnin mají těch bílkovin nejvíc. Vlastně pro nás jsou bílkoviny výhodné, protože se pomaleji tráví, člověk spotřebovává více energie na to trávení, takže je důležité mít hodně bílkovin i kvůli ztrátě svalové hmoty a je to obecně, teď je to takový trend, hodně jíst jako různé proteinové svačiny a různě zařazovat vlastně bílkoviny do jídelníčku, ať už živočišné nebo rostlinné, takže třeba ta cizrna je opravdu jako dobrá.
0: Díky za vaše další dotazy, podíváme se na ně po písničce a nebo si vás poslechneme.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s

0: Posluchač Pavel nás zdraví v kávě o čtvrté a v rámci toho našeho tématu samozřejmě píše to, co jsme tady už zmiňovali, jak se mění klima, nároky na rostliny jsou různé a že šlechtitelé mají plné ruce práce. Povídáme si s paní inženýrkou Jitkou Gecovou i o těch starších odrůdách a posluchač Pavel píše, zachovejme staré odrůdy stromů v co největší míře, přežili skoro století, ale trh ocení nové odrůdy, chutnější a výživově hodnotné a hlavně, jak jste o tom mluvila i vy, paní Žirko, odolné vůči chorobám a škůdcům. Tak mě v té souvislosti napadá, jakou budoucnost v České republice mají alternativní plodiny, které by se tady mohly v budoucnu pěstovat kvůli vyšší výživové hodnotě.
1: Tak možná ani ne tak kvůli výživové hodnotě, ale i třeba kvůli změně klimatu a určitě i ty nové odrůdy jsou více rezistentní proti různým chorobám, které se vyskytují a nemusí se na ně používat právě tolik pesticidů. Takže samozřejmě zachování starých odrůd je důležité kvůli biodiverzitě, ale i ty nové odrůdy potřebujeme.
0: Telefonický dotaz, bereme si sluchátka a posloucháme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Ludmila. Já mám několik připomínek k dnešnímu pořadu. Já se chci připojit k paní, která mluvila o tom, že dříve byly výživnější potraviny než teď. Já taky si to myslím a existuje údajně i nějaké, existují i vědecké průzkumy, kde se zabývali výživou současnosti a výživou lidí za druhé světové války a kdy bylo málo potravin a údajně měli lepší výživu, co se týká těch výživných látek než teď. Tak určitě na tom bude něco pravdy. Pak jsem chtěla mít ještě připomínku na současnou dobu, kdy třeba teď se řeší rozpočet České republiky a rozpočet i do zdravotnictví. A myslím si, že malá osvěta, co se týká výživy, hlavně u mladých lidí, když vidím, jak oni se živí a i třeba, když chodím do jídelny, jak paní říkala, že existují nějaká pravidla, kterýma se musí třeba ty jídelně řídit, ale neřídí se jim rodiče a těm studentům nebo dětem to prostě nechutná v té jídelně tolik, jako když si koupí, oni to třeba vrátí a jdou si koupit něco do rychlého občerstvení.
0: Ano, chápeme, děkuji za tu vaši poznámku, paní inženýrka bude reagovat.
1: Já děkuji za tenhle dotaz, protože školní stravování, to je velká, kolem toho probíhá velká diskuze, teď v současné době asi jste možná i zaznamenali, že ministerstvo zdravotnictví připravilo velkou novelu právě toho školního stravování, kdy má to takové rozporuplné přijetí, jedna strana říká, že je to bezvadné, jedna strana říká, že to dětem nebude chutnat. A ono je to hodně také o chuťových preferencích a o tom na to, co jsou ty děti zvyklé jíst z domova, že samozřejmě v rodinách, v kterých se vaří, tak jsou zvyklé prostě na pokrmy, které i se vaří v těch školních jídelnách a tam, kde se nevaří, tak samozřejmě preferují spíše taková ta připravená jídla jako pizzu nebo možná i chipsy. Je to asi hodně individuální a myslím si, že by to bylo na samostatný pořad.
0: Jaká je třeba teď obliba soji v České republice, protože ta obsahuje až 630 gramů bílkovin na 100 gramů v surovém stavu, jak jsem se dívala, a je to jedna z mála rostlin, která má kompletní spektrum všech esenciálních aminokyselin. A podle dat spotřebitelských průzkumů lidé ty rostlinné alternativy nakupují. Tak kolik se jí v České republice teď pěstuje? Jestli to i poroste?
1: Ta plocha soji každoročně narůstá. Já jsem si našla číslo, kolik se vypěstovalo soji v roce 2025 a pěstovala se na 34 tisících hektarů, což dohromady znamená asi 80 tisíc tun. Podle toho, kolik se využije soji v České republice, tak ona se i hodně používá do krmivářského průmyslu právě pro hospodářská zvířata. Tak ten dovoz soji je samozřejmě daleko, daleko větší i do Evropské unie, ale obliba soji narůstá, ať už tedy u těch proteinových nápojů nebo dalších alternativ.
0: Na obalech stále častěji vidíme barevné semafory, Nutriscore A až E. Co to znamená? Jak se v tom máme vyznat?
1: Nutriscore je vlastně takové dobrovolné značení, které není povinné ani není povinné v Evropské unii, protože povinné je to značení, které je vzadu na tom obalu, kde jsou zmíněny ty výživové hodnoty, tak jak je známe. A to Nutri-Score vlastně má být taková grafická podoba toho, aby to spotřebitel viděl na té přední straně obalu a aby si našel tu informaci rychleji. A tam se hodnotí vlastně ta nutriční hodnota, počítá se do toho, ať už počítá se vlastně energie, cukry, nasycené tuky, sůl, množství vlákniny, bílkoviny a podobně, takže podle toho se můžete orientovat.
0: Tak děkuji za vysvětlení i za odpovědi pro naše posluchače. Omlouváme se, že na všechny otázky se nedostalo. Naším hostem dnes byla ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky Jitka Gecová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Děkuji.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem KŮŤ26 získáte 25% slevu. KŮŤ 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Zatím největší mise českých podnikatelů se na Ukrajinu vypraví v polovině listopadu. Premiéři Visegrádské čtyřky po společném jednání odmítají škrty v kohezních fondech nového unijního rozpočtu. Zítra bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě občasný déšť a teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí 2 letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
5: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility, projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
4: V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s Ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise. Země Visegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu, řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Visegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Premiéři Visegrádské čtyřky jednali v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Ten se během irského předsednictví snaží co nejrychleji vyjednat dohodu členských států na víceletém rozpočtu pro roky 2028 až 2034. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhl ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Krým Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
4: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%. Odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou občasný déšť. Během odpoledne bude oblačnost i srážky ubývat. Teploty mezi 16 a 21 stupni, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách kolem 12 stupňů.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu. Jedu vlakem Českých drah.
9: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna kolabuje doprava před zúžením na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim se jede levým pruhem, zdržíte se asi hodinu a půl. Na D1 jsou fronty i z Brna do Prahy. Na 56. kilometru je zúžení, osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
10: Přejeme hezké odpoledne, zdravíme vás od mikrofonu Dvojky, připraveny jsou příběhy z kalendáře a dnes s vámi odvyprávějí Teresa Stýblová
11: a Jan Kovařík. Dobrý den. Protagonista dnešního dílu příběhů se narodil v roce 1932 a jeho životní dráha se vyznačuje hned několika prvenstvími.
10: Byť v nadsázce tvrdil, že svou alma mater opustil nezatížen vědomostmi a vše důležité se naučil v praxi, byl ve svém oboru jednou z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších osobností.
11: Nevím, jakou měl přezdívku, co by člen 5. pražského oddílu vodních skautů, ale myslím, že nejlépe by jeho povahu charakterizovala přezdívka Spravedlnost.
10: No, v tom s tebou naprosto souhlasím. Spravedlnosti ostatně zasvětil svůj život a byl jí věrný až do smrti. Takže já rovnou uvádím Spravedlnost jako první nápovědu.
11: Já souhlasím a přidávám jako druhou indicii slovo dissent.
10: A tou třetí pro dnešek bude Řád čestné legie.
11: Přemýšlejte, máte pár minut, pak to jméno zazní i od nás.
9: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Tomu, kdo tuší, že dnes bude v příbězí z kalendáře na dvojce řeč o doktoru Otakaru Motejlovi, můžeme potvrdit, že tuší správně.
1: Muž, jehož život vymezují letopočty 1932 a 2010. Narodil se v Praze, zemřel v Brně a svou stopu zanechal i v Banské Bystrici nebo na Kladně, kde působil jako advokát.
0: Nejvýznamnější posty ale zastával v Praze. Pro právo byl vlastně rodově předurčen. Narodil se do právnické rodiny a bylo tak nějak přirozené, že půjde ve stopách svých předků.
1: Hájit spravedlnost bylo jeho životním posláním a od roku 1955, kdy dokončil právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, tak činil už profesionálně, jakožto doktor práv.
0: Bezpráví mu ale vadilo odjakživa. Byl skautem a po celý život naplňoval slova skautského slibu. Tělem i duší být připraven sloužit vlasti i bližnímu. Proto naše první indicie pro dnešek zněla spravedlnost.
1: Druhá nápověda, tedy dissent, odkazovala na období, kdy Otakar Motejl jako advokát obhajoval lidi pronásledované komunistickým režimem. Například Hanu Marvanovou, Jiřinu Šiklovou nebo členy skupiny Plastic People.
0: Mezi jeho mandanty patřili také disidenti Karel Kinsl, Svatopluk Karásek, Pavel Landovský, Eva Kantůrková a nebo Alexandr Vondra. Byla jich spousta a vyžadovalo to velkou odvahu.
1: Tu Otakar Motejl bezesporu měl. A jeho ochota hájit odpůrce normalizačního režimu byla důvodem, proč byl od druhé poloviny 70. let přes 10 let pod drobnohledem příslušníků státní bezpečnosti.
0: Třetí indicie, řád čestné legie, se váže k radostnějšímu životnímu období Otakara Motejla. V roce 2000 byl francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem

0: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Otakar Motejl pocházel z tradiční pražské právnické rodiny. Sám představoval už třetí generaci této profese. V patriarchální a konzervativní rodině bylo dané, že o budoucím povolání potomků rozhoduje hlava rodiny.
1: Racionální dědeček Otakara Motejla rozhodl, že jeho nejstarší syn bude právníkem, další lékařem, třetí technikem

0: poslední Otakarův otec lékárníkem.
1: Jenže nejstarší z bratrů padl v první světové válce a právničina se tak z rodinných plánů vytratila. Hlava rodiny musela schéma změnit a proto se z budoucího lékárníka stal právník.
0: To jsou ty nevyzpytatelné cesty osudu. Nebýt války, možná by byl z Otakara Motejla potomek lékárníka a nakonec by se třeba sám stal lékárníkem.
1: Rozhodnutí věnovat se právu mělo ale v jeho případě poněkud prozaičtější důvod. Tvrdil, že byl neuvěřitelné kopyto na matematiku a už od středoškolských let prý bylo jasné, že nemůže studovat žádný obor vyžadující znalosti této vědy.
0: Navíc ze strany jeho maminky, která zase pocházela ze staré pražské lékařské rodiny, se očekávalo, že půjde na medicínu. Ovšem jeho úzkostný odpor ke krvi to vylučoval.
1: Možná i proto se pragmaticky omezoval na humanitní předměty, nesouvisející s lékařskou vědou.
0: Skutečně rozhodující při výběru povolání byl ale Otakarův obdiv k otci, kterého považoval za svého mistra a učitele.
1: A přitom, což je životní paradox, právě svého otce nepotěšil. Ten se jako slušný člověk nemohl smířit s tím, že jeho syn chce v době tak těžké pro spravedlnost, pochopte, psal se rok 1951, studovat práva.
0: Tehdy dostal Otakar Motejl od svého tatínka první a poslední facku. Až na stará kolena otec uznal, že syn dělá svou práci dobře a začal být rád, že se stal právníkem.
1: A nakonec, když se Otakar stal soudcem nejvyššího soudu, byl na něj tatínek dokonce pyšný.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Po advokátských štacích na Slovensku a na Kladně nastoupil náš dnešní hrdina příběhu z kalendáře Otakar Motejl v roce 1960 do advokátní poradny číslo 2 Věčné ulici a začalo jeho pražské působení.
2: Po dvou letech strávených v právnickém ústavu Ministerstva spravedlnosti byl v roce 1968 jmenován soudcem Nejvyššího soudu. V 36 letech to byla přímo závratná kariéra, byť trvala jen 2 roky.
1: Dlužno dodat, že byl mezi ostatními soudci jediným nestraníkem. Jeho odmítavý postoj k jakýmkoliv nabídkám vstoupit do komunistické strany byl tak neochvějný, že už se o to nikdo nepokoušel.
2: Především ale byl Otakar Motejl vyhledávaným advokátem disidentů.
1: Svou první politicky angažovanou obhajobu absolvoval už hluboko před rokem 68, kdy hájil spolužáka z gymnázia Vladimíra Škutinu, který údajně slovně pozurážel prezidenta Novotného.
2: Škutinu obhajoval ještě jednou v době nastupující normalizace, když byl souzen za výroky, které pronesl v rámci besed s lidmi, kteří se angažovali v srpnovém vysílání Československého rozhlasu.
1: Tentokrát šlo do tuhého a přes veškerou snahu Otakara Motejla si politický vězeň Škutina odseděl 4,5 roku na Mírově mezi těžkými zločinci.
2: V době soudu sledovali Otakara Motejla 3 dny nepřetržitě estébáci ze specializované sledovacího útvaru.
1: Přesto se Otakar Motejl nikdy nerozpakoval brát politické kauzy.
2: Obhajoval odpůrce normalizačního režimu, disidenty, stoupence neoficiální kultury a aktivisty nezávislých hnutí.
1: Za všech okolností a bez ohledu na panující režim hájil práva slabších. I když mu příslušníci tajné policie strpčovali život, jak jen mohli.
2: Například se proti němu snažili využít tragickou dopravní nehodu, při které srazil chodce.
1: Ale nebylo jim to nic platné. Otakar Motejl zastupoval politické oponenty až do pádu komunistického režimu.

0: Příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce. Dnes 10. září patří muži, který se býval mohl podle rozdělování profesí ve své rodině stát lékárníkem nebo dokonce lékařem, ale protože nevydržel pohled na krev, držel se humanitních studií a také šel ve šlépějích svého otce a stal se právníkem. Otakar Motejl. Když tatínek z jeho rozhodnutí zpočátku nebyl úplně nadšený, protože se Otakar Motejl pustil do studia práv v těžkých 50. letech. Nakonec ale na něj byl pyšný i proto, že Otakar Motejl po celou dobu vlády komunistické strany zastupoval disidenty, stoupence neoficiální kultury a aktivisty nezávislých hnutí.
1: V dalších částech dnešních příběhů se na osobnost Otakara Motejla podíváme hned z několika různých netradičních pohledů. Zmíníme například jeho nečekaný příspěvek k zákazu jízdy na koni po Praze, zmíníme jeho školní přezdívky, zmíníme jeho osobní popelníček a hlášku, že není kouře bez Motejla, ale budeme i seriózní. Připomeneme nejen jeho roli v čele nejvyššího soudu, ale i fakt, že se stal prvním veřejným ochráncem lidských práv v této zemi. Nenechte si to ujít.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přeji si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
6: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
7: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
6: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
7: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
6: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
4: na Dvojce.

0: Dědeček hrdiny dnešních příběhů z kalendáře Otakara Motejla, rozumějte, dědeček z maminčiny strany Otakar Janota, byl významnou pražskou osobností. Zastával funkci vrchního zdravotního rady hlavního města Prahy.
1: Měl 7 vnuků a 6 z nich mělo nějaké v té době módní jméno. Nejmladší vnuk byl dědovou poslední šancí, že někdo ponese jméno jeho.
0: Kombinace jména Otakar s příjmením Motejl označil později její nositel za riskantní. Rozhodně byla prý zdrojem veselí od jeho nejútlejšího dětství až do puberty.
1: No, já se nedivím, Motejl samozřejmě sváděl k jazykové mutaci na šmetrling nebo butterfly. S gustem ho tak oslovovali i někteří kantoři ve škole.
0: Kdyby tenkrát tušil, že jednou bude jeho jméno vyslovováno s respektem a úctou.
1: No to samozřejmě tušit nemohl a netušil ani, že už jako 27letý bude mít historickou zásluhu na zrušení možnosti jezdit na koni v centru města.
0: Pokusíme se to vysvětlit. Nebylo to proto, že by Otakar považoval dosud běžnou jízdu na koni po ulici za nějaký rozpor s právem a spravedlností.
1: To ne, vlastně se o to ani nějak cíleně nesnažil. Mohla za to trochu nešťastná náhoda.
0: Otakar Motejl chodil na jízdárnu v areálu Nosticova paláce na takzvané Malé kampě.
1: Jednou kvůli jeho nepozornosti poklidně odešla stará kobylka do parku sousedícího se stájemi. Omámena náhle nabitou svobodou se tam radostně proskočila a pak se nechala odvést tam, kam patřila.
0: Pochopte, nic se nestalo, jen vyděsila maminky z kočárky, mezi které ladně vtančila. Tedy ty matky za velkého pištění chránili děti vlastními těly a rozhodně nehodlali ten příšerný incident nechat jen tak být.
1: Na jejich popud pak občanské výbory a spojené mocnosti prohlásili, že takhle tedy ne, čímž skončila etapa jezdectví uvnitř města a také jezdecká kariéra budoucího ministra spravedlnosti.
0: Asi se všichni shodneme na tom, že jeho kariéra právnická byla úspěšnější a ze společenského hlediska rozhodně i užitečnější.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Po pádu komunistického režimu jmenoval prezident Havel našeho dnešního protagonistu Otakara Motejla předsedou nejvyššího soudu. V jeho čele stál až do roku 1998, kdy byl jmenován ministrem spravedlnosti.
1: Tam vydržel necelé 2 roky a když vláda odmítla akceptovat jeho snahy o reformu justice, z politiky raději odešel.
0: Příležitost, která byla jeho srdci asi nejbližší, přišla, když byl konečně přijat zákon o veřejném ochránci práv. V roce 2000 byl Otakar Motejl poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky zvolen prvním ombudsmanem.
1: Ačkoliv původně nepatřil k velkým zastáncům zřízení tohoto úřadu, vtiskl této funkci podobu a získal jí vážnost a úctu, a to i u některých svých oponentů.
0: Vynikal moudrostí, se kterou řešil spory občanů a státu. Rozčilovala ho byrokracie i arogance státní správy a trpělivě vedl obě strany k dialogu.
1: Pouštěl se i do mediálně sledovaných a politicky třaskavých kauz, jako byla třeba Kaplického knihovna, ke které se chtěl tehdejší prezident Václav Klaus připoutat řetězem.
0: Do povědomí veřejnosti se Motejl zapsal i úspěšným bojem proti kamerám v dětských ústavech či za zpřístupnění zdravotnické dokumentace pozůstalým. Prosazoval také zlepšení podmínek v léčebnách dlouhodobě nemocných.
1: U nejvyššího soudu dosáhl zrušení cenového výměru, jímž ministerstvo financí regulovalo nájemné.
0: A také se zastal romek, které byly za minulého režimu bez souhlasu sterilizovány.
1: Řada soudců těžce nesla jeho kritiku délky soudních řízení. Stál si za svou pravdou, i když veřejné mínění nebylo na jeho straně. Třeba v případě kontejnerového bydlení pro Romy ve Vsetíně.
0: Otakar Motejl totiž říkal, že funkce ombudsmana není soutěží v popularitě. Přesto silou své přesvědčivosti získal mnoho příznivců mezi právníky i veřejností.

0: Basta.
1: Odpůrce amnestie i trestu smrti, vášnivý kuřák a člověk se svérázným smyslem pro humor. I takový byl Otakar Motejl, náš dnešní hrdina.
2: Institut amnestie doktor Motejl považoval za přežitek, stejně jako prezidentskou milost. Za anachronismus měl také imunitu, které se těší členové parlamentu, prezidenti, diplomaté a soudci.
1: Připomínal, že institut imunity historicky vznikl proto, aby zástupce lidu mohl v parlamentu vyslovit cokoliv, aniž by za to byl stíhán. A ne proto, aby se vyhnul trestnímu stíhání za činy, které nemají s výkonem jeho funkce nic společného.
2: Z kuřácké vášně Otakara Motejla si dělali jeho kolegové a známí legraci a říkali, že stejně jako není kouře bez ohně, není Motejla bez kouře. Kapesní popelníček, který mu darovali spolupracovníci na ministerstvu spravedlnosti, nosil stále při sobě.
1: Denně vykouřil kolem 40 cigaret a přiznával, že omezit se v tomto směru nehodlá, neboť k tomu nemá sílu ani důvod.
2: Na doporučení lékařů, že by měl s kouřením přestat, poněkud rouhavě kontroval, že je nepřítelem dlouhověkosti.
1: Když kdysi na mystifikační stránce Mladé fronty vyšlo, že ministr spravedlnosti je levobočkem Antonína Zápotockého, autor poukazoval na podobu prezidenta na 30 haléřové známce. Otakar Motejl se tehdy upřímně pobavil.
2: Jen se ho trochu dotklo, že ilustrace k článku zdůraznily jeho výrazné a odstávající uši. Antonínu Zápotockému se totiž říkalo ušaté torpédo.
1: Otakar Motejl říkal, plešby mi ani tolik nevadila, ale uši mi za mlada opravdu vadily a způsobovaly jistá traumata mého dospívání.
2: S nadsázkou a humorem sobě vlastním prohlašoval, že i ve vysoké funkci mu vadilo, když byl někdo vyšší než on a měl uši připláclé k hlavě.
1: Otakar Motejl byl ale především slušný a poctivý člověk a doslova příkladný představitel právní kultury.

0: 10. září 1932 se narodil muž, jemuž scénáristka Zuzana Ptáčková věnovala dnešní příběhy z kalendáře. Otakar Motejl, člověk, jehož jméno by mohlo být synonymem pro slova právo a spravedlnost.
1: Celoživotní právník a bývalý předseda Nejvyššího soudu, ministr spravedlnosti a veřejný ochránce práv byl především obhájcem demokratických principů.
0: Říkal, a teď cituji, totalitní režim je velkou inspirací pro zamindrákované lidi, protože vytváří zdánlivě rovná pravidla k cestě vzhůru bez použití intelektuálních schopností.
1: Prosazoval dodržování zákonů bez ohledu na to, zda sklidí potlesk. Hodně mu záleželo na fungování české justice, která je základem demokratického státu.
0: Své práci vždycky dával maximum. Patřil mezi nejrespektovanější veřejné činitele a i když se v průzkumech oblíbenosti umisťoval na předních příčkách českých politiků, sám politikem nikdy nebyl.
1: Tvrdil, že je mu politika cizí a že ji nerozumí. Celý život si úzkostlivě střežil pozici nestraníka.
0: Snad jste si spolu s námi rádi vzpomněli na výraznou osobnost naší moderní historie a doufáme, že i příští vydání příběhů vás zaujme třeba jiným tématem.
1: Zachovejte nám přízeň, my vám je zachováme zcela určitě a těšíme se na vás.
0: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém celoplošného varování obyvatel přes rozhlasové vysílání DAB. Umí probudit i vypnuté přijímače. A zítra bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě občasný déšť, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
2: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
2: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
4: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
2: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci. Podle nich jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy. Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. Ten dokáže v případě mimořádné události přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečný varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
5: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát. A ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly, takže všechno se povedlo.
6: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
7: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
6: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: V Británii je poprvé v historii vystavený originál skoro 1000 let staré tapiserie z Baye. Ta je bezmála 70 metrů dlouhá a zobrazuje dobytí Anglie Normany a bitvu u Hastingsu v 11. století. Francie tapiserie zapůjčila až do července příštího roku do Britského muzea v Londýně. O výstavu je podle BBC obrovský zájem. Vyprodané jsou všechny dostupné vstupenky až do konce roku.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou občasný déšť. Během odpoledne bude oblačnost i srážky ubývat. Teploty mezi 16 a 21 stupni, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách kolem 12 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy je hromadná nehoda. Na kilometru 188,5 se srazilo několik vozidel. Na místě jsou hasiči, zdržíte se 45 minut. Na D1 jsou dlouhé fronty i z Prahy do Brna před omezením u Vlašimi. Na 49. kilometru je zúžení, zdržíte se hodinu a půl. A na silnici 35 jsou kolony u Svitav, u Koclířova, u kruhového objezdu je omezení, jede se Kyvadlově, fronty z obou směrů jsou na půl hodiny. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Rakovinou tlustého střeva onemocněla Sylvie, která dnes přijde vyprávět svůj příběh. Její nádor objevili lékaři bez jakýchkoliv příznaků a potíží. Před svojí operací podstoupila novinkové vyšetření ve spojení s umělou inteligencí. K čemu je to dobré a jaký to bylo prospěšné? I o tom si dnes budeme povídat. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Jmenuji se Lubomír Martínek, jsem přednostou chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Díky novým technikám a předoperačním vyšetřením si umíme v současné době lépe představit cévní zásobení tlustého střeva a tímto způsobem vylepšit naše výsledky jak v horizontu krátkodobém, tak i v souvislosti s přežitím pacienta.
2: Pane docente, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Začněme dnes prosím pohledem do lidského těla se zaměřením na tlusté střevo, o kterém bude řeč, kde ho přesně najdeme, nebo možná lépe odkud kam vede.
3: Tlusté střevo je součástí zažívacího traktu a představte si ho jako trubici, která začíná v návaznosti na střevo tenké v pravém podbřišku, z toho pravého podbřišku jde do pravého podžebří, potom napříč přes celou dutinu břišní do levého podžebří, odtamtud dolů do levého podbřišku a potom v podobě takového ležícího písmene S do malé pánve, kde navazuje na konečník.
2: Já děkuji za to do vysvětlení, je to kus cesty, tedy pane docente. Možná ještě, jaká je funkce tlustého střeva, k čemu ho potřebujeme?
3: Ono funguje jednak jako takový nějaký transportní mechanismus, který vlastně tu tráveninu posunuje směrem ke konečníku a taky dbá o to, aby konzistence té stolice byla hustší a hustší, jinými slovy stará se o vstřebání tekutin v průběhu vlastně toho transportu směrem ke konečníku tak, aby vlastně ten výsledný v vozovkách produkt měl příslušnou konzistenci.
2: My si dnes budeme mimo jiné povídat o novinkové možnosti 3D předoperačního vyšetření pacientů s karcinomem tlustého střeva ve spojení s umělou inteligencí. Možná na začátek stručná informace o tom, pane docente, v čem je pacientům prospěšné takové vyšetření, v čem je výjimečné jiné?
3: To vyšetření nám trošku pomůže ujasnit si předoperačně situaci, ve které následně v průběhu toho operačního výkonu vlastně budeme. My vycházíme z výsledků vyšetření, ať už je to koloskopie nebo nejčastěji počítačová tomografie, a ten výsledek máme vlastně v podobě snímků, které jsou viditelné na monitoru počítače a je to něco, co je vlastně ve formě 2D zobrazení. V dutině břišní operujeme 3D prostoru a někdy je trošinku problém si udělat přesnou představu o tom, jak vlastně ty poměry v té dutině břišní prostorově vypadají. To předoperační modelování nám umožní si tady tohleto představu jakýmsi způsobem zásadně vylepšit a když už tady tohleto víme, směřuje to k tomu, že jsme lépe na tu operaci připraveni, lépe jsme připraveni na potenciální komplikace, může to zkrátit trvání toho operačního výkonu, může to snížit pravděpodobnost komplikací a tím pádem i zlepšit pooperační průběh toho pacienta. Souvisí to dokonce i s tím, že jsme schopni v případě zhoubných onemocnění tu operaci provést onkologicky v tom nejideálnějším rozsahu, což je něco, co je důležité pro následující prognozu toho pacienta, čili zjednodušeně řečeno pro jeho přežití.
2: Za chvíli vám představím Sylvii. Té byl karcinom tlustého střeva diagnostikován a před operací podstoupila novinkový způsob vyšetření. Ještě předtím si pověsme, jak se rakovina tlustého střeva projevuje. Změnou vyprazdňování dlouhodobě se může střídat průjem a zácpa, častější nutkání na stolici či pocit neúplného vyprázdnění, krev nebo hlen ve stolici, bolesti břicha, úbytek na váze a celková únava. Změna tvaru stolice ve smyslu stolice, která odchází v úzkém proužku. V České republice funguje bezplatný screening, který dokáže odhalit polypy ve střevě dříve, než se v nich vyvine nádor nebo zachytit nemoc v počátečním stádiu. Myslete tedy na prevenci. Můžete si tím zachránit svůj život.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je Silvie.
4: Já jsem neměla žádné příznaky potíží. Lékařka mě poslala na preventivní vyšetření tlustého střeva, takzvanou koloskopii. Výsledek byl pro mě šokující. Velký nález, zhoubný nádor tlustého střeva a okamžitá operace.
2: Silvie, vítejte.
4: Dobrý den.
2: Vrátím vás s vaším dovolením do roku 2023 k vaší obvodní lékařce a preventivní prohlídce. Co důležitého se na ní odehrálo?
4: Tak já jsem v roce 2023 absolvovala takovou tu základní preventivní prohlídku v 50 letech. Všechna vyšetření byla v pořádku. Chtěla jsem paní doktorce, ať mi udělá ten okultativní test, který se běžně v 50 letech dělá, ale ona říkala, ne, vy musíte jít na koloskopii, protože máte v rodině určitou zátěž. Já jsem se trošku bránila, ale na její popud jsem se teda objednala. Tím, že jsem neměla vůbec žádné problémy, tak jsem dostala termín někdy až za 3 měsíce, což bylo zhruba koncem února 2024. A od té doby se začal odehrávat můj příběh.
2: Mm-hmm. Vy jste říkala, že v té době jste neměla vůbec žádné potíže, ani když nad tím přemýšlíte zpětně, nějaké, které možná jste přičítala něčemu jinému?
4: Samozřejmě nějaké problémy jsem měla, byla to únava, jo, bylo takové trošku nějaké vyčerpání organismu, ale všechno jsem to přičítala jako takové nějaké začínající menopauze.
2: Mm-hmm. Vy jste říkala, že vás čekalo to kolonoskopické vyšetření. Jaký byl jeho výsledek?
4: Já jsem přišla na tu kolonoskopii úplně v klidu, nikdy bych si jako nepřipouštěla, že bych mohla touhle nemocí onemocnět. O to horší pro mě byla diagnóza, kterou mi pan doktor oznámil už víceméně v té ordinaci, aniž by měl nějaké výsledky histologie, protože ten nález vypadal zřejmě jednoznačně. Říkala mi, že už to dělá 20 let, takže už to pozná, takže víceméně jsem odcházela už z té ambulance s jasnou diagnózou, akorát jsme čekali na výsledky histologie, která to bohužel potvrdila.
2: Silvie, vy jste říkala, že to byl obrovský šok, což samozřejmě tomu rozumím, musel to být obrovský šok. Vzpomínáte na ten pocit nebo možná na to, jak jste přijala tu diagnózu?
4: Tak ono je to prostě situace,

0: K tomu kolonoskopickému vyšetření. Jaké jsou vlastně možnosti toho vyšetřit tlusté střevo? Je to kolonoskopie nebo ještě něco k tomu?
1: Kromě té kolonoskopie existují ještě vyšetřovací postupy, které patří, řekněme, k takovým nějakým obecným, nejsou zaměřené na tlusté střevo, ať už tím myslím zobrazovací techniky, kterým je počítačová tomografie, a nebo ještě, ale to se netýká tlustého střeva, spíš konečníku, tam je ještě možnost tu koloskopii vylepšit do ultrazvukové vyšetření, něco, čemu se říká endosonografie, a taky se v určitých situacích k tomu vyšetření používá.
0: Jak vlastně probíhá to kolonoskopické vyšetření? Co se s pacientem bude dít? Na co se máme připravit?
1: Koloskopické vyšetření je vyšetření, ve kterém pomocí vlastně flexibilní optiky je přehlednut celý, nebo dle možnosti přehlednout vlastně celý segment toho tlustého střeva. Oni, zkušení koloskopisté, jsou schopni přehlednout i závěrečnou část tenkých kliček, nicméně proto, aby ten obraz měli dostatečně kvalitní a byli schopni ten nález co nejlépe posoudit, je třeba to střevo určitým způsobem připravit, a to je taková první neúplně oblíbená část, kdy ten pacient musí mít ty střeva vyčištěná, což z pravidla v tom před tím vyšetřením znamená konzumaci trošku větší množství tekutin, speciálních roztoků, které se postarají o to, aby vlastně to tlusté střevo bylo čisté a pro toho endoskopistu přehledné.
0: My tady používáme vlastně pojmenování kolonoskopické vyšetření nebo koloskopické. Já jsem se vás ptala, vy jste říkal, že obojí je správně. Je mezi tím nějaký rozdíl?
1: Asi gramaticky správně je ten termín koloskopický, koloskopie, ale obecně používají se oba dva a v obou případech je jasné, o co se jedná.
0: Tak děkuji, jenom abychom byli srozumitelní pro naše posluchače, že mluvíme o tom samém. Občas možná slýcháme, že lidé nechtějí jít na to kolonoskopické vyšetření, že z toho mají obavy. Dokážete je nějakým způsobem teď rozptýlit? Jaké jsou vlastně ty bonusy, když tam půjdeme?
1: Tak ono, ty obavy samozřejmě souvisí s tím, že to vyšetření až tak úplně příjemné není, ale ono je to hrozně rozdílné člověk od člověka. Každý máme trošinku jinak nastavený prach bolesti, každý máme trošinku jinak to tlusté střevo uskládané a prostě pro někoho je to vyšetření snesitelné, zvládného, aniž by to vyžadovalo z jeho strany nějaké opatření. Jsou pacienti, kteří to samozřejmě snaží hůře, těm v průběhu toho vyšetření je možno pomoci tlumením bolesti, trošku přitlumením i vnímání toho vyšetření samotného, a pak je skupina pacientů, pro které prostě to vyšetření je nezvládnutelné a v tom případě lze to tlusté střevo vyšetřit i v celkové anestezii. Z pravidla ten endoskopista je do té míry zkušený, nikdo z nich určitě nechce toho svého pacienta žádným způsobem trápit, takže spíš prostě míra toho, té analgetizace, eventuálně toho přitlumení, jen jde individualizovaná podle osoby toho vyšetřovaného pacienta. Takže jistě není to nic příjemného, ale lze to provést tak, aby se tím člověk určitě během toho vyšetření netrápil.
0: A teď možná ty bonusy, co to vlastně přinese za bonusy, v čem je dobré to podstoupit?
1: To vyšetření samozřejmě je schopno nejen vyšetřit ve smyslu diagnostikovat jakoukoliv patologii v tom tlustém střevě, ať už je to polyp nebo nádor nebo zhoubný nádor, umožní z toho vzít vzorek, což samozřejmě pomůže potom jakýmsi způsobem zacílit tu léčbu, a co je asi nejdůležitější, ono, ten nádor prochází určitým vývojem a na začátku je něco, čemu se říká polyp, který se svým růstem narůstá jeho riziko, že jednou už to nebude polyp, ale bude to teda něco maligního. Pokud je ten nález příznivý, tak koloskopista je schopen nejen takovýto nález diagnostikovat, ale ten polyp nebo tu lezi odstranit, a tím pádem je to vlastně preventivní opatření, které vlastně tomu člověku umožní, že se v budoucnosti vyhne potenciálnímu chirurgickému výkonu.
0: Důležitá informace, když se zastavíme u nádorového onemocnění zhoubného nádoru tlustého střeva, jaké jsou možné příčiny jeho vzniku?
1: že by se dala najít nějaká jednoznačná příčina, to tam neexistuje, to spíš taková nějaká souhra malých příčin, trošku to souvisí s životním stylem, trošku to souvisí se

0: stravovacími návyky, kdy určitě nedostatek vlákniny, nedostatek ovoce, zeleniny, červené maso, které je, řekněme, sofistikovaně připravováno tepelně, jsou různá uzení a podobně, je něco, co navyšuje riziko toho nemocnění. Více jsou ohroženi pacienti obézní, více jsou ohroženi kuřáci, více jsou ohroženi pacienti nebo potenciálně nemocní s vyšším příjmem alkoholu. Je to spíš takový souhr potenciálních rizik.
1: Musím se zeptat ještě na dědičnost v souvislosti s rakovinou tlustého střeva. Hraje tam nějakou úlohu?
0: Ta otázka je úplně správná. Zhruba u 10% je ta dědičnost jednoznačně dána. Existují genetické vady, které k riziku vzniku rakoviny tlustého střeva jednoznačně predisponují, ale to je poměrně malá skupina pacientů. Nicméně pokud dojde k výskytu rakoviny tlustého střeva v rodině, v nejbližší rodině, čímž myslíme vlastně rodiče, eventuálně sourozence, a pokud ještě navíc k tomuto výskytu dojde v mladším věku, to znamená řekněme někde před tím horizontem 50-55 let, tak v tuto chvíli jasně to riziko je vyšší, než je v běžné populace. To navýšení není až zásadní, to riziko se navyšuje zhruba 2-3x, nicméně ve srovnání s tou okolní populací, běžnou populací, takovýto lidé to riziko prostě mají vyšší.
1: Mm-hmm. Silvie, zastavím se u té dědičnosti. Měl někdo takové onemocnění u vás v rodině?
2: Ano, bohužel pro mě ta věc, jak mi oznámili, že mám zhoubný nádor, byla hrozně citlivá, protože mi zemřela maminka ve věku 46 let na adenokarcinom tlustého střeva. A ta bohužel v její situaci se na to přišlo strašně pozdě. Přišlo se na to víceméně až na gynekologii, kde už měla metastázy ve vaječnících, potažmo v játrech a víceméně neměla vůbec žádnou šanci s tím bojovat, takže po 11 měsících zemřela.
1: Pane docente, a možná tu odpověď na moji otázku teď dala Silvie, do jaké míry je důležitý ten včasný záchyt, aby to dobře dopadlo?
0: Ten včasný záchyt pro prognozu je absolutně zásadní. Časná stádia jsou tohoto onemocnění, jsou stádie, které jsou vlastně plně léčitelné, takže tam ta úzdrava je stoprocentní. Čím samozřejmě je to onemocnění zachyceno později, tím se i ta prognoza toho pacienta prostě zhoršuje.
1: Silvie, vás čekala konzultace před operací u pana docenta Martínka. Vzpomínáte na to první setkání s ním, co vám tehdy pověděl, co se bude dít?
2: Tak setkání s panem docentem Martínkem mě dost uklidnilo a věděla jsem, nebo tušila jsem, že jsem v dobrých rukou. Samozřejmě následovala nějaké následná vyšetření, právě to bylo CT vyšetření k vyloučení následných metastáz. Toho jsem se bála asi nejvíce tím, že už jsem měla nějaké ty zkušenosti a vím, jak to bohužel s tou maminkou dopadlo. To se naštěstí nepotvrdilo, takže jsem tušila už doby, když jsem šla na operaci, že mám daleko větší šanci než ona a pevně jsem věřila v to, že nádor bude lokalizován jenom prostě v té oblasti toho tlustého střeva.
1: Mm-hmm. Jak vám pan docent Martínek vysvětlil ten robotický zákrok? Mluvili jste spolu o tom?
2: Ano, on navrhl tady tuhle variantu, za což jsem mu velice vděčná, protože tato operace je určitě méně invazivní než klasická operace. Rekonvalescence je daleko lepší a myslím si, že to asi umí i dobře zacílit, protože ten můj nádor byl, myslím, 13-15 cm nad konečníkem, takže se muselo postupovat velmi precizně, aby tato operace skončila dobře a ne nějakou stomií. Mm-hmm. Jo, tam si myslím, že to riziko bylo asi velké.
1: Mm-hmm. Co je stomie, pane docente? Prosím jenom o dovysvětlení.
0: Stomie je vlastně vyústění tlustého střeva na stěnu břišní, čili něco, co odklání proud té stolice a znamená to pro toho pacienta určitou zhoršení vlastně parametru kvality života.
1: Když se zastavíme u té novinkové robotické operace, určitě to dovedete nějakým způsobem pojmout laicky, abychom si my, vlastně laici, dokázali představit, co se vlastně děje, jakým způsobem spolupracujete s tím robotem, jak to vlastně vypadá na tom operačním sále.
0: Princip toho výkonu vlastně je úplně stejný, jak se prováděl historicky otevřeně nebo laparoskopicky, tím myslím o, řekněme, základních krocích toho operačního výkonu. Ten rozdíl spočívá v tom, že ten výkon je dělán mininvazivně, to znamená v tom břiše v tuto chvíli jenom kamera a ty robotické nástroje a proti té laparoskopii, která je v tom směru trošku podobná, ten rozdíl ještě spočívá v tom, že ten operující chirurg není u operačního stolu, ale vlastně ty ramena ovládá z konzoly, která je mimo operační stůl. Ono pojem robot v sobě skrývá to, že by ten systém měl být nadán určitou dávkou nebo určitou částí autonomie. Není tomu tak, je to prostě v tomto případě jenom, řekněme, zdokonalené manipulační zařízení, které nicméně dokáže tomu operujícímu chirurgovi zaprvé zprostředkovat dokonalý 3D obraz. Ono si to trošku představte asi tak, jako kdyby tu hlavu měl přímo v té dutině břišní. Je to něco, co žádnou jinou technikou není v současné době dosažitelné. A oproti laparoskopii je tam ještě další výhody, které spočívají v tom ve sofistikovaných nástrojích, které mají ještě na svém konci něco, co nazýváme endovristem, jinými slovy další zápěstí navíc, a ono to umožňuje prostě dělat věci, které nedokážou laparoskopické nástroje, že vůbec nedokážou vlastně udělat lidská ruka, čili ta preciznost se tam pohybuje na daleko vyšší úrovni, než u výkonu, tak jak byly doposud prováděny. Mm-hmm.
1: My jsme se tady bavili i o tom, že to je méně invazivní operace. Znamená to, že v souvislosti s tou robotikou se snižuje i to riziko toho, že pacient bude mít stomy, ten vývod? Má to na to vliv, anebo ne?
0: Určitý vliv to na to má. Ono to zase souvisí s tou precizností toho výkonu. My, abychom co nejvíce eliminovali riziko té stomie, tak prostě musíme mít ten tumor odstraněný bezpečně ve zdravé tkání. A ono v případě ani tak tlustého střeva, ale v případě konečníku se pohybujeme v úzkém prostoru pánve, kde je špatně vidět, a právě robot umožňuje přehled i v oblastech, kde normálně ta vizualizace byla komplikovaná. Čili ta šance ten výkon dokončit tím, že ten pacient nemusí mít stomy, je větší. Mm-hmm.
1: Silvie, jak vlastně ta operace nakonec proběhla? S jakým nálezem? V jakém rozsahu?
2: Tak operace proběhla teda v nějaké té extrakci nějaké části toho tlustého střeva, samozřejmě i s nějakou rezervou, jak už říkal pan docent, jo, že ta tkáň se musí zabrat trošku více i do té zdravé tkáně, takže tam to muselo být tak na hraně tím, že jsem to měla tak blízko nad konečníkem, a dost mě uklidnilo, že pan docent mi hned po operaci řekl, že při revizi té dutiny břišní se mu zdály břišní uzliny čisté, takže teď jsme čekali jenom na ty výsledky té histologie, která prostě potvrdila, že nádor byl naštěstí lokalizován jenom prostě v té části toho tlustého střeva a ty uzliny vyšly čisté, což byla pro mě úplně krásná zpráva, a věděla jsem, že ta šance na přežití nebo na nějaký další plnohodnotný život je velká.
1: Ťukám to. Je to dobře, že to tak dopadlo.
2: Děkuji.
1: Pane docente, chci se zastavit ještě u toho 3D vyšetření té novince ve spolupráci s umělou inteligencí. Jak si vlastně představit tuhle tu spolupráci?
0: To 3D zobrazení se tady v téhleté konkrétní situaci spíš vztahovalo na to, že nám pomůže předoperačně mít namodelované nebo vizualizovat si cévní řečiště. Ono to zásobení toho tlustého střeva je extrémně variabilní a liší se v podstatě pacienta od pacienta. A jedním z principů, aby ten výkon byl onkologicky správně provedený, čili s co nejlepší prognózou pro pacienta, je znát a vědět, jak to cévní zásobení vypadá a jak vypadají vlastně odstupy velkých cév, protože to je místo, kde vlastně ten chirurg ty cévy přerušuje. A to je něco, co definuje radikalitu toho výkonu. Nám to v tuto chvíli předoperačně pomůže, že si uděláme představu o tom, jak ta situace bude vypadat, zkrátí to trvání toho operačního výkonu a pomůže nám, abychom byli prostě radikální tak, jak radikální máme být. Mm-hmm.
1: Pane docente, já vím, že myšlenka takového vyšetření se zrodila ve vaší hlavě. Jak vás to napadlo?
0: Tak ono ne až tak, jak mi to napadlo. Tam píš, ono jednak na pracovišti je několik lidí, kteří věnují svůj čas tomu, že se věnují moderním technologiím a věnovali se taky tomu, že předoperačně tu situaci se snažili modelovat v podobě modelu, který opouštěl 3D tiskárnu. Získali jsme tím nějaké fyzické modely. Co to ten člověk, to, co musel udělat, je, že proseděl řadu hodin nad CT vyšetřeními proto, aby vlastně nachystal materiál, který potom ta 3D tiskárna byla schopna vytisknout. A ten nápad směřoval k tomu, že vlastně ta časová ztráta je pro něho obrovská a že by možná šlo na základě určitých datasetů, které budou předpřipraveny a který ten lékař teda nachystá, natrénujeme, aby to za něho příště udělala umělá inteligence. A v tuto chvíli už jsme schopni to, co trvalo předtím řádově hodiny, ono to bylo někdy 6, 8, 10 hodin, tak v tuto chvíli už to ta umělá inteligence s poměrně slušnou preciznosti je schopna udělat řádově v minutách, čili předoperačně nám poskytnout virtuální 3D model cévního řečiště, čili takto ta myšlenka tak nějak vznikla nebo byla realizována. Ono výhoda spočívala v tom, že nejen, že se našel na pracovišti člověk, který byl schopen a ochoten ty hodiny nad tím CTčkem prosedět, ale vlastně na Ostravě fakultní nemocnice má přes plot Vysokou školu báňskou, které má centrum, které se jmenuje For Innovation, a to je centrum s vysokou vypočetní kapacitou a ty to zaujalo a ti nám pomohli s tím tréninkem té umělé inteligence. Mm-hmm.
1: Je dobře, že takové nápady chodí, pane docente, a že to máte přes plot. Že
0: pravda.
1: Se to
0: IT for
1: tak
0: Innovation,
1: spojilo.
0: Tak je přesný název.
1: No já děkuji za to, že jste to pověděl, za ten nápad, který jste přinesl. Silvie, ta poslední slova budou patřit vám. I pan docent byl jedním z těch, kteří vás vrátili zpátky ke kvalitnímu životu, zpátky do zdraví. Chtěla byste mu teď něco povědět?
2: Ano, já bych mu určitě chtěla touhle cestou i přes Český rozhlas moc poděkovat za jeho čas, za jeho profesionalitu, empatii a nejen jemu, celému jeho týmu, což je chirurgická klinika fakultní nemocnice v Ostravě. Moc krát děkuji.
1: Pane docente, budete na to reagovat?
0: My jsme všichni rádi, že se to povedlo.
1: Tak velmi stručně. Silvie, já vám děkuji mnohokrát za to, že jste přišla dnes do pořadu Moci bez nemoci, za tu otevřenost, kterou jste přinesla. Přeju vám hodně zdraví.
2: Já vám moc krát děkuju a doufám, že to hodně pacientům pomůže, protože bych byla ráda, aby lidé na tu kolonoskopii opravdu šli. Každý se toho bojí, ale určitě to stojí za to, protože mi to určitě ten život zachránilo. Myslím si, že kdybych tenkrát neposlechla svoji paní doktorku, které taky moc krát děkuji, můj obvodní lékařce, a potom už by se objevily nějaké problémy, tak už by asi bylo hodně pozdě a můj příběh by dopadl tak, jak bohužel u mojí maminky, takže moc krát děkuji všem.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dál v podcastovém rozhovoru. Povídat si budeme o robotických operacích a jejich přínosu pro pacienty. Mým hostem ve studiu zůstává docent Lubomír Martínek, přednosta chirurgické kliniky fakultní nemocnice Ostrava a lékařské fakulty Ostravské univerzity.
3: Moci bez nemoci.
4: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Ten třídní sraz, to by byl taky čedlo, že?
7: Já jsem nikdy za sex neplatil.
8: To je to problém?
7: Zadrhávám.
8: Vy si chcete domluvit konzultaci?
6: Co to je?
8: Máma si odvezla lednici.
9: Ženské jsou miliony. Pokračuj, to je dobrý. Ještě něco dej.
10: Mně můžeš říkat všechno.
11: No, nechte mě bejt ženská.
8: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku.
12: Nazdar, tati.
6: To teď budu chytat první třídou jak nějaký úplný lůzer.
13: Na tělo. Premiérový díl zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
13: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.
13: Srdcovky od Dvojky.
15: Téměř 4 minutky po 6:30, to je čas, kdy právě začínají srdcovky od Dvojky s datem 10. září 2026. Vaše pravidelná dávka pozitivní energie, pravidelná dávka písniček, vzpomínek a samozřejmě také toho všeho, co se k muzice nějakým způsobem váže. To znamená, někdy je to úsměv, někdy jsou to i slzy, zkrátka vzpomínky takové, jaké nám přináší hudba, nám těžko něco dalšího takhle dá. Ať nás posloucháte doma v autě, v práci, nebo jste si k nám právě teď jenom na chvíli odskočili, jedno místo je to vždycky volné právě pro vás, protože hudba má jednu úžasnou vlastnost. Nemusíte se objednávat, nemusíte stát ve frontě, stačí poslouchat a rázem jste mezi svými. Dobrý poslech vám u srdcovek přeje Pepa Melen.

Tým Držím ti město nám příjemně otevřeli dnešní čtvrteční srdcovky. Máme 10. září a to je datum, které se jen hemží událostmi a také narozeninami. Mám tady jedny hned na úvod. 660. slaví David Lowry, muž, který se narodil 10. září 1960 v texaském San Antonio. Tenhle muž založil skupinu Cracker a stal se jednou z výrazných postav amerického alternativního roku. Já jsem vybral písničku z alba, které je natočené před 35 lety v roce 1991. A je to písnička, která je o narozeninách. Je to takové přání, narozeninové přání, ale to přání není tak úplně pro někoho jiného. Je to vlastně taková gratulace, nebo spíš možná ironická inventura života a radost z maličkých a drobných věcí, které člověkům zůstávají. Happy birthday to me! Tak všechno nejlepší pro mě!

Happy birthday budeme v tuhle chvíli přát také někomu dalšímu. A sice jsou to 68. narozeniny Stjepan Fahy, což je samozřejmě velmi známá zpěvačka. Nejprve jako členka kapely Bananarama, ale na konci 80. let odešla s Bananarami a založila Shakespeare's Sister. Mám pro vás písničku, kterou jistě dobře znáte. Je to píseň, vlastně je to taková prosba milovanému člověku, aby ještě neodcházel. A zároveň je to trošičku dramatický souboj mezi láskou a tím, co lásku může navždy přetnout. A to je samozřejmě, nebo není to nic jiného, než smrt samotná. Tady je písnička, která si opravdu získala srdce mnoha milionů lidí na celém světě. Shakespeare's Sister a Stay.

Pojďme si dát anketu. Máme už 6:45. Včera jsme anketku vynechali, bylo to nabité v srdcovkách. Dneska si ji dáme a reaguji na to, že spousta z vás v létě jezdila na různé výlety. Občas to byly také výlety za muzikou, občas to byly výlety s přáteli anebo prostě jen tak sami do přírody. A tak mi napadlo, dneska uděláme anketu, kde se vás zeptám, kdy a kde jste naposledy si zaspívali? Kde jste naposledy zpívali z plna hrdla a třeba opravdu, opravdu nahlas? Bylo to na bále, na koncertě, mezi diváky nebo na jevišti, ve sprše, za volantem, při vaření, na zahradě, nebo vás u toho viděl a slyšel někdo, kdo vás u toho vidět a slyšet neměl? Na to klidně zaspomínejte a pište mi na josef.melen@rozhlas.cz a můžete mi napsat také na SMS bránou 702 222 220, kdy a kde jste si naposledy zaspívali. A teď mám pro vás jednu vzpomínku. 10. září roku 1943 v Přerově se narodil muž, který tomuto městu zůstal věrný po celý svůj život, a to byl samozřejmě Jaroslav Vikrent. Pojďme si ho dát.

stačí, stačí zvednout se a odejít pryč. Snad by mi říct chtěla, že včera měla do culíku uvázané.

by se mi zdálo, že je má tak opálené. Chvíle ticha, sotva dýchá.

hladí vlasy sluncem převázané. Těch pět zlatých nití, každý smutek chytí, pláč se k ní už nedostane.

roce 98 vznikla kapela Divoký Bill a Čmelák, tak ten vyletěl na stejnojmenném albu před 20 lety. Ano, takhle to letí. Já se vás ptám, kdy a kde jste si naposledy zaspívali a bylo to splna hrdla a třeba i opravdu nahlas. Honza píše dneska ráno v koupelně. Buď zdrav a silen Pepo, dcera mě vytáhla do Španělska jako doprovod u příležitosti jejího koncertu, její oblíbené kapely My Chemical Romance. Zjistil jsem, že zrovna v ten den je finále mistrovství světa v Kopané a celý Madrid tím žil. Evropané, jak známo, vyhráli. Druhý den bylo španělské Nagano s mistry světa na autobuse a znělo kvíňácké We are the champions a tak jsem si splna hrdla zaspíval. Zdraví Martin. Děkuji moc, Martine, za tenhle zážitek. Myslím si, že to mohlo být opravdu příjemné a závidím vám to, ale v dobrém, zcela jistě. Krásný večer, Pepo. Před 14 dny jsme blbli s kamarádkou, která měla narosky, došlo na vše možné pop country, dám dělovou ránu, tak dál jen vejdi a tak dále a věřím, že si s vámi zaspívám na akci Pomozte dětem, která je zanedlouho, moc se těším, píše Míla. Ano, ano, ano, 21. září budeme zase pomáhat životu dětem, tak tam se určitě s některými z vás uvidíme. Ahoj Pepo, naposledy jsem zpívala nikoli na koncertě splna hrdla, ale svému vnukovi večer při usínání, tedy myslím jeho usínání. Potichu o to vroucněji, řekl si o zpěv sám, zdravím Natka z Olomouce. Děkuji moc, i vy ostatní mi napište, jak to máte, kdy jste si naposledy zaspívali splna hrdla a třeba i opravdu, opravdu nahlas. Mám tady pro vás teď vlastně dvě písničky za sebou, bude to ano, hudební resuscitace, ale ta první píseň se váže k 10. září, ovšem 10. září před 60 lety, to znamená rok 1966. Diana Ross vzpomněla v jednom rozhovoru na radu své maminky, že na opravdovou lásku je potřeba počkat, protože nepřijde na povel nebo na lusknutí prstu. Mám pro vás písničku, kterou napsala asi nejslavnější autorská, no doslova továrna Motownu, a sice bratři Brian a Eddie Howlandovi společně s Lamontem Dozierem. A inspirovali se onou gospelovou myšlenkou, že na důležité věci je třeba si počkat a nespěchat ani na Boha, a oni z toho udělali nespěchat tedy rozhodně na lásku. You can't hurry love, a tady jsou The Sub.

Kratičká věc, ano, patří do těch dvouminutových hitů, tak jak už to bývá. Slíbil jsem vám hudební resuscitaci. Ta resuscitace přišla na podzim roku 1982 a má jí na svědomí Phil Collins, který si tuhle tu písničku vzal pro své druhé solové album Hello, I Must Be Going. On se v podstatě nesnažil to nějakým způsobem udělat jinak. Nesnažil se z toho udělat vyslovenou Collinsovku. Naopak, chtěl co nejvěrněji zachytit zvuk starého Motownu, který jako mladý muzikant velmi obdivoval a doslova miloval. Jak se mu to povedlo? Tady je hudební resuscitace Phil Collins a rok 1982. You Can't Hurry Love.

Tak se pojďme podívat, jak to máme s tou anketou, kdy a kde jste si naposledy zaspívali spal na hrdla a třeba opravdu na hlas. Kajka píše hezký čtvrteční večer, obávám se, že v každých srdcovkách se najde nějaká písnička, kterou si zpívám s rádiem, ale v dětství ve sboru, na střední reprezentace s kamarádkou na soutěžích, krásné vzpomínky, děkuji, já děkuji za tuhle zprávu, ale nejsou tady vůbec žádné písně, které jste tehdy zpívali, jestli jste zpívali dvojhlasy, nebo co jste vlastně zpívali, to by mě taky zajímalo. Při rodinné sešlosti před měsícem na chatě zpívali jsme semaforky, až se hory zelenaly. Zdraví Naďa, já vás Nadi zdravím, děkuju. Adel píše, zdravím, naposledy to bylo před lety, když jsem slavila 40. v kavárně Fantazii v Ladové ulici, zpívala celá kavárna a já zpívala Adélku v říši divů, anebo doma si zaspívám při srdcovkách, tak to je skvěle. Mám z toho radost. I vy ostatními samozřejmě můžete napsat, jak jste na tom, kdy jste si naposledy zaspívali na josef.melen@rozhlas.cz nebo můžete také na 702 222 220. Mimochodem jedna z písní, u které se dá krásně a nahlas zpívat refrén, tak právě začíná. Dalibor Janda, Žít jako kaskadér.

Začátek 80. let, tehdy přišel Jahodový koktejl a potom v roce 84 písnička Žít jako kaskadér. Hudbu napsal sám Dalibor Janda, text Jan Krůta. Teď ale tady mám další narozeniny. Muž, který v roce 70 jako 20letý zakládal kapelu Aerosmith, Joe Perry, dneska slaví 76. narozeniny a já mám pro vás písničku, která vlastně mluví o tom, že někdy člověk spadne až na úplné dno a teprve tam zjistí, že život může začít znovu. Tady jsou Aerosmith a Amazing.

Hudba, to jsou obrovské emoce v hudbě a ve slovech písní se skrývají celé životní příběhy. Někdy vás taková slova napadnou ve chvíli, kterou byste v podstatě snad ani nechtěli zažít, ale stane se to. Mám tu teď v srdcovkách takový vzkaz, který se ke mně dostal přes některé mé kolegy. A je to takový vzkaz, který teď posílám panu Václavu Neckářovi. Václave, myslím na tebe, posílám ti spoustu sil a energie. A pro vás, milí srdcovkáři, tady mám písničku z roku 1974. U následující písničky, která má název Jedenkrát, nelze zůstat jen u její historie. Václavu Neckářovi zemřel 24. srpna jediný syn Václav. A nebyl mu pouze jen synem v uvozovkách, ale byl to blízký spolupracovník a byl mu obrovskou oporou. Když se Václavovi stala ona mozková příhoda, tak mu pomáhal s návratem na pódia. Pracoval jako zvukař, připravoval mu i zařízení, ze kterého mohl při koncertech číst texty. A teď před pár dny došlo k poslednímu rozloučení, kdy se Václav rozloučil se svým jediným synem. A právě text písně Jedenkrát citoval při tom nejbolestnějším oslovení: jednou se otoč, synáčku můj. Dnes tahle slova dostávají zcela osobní význam. Tady je Václav Neckář a Jedenkrát. A ještě jednou posílám hodně sil.

Jestli pak jste si tipli, jaký je tohle rok, tak tohle je rok 1997, přátelé, takhle šíleně to letí. Příští rok bude 30, kouzlo, Vanastovy věci. Mám tady písničku, která vyšla před 35 lety 10. září 1991. Byl to americký single kapely Nirvana Smells Like Teen Spirit. Tedy ano, dneska slaví 35. Napsali ho Kurt Cobain, Chris Novoselic a taky Dave Grohl. Ta písnička se stala v podstatě hymnou jedné celé generace. I přesto, že ten text není tak úplně určitý a je tak, je dost nejednoznačný. Ale ta muzika má něco do sebe. Nesnad, že bych vám tady chtěl teď pustit Nirvánu, tedy ne, že ne, ale zas tolik času nemáme. Já jsem se rozhodl, že se vrátíme o 21 let zpátky, kdy můj oblíbený a pro mě swingový král Paul Anka natočil fantastické album, to album se jmenuje Rock Swings, a tam si dovolil tuhle píseň kapely Nirvana dostat do, řekněme, opravdu svého swingového hávu. Tady je Paul Anka, Smells Like Teen Spirit.

od originálu k nepoznání. Ano, je to tak. Myslím, že Paul Anka prostě do srdcovek patří s jakoukoliv muzikou a když si dovolí předělat takovéhle dílo z devadesátek do takhle velkolepého swingu, tak moje srdíčko jenom plesá. Jak to máte vy, kteří si zpíváte a kdy naposledy? Hezký večer, Pepčo. Děkuji za bezvadný pořad, kterého jsem věrná posluchačka. Včera odpoledne déšť bubnoval do střechy chaty, kde trávím celé léto. A tak na mě padla nostalgie, pustila jsem si výběr písniček Petra Nováka. A tak jsem si s chutí zaspívala Klaunovu zpověď, Dětský oči, Holku s bílou halinou. A zaspomínala na chmelové brigády se školou, kdy jsme ještě v září brzy ráno šlapali po silnici na Chmelnici. Večer se sedělo v parku nebo u rybníku a kluci hráli právě písničky Petra Nováka. Ale i další, třeba od Jaroslava Vikrenta, Brontosauru nebo Olympiku, Beatles. Krásné roky to byly, ach, jak to uteklo. Zdravím a přeji stále víc a víc posluchačů, Jana ze Zbraslavic. Děkuji moc za tuhle krásnou zprávu. Jak se máš, Maruško? Zpíval ji Josef Zíma. Já budu mít svátek, tak mě tak nějak napadla. Zdravím Maruška z Chomutova. Zdravím vás, Maruško. Zdravím, Pepo. Zpívám si každou neděli při mši, ale minulá mše byla speciální, kytarová, a to jsem si opravdu s chutí zapěl pár povedených křesťanských songů, píše Aleš. Děkuju i za tuhle zase úplně jinou stránku, jiný úhel pohledu. Kdy vy jste si naposledy zaspívali a bylo to splna hrdla? A nebo to bylo splna hrdla a nechtěli jste, aby někdo slyšel a přesto slyšel? Napište mi na josef.melen@rozhlas.cz. Můžete mi ale napsat taky na SMS bránu 702 222 220. Mám pro vás další hudební resuscitaci. Ani jedno není originál, ale myslím si, že ta verze z roku 1959, kterou tady natočil Milan Chladil, by vás mohla rozespívat. Voláre!

originál Nel Blue de Pinto di Blue zvítězil v roce 1958 na festivalu Sanremo. Na Eurovizi skončil třetí a v Americe byl 5 týdnů číslem 1. Domenico Modugno, samozřejmě, to byl originál. Ale já vám tu písničku ukážu v tuto chvíli, nebo pustím, po 65 letech, jaký předělalo švýcarské bratrské duo Esteriore Brothers, kteří s touhle písní opravdu v tuto chvíli boří sály. A jak říkám, když je písnička dobře napsaná, tak to, že jí bude pomalu 70, vůbec nevadí. Voláre, současná verze.

Možná jste tuhle verzi zaslechli někde na dovolené, když jste letos třeba brázdili Evropu. Je to dost možné, ale je to důkaz toho, proč se vlastně dělají cover verze. Poněvadž tohle dostanete na jakoukoliv diskotéku v letním letovisku, kdežto zahrát tu původní pomalejší verzi s orchestrem, to už by si myslím, že současná generace neúplně šla tančit. Nicméně písnička žije dál a to je to hlavní. Dobře napsané písně, tak to prostě má být. Já už jsem dneska vzpomenul jednou na Jaroslava Vikrenta. Připomněli jsme se ho jako zpěváka. Ale teď přichází jeho úžasná píseň, která vznikla na začátku roku 1974 a celou, kompletně i hudbu, i text ji napsal pro Marušku Rotrovou. Tady je vzpomínka na Jaroslava Vikrenta a Lásko.

Jak jsem říkal, 10. září je den, kdy je to nabité událostmi, tak konkrétně 10. září 66 se dostalo na první místo amerického žebříčku a na vrcholu vydrželo 6 týdnů a mluvím teď o albové hitparádě, konkrétně album Beatles s názvem Revolver. A tam mimo jiné byla i písnička, která je tak trochu o bezstarostnosti, která je o tom, že prostě je nádherně a svítí slunce. Good day sunshine, the Beatles.

Možná jste si i teď zaspívali, poněvadž máte rádi Beatles. Dobrý podvečer, dnes máte moje téma a snad neděsím sousedy, ale zpívám celé dny. Mám domek s velkou zahradou, zpívám psům, kytkám například javoru, nejčastěji lidovky, ale i některé, které mi zůstanou v uších a večer u kolébavky, píše paní Ivana. Děkuji moc za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Dobrý večer, pane Pepo, s Milanem Chladilem jste mi udělal radost. To je píseň mého mládí. Naposledy jsem si asi zaspívala s Moravankou, když tady u nás před lety byla, píše paní Nadě z České Lípy. Moravanka, pan Moravanka, pan Slabák, s ním jsem měl jeden krásný televizní rozhovor, interview, a vneslo se to v báječné atmosféře. Půl hodina nebo tři čtvrtě hodina, co jsme povídali, utekla jak nic a musím říct, že je to opravdu velmi skvělý pán. Ale to jsme zase utekli úplně někam jinam. Já, když se dívám na hodiny, zjišťuji, že máme všechno. Máme muziku, máme příběhy, ale nemáme čas. A tak už se teď budeme pomalu a jistě loučit a já se těším na zítřejší páteční srdcovkovou party. Tak si dáme ještě jednu Bananarama a já vám přeji, mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude seriál o princezně Rozárce aneb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Už po čtvrté vás zvuk poslechu seriálu o princezně Rozárce aneb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. Dnes to vypadá na pěkný holčičí příběh, ve kterém budou potřeba nitě na stříbrné šaty a půlnoční rosa nazbíraná za úplňku. Zasloužená pohádka o šatech, které ušila teta Mirka, právě začíná. Tak pěkně poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Vydržte, zbudím tátu a ten nám řekne zaslouženou pohádku o šatech, které ušila teta Mirka. Tati, nespí. Nejdřív musíš uspat ty mě a pak můžeš spát ty.
1: To není fér. Ty spát nechceš, já spát chci. Ale abych mohl jít spát, musím nejdřív uspat tebe.
0: Musíš si to zasloužit, jako v pohádce.
1: A jakou chceš, abych ti vyprávěl?
0: Vymyšlenou.
1: Jo. A o čem chceš, aby byla?
0: O rozárci, jako o mně, víš?
1: No, tak samozřejmě. A o čem ještě?
0: O šatech. Musím tam mít šaty. Překrásné. A o plese to musí být.
1: Dobře, dobře. Takže bylo, nebylo.
0: Počkej, počkej. Ještě musí být ta pohádka o tetě Mirušce.
1: No dobře, ale prosím tě, už přestaň. Ať mi tam nepřibude ještě, já nevím, pan prezident.
0: Kdo je to?
1: No, takový pán, co bydlí na hradě.
0: Ale ten by se mi tam moc hodil.
1: Dost. Pohádka o šatech. Žila byla v Praze, kousek od nákladového nádraží na Žižkově, hodná kouzelnice teta Mirka, a jednou za ní přišla princezna Rozárka.
0: Ne, Mirka není kouzelnice.
1: A proč by nebyla?
0: Ona neumí kouzlit.
1: Tak co umí?
0: Šít umí.
1: Výborně. Takže, žila byla v Praze kousek od nákladového nádraží na Žižkově hodná švadlenka Mirka a jednou za ní přišla princezna Rozárka.
0: Nežila. Mirka nežila u nákladového nádraží.
1: A kde teda žila?
0: V zámečku, na kraji královského lesa.
1: Rozárko, proč to nevyprávíš sama?
0: Protože ty by si hned usnul.
1: Tak to jsi moc chytrá holčička. Víš to? Tak teď poslouchej. Žila byla u královského lesa v zámečku mocná švadlenka Mirka. Je to tak v pořádku?
0: Ano.
1: A už za ní Rozárka může přijít?
0: Může.
1: Jednou za Mirkou přišla princezna Rozárka a povídá: Miruško, zítra večer je ples. Ušij mi prosím nádherné stříbrné šaty, já jdu zítra tančit. A Mirka jí na to řekla: holka, to nejde. Proč? Vyděsila se princezna Rozárka a Mirka povídá: protože jdeš pozdě, děvče. Já bych ti stříbrné šaty ráda ušila, ale teď už to nestihnu. Jak to? Ptala se nešťastně princezna Rozárka. No, protože nemám půlnoční rosu na ty šaty, řekla Mirka. A z čeho jiného mám, prosím tě, spříst stříbrné nitě? Půlnoční rosu už do zítřka neseženu. Princezna Rozárka už se viděla, jak sedí zítra doma u okna, zatímco všichni budou tančit na plese. A kde se schání půlnoční rosa, pípla? No kde? Podívala se švadlenka Mirka, že to Rozárka neví. Uprostřed královského akátového lesa je stříbrný palouk a uprostřed toho palouku je studánka. A tam o půlnoci můžeš nabrat stříbrnou rosu na šaty. A nejlépe samozřejmě, když je úplněk, což zrovna dneska náhodou je, ale já jsem si nějak hnula se zádama, takže mě tam dneska nikdo nedostane. A co si myslíš, že jí na to princezna Rozárka řekla?
0: Já nevím.
1: Byla v pohádce, musela si ty šaty nějak zasloužit.
0: Řekla, že pro tu rosu půjde.
1: Přesně. Ale je to hrozně nebezpečná a strašidelná cesta, říká švadlenka Mirka vážným hlasem. Opravdu chceš takovou cestu podniknout kvůli stříbrným šatům? A Rozárka se zamyslela a pak tichounce špitla. Chci. A Mirka přikývla a pak se usmála. A vezmi si sebou staré vánoční cukroví, co tu mám z loňska. Budeš ho potřebovat.
0: Na co potřebovala to cukroví?
1: Já nevím, proč to Mirka Rozárce neřekla. Asi ji nechtěla dopředu strašit.
0: Tati!
1: Rozárka byla statečná princezna. Přišla ke královskému akátovému lesu a viděla, že žádný strom neroste rovně. Všechno bylo propletené a všude samý trn. Vypadalo to opravdu strašidelně. A Rozárka zaváhala. Říkala si, opravdu mi ty šaty stojí za tolik strachu. Přemýšlela, jestli se nevrátí domů a na ples nezapomene, ale nevrátila se. Statečně vyrazila do lesa a šla pořád hlouběji, pořád dál, někam doprostřed. A ty trny byly ostré a zachycovaly se jí o oblečení, takže si kvůli stříbrným šatům to oblečení, co měla na sobě, skoro úplně roztrhala. Poškrábaná a potrhaná přišla na stříbrný palouk. Byl veliký a úplně tichý. Nad paloukem svítil na černém nebi měsíc a Rozárka se bála. Ale když došla až sem, tak se přece nebude vracet. Hledala studánku. Palouk nebyl nějak veliký, ale studánka nikde nebyla. Rozárka už byla celá nešťastná, a tak se rozhlížela, koho by se zeptala, a nikde nikdo. Tak zavolala. Haló, není tady někdo? A tu se ozvalo strašlivé...
0: Strašidlo?
1: Jo.
0: Ne, to nechci.
1: Ale co teď? Uteču, napadla Rozárku. Otočila se, že poběží zpátky.
0: Ještě nemá tu rozsud.
1: No právě. Nemohla utéct, musela ten strach překonat.
0: Ale co to strašidlo?
1: Rozárka se pomalu otočila a uviděla...
0: Ať je to něco malého, prosím.
1: Opravdu, bylo to něco menšího.
0: Co to bylo?
1: Vlastně to byl takový bubáček, skoro jako miminko.
0: Ne, miminka jsou strašně velká.
1: A kde pak jako miminko? Tenhle bubáček byl veliký jako kolíček na prádlo, jako tvoje sponka do vlasů.
0: Fuj.
1: Jako zápalka. Větší přísahám nebyl. Byl to takový maličký bubáček a jmenoval se Pahejlek.
0: Pahejlek? To je roztomilý. Co říkal?
1: Říkal, teda pípal. Pí, a kdo to ví? Možná tady ve křoví nemáš nějaký cukroví? Rozárka ho neslyšela ani neviděla a tak povídá, říkal tady někdo něco? A Pahejlek křičel, co mohl. Pí a kdo to ví? Možná tady ve křoví nemáš nějaký cukroví? A to už ho Rozárka zahlídla. A strašidýlko Pahejlek jí povídá.
2: Já jsem Pahejlek a hlídám tady studánku. Hlídám ji tady pořád a hlídám ji tady dobře. A nemám ani neděle, ani prázdniny, ani Vánoce. Tak se ptám, jestli nemáš nějaký cukroví.
0: A ona ho měla.
1: Tak mu ho dala. A Pahejlek z toho měl úplné Vánoce a to byl červen. A pak...
0: Ukázala Rozárce, kde je ta studánka.
1: Myslíš, že si to už Rozárka zasloužila?
0: Zasloužila.
1: No, tak Rozárka nabrala rosu a utíkala za švadlenkou Mirkou a Mirka z rosy upletla stříbrné nitě a ušila Rozárce překrásné stříbrné šaty. No a to je konec pohádky.
0: Ještě byl ples?
1: No samozřejmě, že byl ples. A princezna Rozárka tam ve stříbrných šatech úplně zářila.
0: U pana prezidenta na hradě?
1: Jestli si to přeješ, tak u pana prezidenta na hradě. Už budeš spát?
0: Ne, já si o tom ještě budu přemýšlet.
1: Dobře. A já už spát můžu?
0: Můžeš.
1: Už jsem si to zasloužil?
0: Zasloužil, tatínku. To byla krásná pohádka. Už běž, už neruš, já mám zavřeně očička a už tancuju.
1: S prezidentem?
0: Ano. On je krásný jako princ.
1: Sny jsou od toho, aby se nám zdálo něco krásného.
0: A už zase spím. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
5: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
4: Rozhlas jede za vámi.
5: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
4: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
5: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
5: Více na www.rozhlasjede.cz. Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
1: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Předávkovaná droga moci. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad v 21 hodin. Hororová četba Parfém se uzavře dnes 12. částí ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. S rozhlasovým seriálem, jehož titulek jsme si vypůjčili z knih Petra Hory Hořejše, jsme se na dnešní v pořadí 7. první schůzce ocitli v Zenitu. Nikoli svém, ten máme před sebou, alespoň doufám, leč v Zenitu moci jistého Napoleona. Toho jména prvního, rodem Bonaparta, toho času císaře Francouzů.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý zamíří s loďkou našich dějin opět za tímto mužem, který vtiskl svou vůli skoro celé Evropě. Režie rozhlasového seriálu byla a je svěřena Jaromíru Ostrému.
4: Protivníci začali Bonaparta po bitvě u Slavkova považovat za neporazitelného. Ještě důležitější však bylo, že totéž mínění o své osobě si trochu velikářsky přisvojil Napoleon sám. Jak se patří zhluboka, se napil z poháru moci a nabyl přesvědčení, že je povolán měnit svět. Evropa se mu napříště stane šachovnicí, na níž bude on, geniální hráč, libovolně hýbat figurkami. Doposud měly jeho války víceméně obranný charakter, alespoň to o nich tvrdil. V následujících letech už bude spíše dobyvatelem. Sen o jednotné Evropě, o integraci spočívající ve společném zákonodárství, ekonomice, měně a jednou snad i řeči, bude nepochybně myslet vážně a upřímně. Uskutečňovat jej ale bude tak svévolně a prostředky natolik drsnými, že se postupně promění v nenáviděného tyrana. Předávkovaná droga moci omámí soudnost jasného mozku a učiní z Napoleona megalomana, kterého nakonec Evropa s úlevou smete.
1: Opět se ohlížíme za slavnou bitvou tří císařů, která se odehrála 2. prosincového dne roku 5. v 19. století na dohled od města Brna. Bitvou již se však říká v celém světě nikoli bitva u Brna, nýbrž u Slavkova.
3: Ta bitva byla jakýmsi bodem obratu, vrcholem Bonapartova vzestupu, zároveň však počátkem jeho skázy.
1: Obávám se, že by štěstím spitý vítězný francouzský císař s touto definicí nesouhlasil.
3: Nejenom on, nikdo z účastníků si to v roce 1805 ještě neuvědomoval.
0: Tehdy bylo evidentní jenom to, že vítěz si nyní bude libovolně diktovat, že podmínky budou tvrdé a že klást odpor, ať už vojenský či diplomatický, je marné.
3: Po dnech života ve vojenském stanu,
1: spíš ve svém kočáře,
3: si Napoleon udělal pohodlí. Přestěhoval se na čas do Kounicovského zámku ve Slavkově a 4. prosince se ve spáleném mlýně u Ponětovic setkal poprvé v životě s císařem Františkem I.
1: Potřásl si s ním rukou a nakonec i objal svého budoucího tchána.
3: Což však tehdy ještě nevěděl.
1: Z rozmaru se rakouskému mocnáři klaněl, arci na oko, tak uctivě, že to Habsburg později komentoval slovy.
4: Připadal mi jako krejčí.
1: Prešpurg, dnešní Bratislava, 2 dny po štědrém dni, zrcadlový sál primaciálního paláce.
0: Rakousko uzavřelo s Francií mír.
3: Ponižující mír, tedy pro Habsburky. Rakousko bylo rázem uvrženo do postavení druhořadé mocnosti.
0: Říše byla zbavena italských a balkánských držav.
1: Oč přišla?
0: O Benátsko, Dalmácii, Istrii.
3: A to ještě nebylo všechno. No,
1: tak tedy pokračujme ve výčtu na straně Mádáti a posléze dál.
3: Ve prospěch Bavorska, Württemberska a Bádenska se musela vzdát některých starých říšských území, zejména Tyrol.
1: Jakoby se z ní rvali kusy živého masa.
3: Nešlo však jenom o teritoriální ztráty. U Slavkova se současně rozhodlo o zániku svaté říše římské, národa německého, o vzniku rakouského císařství a takzvaného rýnského spolku.
1: Německý básník Heinrich Heine o situaci po Slavkovu výstižně napsal.
4: Tehdy Francouzi porušili všechny hranice. Zabarvení zemí na mapách se stále měnilo. Staří králové dostali nové uniformy, byla upečena nová království a šla na odbyt jako čerstvé housky. Naproti tomu jiní potentáti byli vyhnáni a museli si vydělávat na živobytí.
1: Což žádnému potentátovi v žádné době nezaškodí, ale to prosím berte jako poněkud nepatřičnou aktualizaci.
3: A Napoleon začal v skutku překreslovat mapu Evropy se stejnou lehkostí, s jakou dítě vybarvuje omalovánku.
0: Půl roku po Prešpurském míru v červenci 1806 utvořil Napoleon ze 16 německých států Rýnský spolek.
3: Nebyla to žádná unie svobodných německých zemí, ale vazalský spolek a on se prohlásil za jeho protektora. Z latiny pocházející slovo protektor znamená doslova ochránce, ale v našich zemích má příchuť krve.
0: Tisíc let stará svatá říše římská národa německého zmizela tímto aktem ze scény.
3: Její poslední vládce, František II., byl donucen vzdát se císařského titulu.
0: Ztrátu nejvyššího světského majestátu si vynahradil tím, že Habsburskou monarchii prohlásil za císařství rakouské, sebe pak za prvního v příští posloupnosti rakouských císařů.
3: A začal se podepisovat jako František I.
1: Po Františkovi II. František I. Logické.
4: Během necelého roku po Slavkovu dokázal Napoleon uskutečnit ještě další dvě důležité věci. Poté, co vyřídil Rakousko, začal s diplomatickou i vojenskou přípravou na rozdrcení Pruska. Území nedávno slepeného Rýnského spolku mu přitom posloužilo jako nástupiště armády. Třeba, že vystrašený pruský král Friedrich Wilhelm III. Se ihned obrátil s prosbou o pomoc do Petrohradu, nic mu to nepomohlo.
1: Žádná bratrská pomoc?
3: Ani jeden vojáček.
1: Žádná vojenská akce?
3: To ano, Rusové obsadili Varšavu a sbírali síly pro další ofenzivu. Ta je měla přivést na dotyk se zbytky pruských sil.
4: Napoleon se však rozhodl pro překvapivý úder. V říjnu 1806 vtrhla francouzská vojska přes Sasko do Pruska. Měl v plánu sevřít svými sbory ruskou armádu a definitivně ji zničit. Plán to byl vcelku jednoduchý. Hlavní část sil v čele s Muratovým jezdectvem měla vyrazit přímo na Varšavu. Jejich cílem bylo poutat ruské pluky a umožnit tak ostatním sborům obchvat do jejich týlu. Rusové však vycítili hrozící nebezpečí, spálili mosty přes Vislu a utábořili se na severovýchod od města. Mirat obsadil Varšavu bez boje.
3: A do seznamu válečných triumfů si Bonaparte mohl v zápětí zapsat jména dalších dvou měst a dvou bitev. U Jeny a u Auerstedtu. Během tří nedělí bylo po všem.
1: A zase mapa rozložená na stole. A zase pastelky, nebo čím to maloval Napoleon, nové evropské hranice.
0: Z pruských území na Rýnu stvořil Bonaparte brzy po válce s Friedrichem Wilhelmem III. Království Vestfálské.
3: A věnoval je svému bratru Žeromovi.
1: Co je doma, to se počítá.
3: Později bráškovi přidal ještě Hanoversko.
0: Z pruské části rozděleného Polska vzniklo velkoknížectví Varšavské.
3: Dar saskému králi.
1: Za zásluhy.
3: Bez pochyby.
0: Jinak si ale Bonaparte dával dobrý pozor, aby protivníky nesrážel úplně na kolena.
1: No jo, kdo ví přece při jaké eventualitě by se z dnešních protivníků mohli stát spojenci.
0: A tak ponechal Friedrichu Wilhelmovi trůn.
3: I když v zemi ořezané na polovičku.
4: Jenom co Napoleon vtáhl do Berlína, celý rozkurážený se odhodlal uštědřit právě odtud na dálku políček také Velké Británii. Jakoby pozbyl soudnosti, učinil unáhlený krok, jehož nereálnost nazřel až s nenapravitelným zpožděním. V listopadu 1806. roku vyhlásil takzvanou kontinentální blokádu, totiž celoevropský zákaz jakékoliv vzájemné obchodní výměny s Anglií i s britskými koloniemi. Při troše kritičnosti už tenkrát mohl postřehnout, jak dvousečnou zbraň to pozdvihl.
1: To je to. Některý politik rychleji jedná, než myslí.
3: Uzavření evropských trhů pro anglické a koloniální zboží postihlo totiž nejenom Británii, ale stejně vážně i samu Evropu.
0: Opatření, které mělo původně vyhladovět Angličany, ruinovalo svými důsledky výrobu i obchod také na kontinentě.
3: Přetnout hlavní cévy, jimiž oběma směry pověky proudilo zboží, byl zjevný nesmysl.
1: Ale Napoleon trval na svém jako mezek.
3: A to i poté, co se přesvědčil, že svěrací kazajka nemůže být nikdy dostatečně těsná. Mezinárodní obchod se za blokády fakticky jenom převlékl do jiného kabátu, proměnil se v mezinárodní pašeráctví grandiózních rozměrů.
4: Carské Rusko bylo tenkrát obilnicí Evropy.
1: Ve 20. století měl tento fakt přídech fantastiky. I ve století nynějším se největší země na světě spoléhá víc, dejme tomu, na ropu, než na obilí.
4: Na začátku století 19. představovala rozhodující ruskou položku v obchodu s Anglií vedle surovin právě pšenice. Proto prvním, kdo na vyhlášení blokády razantně zareagoval, byl car Alexander I. Zatímco Anglie zachovala anglický klid, 150-tisícová ruská armáda se v odvetě za ohrožení svých zájmů ještě v prosinci roku 1806. hnula na pomoc obsazenému Prusku.
1: A Napoleonovi hrozilo, že dostane za vyučenou.
3: Hrozilo, ale nakonec z toho mraku zahřmělo úplně jinak.
1: Jak?
3: Po několika šarvátkách stačily Bonapartovi dvě větší bitvy u dvou měst. U pruského Jílového a u Friedlandu.
1: Dnes se tato města v ruské enklávě v někdejším východním Prusku

0: načež generál vykřikl:
1: Abych byl takové pocty hoden, musím se nechat pro vaše veličenstvo zabít.
0: Tedy tak to říká legenda. Pravděpodobnější se zdá být výrok, kterým se generál obrátil ke svým kyrisníkům.
1: Vojáci, císař je s vámi spokojen. Objal mě za vás všechny. A já, vojáci, jsem s vámi spokojen tak, že bych vám zlíbal prdele.
0: Omlouváme se za drsný vojácký jazyk, ale jinak se nám výraz le cul přeložit nepodařilo.
2: Ať tak či onak, Rusové museli znovu ustupovat.
3: Stáli před vážným rozhodnutím. Buď budou bránit královec, nebo se otočí zády ke svým spojencům a budou hledat záchranu na druhém břehu Němenu.
2: 7. únorového rána roku 1807. stálo 80 tisíc Rusů se 400 děly na zmrzlých pláních mezi obcemi Jílové a Lampaš.
0: Lampaš se dnes jmenuje Naděždino.
1: Napoleon mezitím dorazil na výšinu několik kilometrů před Jílovým. Když se dozvěděl, že ruská armáda je několik kilometrů odtud, rozhodl se nenechat ji znovu uniknout. I když neměl zprávy o svých křídlech nalevo ani napravo, rozhodl se pro útok. V dané chvíli měl k dispozici 46 tisíc mužů.
0: Proti 80 tisícům Rusů, připomeňme si ten počet ještě jednou.
2: V 9 hodin zahájilo ruské dělostřelectvo kanonádu a pěchota vyrazila k útoku na Jílové.
3: Slabší francouzské síly vzdorovaly až dopoledne za zdmi jílovských domů a hřbitova.
2: Křídlo maršála Davuta však přispěchalo na pomoc. Okamžitě bylo nasazeno do boku nastupujících Rusů a ti museli stáhnout část svých sil.
3: Napoleon vycítil šanci k protiútoku.
2: 10 tisíc jeho vojáků vyrazilo na steč proti ruským zálohám.
3: Náhle se ale snesla na bojiště oslepující sněhová vánice a viditelnost klesla na pár kroků. Pochodující francouzské kolony se nevědomky stočily bokem k ruským bateriím.
2: Zjistili to až ve chvíli, kdy stanuli tváří v tvář 72 ruským hlavním.
1: Byla to smršť kulí a kartáčů, jakou svět nepamatuje.
0: Řekl později francouzský maršál Ogro.
2: Jeden Napoleonův vzbor přestal prakticky existovat. Velitelé padli nebo byli těžce raněni.
3: Osamocený francouzský čtverec zůstal jako ostrůvek v moři a byl vyhlazen do posledního muže.
2: V tom okamžiku císař povolal všechny své zálohy. Vsadil vše na jednu kartu.
1: V ohlušujícím dunění kopit se přehnalo na 80 eskadron kolem Jílovského hřbitova a vrazilo do ruského středu. Rozrazilo sevřené řady, rozšavlovalo je a obrátilo je na útěk. V čele svých kyrisníků přitom padl generál Dopůl, který měl o několik dní dříve slibovat císaři, že se dá určitě zabít. Ruské síly byly zatlačeny, jenže Napoleon už neměl další síly, kterými by svůj útok podpořil. Císař uvažoval o ústupu, ale konečné rozhodnutí si nechal až na 8. hodinu večer. Okolo 6. se ozvaly z levé strany bojiště výstřely. Na bojiště dorazil Neyův francouzský sbor. Legendární maršál Ney původně pronásledoval pruské jednotky, ve Vánici je však ztratil a bloudil. Pak ale jeho vojáci zaslechli střelbu a rusovlasý maršál jednal tak, jak měl. Instinktivně se vydal za zvukem dělostřelby a dorazil na bojiště v pravý čas. Soudí se, že Rusové měli 30 tisíc mrtvých a zraněných a Francouzi 20 tisíc. Po bitvě u pruského Jílového mír s Ruskem však ještě uzavřen nebyl. To až po definitivní porážce ruské armády u Friedlandu o několik měsíců později.
2: V polovině roku 1807. stála francouzská armáda na Němenu.
3: Napoleon a Alexandr se právě na této hraniční řece setkali.
0: Na kterém břehu?
3: Na žádném. Setkali se uprostřed řeky na Voru.
2: Proč my proti sobě válčíme, veličenstvo?
0: Otázal se prý francouzský císař.
1: Nenávidím Angličany stejně jako vy.
0: Odvětil ruský car.
2: Je-li tomu tak, mír je uzavřen.
3: Napoleonova formulace tehdy stejně.

0: Stejně vypočítavě jako zázračně proměnila francouzsko-ruské nepřátelství ve spojenectví.
1: I když jenom dočasné.
0: O 5 let později Francouzi řeku Němen překročí.
1: To se však stalo až za 5 let, dlouhá doba.
0: Tehdy po setkání uprostřed řečiště Němenu si v Tylži...
1: Dnes se toto město jmenuje poněkud anachronicky Sovětsk.
0: Ti dva absolutisté rozdělili sféry vlivu.
1: Což se děje i dnes. Tenkrát však to dělení vypadalo trošku jinak.
0: Západní a střední Evropa bude Napoleonova.
2: Ve východní bude mít zase volnou ruku Alexandr. Zaslib, že bude dodržovat blokádu Anglie, si může Rusko vzít Finsko.
1: Ptal se někdo Finu?
2: Neptal. Proč taky?
0: Ve stejném stylu si včerejší protivníci předem rozporcovali Turecko.
2: A ještě se domlouvali na dobytí Indie.
0: Po Tylži,
2: která znamenala rafinovanou pacifikaci Ruska,
0: zbyl Napoleonovi už jenom jediný vážný sok. Anglie. Francouzský císař se teď považoval za pána Evropy.
2: A podle toho se taky choval a jednal.
1: Rok 1807.
2: Pod záminkou, že přes Pyrenejský poloostrov se na kontinent ve velkém pašuje anglické zboží, zabral Napoleon Portugalsko a jeho panovnický rod vypudil do Brazílie.
1: Rok 1808.
0: K Francii přivtělil království italské a velkovévodství toskánské. V Neapolsku dosadil svého oblíbeného generála a švagra, od tohoto okamžiku krále Jáchyma Mirata.
1: A ještě v témže roce, tedy 1808.
2: Vylákal k jednání vystrašené španělské Bourbony. V pohraničním městečku Bayonne byla královská rodina pozatýkána, aby pak až do konce císařství žila v internaci, přičemž Španělům byl za panovníka s pomocí bodáků vnucen Napoleonův bratr Josef.
1: Co je doma, to se, ale to jsme už říkali.
2: V tomto případě však narazila kosa na kámen.
1: Na hodně tvrdý kámen?
2: Na španělsky tvrdý. Ani vojenské obsazení Madridu Španěli nepřesvědčilo o právu Francouzů cokoliv diktovat hrdému národu.
0: Okupanti byli do konce léta 1808 vyhnáni. A když se znovu vrátili, tentokrát v čele se samotným Napoleonem, rozhořela se na Pyrenejském poloostrově neutuchající partizánská válka, se kterou si císař po 4 následující roky neporadil.
1: Gerila, pojem, který občas slýcháme v současném zpravodajství, pochází právě z oněch dob.
3: Statečný zápas Španělů povzbuzoval protinapoleonské a národní síly Evropy. V podvaněných zemích pomalu, ale jistě docházelo k názorové proměně. Pro mnoho lidí se Napoleon osvoboditel změnil v Napoleona tyrana. Šeptanda šířila naděje na brzké vylodění Angličanů na kontinentě. Na některých dvorech, zvláště ve Vídni, se spekulovalo s myšlenkou, že postačí rázný povel k útoku a proti Bonapartovi se po vzoru španělské partizánské gerily tentokrát vzedme mohutná vlna lidového odporu. K válce v zápětí opravdu došlo. Zahájilo ji v dubnu roku 1809. Rakousko. Ale naděje optimistů na bouřlivé protinapoleonské povstání, které podle jejich mínění mělo vzplanout zejména v německých zemích, selhaly na celé části.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 701. schůzka s toulkami českou minulostí. 702. s podtitulem Ano, sire, uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Vlaška letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
3: Koná se tam totiž setkání legend.
4: A že jich tam bude.
2: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
3: Ve 14 hodin.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
8: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat zajímavá témata. V příštích minutách nabídneme postoj občanů, jak je zaznamenali výzkumníci. Hostem je socioložka Paulína Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění. Já vás vítám, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A nahlédneme do dvou průzkumů, jak lidé v České republice vnímají svobodu slova a její hranice a jaké jsou postoje společnosti vůči Romům. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Jak to vidí?
8: Český rozhlas společně s Centrem pro výzkum veřejného mínění Akademie věd v rozsáhlém výzkumu mapoval, jak svobodu debaty nebo svobodu slova v Česku vnímají občané. Tak paní Tabery, co vás vedlo k tomuto tématu?
9: K tomuto tématu nás vedl Český rozhlas, který přišel s tímto tématem, jestli by nás to nezajímalo, a nás to téma samozřejmě zajímalo. Je to aktuální téma, jak pro Český rozhlas, tak pro sociologii, protože v poslední době se samozřejmě čím dál více tematizuje to, zda lidé mohou svobodně mluvit, kde mohou svobodně mluvit, a velmi se to akcentuje zejména s nástupem sociálních médií, kde lidé mají občas pocit, že se vám například smaže profil, nebo z té chvíli jakoby dostanete ban na tom účtu a tak dále, a lidi mají pocit, že možná přichází cenzura, nebo co to teda znamená, nebo když jsou vám smazány příspěvky, tak co to teda vlastně znamená pro svobodu slova.
8: A jak vy to osobně vnímáte? Jak nedá mi to zeptat se, než se podíváme do těch dat.
9: No, když se podíváme do těch dat, tak my tam uvidíme skupinu, která si myslí, a je to největší skupina, která si myslí, že máme svobodu slova a že svoboda slova má hranice. Ten výzkum se jmenuje Hranice svobody slova právě proto. A já jsem člověk, který si myslí, že se lidé mají vyjadřovat ke všemu, i k těm tabuizovaným tématům, ale zároveň si myslím, že velmi záleží na tom, jak se k tomu vyjadřujete. A že někdy směšujeme to, že se nemůžeme k něčemu vyjádřit, říkáme, že se nemůžeme vyjádřit tématu, ale pomíjíme to, jak jsme se k tomu vyjádřili. A to už mluvíme na sociálních médiích, je velmi tematizováno a velmi jakoby sledována takzvaná hate speech neboli nenávist, která se tam projevuje, ať už od skutečných účtů nebo od různých anonymních účtů nebo od trollů nebo dokonce, a to si musíme být všichni vědomi, že tam existují účty, které jsou falešné, že některé ty věci, které jsou produkovány na sociálních médiích, jsou prostě buď někým placené, anebo jsou prostě jeden člověk ovládá více účtů a vytváří nějaký dojem, který tam není pravdivý. Takže já si myslím, že právě ty hranice mají existovat a mají existovat zejména pro to, jak mluvíme, než pro to, o čem mluvíme.
8: Zhruba retorika.
9: My jsme v tom výzkumu, a k tomu se dostaneme, zkoumali to, jestli můžete mluvit kontroverzně o věcech, a potom nastupuje už to, že oponenty nebo lidi, o kterých mluvíte, dehumanizujete, případně rovnou vyzýváte k násilí.
8: Lze i slušně prostě vyjádřit svůj tak, a jiný tam názor.
9: Vyjádření názoru neznamená, že musíte vyzývat k likvidaci nebo zabítí oponenta nebo lidí, o kterých mluvíte. A to je, myslím, hranice pro mě osobně. A my jsme se právě ptali, my jako výzkumníci, tak každý máme někde hranici, a my jsme se ptali, kde teda vidí česká společnost tu hranici.
8: Tak pojďme už k těm konkrétním výsledkům, co si respondenti toho vašeho průzkumu společně s Českým rozhlasem myslí o svobodě projevu. Zda se lidé mohou vyjadřovat svobodně?
9: Obecně ano. My jsme se ptali mnoha otázkama a obecně ano, my jsme měli i velmi jednoduchou otázku, mohou lidé v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti, a tam si většina lidí myslí, že ano, a dokonce to, že se rozhodně děje, si myslí 40% lidí, a že spíše se mohou lidé vyjadřovat, si myslí 29% lidí. To znamená, že zhruba 70% lidí říká ano, mohou. Když se podíváme na tu druhou stranu, to nemohou, si myslí zhruba desetina populace, a 20%, 21% lidí je tak někde mezi, říkají, že je to tak napůl, že tam vidí jako nějaké mezery v tom, jak svobodně, ale že nepopírají, že nějaká svoboda slova existuje. My jsme to potom ještě jako se doptávali na to, jestli jsou nějaká témata, u kterých lidé myslí, že se mohou nebo nemohou vyjadřovat, a byla to široká škála témat od změny klimatu, rovnosti žen a mužů, očkování proti covidu, sexuální obtěžování, migrace, soužití s Romy, holokaust a tak dále. Různá témata, která můžete vidět ve veřejném prostoru a můžou být nějakým způsobem problematická. A tam vlastně u všech těch témat více než polovina lidí řekla, že vlastně se k ním mohou vyjadřovat. Ale samozřejmě některá témata byla vnímána jako svobodnější, to můžeme zmínit změnu klimatu nebo rovnost žen a mužů, případně vyjadřovat se k vládní koalici nebo k politice, k USA nebo k opozici. To pořád bylo vnímáno jako velmi svobodný. Naopak na tom druhém konci, kde cítí lidé takhle napoprvé, když se jich zeptáme, jestli je tam tabu, je soužití s Romy, fašismus nebo ukrajinští uprchlíci. I tam je více než polovina lidí, případně nerovnost ras, i tam je více než polovina lidí, kteří si myslí, že se k tomu svobodně lze vyjádřit, ale už tam stoupají procenta, třeba zhruba čtvrtina lidí pociťuje, že se s tomu nemohu vyjádřit, desetina, že se k tomu rozhodně nedá vyjádřit. Tam je nějaké procento lidí, zhruba desetina, která u těchto témat má pocit, že se k tomu nedá vyjádřit. A ještě jsme se ptali i takhle velmi, řekněme jednoduše, teda napřímo, v jakých situacích by teda lidé přistoupili k tomu, že by měla být omezena svoboda slova. Když hledáme ty hranice, tak se ptáme, jako kde by měla být omezena. A byly to různé výroky, a kde největší souhlas, vlastně česká veřejnost říkala, že tam to omezení vidí, jsou právě sociální sítě, mají právo omezovat nebo mazat obsah, který považují za nenávistný. Takže tam vidíme ta sociální média, nenávist, a tam vyše 60% lidí řeklo, že to tak je. Ale například tam, kde vidíme takový jako největší odpor, je třeba, že zaměstnavatel má mít právo postihovat zaměstnance za to, že mimo výkon svých pracovních povinností veřejně říkají nenávistné výroky. My jsme tam záměrně dali ty nenávistné výroky a to veřejné říkání. A tam naopak většina lidí, 56% říká, že s tím nesouhlasí, že by to zaměstnavatel měl mít to právo, ale pozor, pětina lidí si myslí, že ano. Takže jakoby je to výrok, který sice budí nesouhlas, ale část veřejnosti s ním přeci jenom souhlasí. A ještě takový jako, řekněme, na vážkách je veřejnost u výroku, že v zájmu bezpečnosti státu je někdy nezbytné omezit svobodu slova. Tam se to tak hezky rozložilo po celé škále, od jako souhlasu po nesouhlas, tak nějak pravidelně, takže vidíme, že ten souhlas a nesouhlas jsou tak jako, řekněme, rovnoměrně zastoupený, a i ta středová varianta, že je to tak na půl, má zhruba čtvrtinu lidí. Takže tam ta veřejnost tak jako váhá, on ten výrok je obecný, takže lidé nevědí, jako co by to teda přesně znamenalo, a tam už by znamenalo jakoby na kontextu. Ale jsou situace, kdy lidé souhlasí s tím, že by svoboda slova, řekněme, mohla mít hranice. A když se ještě ptáme teda, v jakých dalších situacích by to bylo, tak třeba to omezení je ještě viděno, když třeba je podpora šíření nenávistných myšlenek k lidem na základě jejich rasy nebo etnika. Tam to opět získalo jakoby podporu, že by ta svoboda slova měla být omezená. Ale už třeba podpora a šíření myšlenek, které znevažují náboženské symboly nebo víru, tam už ta podpora na omezování nebyla tak vysoká. Tam to bylo 45%, tam už je opět ta veřejnost více rozdělená. Takže ten výzkum byl takto komplexní a ptali jsme se, ty otázky reflektovaly jednak právní úpravu, my totiž máme právní úpravu, která nějakým způsobem omezuje svobodu slova a říká, jaké výroky smíme a nesmíme říkat. A zejména to směřuje k té nenávisti vůči lidem z hlediska etnika, rasy, pohlaví a tak dále. A potom máme i nějaké nedávné události. Po válce na Ukrajině máme zkušenost s tím, že třeba některé weby byly vypnuty, a nebo že stát hledá, jakým způsobem se bránit třeba vůči informacím nebo dezinformacím, které považuje za nepravdivé a za vlastně škodlivé bezpečnosti státu. Takže to všechno v tom výzkumu bylo zohledněno.
8: Konstatuje socioložka Paulína Tavery.
1: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
8: Hovoříme o výzkumu o svobodě debaty, o svobodě slova v České republice, jak to vnímají občané. Mění se, paní Tabery, ten vztah minimálně teda respondentů k této problematice, jak vlastně vnímají ty hranice svobody slova, projevu?
9: No, my to
8: z nějaké tohoto... časové ose.
9: Tento výzkum je vlastně jeden snímek z letošního jara, takže my nevíme, jestli se to jak mění. Přesně takto položené otázky nemáme. My máme jiné troška otázky v CVVM, jestli se lidé mohou jako veřejně vyjadřovat, a tam došlo k nějakým, zejména po té válce na Ukrajině, k nějakým jako drobnějším změnám, ale ne k prudkým propadům.
8: A řekla byste vy osobně jako socioložka, že jsme na určité projevy nebo témata citlivější během posledních 10-20 let? Vy už jste řekla, že třeba určitým zlomem mohla být ruská invaze na Ukrajinu před více než 4 lety.
9: My jsme se nějakou tu citlivost debaty snažili změřit v tomto výzkumu. A témata, která jsme tam vybírali, byla vybírána proto, co jsme si jako sociologové mysleli, že by mohl být ten, řekněme, zlomový bod.
8: Vy jste na základě odpovědi vygenerovali 4 skupiny. Tak se můžeme podívat, co je pro kterou typické, jak vlastně vnímají svobodu slova, projevu, zda by si přáli pro veřejnou diskusi určité hranice a pokud ano, jaké?
9: My jsme na základě těch otázek, co jsem tak obšírně popsala v tom předešlém bloku, vlastně sestavili takovou typologii, která má 2 osy. Jedna je, jestli člověk vnímá nebo nevnímá svobodu, a druhá je, jestli chce, nechce hranice. To se v tom výzkumu nějakým způsobem vlastně tyto 2 dimenze ukázaly. A ta typologie je vlastně ty 4 kvadranty vznikly na základě toho, a největší skupina lidí, vlastně skoro 60%, si myslí, že existuje svoboda slova, vnímá ji a zároveň chce její hranice. A tam do tohoto názorového proudu spadá nejvíce lidí, jak jsem říkala, do toho názorového proudu spadám i já. A v zásadě je to skupina, která je nějaká konsenzuální se současným stavem, to znamená, myslíte si, že máte svobodu se vyjádřit a chcete nastavit nějaké hranice, jako nějakým způsobem souhlasíte s nastavením a správným řádem. A tato skupina se vyznačuje o něco vyšším vzděláním, ty lidé o sobě spíše říkají, že jsou pravicoví, a řekněme liberální a sledují mainstreamová média. Toto všechno jsou tendence. Neříkám, že každý jeden člověk v té skupině to tak má, jsou to nějaké tendence, které v datech pozorujeme. Další, vlastně druhá nejvíc zastoupená skupina, to je čtvrtina populace. Si myslím, že máme svobodu slova, ale nechce jí hranice. To jsou lidé, kteří si myslí, že má být co největší prostor pro vyjadřování, velmi silně hájí právo veřejně vyjádřit názor a jde vlastně o nejvíce pravicově orientovaný kvadrant, taky spíše konzumuje mainstreamové zdroje a není nijak vyhraněn ani věkem, ale ani vzděláním. V tomhle tom jsou to jako lidé, kteří jsou de facto průměrní. A pak máme velmi zajímavou skupinu, zhruba 12% lidí, která myslí si, že není tady svobody slova, ale zároveň nechce její hranice. To znamená, jako v podstatě je kritická k současnému stavu. Říká, tohle, co máme, není svoboda slova. Překvapivě jsou jakoby dány i věkem. Je to skupina, kde téměř 60% tvoří lidé věku 45 až 65 let. Takže jsou to jakoby starší lidé, konzervativnější svým politickým postojem a mají poměrně silnou orientaci na alternativní média. No a ta poslední skupina je taková nejméně vyhraněná, je to 7% lidí, ta si myslí, že nemáme svobodu slova, ale zároveň chce její hranice. To znamená, má je asi jinak definované, než my je definujeme teď. Zároveň je politicky nejméně jakoby vyhraněná, hodně často říkají třeba na levopravou nebo konzervativní liberální škálu, že se na těchto osách jako neumí zařadit, příliš nekonzumují média. A skupina, která byla předtím, ta, která nevnímá svobodu slova a vlastně ale nechce ty hranice, je kritická k tomu režimu, tak je orientovaná na ta alternativní média. Naopak tato poslední skupina, ta spíše jakoby je nekonzumuje.
8: A jak se liší vnímání svobody slova podle toho, jakou stranu hnutí lidé volili do sněmovny v roce 2025?
9: To je velmi zajímavé, protože tyto čtyři skupiny, jak jsme si je pojmenovali, tak jenom bych chtěla říct, že v každé té skupině najdete voliče každé ze stran. Není to tak, že by to bylo unisono, ale vidíme tam nějaké tendence. Ta skupina, taková ta největší, těch 60%, která vnímá svobodu slova a chce ty hranice, tak tam jsou poměrně výrazně zastoupeny strany současné opozice, jakoby Spolu, STAN, hodně Piráti. Ale jsou tam i voliči, ano, třeba 20% voličů, ano, tak abychom si nemysleli, že to je nějaká...
8: Prostě mix.
9: Je to prostě takový mix, je tam nějaká tendence. A podobně lidé, jako vnímají svobodu slova, ale nechtějí hranice, tak tam opět vidíme voliče, ano, ale i voliče Spolu, Pirátů, STANu, ale už tam přibývají i voliči motoristů nebo SPD. A ty lidé, kteří vlastně jsou kritičtí k tomu současnému stavu a mají pocit omezování, tak tam jsou nadprůměrně právě zastoupení třeba voliči SPD.
8: Součástí výzkumu byl i jeden experiment. Lidé měli zhodnotit výroky, které se týkaly aktivních politiků, národnostních menšin nebo třeba očkování proti COVID-19. Tak jaké odpovědi jste zaznamenali, paní Tabery?
9: Já jenom v krátkosti představím, co to vlastně znamenalo, protože my jsme se nejdřív ptali lidí, jestli se lidé mohou nebo nemohou vyjadřovat k tématům. A pak jsme si říkali, no ale to je jakoby velmi obecné, pojďme lidem předkládat konkrétní výroky, které najdeme na internetu a zeptat se jich, kde je teda ta hranice. Nejenom jestli se k tématu můžete vyjádřit, ale jak se k němu vyjadřujeme, to jak jsem říkala. A my jsme lidem vlastně na různá témata, na témata holokaust, migrace, Romové, COVID, očkování, islám, soužití s ukrajinskými uprchlíky a tak dále, Izrael, Palestina, což vlastně je konflikt, který plní média už nějakou dobu. Tak jsme na tato vybraná témata vymysleli ke každému tématu tři výroky, přičemž jeden výrok byl kontroverzní jenom tak, jako že může, že je to jako nepříjemný nebo velmi takový jako hraniční názor. A některý lidé je mohou chápat už jako výrok, který se pohybuje dokonce za hranici svobody slova. Je to výrok, který je silně generalizující nebo nepřesný, nebo může být jako velmi, velmi takový...
8: Zavádějící,
9: přesně tak. No a k tomuto výroku my jsme potom vždycky jakoby dodali ty prvky, které ve veřejné debatě, a to je ta dehumanizace, to znamená, že má to nějaký dovětek, který vyloženě jakoby ponižuje ty lidi, o kterých se mluví, a potom výrok schvalující přímo násilí. Takže my jsme to vždycky takhle k tomu přidali a už jsme těm lidem se neptali na to téma, ale lidem jsme předkládali přímo tyto výroky, oni je měli hodnotit na základě různých otázek a měli se už takto vyjádřit a tímhle vlastně jsme se pokusili nějakým způsobem na rozdíl od přímého doptávání stanovit, kde je ta hranice veřejné debaty. A já jenom možná řeknu, abychom si uměli představit, co to znamená ten kontroverzní výrok, tak třeba kontroverzní výrok třeba u holokaustu je, holokaust je zveličený nebo vymyšlený příběh. To znamená, pohybujeme se někde, kde ta zákonná norma říká, že vlastně jakoby není možné vlastně popírat nějakým způsobem holokaust, pohybujeme se na hranici a tento výrok byl potom vždycky ještě nějakým způsobem modifikován k dehumanizaci nebo k násilí. No a zjistili jsme, že když jsme se ptali na ta tabu, tak zrovna ten holokaust je v podstatě tabu v české společnosti mluvit o ním tímto způsobem.
8: Popírání holokaustu.
9: Když jsme se ptali na ta tabu, tak toto je to tabu. To Češi vnímají jako velmi, velmi citlivě toto téma.
1: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
8: V dnešním vydání hovořím s výzkumnicí Paulínou Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění a nyní nahlédneme do dalšího průzkumu, který mapoval postoje respondentů k Romům. Vy jste se, paní Tabery, zabývali otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli Česka, možnostmi, které Romové v naší zemi mají. Zjišťovali jste také postoje veřejnosti k tomu, jak vláda místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny, tak jaký je ten výsledek, jaký obrázek podal o tom vzájemném soužití?
9: My jsme se nejdříve lidi obecně ptali, jak hodnotí soužití romské a neromské populace v České republice, přičemž zhruba třetina ho považuje za dobré a tam převažuje ta možnost spíše dobré, to velmi dobré je jenom 1%. A taková ta nejvíce zastoupená varianta, téměř 50% si lidi myslí, že je spíše špatné, velmi špatné je zhruba desetina populace. Takže když to shrneme, tak kolem 60% lidí to vnímá spíše záporně to soužití. My v tomto výzkumu nemáme příliš to srovnání, protože jsme změnili trocha metodologii. Když bychom se podívali do těch starších výzkumů, tak tam vždycky převažovalo to, že ty lidi nahlíželi na to soužití jako spíše problematické, ale postupem času se to zlepšovalo. Takže se zdalo, že nějaký integrační proces nebo nějaké jakoby to soužití vlastně tak, jak ho nahlíží majorita, takže se zlepšuje.
8: A mění se ty stereotypy, klišé, když se podíváme z dlouhodobého hlediska na výzkumy k tomuto tématu,
9: nemění,
8: k tomu vztahu?
9: Nemění. Oni zůstávají. To, co je zajímavé vlastně my, když zkoumáme vztahy, my zkoumáme vztahy i k jiným jako menšinám.
8: Ano.
9: A to, co je zajímavé, je, že my tam vždycky vidíme, že lidé jakoby mladší, případně lidé jako vzdělanější mají takový jakoby otevřenější přístup. To neplatí u tohoto postoje k Romům. Tam nejsou vlastně žádné jakoby zásadní sociodemografické rozdíly podle vzdělání, podle věku nebo podle pohlaví a tak dále. A to, na co jste se ptala, my se ptáme nejenom na to obecné soužití, ale třeba jaké jsou názory většinové populace na možnosti Romů uplatnit se ve společnosti při zaměstnávání, vzdělávání, získávání bydlení a tak dále. A oni se příliš, to, co teď budu říkat, se v čase příliš nemění, dokonce to pořadí jakoby zůstává stejné. Lidé vlastně vidí jako třeba možnosti Romů při zaměstnávání jako horší, případně jako stejné, jak to má většina populace. Velmi mizivá procenta, jako 6% si myslí, že jsou lepší, než má většinová populace. Stejně tak je to při jakoby získávání kvalifikace. U toho vzdělání taky jako lidé tendují k tomu, že buď je to stejné, nebo je to horší. Tam, kde jako lidé vnímají, že jako Romové mají nějaký jako nezaslouženou výhodu nebo něco podobného, tak je to při jednání na úřadech. Tam vlastně většina lidí říká, že mají jako lepší možnosti, než má většinová populace. A nějaký takový jako tato věc je i v získávání bydlení vidět. Tam jako zatímco u toho zaměstnání se to pohybuje, je to stejné, anebo je to horší, tak tady se to pohybuje, je to stejné, anebo je to lepší. Takže vidíme, že je tam nějaký jakoby stereotyp, nějaký pocit u té majoritní populace, že Romové v tomto mají ty výhody. Já jenom chci zdůraznit, to jsou názory lidí, to není, aby potom mě občas lidé píšou, když mluvím v tomto pořadu, tak aby si lidé mysleli, že tady hodnotíme skutečný stav. Tady hodnotíme to, jak veřejnost vnímá, jaké má situaci a jaké má názory.
8: A konkrétní výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Dozvěděli jste se od respondentů tohoto průzkumu, který rozebíráme, paní Tabery, i důvody, proč vlastně smýšlejí, jak smýšlejí, co vám odpovídá. Když se bavíme právě o tom soužití romské populace.
9: V tomto výzkumu my jsme se nedoptávali, jako proč zastávají tento názor. Takže my jenom víme, že lidé tento názor zastávají a při hlubších analýzách z těch dat, která byla dostupná, jsme se vlastně nedozvěděli, že by to byly nějaký specifický segment populace v tom smyslu, že bychom je mohli dělit na vzdělanější, méně vzdělané, starší, mladší a tak dále. Jediná souvislost, kde tam je ta s tím, jestli si lidé myslí, že je lepší nebo nějak jako horší soužití s Romy. To znamená, je tam někde nějaký, jakoby spíše nějaká postojová věc, než že by to bylo dáno sociodemograficky. My často třídíme na to sociodemografika a tady tomu tak není.
8: Pani Tabery, když tu otázku otočíme, jak vnímá romská populace soužití s tou většinovou veřejností v České republice?
9: V České republice přímo takovou otázku neznám, jestli se ptají, ale existuje výzkum.
8: Zeptat se právě zástupců romské komunity, ano, prostě ono, romských ono musí, spoluobčanů.
9: Ano, což není, takový výzkum není úplně lehké a možná můžeme tomu nějaký další pořad věnovat, není to úplně lehké, musíte se zeptat taky
8: nějaký vzorek.
9: Z vzorku, přesně tak, tak jak to tady děláme na tisícovce, tak tady jako představte si, že v této tisícovce může být tak jako maximálně jeden, dva Romové, jako vzhledem zastoupení populace. Takže my se vlastně z tohoto výzkumu toto nedozvíme, ale existuje výzkum agentury pro základní práva Evropské unie, který se dotazuje na tyto věci romské populace, dotazuje se i na zkušenosti s diskriminací a tak dále. Takže možná některý z příštích pořadů můžeme zaměřit na tento výzkum.
8: Tak jsem ráda, že jsem také inspirovala, tak jako Český rozhlas. Paní Tabery, poslední otázka. Jak řeší otázku romské menšiny vláda České republiky a místní samosprávy? Co jste se dozvěděli z toho vašeho výzkumu?
9: No, my jsme, myslím, že v tomto výzkumu jsme se ptali, jakoby, jestli jsou lidé jako spokojení s tím, ne jak to řeší, ale jakoby, jestli jsou lidi s tím spokojení. A je to v zásadě tak, že kolem 40% lidí je spokojeno jak s řešením u vlády, tak obcí. 20% neví a 15% vlastně lidí nám říkalo, že se jich to z hlediska obce netýká, že tam Romové nežijí. A to, co je zajímavé na té odpovědích, je, že na té obecné úrovni, když porovnáme odpovědi uspokojivý versus neuspokojivý, tak jsou lidé více spokojení než u té vlády, protože je to u obojích něco kolem 40%, ale je menší podíl těch nespokojených na té, když hodnotí tu obecní úroveň.
8: Paulína Tabery, socioložka z Centra pro výzkum veřejného mínění, okomentovala pro Český rozhlas postoje respondentů dvou průzkumu. A já vám za to děkuji. Mějte se krásně.
9: Děkuji, nashledanou.
8: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimeční.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát horoleskyně, matematička a filantropka Dina Štěrbová.
2: Mě fascinuje matematika jakožto takový úhelný kámen lidského vědění.
0: Výjimeční.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle čtvrtečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Ondřeje Soukupa. Pořad v premiéře uvádíme sobotu co sobotu, krátce po 10. hodině dopolední, teď tedy zmiňovaná repríza.
6: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
7: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím, díky, že posloucháte. Dne 5. září tohoto roku 2026, by se dožil svých 80 let genius. Genius, který se narodil ten den v roce 1946 na Zanzibaru párským rodičům. A ti mu dali jméno Farrokh Bulzara. Pak studoval v Indii, vrátil se na Zanzibar a odtud celá rodina zdrhla před tamní revolucí do Anglie a usídlila se v Middlesexu. Tam v roce 1970 založil s kytaristou Brianem Mayem a bubeníkem Rogerem Taylorem skupinu Queen. A je vám asi jasné, že jde o zpěváka Freddieho Mercuryho. Queen postupně získali celosvětovou slávu a on jako zpěvák, pianista a samozřejmě skladatel tak ji získal s nima. A já musím říct, že dodnes je svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem považován za jednoho z největších zpěváků v historii rockové hudby. Proslul svým hodně extravagantním vystupováním na pódiu a je pravda, že to tak trošku narušoval konvence rockového frontmana svým velmi teatrálním stylem. Já totiž jsem Queen v roce 1983 viděl v Mnichově na Olympia stadionu. Šli jsme na koncert ještě s Honzou Žižkou a Liduškou Nopovou. Den předtím jsme poblíž někde hráli s Karlem Gottem a tak jsme v Německu zůstali, protože pro boha nechat si ujít Queen to nešlo. A musím říct jednu věc, za to budu kamenován, že teda Mercuryho exibice s mikrofonem na té krátké tyčce, to teda opravdu stálo za to. Je to teda hodně excentrický a já musím říct, že všechny ty jeho pózy mi občas připadaly, no musel jsem se tomu občas duchu smát, ale to je úplně jedno. On byl zpěvák, frontman a hlavně pro mě jako skladatel naprosto famózní. Jako první tady mám píseň s titulem The Miracle. Ona je považována za jednu z hudebně vlastně nejzajímavějších skladeb pozdních Queen. Pravda, není to jejich největší hit, ale skladatelsky je strašně zajímavá. Ona střídá nálady, tóniny, rytmické vnímání a přitom vlastně dohromady působí naprosto kompaktně jako přirozená píseň. A její vznik je zajímavý tím, že na ní opravdu spolupracovala téměř celá kapela. Prvotní nápady téhle skladby pocházely hlavně od Freddieho Mercuryho a Johna Deacona. Ti vytvořili základní harmonickou a skladatelskou kostru a ostatní potom přispívali dalšími hudebními nápady a dohromady dali text. Podle vzpomínek členů kapely šlo dokonce o jednu z mála písní, na kterých Queen skutečně pracovali dohromady. Protože to bylo většinou tak, že Freddie přinesl svoji skladbu, Brian svoji, Roger svoji a John taky svoji. A na téhle skladbě opravdu fungovali jako společná skladatelská díla. Text Miracle, čili zázraku, je vlastně optimistický a idealistický. Freddie Mercury vyjmenovává nejrůznější zázraky světa, lidské výtvory, přírodní jevy a věci, které člověka přesahují. Takže se tam objevuje Taj Mahal, Babylonská věž nebo Golden Gate Bridge. Jenže postupně se ukáže, že všechny tyhle zázraky jsou vlastně vedlejší a že skutečný zázrak, na které lidstvo čeká, by byl mír na zemi a konec válek. Idealisté, no dobře. Takže tady je komerčně nepříliš úspěšná píseň, o které se ale píše, že je pro muzikanta možná mnohem zajímavější než řada větších hitů Queen, The Miracle, zázrak.

Tak to byl The Miracle zázrak. A teď to bude těžký život. Tahle písnička to je další Mercuryho veledílo z první poloviny 80. let, plné zase rytmických i harmonických zvratů, které dorazil naprosto šílený videoklip. Ta skladba začíná dramaticky, nebo skoro spíš úplně operně. Její úvod je citací slavné árie Vestila Giuba z opery Pajáci, čili Komedianti Ruggera Leoncavalla. To je árie, v níž Canio, to je hlavní postava, musí jít bavit publikum, přestože je uvnitř emocionálně úplně zničený a vyřízený. A to je vlastně moto celý písně, protože Freddy tím vlastně ještě před první regulérní slokou říká: láska je drama, člověk trpí, ale představení musí pokračovat. No, ono je až docela fascinující, že o 7 let později se tahle myšlenka v mnohem temnější podobě objeví v písni The Show Must Go On. V téhle skladbě se pozná Mercuryho skladatelský rukopis během chvilky. Ta skladba vůbec není postavená na nějakém kytarovém riffu. Klavír je v ní použitý jako harmonický základ, je v ní strašně bohatá harmonie, jsou tam dramatické změny mezi jednotlivými částmi a samozřejmě nádherný kvínovský vícehlasí vokály a do toho Mercuryho předimenzovaná vlastně až operní gesta. A faktem je, že je velký rozdíl mezi Mercuryem skladatelem a řadou dalších rockových skladatelů. On totiž byl schopen napsat harmonicky opravdu komplikovanou věc tak, že posluchač vůbec nemá pocit, že poslouchá něco komplikovaného. A takových melodií, hlavně zásluhou Mercuryho, mají Queen hodně. A název It's Hard Life se dá přeložit jako život je těžký. V kontextu textu jde spíš o to, že je těžké žít bez člověka, kterého miluješ. Freddy v té písni zpívá: nechci svou svobodu, není důvod žít se zlomeným srdcem, je to složitá situace, můžu za to jen sám, je to prostě fakt života, může se to stát komukoliv, když někdy vyhraješ, někdy prohraješ, je to riziko, které v lásce musíš podstoupit, jo, zamiloval jsem se a ty teď říkáš, že je konec, já se hroutím, jo, jo, je to těžký život, být spolu opravdovými milenci a tak dál, v tomto duchu pokračuje. A k téhle té písni opravdu vznikl naprosto šílený videoklip režírovaný Timem Popem, který v podstatě kontrastoval s melancholickou náladou textu. On ukazuje Freddyho obklopeného velkou dekadencí, kterou si všichni kolem něj užívají. No, je to dost v tom videoklipu vidět, jak ano, opravdu všichni si užívají, ovšem s výjimkou Briana, Rogera a Johna, teda ostatních členů Queen, kteří vypadají, že je to vůbec nebaví, že je to spíš štve. Já je chápu, protože ono to mohlo být způsobený dlouhýma hodinama, které natáčení klipu zabralo. Měli na sobě těžký a těsný dobový kostýmy, byli namatlaný šíleně silným make-upem a to všechno museli snášet v podstatě jen kvůli epizodní roli ve videoklipu, který se vlastně výhradně zaměřuje na Freddyho. Samozřejmě to celé byl zcela Freddyho nápad. Chtěl v něm stvárnit scénu z opery Pajáci a zbylí Queen z téhle myšlenky evidentně nebyli nadšeni. A jediný, co je rozveselilo, byl Freddyho poněkud směšný a naprosto křiklavý, jasně červený kostým pokrytý očima, o kterém se shodli, že v něm vypadá jako obří kreveta. To video bylo strašně nákladný. Zaprvé tam byla spousta komparzistů, obrovský scény a ve videu se objeví i kytara vyrobená na zakázku pro Briana v Japonsku. Měla tělo ve tvaru lebky a dlouhý krk ve tvaru kosti a hlavně na ní vůbec nešlo hrát. A teprve až režisér Tim Pop zakřičel poslední kapka, tak přišla všeobecná úleva a Freddyho asistenti samozřejmě měli po ruce vodku a šampaňský pro všechny, kteří ještě na place zbyli. A ještě, než budu hrát Queen, tak pustím tu malinkou část árie Vestila Giuba, kterou Mercury cituje a kterou tady zpívá Luciano Pavarotti.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: V první polovině 80. let byl Mnichov pro Freddieho Mercuryho velmi, ale opravdu velmi zásadní město. On tam neodešel, protože by definitivně opustil Queen. Ale Mnichov se pro něj stal několik let místem, kde mohl žít a pracovat mnohem svobodněji než v Londýně. A zároveň tam měl zázemí pro nahrávání. Totiž v Británii už byl Mercury obrovská celebrita. A v Mnichově měl pocit podstatně větší volnosti a měl pocit, že je mnohem anonymnější. Mohl chodit do restaurací, barů, do klubů, pohybovat se po městě bez tak intenzivního zájmu bulváru. A kromě toho měl tehdy Mnichov velmi živou klubovou scénu. A ta samozřejmě Mercury ho přitahovala, obzvláště taková ta oblast kolem Deutsche Eiche, Old Mr. Henderson a dalších takových velmi známých zvláštních podniků. A Mnichov se tak postupně změnil z místa, kam jezdíval nahrávat s Queen, v místo, kde skutečně trávil značnou část svého soukromého života. A tam napsal úplně sám píseň

Living on my own a vydali v roce 1985 na svém prvním solovém albu Mr. Bad Guy, takže pan špatný chlapec. Tuto produkci dělal Mercury společně s Reinholdem Meckem a nahrávalo se v legendárních mnichovských Musicland Studios. A Mercury k tomu prohlásil: tohle je moje deska. Nemusím přesvědčovat Briana, Rogera ani Johna. To je pro pochopení stylu desky Mr. Bad Guy docela důležitý, protože Mercury mohl mnohem víc používat syntetizátory, programované rytmy, taneční prvky a popovou produkci. A nemusel řešit, jestli to odpovídá zvuku Queen, nebo jestli to ti tři schválí, nebo ne. Tahle první verze písně z roku 1985 přitom nebyla žádný obrovský hit. V Británii se dostala jen na 50. místo. Ovšem po Mercuryho smrti se začal jeho solový katalog znovu zpracovávat. Pro album The Freddie Mercury Album vznikla právě tato nová verze, na níž se jako additional nebo přídavný producent podílel Julian Raymond. A proto se dnes označuje jako Julian Raymond Album Mix a potom nastal další krok. Belgický producentský tým No More Brothers skladbu přepracoval do mnohem víc taneční podoby. A tenhle remix vyšel jako single o rok později v roce 1993 a stal se obrovským evropským hitem a v Británii se dostal až na první místo. Takže, abychom si to ujasnili, ve skutečnosti existují minimálně o ostatních, nebo určitě existují, ale o těch nechci mluvit, tři základní verze téhle písně. První je z roku 1985, původní Mercury Mac verze z alba Bad Guy. Druhá, 1992, Julian Raymond album Mix. Raymond vzal Mercuryho původní nahrávku, protože Mercury už nebyl v té době a produkčně ji přepracoval. A ta třetí z roku 1993, tak tu dali dohromady No More Brothers Radio Mix a to je výrazně taneční klubová verze, která z písně udělala celosvětový hit. A ještě text té písně taky řeší osamělost. Living on my own znamená žít sám. A Freddy zpívá: někdy mám pocit, že se zhroutím a rozpláču se. Nemám kam jít, nemám co dělat. Cítím se osamělý, tak osamělý, když žiju sám. Někdy mám pocit, že pořád chodím příliš rychle. Všechno se na mě valí. Šílim z toho. Ach, tak šílim, když žiju sám. Nemám čas na žádné hlouposti. Cítím se tak osamělý, osamělý. Jo, jo. A tak dál. Poslechněte si tu první nahrávku z roku 1983 s tepajícími syntetizátory, se sekvencery. Prostě typický zvuk osmdesátek.

Tohle byl solovej Freddie Mercury a teď se vrátíme k celé skupině Queen. Under Pressure, to je skladba, která vlastně neměla existovat. Vyrostla z improvizace ve studiu a faktem je, že taková ta improvizační nejistota, kdy si nikdo není úplně jistý, co přijde, tak to je na té nahrávce slyšet. V roce 1981 Queen pracovali v Mountain Studios v Montreux ve Švýcarsku. A David Bowie se v té době někde tam motal v okolí a přišel se na ně podívat do studia. A původně se podle vzpomínek mělo pracovat i na doprovodných vokálech k nějaké jiné skladbě, ale nakonec pánové se pustili do jamování, což znamená, že si každý hraje nebo zpívá, co ho napadne. A právě z tohoto jam session se zrodila věc, která měla původně pracovní název Feel Like a nakonec se změnila v Under Pressure, což znamená pod tlakem. Dobový studiový pásy podle zvukaře, který je později slyšel, zachytili, jak se skladba postupně formovala. Mercury různě navrhoval nápady, tohle by tam mohlo být, tohle bych zaspíval, tohle by si zahrál. Brian May hledal kytarový party, Roger Tyler pořád hledal rytmus nějaký optimální, který by k tomu byl, a John Deacon opakoval basový motiv. A ten byl docela zásadní, protože on začal hrát takový motiv dum dum dum da da dum dum dum dum dum da da dum dum a bylo to. A vlastně z této figury se stal jeden z nejslavnějších basových riffů v dějinách popu. Zajímavý je, že kolem jeho vzniku jsou různé vzpomínkové verze. Bowie a členové Queen si nepamatovali úplně celý proces a tak ho každý vypráví jinak. Jistý ale je, že Deaconův jednoduchý motiv se vlastně stal páteří celé této skladby. A hudebně je na tom právě krásný to, že ten motiv je úplně jednoduchý. Není vůbec virtuózní, nějak složitý. Jsou to vlastně dva tóny, kolem kterých je hodně prostoru a je to skvěle zvolený rytmus. A ta píseň, to vůbec není klasický duet, jako já zaspívám sloku, ty zaspíváš druhou a pak oba dohromady. Ne. Je to vlastně skoro jakýsi dramatický dialog, ve kterém Mercury je tradičně jak jinak teatrálnější, emocionálnější a hlasově tak mnohem otevřenější proti Bowiemu, který je chladnější a temnější. A podle vzpomínek Briana Maye Bowie při nahrávání prosazoval metodu, při níž si on s Freddiem neměli předem navzájem říkat nebo ukazovat svý nápady. Každý měl vytvořit svoji vlastní linku a teprve potom se ty jednotlivé části měly dohromady poskládat. A je možné, že tohle vysvětluje, proč jejich vokály působí tak opravdu hodně spontánně. Trochu to vypadá jako, kdyby se Freddy a Bowie navzájem provokovali a odpovídali si. Teda já netuším, jak tu píseň textově dávali dohromady, ale logiku ten text má. Napřed tam jsou takový zvuky, to asi trochu blbly, pak zpívají na střídačku. Já jsem ten text samozřejmě zkrátil, ale zpívají. Tlak, co na mě doléhá, doléhá i na tebe. Nikdo si to nepřál. Tlak, který zboří budovu, rozdělí rodinu na dvě části, vyžene lidi na ulici. To je v pořádku. To je ta hrůza, když víš, o čem tenhle svět je. Sledovat, jak někteří dobří přátelé křičí, pusťte mě ven, modlím se, ať mě zítřek vynese výš. Tlak na lidi, lidi na ulici. Dobře, poflakuju se, mozek mi lítá po podlaze. To jsou ty dny, kdy neprší, ale leje. Lidé na ulicích, je to hrůza z toho, že vím, o čem tenhle svět je. Sleduju, jak někteří dobří přátelé křičí, pusťte mě ven. Modlím se, ať mě zítřek vynese výš, výš, výš. Tlak na lidi, lidi na ulicích. Šílenství se směje pod tlakem, pod kterým se hroutíme. Proč nemůžeme dát lásce ještě jednu šanci? Tohle jsme my pod tlakem, tlak. Takže Under Pressure.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup a haló, Soukup, haló, a já tady sedím sám, samotinký, v takovým obrovském studiu a nebojím se. No, a teď to bude něco neskutečného, co Mercury vygeneroval dohromady s Mikem Moranem. Moran byl mimořádně schopný klavírista, aranžer a Freddyho zásadní hudební partner během geneze projektu Barcelona. Hudba k následující písni vznikala už na začátku roku 1987, tedy ještě před dokončením celého projektu z Montserrat Caballé. Úplně původně šlo do značné míry o virtuózní klavírní kus Mika Morana, nad kterým Freddy experimentoval svým hlasem. A právě jeho klavírní charakter potom vedl k jejich pracovnímu názvu, který se jmenoval, musím říct, že jsem se pobavil, Rachmaninov's Revenge, čili Rachmaninova pomsta. Ten název samozřejmě byl myšlen trochu žertem. Hudba je schválně přehnaně romantická, dramatická a klavírně virtuózní, jako kdyby se pozdní romantismus Sergeje Rachmaninova spojil s muzikálem, operou a k tomu ještě s Freddie Mercurym. A závěrečná klavírní figura navíc nápadně připomíná závěr první věty Rachmaninova klavírního koncertu. No, tak trošku to tak jako přizpůsobili a zasadili, ale stojí to za to, uslyšíte. Mercuryho dva demosnímky vznikly už v roce 1987 v lednu. V obou případech zpívá Freddy sám ještě bez Montserrat Caballé. A později vyšly v rozsáhlém boxu The Solo Collection a prý je na nich velmi zajímavý pozorovat, jak vznikaly, protože na nich je slyšet Mercuryho jako skladatele při práci, nikoliv pouze jako hotovýho interpreta. A Freddy na nich používá provizorní improvizovaný vokál a hledá si různé melodické fráze. Všechno to je bez textu, ten přišel až mnohem později. A když měli Freddy s Mike Moranem pocit, že skladba je hotová, tak ji předvedli Montserrat Caballé, která se do ní okamžitě zapojila. Skladba měla předtím ještě pracovní název, teda kromě Rachmaninovy pomsty, ještě tomu říkali The Duet. Duet prostě. No a potom přišel Tim Rice, slavný textař, že jo, to je textař muzikálu Jesus Christ Superstar, napsal Evitu a mnoho dalších velice slavných věcí a kvalitních věcí. A Rice napsal definitivní text a skladba dostala konečný název The Fallen Priest, čili padlý kněz. Rice napsal dramatický dialog člověka svázaného náboženským slibem a osoby, která ho svádí k osvobození od tohoto slibu. A základní myšlenka je free me, free yourself, tedy přibližně osvoboď mě, osvoboď sebe. Postava kněze žije životem slibu a obětováním se a druhá postava ji přitahuje směrem k lidské touze, svobodě a lásce. A takhle je to rozděleno mezi Freddym a Montserrat. Není to vůbec milostný duet, to je v podstatě opravdu malá pětiminutová opera. A Rice přesně uměl tyhle ty situace skvěle psát. Nakonec je v tom něco z Jesus Christ Superstar, člověk rozpolcený mezi duchovní povinností a lidskou přirozeností. A hudebně ta skladba to je šílenství a mně se to strašně líbí. Je to jedna z nejpodivnějších skladeb, jaký kdy tahle ta velká rocková hvězda natočila. Ona totiž spojila Rachmaninova s muzikálem, s operou, s rockem a se svojí teatrálností a celý to je dané dohromady v jedné pětiminutové kompozici. A ještě, než budeme hrát, v roce 2012 vznikla nová orchestrální verze alba, kde byly původní vokály Freddyho a Montserrat zasazeny do nově vytvořené symfonické nahrávky a vlastně orchestrace, což v původní verzi není, protože tam všechno hrají syntetizátory. A funguje to mimořádně dobře, protože ta skladba vlastně byla koncipovaná orchestrálně už od začátku. A v nahrávce, v kreditech najdeme celou řadu českých orchestrálních hráčů. Já ji nebudu všechny jmenovat, ale našel jsem tam jeho kamaráda, člena České filharmonie, trumpetistu Miroslava Kejmara a mnoho dalších. Takže Rachmaninova pomsta, padlý kněz, jak chcete, zde to je.

Víte, na Freddie Mercurym je jedna věc fascinující. On neměl žádné význačné hudební vzdělání. Chodil na klavír, dosáhl stupně grade 4, což je zhruba jako absolvování prvního stupně lidové školy umění. A když se později s rodinou přestěhovali do Anglie, tak studoval na Ealing Art College v Londýně, kde v roce 69 získal diplom v oboru grafika a v oboru design. Takže jeho formální vysokoškolské vzdělání tedy bylo výtvarné, vůbec hudební. Přitom jeho pozdější kompoziční jazyk byl obrovsky sofistikovaný, než by člověk podle jeho formálního hudebního vzdělání očekával. No a dalším důkazem toho je píseň Barcelona. Prostě to začalo tím, že Freddie byl skutečně fascinován operou a především hlasem katalánské sopranistky Montserrat Caballé. A v červenci roku 86 byl Freddie v Barceloně a ve španělské televizi se ho ptali mimo jiné na operu. A on řekl, že Montserrat Caballé je jeho oblíbená zpěvačka a že by se s ní strašně rád setkal. No a tahle informace se dostala k ní samozřejmě, a tak Mercuryho manažer Jim Beach a španělský promotér Pino Sagliocco pak začali setkání organizovat. A 24. března v roce 1987, čili 3/4 roku poté, se Freddie s Caballé konečně opravdu setkali v barcelonském hotelu Ritz. Freddie přijel s Jimem Beachem, Peterem Freestonem a propo, to byl jeho osobní asistent, který už mnoho let žije v Čechách, a hlavně s klavíristou a skladatelem Mikem Moranem. Freddie prý byl neuvěřitelně nervózní. Peter Freestone vzpomínal, že první 2 nebo 3 minuty nikdo nemluvil. A pak Freddie prolomil ticho tím, že Caballé nabídl, že jí pustí skladbu, kterou přivezl. Byla to Exercises in Free Love, kterou napsal s Mikem Moranem. Caballé prý byla úplně nadšená a tak se přesunuli ke klavíru. A Caballé později vzpomínala, že když přišla, všimla si Freddieho úplně studených rukou. Byl stejně nervózní jako ona, ale jakmile začali muzicírovat, jejich nervozita zmizela. Podle její vzpomínky mohly pokračovat celé hodiny a na konci už věděla, že si ji Freddie totálně hudebně získal. Začali se stýkat a jednou se Freddie Caballé a Mike Moran sešli ve Freddieho londýnském domě v Garden Lodge a seděli u Freddieho klavíru Yamaha, on měl Yamahu, zpívali a improvizovali. A právě z těchto improvizací se začaly rodit hudební fragmenty budoucí Barcelony. Dokonce se dochovaly rané nahrávky, kde je slyšet, jak Freddie a Montserrat zkoušejí melodické nápady. Prostě tohle to tam bude, tohle to tam nebude, počkej, zkus to takhle a tak dále. A madame Montserrat Caballé měla ještě jeden nápad. Chtěla píseň věnovat svému rodnému městu. A tak vznikla Barcelona, dílo, které začíná slavnostním zvoláním Barcelona. Pak se hudba neustále mění. Střídají se solové fráze, společné fráze, dramatické vzestupy, modulace, orchestrální mezihry a nakonec je obrovský bombastický finále. A zase to je něco mezi operou, muzikálem, rockem, filmovou hudbou a popovou písní. A teprve následně se skladba stala nerozlučně spojená s olympijskými hrami v Barceloně v roce 92 a přitom s nima neměla vůbec nic společného. Freddie se olympiády nedožil. Zemřel 24. listopadu 1991. Když byla Barcelona v roce 1992 znovu vydána, dostala se v Británii až na 2. místo hitparády. Přitom při původním vydání v roce 1987 byla 8. Takže Freddie, odpočívej v pokoji. Viděl jsem jeho dům v Londýně, ale už je to dlouho. Vlastně já si ho ani moc nepamatuju. Ale červen dům, jeho hudba a jeho hlas jsou fakt nesmrtelný. A tím se s vámi loučím, protože Freddie je nesmrtelný. Mějte se krásně, váš Ondřej Soukup. Vás!

Tak to byla repríza pořadu Ondřeje Soukupa, pořadu, který v premiéře uvádíme sobotu co sobotu, krátce po 10. hodině dopolední. A ještě připomínám, že už za pár minut tady bude pravidelná četba na pokračování.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás po 12. a tedy naposledy zvu k poslechu nejčtenějšího německého románu 20. století, tak jak jsme ho zpracovali do četby na pokračování. I dnes čte Miroslav Moravec.

18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. Grenouille teď už stál po několik minut u otevřených dvířek kočáru a nehýbal se. Lokaj vedle něho klesl na kolena a klesl stále níže, až do oné prostrativní pozice, která je obvyklá v Orientě před sultánem a před Aláhem. Důstojník městské stráže a policejní náčelník, oba drsní mužové, jejichž úkolem by bylo odvést teď odsouzence na popraviště a vydat jej katovi, nedokázali už koordinovaně jednat. Plakali a sundávali z hlavy klobouky, znovu si je nasazovali a házeli je na zem, padali si navzájem do náruče, odstupovali od sebe, šermovali pažemi ve vzduchu, lomili rukama, škubali sebou a šklíbili se jako posedlí tancem svatého Víta. Honorace, která byla usazena o něco dále, se odávala svému dojetí sotva diskrétnějším způsobem. Každý dopřával hlasu svého srdce volný průběh. Byly tam dámy, které při pohledu na Grenouille tiskly dlaně do klína a vzdychaly rozkoší. Jiné, které vášnivou touhou po nádherném mládenci, neboť takový jim připadal, padaly jako podťaté domdlob. Byli tam pánové, kteří ustavičně vyskakovali ze svých míst a zase si sedali a zase vyskakovali, mocně funěli a svírali dlaněmi rukojeti kordů, jako by chtěli tasit, a jen povytasili, již zase vrážili čepel zpátky do pochvy, takže to jen klapotalo a řinčelo. A jiní, kteří mlčky obraceli oči k nebi a spínali křečovitě ruce k modlitbě. A sám pan biskup, který se naklonil hluboko dopředu, jako by mu bylo nevolno, tloukl čelem do kolen, až se mu zelený klobouček skutálel z hlavy. Lid na druhé straně bariéry se stále nestydatěji odával příšernému opojení citem, které vyvolal Grenouillův zjev. Ten, kdo zpočátku při pohledu na něj cítil jen soucit a dojetí, byl teď naplněn nezastíranou žádostivostí. Toho, kdo napřed jen obdivoval a dychtil, to teď dohánělo k extázi. Všichni považovali muže v modrém kabátě za nejkrásnější, nejatraktivnější a nejdokonalejší bytost, kterou bylo možno si představit. Jeptiškám se zdál být zosobněným spasitelem, vyznavačům satanovým zářivým pánem temnoty, osvícencům nejvyšší bytosti, mladým dívkám pohádkovým princem, mužům připadal jako vlastní ideální podobizna a všichni se jim cítili být poznáni a uchváceni na svém nejcitlivějším místě. Zasáhli je v jejich erotickém centru. Vypadalo to, jako by měl tento muž 10 000 neviditelných rukou a jako by každému z těch 10 000 lidí, kteří ho obklopovali, přiložil ruku na přirození a laskal je právě takovým způsobem, po němž každý jednotlivě, ať muž či žena, dychtil co nejsilněji ve svých nejtajnějších představách. Tak se stalo, že plánovaná poprava jednoho z nejohavnějších zločinců své doby vyústila v největší bakchanálie, které svět od 2. století před Kristem zažil. Počestné ženy si roztrhávaly blůzy, odhalovali s hysterickým křikem ňadra, vrhali se zdviženými sukněmi na zem. Muži klopítali s šílenými pohledy polem posetým, chlípným, nabízejícím se masem, vytahovali chvějícími se prsty z kalhot své údy, stuhlé neviditelnými mrazy, padali kamkoliv s prudkým odechováním, obcovali v nejnemožnějších pozicích a párech, stařec s panou, nádeník s chotí advokáta, učedník s jeptiškou, jezuita se svobodnou zednářkou, všichni v jedné změti, jak je náhoda svedla dohromady. Vzduch byl těžký sladkým pachem potu vášně
a byl naplněn hlasitým křikem, chroptěním a sténáním 10 000 lidských zvířat. Bylo to infernální. Grenouille stál a usmíval se. Lidem, kteří ho viděli, se zdálo, že se směje nejnevinnějším, nejláskyplnějším a zároveň nejsvůdnějším úsměvem na světě. Ale ve skutečnosti to nebyl úsměv. Nýbrž ošklivý, cynický šklep, který spočíval na jeho rtech a který odrážel veškerý jeho triumf a veškeré jeho pohrdání. On, Jean-Baptiste Grenouille, narozený bez pachu na nejsmradlavějším místě světa, pocházející z odpadu, kalu a hniloby, vyrostlý bez lásky, žijící bez teplé lidské duše jedině ze zarputilosti a ze síly hnusu, malý, hrbatý, kulhavý, ošklivý tvor, jemuž se každý vyhýbal, obluda uvnitř stejně jako zevně, dosáhl toho, že si ho oblíbil celý svět. Co pravím oblíbil, miloval, uctíval, zbožňoval. Dokázal prometeovský čin, božskou jiskru, která jiným lidem z ničeho nic spadne do kolébky a která byla jemu jedinému odepřena, si vyvzdoroval nekonečnou rafinovaností. Ba mnohem víc, vykřesal si ji velice svérázně sám ve svém nitru. Byl mnohem větší než Prometeus. Vytvořil si auru, zářivější a působivější, než byl kdy který člověk před ním. A nevděčil za ní nikomu. Žádnému otci, žádné matce a nejméně pak nějakému milostivému bohu, než jedině sobě samému. Byl v skutku svým vlastním bohem a nádhernějším bohem, než onem kadidlem páchnoucí bůh, který sídlí v kostelích. Ano, on byl tím velkým Grenouillem. Teď to vyšlo najevo. Byl jim tak, jako kdysi ve svých do sebe zamilovaných fantaziích, i teď, ve skutečnosti. V tomto okamžiku prožíval největší triumf svého života. A připadal mu hrozný. Připadal mu hrozný, neboť se z něho nemohl ani na okamžik těšit. V té chvíli, kdy vystoupil z kočáru na sluncem ozářené prostranství, oděn do parfému, který činí člověka u lidí oblíbeným, do parfému, na němž pracoval po celé 2 roky, do parfému, po jehož vlastnictví toužil po celý život. V tom okamžiku, kdy viděl a cítil, jak neodolatelně působí a jak se šíří rychlostí větru a zachvacuje lidi kolem něho, v tom okamžiku se v něm opět vzedmul všechen hnus vůči lidem a strpčil mu triumf tak dokonale, že nejen nepocitoval žádnou radost, ale dokonce ani nejnepatrnější pocit zadosti učinění. To, o čem vždycky snil, že ho totiž ostatní lidé budou milovat, se mu v okamžiku úspěchu stalo nesnesitelným. Neboť on sám lidi nemiloval. On je nenáviděl. A náhle věděl, že nenajde nikdy uspokojení v lásce. Nýbrž vždycky jen v nenávisti. Nenávidět a být nenáviděn. Nejraději by byl smetl z povrchu zemského, ty stupidní, páchnoucí, zerotizované lidi. Přesně tak, jako tenkrát v krajině své černé duše zničil cizí pachy. A přál si, aby si uvědomili, jak velice je nenávidí. A aby ho proto kvůli tomuto jeho jedinému, opravdu procítěnému pocitu nenáviděli i oni. A aby ho zmařili. Tak, jak to původně měli v úmyslu. Ale z toho nebylo nic. Z toho nemohlo být nic. A dnes už vůbec nic. Neboť byl přece maskován nejlepším parfémem na světě.
a pod touto maskou neměl žádnou tvář. Pouze svou naprostou bezpachovost. To se mu náhle udělalo nevolno, neboť cítil, že se mlhy zase zvedají. Jako tenkrát v jeskyni ve snu, ve spánku. V srdci, v jeho fantazii stoupaly z nenadání mlhy, strašlivé mlhy jeho vlastního pachu, který nemohl ucítit, protože byl bez vůně. A tak jako tenkrát se ho zmocnila nekonečná úzkost a strach a domníval se, že se bude muset udusit. Avšak bylo tomu jinak než tenkrát. Tohle nebyl sen a spánek, nýbrž holá skutečnost. Neboť tohle, tady a teď, to byl svět. A tohle, tady a teď, byl jeho uskutečněný sen. A on sám si to přece kdysi přál. Strašlivé, dusivé mlhy stoupaly dále z močálu jeho duše, zatímco kolem něho lid sténal v orgiastickém a orgastickém nadšení. Jakýsi muž běžel k němu. Vyskočil z nejpřednější řady na tribuně honorace tak prudce, že mu spadl z hlavy černý klobouk a muž pádil s vlajícím černým kabátem přes popraviště jako havran anebo jako anděl pomsty. Byl to Rishi. Zabije mě, pomyslel si Grenui. Je jediný, kdo se nedá oklamat mou maskou. Nemůže se dát oklamat. Lpí na mě vůně jeho dcery. Tak zrádně zřejmá jako krev. Musí mě poznat a zabít. Musí to udělat. A rozpřáhl paže, aby uvítal anděla, který se na něho řítil. Už se domníval, že ucítí jako nádherně palčivou ránu bodnutí do hrudi dýkou nebo kordem a čepel, která pronikne všemi krunýři vůně a dusivými mlhami, vnikne doprostřed jeho chladného srdce. Konečně něco v jeho srdci. Něco jiného než on sám. Cítil se téměř spasen. Ale potom náhle spočíval Rishi na jeho prsou, nikoli jako anděl pomsty, nýbrž otřesený, bědně vzlikající Rishi, a objal ho pažemi, přímo se do něho zaril, aby snad neutonul v moři blaženosti. Žádné osvobozující bodnutí dýkou. Žádná rána do srdce, ba ani kletba, nebo výkřik nenávisti. Namísto toho se přitiskla Rishisova tvář vlhká slzami k jeho tváři a chvějící se ústa zaúpěla. Promiň mi, můj milý synu, promiň mi. To se mu zevnitř zabělalo před očima a vnější svět zčernal. Mlhy se srazily v běsnící tekutinu jako vroucí pěnivé mléko. Zaplavili ho, naráželi s nesnesitelným tlakem na vnitřní skořápku jeho těla, aniž by se nějak mohli dostat ven. Chtěl uprchnout, chtěl pro všechno na světě uprchnout, ale kam? Chtěl puknout, chtěl explodovat, aby se nezadusil sám sebou. Konečně klesl k zemi a ztratil vědomí. Když zase přišel k sobě, ležel v posteli Laury Rishisové. Relikvie po ní šaty i vlasy byly odklizeny. Na nočním stolku hořela svíčka. Přivřeným oknem slyšel zdáli jásot oslavujícího města. Antoine Rishi seděl na stoličce vedle lůžka a bděl. Držel Grenouillovu ruku ve své a hladil ji. Ještě než otevřel oči, zkoumal Grenouille atmosféru. Uvnitř byla klidná.

Cítil se bezpečně. Věděl, že ještě po několik hodin je nedotknutelný a otevřel oči. Rishisův pohled na něm spočíval. V tomto pohledu byla nekonečná blahovůle, něžnost, dojetí a dutá připitomnělá hloubka milujícího člověka. Usmál se a stiskl pevněji Grenujovu ruku a řekl: teď už bude všechno v pořádku. Magistrát zrušil rozsudek. Všichni svědkové odpřísáhli, že se mýlili. Jsi svobodný. Můžeš dělat, co chceš. Ale já chci, aby se zůstal u mě. Ztratil jsem dceru. Chci tě získat za syna. Staneš se jím. Chceš, abych byl tvým otcem. Nic neříkej, nemluv. Jsi ještě příliš slab, než abys mohl mluvit. Přikývni jenom. Grenuj přikývl. Tu vytrysklo Rishisovi štěstí jako rudý pot ze všech pórů a on se sklonil ke Grenujovi a políbil jej na ústa. Spi teď, můj milý synu, řekl, když se opět napřímil. Budu u tebe bdít, dokud neusneš. A když ho dlouhou chvíli pozoroval s němou blažeností, řekl: učinil jsi mě velmi, velmi šťastným. Grenuj zlehka roztáhl koutky úst, jak to odkoukal od lidí, kteří se usmívají. Potom zavřel oči. Chvilku počkal, než začal klidněji a zhluboka oddechovat, jak to činí spáči. Konečně sfoukl Ryši svíci a vyplížil se po špičkách z pokoje. Grenuj zůstal ležet, až už neslyšel v domě ani ve městě žádný šramot. Když potom vstal, už svítalo. Oblékl se a vykročil tiše na chodbu, tiše se stoupil po schodech a prošel halou na terasu, prošel zahradou a přelezl přes zeď. Nepustil se silnicí do Grenoblu ani do Cabry, ale vydal se přes pole směrem na západ, aniž by se jen jedenkrát ohlédl. Když vycházelo slunce, tučné a žluté a bodavě horké, byl už dávno pryč. Grasští občané se probouzeli se strašlivou kocovinou. Dokonce i ti, kteří nepili, měli hlavu olověně těžkou a v žaludku i v duchu jim bylo na zvracení. Na promenádě, v nejjasnějším svitu slunce, shledávali bodří sedláci své šaty, které ze sebe strhali v excesu orgie. Počestné ženy hledali muže a děti. Zcela navzájem si cizí lidé se zděšeně vymaňovali z nejintimnějšího obětí. Známí sousedé manželé náhle proti sobě stáli veřejně v nejtrapnější nahotě. Mnohým připadal tento zážitek tak hrůzný, tak naprosto nevysvětlitelný a neslučitelný s jejich vlastními morálními představami, že jej doslova v okamžiku, kdy se konal, vymazali z paměti a v důsledku toho si na něj později opravdu už nedokázali vzpomenout. Ten, kdo našel své svršky a rodinné příslušníky, se co možná nejrychleji a nejnenápadněji vytrácel. K polednímu vypadalo prostranství, jako by je vysmíčil. Lidé ve městě, pokud vůbec, vycházeli teprve k večeru ze svých domů, aby obstarali nejnaléhavější pochůzky. Zdravili se při setkání jen letmo a mluvili jen o zcela bezvýznamných věcech. O událostech předcházejícího dne a předcházející noci nepadlo jediné slovo. Někteří se ovšem museli už vzhledem ke svému úřadu důkladněji zabývat tím, co se stalo. Kontinuita veřejného života, neporušitelnost práva a pořádku vyžadovali rychlá opatření. Už odpoledne

0: Dnes zasedala městská rada. Pánové, mezi nimi i druhý konzul, se mlčky objali. Jako by šlo o to znovu ustanovit grémium tímto spikleneckým gestem. Potom bylo jednomyslně rozhodnuto, aniž by padla zmínka o událostech, anebo snad dokonce o Grénujově jménu, dát okamžitě strhnout tribunu a popraviště na promenádě a prostranství, stejně tak jako okolní zdupaná pole, znovu uvést do původního řádného stavu. Na tyto účely bylo uvolněno 160 livrů. Současně zasedal i soudní dvůr. Magistrát se bez diskuse dohodl, že případ G lze považovat za vyřízený, akta uzavřít a bez registratury dát do archívu a zahájit nové řízení proti až dosud neznámému vrahovi 25 panen v oblasti Gras. Policejní náčelník dostal rozkaz, aby neprodleně zahájil pátrání. Už příštího dne našel, co bylo třeba. Na základě jednoznačných podezřelých okolností byl zatčen Dominik Drio, mistr parfumér v Rue de la Louve. V jeho šatrči konec konců byly nalezeny šaty a vlasy veškerých obětí. Soudci se nedali oklamat jeho počátečním zapíráním. Po 14-hodinovém mučení všechno přiznal a dokonce prosil o co možná nejrychlejší popravu, která mu byla povolena již na příští den. Za svítání ho oběsili bez velkých okolků, bez popraviště a tribun, jen za asistence kata, několika členů magistrátu, lékaře a kněze. Jakmile smrt nastala, byla zjištěna a zaprotokolována, mrtvola byla neprodleně pohřbena. Tím byl případ vyřízen. Grenuj šel nocí. Jako na počátku své cesty se vyhýbal městům, vyhýbal se silnicím, ukládal se ke spánku, když se začalo rozednívat, vstával večer a pak šel dál. Chtěl odejít do Paříže a zemřít. Čas od času sáhl do kapsy a sevřel v ruce malý skleněný flakon se svým parfémem. Lahvička byla ještě téměř plná. Pro výstup v Gras spotřeboval jen jedinou kapku. Zbytek postačí, aby okouzlil celý svět. Když bude chtít, mohou ho v Paříži oslavovat ne pouhé 10 000, nýbrž 100 000 lidí. Může napsat papežovi parfémovaný dopis a zjevit se jako nový mesiáš. V Notre Dame se může před králi a císaři sám pomazat za vrchního císaře, dokonce za Boha na zemi. V případě, že Bůh vůbec potřebuje vlastní pomazání. Všechno to by mohl udělat, pokud by se mu jen zachtělo. Má k tomu moc. Drží ji v ruce. Moc, která je silnější než moc peněz, anebo moc teroru, anebo moc smrti. Nepřekonatelnou moc vnukat lidem lásku. Jen jediné tato moc nedokáže. Nedokáže způsobit, aby sám sobě voněl. A i kdyby se mohl světu tím parfémem jevit jako Bůh, když sám sebe nemůže cítit a proto nikdy nebude vědět, kdo je, tak na to kašle. Na svět, na sebe samého, na svůj parfém. 25. června 1766 za časného jitra vstoupil do Paříže. Byl to parný den, nejparnější až dosud v onom roce. Tisícere pachy a smrady příštily jako z tisíce prasklých vředů. Ani vánek se nepohnul. Bylo to jako v den Grenujova narození. Přešel přes Pont Neuf na pravý břeh a dále k tržnici a ke hřbitovu nevinných. Potom se uvelebil v arkádách kostnic podle Rio Ferre. Pozemek hřbitova se před ním rozkládal jako rozbombardované bojiště, rozrytý, rozbrázděný, protkaný zákopy, posetý lebkami a kostmi, bez jediného stromu, bez keře nebo stébla trávy, rumiště smrti. Kolem dokola nebylo vidět živáčka. Mrtvolný smrad byl tak těžký, že dokonce i hrobaři odtud zmizeli. Vrátili se znovu teprve po západu slunce, aby při světle pochodní až do noci kopali hroby pro mrtvé na příští den. Teprve po půlnoci, hrobaři už odešli, ožilo ono místo všemožnou chátrou. Zloději, vrahy, zabijáky, děvkami, dezertéry, mladistvými vyvrhely. Zapálili si malý táborák, aby na něm něco uvařili a také, aby zahnali smrad. Když Grenouille vykročil spod arkád a vmísl se mezi tyto lidi, nebrali ho zpočátku vůbec na vědomí. Mohl nikým neobtěžován přistoupit k jejich ohni, jako by byl jedním z nich. To je posilovalo později v domněnce, že v jeho osobě muselo jít o ducha nebo o anděla, anebo vůbec o nějakou nadpřirozenou bytost, neboť obvykle reagovali krajně nedutklivě na blízkost nějakého cizince. Malý muž v modrém kabátě byl ale z ničeho nic prostě tady, jako by vyrostl ze země. V ruce držel malou lahvičku, kterou odzátkoval. To bylo to první, nač se všichni dokázali rozpomenout, že tam kdosi stál a odzátkoval lahvičku. A potom prý se postříkal obsahem lahvičky od hlavy až k patě a náhle byl zalit takovou krásou, jako by to byl zářivý oheň. Na okamžik ustoupili z úcty a nelíčeného obdivu. Ale v témž okamžiku už cítili, že to nebylo nějaké ustupování, ale spíše jako by si brali rozběh. Že totiž jejich úcta se překotně změnila v touhu, jejich údiv v nadšení. Cítili se neodolatelně přitahováni k tomuto andělskému člověku. Vytvořili kolem něho kruh. 20-30 osob. A tento kruh se teď stále zužoval. Brzy už kruh nemohl všechny pojmout. Začali se tísnit, strkat a tlačit. Každý se chtěl dostat co nejblíže ke středu. A pak v nich jako švihnutím proutkem padly poslední zábrany. A také kruh se zhroutil. Vrhli se na anděla, zmocnili se ho, strhli ho k zemi. Každý se ho chtěl dotknout, každý z něho chtěl kousek, peříčko, křidélko, jiskru jeho zázračného ohně. Strhávali mu z těla šaty, vlasy, kůži, drali ho, zatínali mu do masa zuby a drápy, vrhali se na něho jako hyeny. Ale takové lidské tělo je tuhé a nedá se jim tak snadno roztrhat. Dokonce i koně mají co dělat, aby to dokázali. A tak se brzy zablískali dýky a bodali a párali a sekry a sekáčky dopadaly na klouby, roztínaly s praskotem kosti. Za chvíličku byl anděl rozložen na 30 dílů a každý člen bandy uchvátil kus a hnán slastnou touhou se uchýlil někam do ústraní a žral ho. O půl hodiny později zmizelo poslední vlákénko z Jeana Baptista Grenouille z povrchu zemského. Když se kanibalové po svém hodokvasu zase sešli, nepromluvil žádný z nich ani slovo. Některý si ještě trošku krknul, vyplivl kostičku, tiše mlaskl jazykem, přistrčil nohou zbylý hadřík modrého kabátu do plamenů. Všichni byli trošku rozpačití a neodvažovali se navzájem na sebe pohlédnout. Každý z nich, ať muž nebo žena, už někdy spáchal vraždu nebo jiný podlý zločin, ale že by sežral člověka, něčeho tak hrozného, mysleli si, by nebyli nikdy schopni. A divili se, jak to pro ně přece jenom bylo snadné. A že při veškerých rozpacích nepociťují nejnepatrnější náznak špatného svědomí. A právě naopak. Ačkoliv jim v žaludku bylo trochu těžko, v srdci se cítili naprosto lehce. V jejich temných duších se vznášel příjemný jas. Na jejich tvářích spočíval něžný dívčí odlesk štěstí. Odtud možná pramenil onen ostych pozvednout zrak a pohlédnout si navzájem do očí. Když se toho odvážili, zpočátku jen kradmo a potom zcela přímo, tu se museli usmát. Byli neobyčejně pyšní. Poprvé v životě udělali něco z lásky.
1: Patrick Süskind, Parfém. Končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Četl Miroslav Moravec, hudební spolupráce Hana Brotánková. Seriál natočila v roce 1993 režisérka Markéta Jahodová. No a ještě připomínám, že už zítra večer otevřeme román Jeden život, pod kterým je podepsán Guy de Maupassant. Zítra večer ve 22 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, tohle je Noční mikroforum, pravidelný pořad Českého rozhlasu Dvojka. Ničím nerušený poslech a příjemnou zábavu vám přeje Joachim Dvořák. Náš host pochází ze severočeských Teplic, proto má dětství spojené s kyselými dešti a žlutou mlhou. Na rozdíl od svých sourozenců byl prvním, kdo mohl jít studovat vysokou školu, protože v rodině měli emigranta. A to tehdejší režim trestal mimo jiné na dětech. Absolvoval obor biologie a tělesná výchova na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, ale brzy se začal věnovat vzdělávání dospělých. Výrazně ho ovlivnila prázdninová škola Lipnice a léta se zabýval zážitkovou pedagogikou. Má 6 dětí a jeho žena je také učitelka. V roce 2010 spolu založili obecně prospěšnou společnost EduIn, aby pomohli změnit české školství. Pedagog a ředitel nadačního fondu EduZměna Zdeněk Slejška. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Bavilo vás chodit do školy?
1: Bavilo mě se potkávat se spolužáky, bavily mě některé předměty a na některé jsem se opravdu netěšil.
0: A které předměty vás bavily?
1: Výchovy, přírodopis, zeměpis a to je asi tak to, co mě nejvíc bavilo.
0: A pamatujete si nějaký super zážitek, co vás naprosto nadchlo jako malého kluka ve škole?
1: No, to, co mě nadchlo, byla parta, s kterou jsme založili takový uskupení, které se jmenovalo Spiklenci. A vlastně snažili jsme se v rámci školy pořádat vlastně jako různé akce, dělali jsme třídní časopis a vlastně jako různé jako věci, které nějak obšťastňovaly naše spolužáky, jak to byly jako ty jako věci, které se mi pojí se školou a s tím, co mě tam nejvíc bavilo.
0: Já jsem starší než vy, ale zrovna dneska jsem přemýšlel nad tím, zda bych na jeden den se chtěl vrátit na základní školu, na nějaký jeden konkrétní a upřímně, já jsem ten okamžik nenašel.
1: No, já na té základní škole bych asi našel okamžiky, kdy jsem měl opravdu jako vzor svého učitele tělocviku a vlastně snažil jsem se ho nějak napodobovat a vyrovnávat, tak tam si uvědomuji, že když jsme jezdili spolu třeba na běžkách nebo běhali, tak to byly okamžiky, kdy jsem asi jako cítil takový jako zajímavý chvění a na to rád se jako vzpomínám.
0: Tak mě teda tahle zkušenost s Igorem Hnízdem nebo podobným učitelem na té základce chyběla.

0: V České republice máme zhruba 150 tisíc učitelek a v tom teda i nějaké množství, menší procento učitelů. Co by jim poradil učitel národu Komenský? Nebo co by řekl na současné české školství? Podle vás?
1: Podle mě by se snažil... To je jedna z věcí, kterou Komenský říkal, že vlastně pro děti ty věci musí být propojené s reálným životem, aby oni chápali, proč se ty věci nějak jako učí a jakou mají souvislost. A mně přijde, že pokud toto učitelé dokáží zprostředkovat dětem tu smysluplnost, kvůli čemu se ty věci učí, tak těm dětem najednou vlastně nečiní problém se věci naučit a vlastně pronikat do nich. Takže si myslím, že tady to přiblížení a propojení s tím, co se vlastně jako učí a s tím, jak to vlastně můžou propojit se životem, to by on vlastně jako chtěl, aby bylo v těch školách více.
0: Mně přijde fascinující, že z jeho knih se dá i po 400 letech stále citovat. Kvůli vám jsem si nastudoval profesora Jana Hábla, významného českého komeniologa, který se dlouhodobě dílu Jana Amose Komenského věnuje, a on se odkazuje na nedávnou studii z loňského roku, která byla publikovaná na Harvardu. 200 tisíc respondentů z 22 zemí světa během 5 let bylo dotazováno a ta studie potvrdila Komenského premisu, že není možné být šťastný bez charakteru a dobrých ctností.
1: Je to tak a tuto chvíli otázka charakteru a ctností je jedna z věcí, která v rámci vzdělávání docela se dere na povrch. Pan profesor Hábl je jakoby tím vlastně jako významnou osobou, která o tom mluví a snaží se to do škol dostat. A myslím si, že to je určitě věc, která vyvažuje podle mě tu současnou vlastně jako materialistickou společnost, zaměřenou hodně jakoby na ty věci mít a na to být úplně tolik ne. A myslím si, že to je vlastně jako přirozený vyvažování.
0: Komenský dokonce tvrdí, že vzdělávání má smysl pouze tehdy, pokud člověk vede, pokud to vzdělávání člověka vede k moudrosti, mravnosti a nesobeckosti. Lze dobrému charakteru naučit? A ve škole?
1: Myslím si, že ano. A vždycky fungují modely. Vlastně jako modelování různých činností a i to být dobrým lze modelovat dětem přirozeně.
0: Například?
1: Vlastně jako to, co jakoby dělají rodiče, to, co dělají učitelé, jak se vlastně k sobě chovají, jak vlastně jako prokazují třeba i nějaké typy jako daru vůči někomu jinému, tak to jsou věci, které ty děti lapají a vlastně přirozeným způsobem si to vstřebávají a učí se to.
0: Jste v nějakém starším rozhovoru řekl, že takovým dobrým lakmusovým papírkem pro rodiče, kteří zvažují nějakou školu pro své dítě, je jít se tam podívat a sledovat, jak reagují na ně děti, když jdou po chodbě.
1: Přesně tak. To je recept mého kolegy Tomáše Ferstka, který takovouhle záležitost má vyzkoušenou a opravdu on většinou jde do 8., 9. třídy a vlastně jako tam zjišťuje, jaká ta reakce těch žáků je, jestli ho pozdravějí, jestli se ho zeptají, co potřebuje, nebo ho vysklí, vlastně jako vůbec se o něj nezajímají. A to vlastně ukazuje, jaká kultura v té škole je nastavená.
0: Případně ho nahlásí jako nežádoucí osobu.
1: Přesně tak.
0: Kdy je ten rozhodující čas nebo věk, třída, kdy se to v uvozovkách láme?
1: Ono se to postupně snižuje. Dříve, ale jsou různé zlomové okamžiky. V tuto chvíli to, co já vnímám, tak je třeba třetí, čtvrtá třída, kdy najednou už se překlápí to prvopočátečné nadšení, když to lezdy vyhasne v první třídě, ale v té třetí a čtvrté třídě v okamžiku, kdy nejsou jasně nastavená nějaká pravidla a fungování té školy a té třídy, tak se projeví poměrně jako zásadním způsobem různé nežádoucí chování, šikany a podobné věci. A potom další významný zlom je sedmá třída. Takže to je otázka té základní školy.
0: Ta studie, kterou jsem zmiňoval, v překladu má vlastně půvabný název studie o celosvětovém rozkvětu. Mimo jiné ukázala nepřímou úměru mezi HDP země a pocitem smysluplnosti u jejich občanů. Že lidé v bohatých západních zemích často vykazují nižší úroveň vnímání smyslu života a mají sociální vazby slabší. Mm-hmm. Je to náš handicap?
1: Myslím si, že ano, a já vnímám, že s blahobytem se svým způsobem ta společnost začíná propadat. Na těch úrovních, o kterých jsme se tady už třeba bavili, tom dobru, tom té vstřícnosti, vlastně nastavení lidí mezi sebou vztahy, protože hodně často se člověk, když cestuje, tak tam, kde není takový blahopyt, tak se podle mě víc potkává s dobrosrdečností, vřelým vztahem, přátelstvím, a myslím si, že tam ta úměra prostě existuje.
0: Možná i nepředpojatostí.
1: Mm-hmm, ano.
0: Pak z té studie také vyplynulo, že krize mladé generace, nejnižší skóre v celkovém rozkvětu a duševní pohodě, paradoxně vykazují mladí lidé ve věku 18 až 24 let. To vypadá, jako kdyby se předchozí vzdělání na té jejich pohodě do života moc nepodepsalo. Čím to může být?
1: A to je teďka aktuální záležitost, že teďka současný 18 až 24 uh-huh. vlastně je ročník.
0: To znamená, že před 5 lety uh-huh. jim bylo o 5 let míň.
1: Uh-huh. Což do určité míry je možný, vlastně to jsme zažili covid. A myslím si, že covid v tomto se mohl opravdu výrazným způsobem podepsat na vztazích, protože to je vlastně ty lidi byli vlastně v tom věku, teda tím pádem 13, 14 let, a to je opravdu jako období jako pro jako budování vztahů mezi vlastně jako mladými lidmi, a oni byli zavřený, vlastně jako byli hodně sami, a to si myslím, že mohlo vlastně jako podepsat se na tom jejich v tuto chvíli vlastně jako vztazích, na tom, jak řeší problémy, že nemají vlastně jak algoritmy, jak je řešit v těch mezilidských vazbách, a tím pádem tam pravděpodobně došlo k něčemu, co ještě budeme možná sklízet později.
0: Komenského představa školy jako zahrady je krásná metafora, ale platí to tak ještě dnes? Může být škola tou zahradou?
1: Já věřím, že ano. Mně metafora zahrady přijde skvělá, protože opravdu je to na jednu stranu přírodní prostředí, ale je to zároveň kulturní přírodní prostředí, které člověk nějak ovlivňuje a zasahuje do něj. A myslím si, že tenhleto propojení jako přírodního a toho vlivu lidského zásahu je skvělým propojením.
0: Vy jste jako učitel ze školy dost brzy odešel, tedy po vaší škole vysoké, z té školy, kde jste učil. Utekl jste od dětí, proč? K dospělým.
1: Dospělým vlastně mě vlastně jako bavilo a baví pořád nějak jakoby práce s těmi jako dospěláky, protože tam nějak jako cítím nějakou jako jiný typ odezvy, byť jsem i vlastně jako vedl oddíly dětí a tak, takže není to tak, že bych se toho úplně zříkal, ale ta práce vlastně jako dospěláka mě v tu chvíli naplňovala jako více.
0: A naplňuje dosud.
1: Naplňuje dosud.

0: Noční mikrofórum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Hostem je Zdeněk Slejška, ředitel Eduzměny nadačního fondu. Muž, který přišel změnit české školství. To je titulek z dobového tisku. Vy jste ale zdaleka nebyl první, kdo měl tuhle ambici. Už v roce 1992 vznikl v tehdejším končícím Československu spolek PAU, Přátelé angažovaného učení. Zakladatelky, většinou odborně vzdělané ženy, věřily, že za 20 let se školství promění. Co se stalo, že se to nestalo?
3: Myslím, že ta představa vlastně nás jako, nebo je zaskočila, že vlastně na tu proměnu je zapotřebí mnohem více času. Už jsme tady říkali, že ve školství je 150 tisíc učitelů, učitelek. A to je jako připodobnění tomu jako obrovské zaoceánské lodi, která v okamžiku, kdy má změnit směr, tak jí to trvá několik kilometrů.
2: No počkejte, Titanic ho nezměnil.
3: A samozřejmě...
2: To tak, není snad paralela pro naše školství.
3: To není paralela, já myslím, že v zásadě jakoby ten výkon českého školství, byť teďka aktuálně třeba ty titulky říkají, že se pořád propadáme, ale ten výkon, vzhledem k tomu, kolik do něho dáváme peněz, je pořád velmi jako dobrý. Na druhou stranu, opravdu, jako kdyby ta proměna je pomaličká a leckdo doufal, že za těch 40 let už budeme někde jinde.
2: Kde je vlastně zakopán ten pes? Je problémem českého školství ten věk 55+?
3: Nemyslím si.
2: 55 plus průměrný věk?
3: Učitelů, ale...
2: To je hrozné číslo.
3: Ale opravdu ona ta dělící čára není úplně o věku. My známe učitele, kteří jsou ročník vlastně jako nebo věkově 55 plus a vlastně dělají s těmi žáky skvělé věci a jsou mladí absolventi, kteří vlastně za tou katedrou nemají co dělat. Takže opravdu není to o věku. Je to ale hodně o nějakém tradičním přístupu, který se hodně málo mění a zároveň i celá ta společnost vlastně očekává, že ty věci budou tak, jak byly. A vlastně tenhle ten setrvačný pohled je jedna z věcí, která nás limituje. V roce 2009 bylo 74% české populace vlastně spokojeno s českým vzdělávacím systémem. Což na jednu stranu teda můžeme si říct, jako to je super, a na druhou stranu, jako když si řeknete, jako jak se změnila společnost za těch 40-50 let a my pořád svým způsobem vlastně jako tam aplikujeme věci, které před těma 40-50 lety tam byly ve školách, tak tam to úplně není vlastně jako stejné. A tady je právě jako nutný se zamyslet, co je zapotřebí zachovat z toho, co děláme dobře a kde je zapotřebí se posunout.
2: Jsou těmi klíčovými osobami ředitelky a ředitelé škol?
3: Určitě v našem systému naprosto, protože ten náš český vzdělávací systém je hodně vlastně jako rozdrobený a tím nejzásadnějším prvkem je ten ředitel školy, protože každá škola má svoji právní subjektivitu a ten ředitel je nejzodpovědnější za veškeré nastavení a chod té školy. Od chodu té budovy až po ty pedagogické věci.
2: Dalo by se na ředitele studovat?
3: Ředitele se studovat úplně v tuto chvíli nedá. Ředitelé mají povinnost v okamžiku, kdy se stanou řediteli, si dodělat vlastně určité manažerské minimum, které je vlastně jako etabluje do té funkce. Ale vyloženě jako studovat na ředitele nelze.
2: Od vás vím, že k tomu, aby ředitel dobře uchopil tu školu a začala fungovat, tak na to potřebuje 6 až 10 let.
3: Tak to říkají zkušení ředitelé, že takhle jim trvá dlouho, než vlastně dostanou tu školu do nějaké podoby, kterou oni vlastně na začátku měli. Že opravdu, samozřejmě, je to ještě o velikosti školy. Ty menší školy se promění rychleji, ale střední a větší školy opravdu trvá takto dlouho, než tam té proměně dojde.
2: Přijde mi možná, že často zmiňovaný pojem sabatiklu, tedy profesionálního vzetí si volna na půl roku nebo na celý rok, je v takové situaci vlastně bezpředmětný, když teprve po 10 letech jsem spokojen se svou školou, ale po 10 letech jsou lidé často v jiných zaměstnáních zcela vyhoření.
3: Ano, to do určité míry je pravda a práce ve škole si myslím, že je opravdu jako velmi, velmi náročná a z mého pohledu třeba jako sabbatical by připadal v úvahu třeba někdy po 7 letech. Mám pocit, že i v jiných zahraničních systémech takovéhle jako období je praktikováno.
2: Dá se říct, že umění učit je umění těm dětem pomáhat objevovat. A já jsem přemýšlel nad tím, co se stane, že spoustě dětí to objevování ve škole záhy zhořkne.
3: Já myslím, že je zajímavé, že jste užil to slovo umění. Ono se lezdy o pedagogice mluví jako o určitém umění. A to má jako své kouzlo, které člověk musí objevit, aby dokázal vlastně podporovat děti a jako hledat, co jim dá ten smysl. A vlastně ta, jakoby, mluví se o takzvané individualizaci, vlastně jako nalezení toho receptu pro každé dítě, tak to si myslím, že je to, co hledáme v českém školství, protože to je náročná disciplína. Jsme zvyklí to jako hodně jako dělat unifikovaně a to vlastně nefunguje. Ta vlastně jako tradiční škola je hodně zaměřená na tu jako pozornost, na poslouchání a to je vlastně jako nějaká část té třídy, které takovýhle přísun informací a učení vyhovuje. Jiná část té třídy potřebuje jiný způsob osahat si to, vyzkoušet si to, malovat jiný typ práce a to vlastně jako tím pádem odpadává spousta dětí, protože tyto podměty oni nedostávají.
2: Kolik by podle vás byl ideální počet v ideální společnosti dětí ve škole, na základní? Uh-huh. Ve třídě.
3: Zajímavé, že ty studie výzkumné ukazují, že to není úplně o počtu, že to je opravdu o schopnosti managementu jako učitele práce s tou třídou. Pokud on ji zvládá, tak je úplně v pohodě ten počet 25 dětí, 30 dětí vlastně jako zvládá. Samozřejmě, ale musíme v tuto chvíli odečíst to, že v tuto chvíli čím dál tím více dětí potřebuje nějaké individuální vlastně jako potřeby a tím pádem se snižuje ten počet dětí. A to, co zase vnímám, slýchám od učitelů, tak ten počet někde kolem 15 do 20 dětí je pro ně vlastně někde jako značka ideál.
2: Což ve státních školách v zásadě v těch velkých městech nepřipadá v úvahu.
3: Na druhou stranu vlastně jako ten český vzdělávací systém je specifický v tom, že má velké množství malinkatých škol, kde opravdu jsou třídy s daleko méně žáky v jedné třídě. Třeba 5, 8 dětí v jedné třídě.
2: Mluvíme také o integraci a inkluzi. Já to silně podporuji. Sám jsem vzděláním původně speciální pedagog. I když z praxe vlastní dcery ze základní školy vím, že to často vyžaduje velkou vstřícnost nejenom od pedagoga, ale i od žáků samotných a jejich rodičů a ochotu, ale považuji to vlastně za velký bonus, že dítě v té malé jednotce, v té třídě může vidět, jak ta společnost dokáže být rozdílná a že i v té pomoci těm, kteří jsou méně výkonní nebo handicapovaní, může možná nacházet nějaké prvky té lidskosti, o které jsme hovořili před chvílí. Mm-hmm.
3: Já si myslím, že určitě inkluze je směr, který potřebujeme. Na druhou stranu je vlastně jako nutné dát zas podporu učitelům v tom, aby v tom nebyli sami. A tam mám pocit, že svým způsobem jako selháváme, že ten systém je vlastně tímhle způsobem strašně jako nedosycen. Podpůrné profese, sociální pedagogové, speciální pedagogové, psychologové, to jsou vlastně jako lidé, kteří v těch školách notoricky chybí a učitelé vlastně si neví rady s různými typy vlastně podpory, kterou potřebují ty žáci a potřebovali by v tom nejenom dovzdělat, ale i jako reálně pomoc v těch třídách. A to si myslím, že jsme podcenili a tím pádem ta inkluze v tuhle chvíli je svým způsobem jako pro učitele jako strašně náročná.
2: Máš štěstí ten, jehož děti chodí do soukromých škol? V tomhle směru?
3: Já si myslím, že jako hodně soukromých škol v tuto chvíli svým způsobem je zaměřeno právě na jakoby problematičtější děti, takže oni jsou svým způsobem jako hodně často alokovány do těchto typů vlastně jako škol. Takže vlastně jako to úplně vlastně jako tam, kam jste směřoval asi tu otázku, úplně neplatí, že by vlastně jako v soukromé škole bylo to nějak jako jinak. Ono to tam naopak je možná víc posíleno.
2: A kolik vůbec dětí, ví se to, chodí do soukromých škol v současnosti?
3: Cirka je to 30 tisíc dětí v základní škole a cirka 70 tisíc na středních školách. Takže vlastně u těch základních škol se pohybujeme někde mezi 3-4% a vlastně u středních škol je to 14%.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Noční mikrofórum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Zdeňku, v roce 2010 jste s vaší paní Lucí Slejškovou a Tomášem Ferstkem založili EduIn. Co bylo vaší motivací, kromě toho nadechnout se? Nebo nadechnout se k čemu?
3: Já jsem už tady zmiňoval to číslo 74% spokojených vlastně voličů.
2: Rodičů.
3: Rodičů, voličů. Tenkrát mě tady to vlastně číslo právě vzbudilo v tom smyslu, že já jsem do té chvíle myslel, že ta proměna má přijít skrz ty školy, skrz proměnu učitelů, skrz proměnu ředitelů škol. A tam jsem si uvědomil, že pokud nebude vlastně svým způsobem veřejný tlak na proměnu vzdělávání, tak se nic nestane, protože pro politika volič je to důležité a jestliže volič je spokojený, tak nemá smysl cokoliv měnit. A to byl impuls k založení EduInu, jakožto organizace, jakoby informační centrum o vzdělávání, jehož vlastně misí bylo dostat do prostoru, mediálního prostoru, veřejného prostoru to téma školství, aby se o něm mluvilo, aby se pojmenovávaly problémy, které tam jsou, ukázovaly řešení, jaká existují, a to byl vlastně důvod, proč jsme EduIn založili.
2: Dnes jste ředitelem nadačního fondu EduZměna, který usiluje o systémovou změnu vzdělávání v České republice, aby všechny děti mohly chodit do školy, která je opravdu připraví na život, bude je bavit a dávat jim smysl. To je krásná věta a taková docela idealistická mi přijde.
3: Podle mě zároveň tyto idealistické věci nás pohánějí někam dál a pro mě ta EduZměna je takovým pomyslným završením toho celého ekosystému, s kterým se musí pracovat, aby opravdu došlo k nějakému posunu v rámci škol.
2: Dobře, tak kde po těch 16 letech vidíte změny? Co je jiné?
3: Mně přijde, že jiné je opravdu to, že se o vzdělávání více mluví. V roce 2010, když jsme zakládali EduIn, tak to byly jenom témata zahájení školního roku a maturity. Nic více. V tuto chvíli si myslím, že opravdu v tom mediálním světě se o školství mluví celoročně. Jsou tam nějaké výkyvy, ale je těch jako informací daleko, daleko více. Takže v tom mediálním světě to je jako výrazně někde jinde. Na školách si myslím, že se opravdu proměňuje to, jakým způsobem se přistupuje k výuce, že se hledá nový způsob, jak vlastně jako vtáhnout ty děti do vzdělávání. A byť to není zatím mainstreamová záležitost, ale já vnímám, že ten počet škol, které takhle přemýšlejí, vlastně se mění. A zásadní způsob vnímám posunu na úrovni zřizovatelů v tuto chvíli, to znamená obcí, měst, kde si začínají uvědomovat, že opravdu jako škola je pro ně jako alfou a omegou nějakého fungování té dané komunity, a taktéž rodičovská veřejnost si myslím, že se daleko výrazněji zajímá o kvalitu škol.
2: A mohl byste říci, jak se proměnila role učitele na školách s nástupem umělé inteligence?
3: No.
2: Nebo je brzy na tuto otázku?
3: Nemyslím si, že to je brzy. Jsme svědky toho, že v tuto chvíli prochází zákaz mobilů do škol. Čemu do nějaké míry rozumím, protože opravdu jako ty technologie, teďka tady jsou výsledky PISA, radikálně klesají výsledky znalostní celosvětově. A vlastně jako odborníci z OECD to hodně přisuzují vlivu technologií a vlastně jakoby soustředěnosti dětí a mladých lidí.
2: Nepotřebuji vědět, když tak si to vygoogluju.
3: Určitě. A vlastně myslím si, že jako učitel v době technologií má být schopen vlastně provázet ty děti a mladé lidi v tom, jak tu technologii využívat, aby byla sluhou a ne tím pánem.
2: Je jedno, kdo je ministrem školství, nebo mají i takovéhle změny velmi časté na tomto rezortu vliv na to, kam kráčí nebo kam se neposouvá naše školy?
3: Bohužel ta naše politická kultura je taková, že pořád nejsme schopni držet určitou kontinuitu a hodně často je to tak, že co nový ministr, to svým způsobem nové nápady a nové posuny, které už svým způsobem dopadají na školy tím způsobem, že jsou apatické a vlastně už nevnímají, co se na ně vlastně řítí. Takže za mě by bylo skvělé, kdyby opravdu to vzdělávání bylo bráno jako věc, která potřebuje kontinuitu dlouhodobou a aby ty jednotliví ministři si svým způsobem jako předávali ty věci a nebourali je.
2: Zároveň potřebuje dostatek financí.
3: To rozhodně a bohužel žádná vláda nenaplňuje to, co na začátku říká, že vzdělávání je pro ní prioritou, ale reálně v těch rozpočtech se to neprojevuje.
2: Když jste mluvil o tom aktuálním zamýšleném zákazu technologických zařízení na základních školách, tak děti se potýkají s technologiemi i tím způsobem, že jsou daleko více izolované a to má vliv i na jejich interakci s ostatními vrstevníky.
3: Ano. Vlastně jako to, co já vnímám, tak je opravdu jako přechod do toho virtuálního světa a snížení množství jako normálních přirozených interakcí, které z mého pohledu jsou vlastně jako velmi důležité pro vyzrálost osobnostní, kterou opravdu skrz ty technologie nedokážeme nahradit. A zde si myslím, že se musíme opravdu jako zamyslet nad tím, jako co nám technologie dávají a co nám berou a jestli nám neberou víc, než vlastně jako potřebujeme.
2: Chybí jim to z očí do očí.
3: Chybí jim to z toho očí do očí a vlastně to vnímání jakoby celostní, protože my opravdu jako nekomunikujeme jenom tou verbálně, ale naprosto zásadní záležitost je neverbální komunikace. To, jak dokážeme s tím pracovat, jak vlastně to dokážeme zpracovávat, jak na to dokážeme reagovat a to nás potom doprovází celým životem.
2: Jak vy chápete v médiích často zmiňovaný termín bezpečná škola? Co to je bezpečná škola?
3: Bezpečná škola z mého pohledu je ta, kde se dítě cítí, že má možnost se projevit takové s tím vším, co vlastně jako jeho součástí, nemá problém se obrátit jak na své spolužáky, tak na dospěláky s prosbou, s přáním, s požadavkem a zároveň je to prostředí, kde vlastně jako v okamžiku, kdy nemá třeba bezpečí doma, tak vlastně jako tam je to pro ně nějaký prostor, kde vlastně jako má možnost se s něčím svěřit a být vlastně jako někomu nablízku.
2: Zaslechl jsem, že existuje termín popelnicová škola. Co to je?
3: Tak trochu říkáme školám, které se stávají, je to situace valné většiny měst, kdy některé školy jsou takzvané elitní, jsou pro ty bohaté, a potom jsou ty školy, kde se vlastně shromažďují děti s nízkým sociálním statusem a vlastně jako hromadí se tam.

0: Zajímavé ale je, že vlastně před časem Česká televize měla dokument, který se jmenoval 8A, nebo 8A, myslím, 8A. A byl to o veloučné škole v Brně, kam byly poslaní opravdu vybraní skvělí učitelé. A oni vyhořeli. Oni vlastně nedokázali vlastně jako posunout tu třídu, s kterou pracovali někam dál. Takže jako není to vůbec snadná mise. A myslím si, že tam do určité míry je nějaké kulturní podmínění toho, v jakém kulturním kontextu se vlastně jako pracuje. A já nevím, jestli vlastně jako v Čechách, jak moc by to dobře zafungovalo.
1: Ale existují výjimky nebo zázraky. Vaše spolužečka z pedagogické fakulty, ředitelka Marie Gottfriedová, která stojí za základní školou ve vyloučené lokalitě v Trmicích, dlouhá léta na tuhle školu jezdí lidé se podívat, jak to může fungovat, jak je možné, že to někde může fungovat. Čím to je?
0: Mluvili jsme o tom, že klíčová osobnost je ředitel.
1: Jo.
0: A je to tak, paní Gottfriedová je prostě charismatická žena, která vlastně jako přinesla určitou kulturu na tu školu a vlastně dokázala ovlivnit i to okolí a z té školy se stal prostě svým způsobem zázrak.
1: Více takových žen nejen ve školství.

0: roku, do které se zapojilo bez dvou 60 škol. Mateřských, základních a středních. Proč právě Kutná Hora a okolí?
1: My jsme vybírali vlastně nějaký ucelený region, který by splňoval kritéria, která jsme si dali, a to je nějaká jako průměrnost ve vzdělávacích výsledcích a socioekonomických ukazatelích. A Kutná Hora to splňovala. Kutnohorsko, ne Kutná Hora, Kutnohorsko.
0: Tak a na co jste přišli? A co by mohlo fungovat po tomhle experimentu i v jiných regionech?
1: Přišli jsme na to, že jako pro to, abychom dokázali vlastně srovnávat nebo respektive zvyšovat kvalitu na všech školách, nejenom na těch, které chtějí, tak je zapotřebí vybudovat v těch regionech nějaké podpůrné zázemí, my tomu říkáme Centrum podpory vzdělávání, kde jsou odborníci, experti na to, jak provést školy jednotlivé a celý ten region nějakou postupnou proměnou a nastartovat ty potřebné procesy změny, které vlastně jako chceme, aby na těch školách byly. A tuto chvíli my tenhle ten model Centra podpory vzdělávání s těmi odborníky vlastně škálujeme do dalších regionů České republiky.
0: Jakou vizi má EDU Změna?
1: Vize je svým způsobem jako jakákoliv škola, která je, tak je jako kvalitní a já jako rodič se nemusím rozhodovat, jestli moje dítě skončí tady nebo tady, a vlastně pro mě nejlepší volbou ta nejbližší škola a zároveň pro ty děti tam bude smysluplná výuka, která je připraví jako na ten život, který je čeká.
0: Takže skončí ta zápisová turistika rodičů?
1: Přesně tak a už nebudeme vlastně jako nervózní, jestli dítě se dostane na tuhle nebo na tady tu školu.
0: Jaké to je mít doma 6 školou povinných dětí a každé pěkně v jiné třídě?
1: Je to náročné a mám skvělou ženu, takže ona tady to jako hodně, hodně dobře zvládá, byť samozřejmě je to někdy trošku na hlavu. A zároveň ale to dává to, že opravdu nemáte kapacitu vlastně se s tím někdy babrat. Prostě jako ty děti musí být hodně samostatné, zároveň se vzájemně o sebe postarají, vzájemně se nějak jako pomůžou a to je jako skvělé.
0: Mně to přijde jako taková dobrá laboratoř pro odborníky, jako jste vy, na vzdělávání a na vylepšování českých škol, když je konfrontován s vlastními dětmi a jejich zážitky, které si nosí ze školy domů.
1: Tak ono je to náročné, protože člověk jako tuší, co by mohlo být, tak samozřejmě to není, jako je náročné. Na druhou stranu, naše děti prostě chodí do běžných veřejných škol a my si vlastně jako říkáme, že jako něco je jako skvělé v těch školách, něco je prostě horší a svým způsobem my jako rodiče musíme kompenzovat některé ty věci, které holt jako máme třeba představu, že by mohly být nějak jinak.
0: Vy jste někde řekl, že nejcennější je, když děti vyrůstají v přirozeném kolektivu, tedy s dětmi, se kterými se pak potkávají i tam, kde bydlí.
1: Ano, myslím si, že jako dovážet děti někam daleko svým způsobem ty děti opravdu ochuzuje o to z mého pohledu nejcennější a to jsou ty přirozené vazby a to vyrůstání v tom kolektivu, ve kterém se vlastně přirozeně pohybují a to nás i vlastně se ženou vedlo k tomu, že jsme opravdu ty naše děti nechali v té nejbližší škole, která pro nás byla v naší vesničce.
0: Husákovi děti prý chtějí pro své děti víc, než měli oni sami. Platí to?
1: Myslím si, že ano, protože už vyrůstali vlastně po revoluci a okusili, že to může být nějak jinak, tak tam je určitá nespokojenost a svým způsobem jako nějaké ambice, aby to bylo jinak.
0: Jedna z nejcennějších komodit, ať se koukneme na jakoukoliv stranu, tak je čas. tím se mnohdy zaklínají rodiče při třídních schůzkách, že nemají čas se věnovat tady nějakým věcem, které měly děti pochopit jejich ve škole. Jak vy si představujete společně strávený čas s dětmi?
1: Jako mě baví, když vlastně jdeme někam na výlet, když jedeme na kole a v své podstatě jako ten čas plyne, nemusíme dělat nějaké jako strašně sofistikované věci, ale vlastně jako pobývat spolu a vnímat to a potom se třeba o tom bavit, rozebírat to, nechat ten čas plynout, kdy ty děti vlastně přicházejí s otázkama a vlastně jako cítíte, že je to zajímá a že vlastně jako zatím hledají nějaké věci. A vlastně je to pro mě jako okamžik, kdy já vlastně musím hledat ty správná slova, jak některé věci vysvětlit, nebo jak jim to přiblížit, nebo jak vlastně jako jim zprostředkovat, co já jsem zažíval, když jsem byl v nějakém věku.
0: Já myslím, že ta nejlepší vlastnost v tomhle směru, kterou my často v dospělosti ztrácíme, je zvědavost.
1: Asi ano. Já si myslím, že opravdu jako ztrácíme i tu pomyslnou hravost, která nám otevírá do nějaké míry ten svět. Já mě vždycky iritovalo, když se vlastně říkalo, že hra je jenom jako. A já jsem vlastně zažil i v té zážitkové pedagogice, že ta hra přináší strašně moc zajímavých vhledů do toho, jak já funguji sám, jak funguje společnost, jak fungují vztahy. A v okamžiku, kdy to jsem schopen nějak reflektovat, pojmenovat, tak mi to velmi pomáhá potom v tom běžném životě.
0: Takže škola hrou.
1: Asi tak.
0: Dnes tu s námi byl pedagog a ředitel Nadačního fondu Edu Změna Zdeněk Slejška. Děkuji vám za návštěvu.
1: Já moc krát děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: Naslyšenou příště se s vámi těší Joachim Dvořák.

0: Dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
2: Koná se tam totiž setkání legend.
3: A že jich tam bude.
1: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
2: Ve 14 hodin.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
1: Blízká setkání Marka Němce
0: na dvojce.
4: Tentokrát naproti mě u mikrofonu usedne herec mě velmi milý, ale nejen herec, ale i člověk mnoha dalších profesí, hudebník, textař, ale i výtvarník Igor Orozovič. Co ho dnes na herectví ještě dokáže překvapit? Kdy se cítí víc sám sebou, na jevišti nebo u klavíru? A do čeho by se nikdy nenechal obsadit? Nejen o tom s Igorem Orozovičem.
1: Blízká setkání Marka Němce
0: zítra po 11. hodině na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 10. září, který otevírá německá kapela Double Vision písničkou Demon's Dance.

No a teď je ta pravá chvíle, abych vám prozradil, že mými hosty hned po půlnočních zprávách budou zpěvačka Jana Infeldová a Jaroslav Olin Nejeschleba. Ti dva společně s kapelou NOP vydali docela nedávno velmi povedené, tak víceméně folkové album, které se jmenuje Sny. No a my si tuhletu čerstvou novinku budeme představovat, budeme si o ní povídat, ale vzhledem k tomu, že oba dva jsou velmi výrazné osobnosti, které toho mají hudebně vzato hodně za sebou, tak těch témat bude samozřejmě daleko víc, takže věřím, že to bude povídání velmi zajímavé a současně velmi příjemné. Krom toho nás čekají nějaké další hudební novinky a také samozřejmě nějaký ten pohled do kalendáře. A tím v podstatě také začneme. Začneme gratulací. Joe Perry, kytarista kapely Aerosmith a také super skupiny Hollywood Vampires, se kterou shodou okolností tuhle neděli, tedy 6. navštívil koncertně Prahu a ten koncert byl opravdu hodně, hodně vydařený. Tak Joe Perry právě dneska slaví své 76. narozeniny. Tak všechno nejlepší a tady je oslavenec solově.

teď mi dovolte jednu vzpomínku. Vzpomínku na úžasného chlapíka, majitele neuvěřitelného, velmi charakteristického, osobitého hlasu. Zpěváka, muzikanta, skladatele, textaře, prostě Richarda Tesaříka, který opustil tento svět tuto neděli 6. ve věku 80 let. Tohle je jeho definitivně poslední nahrávka, kterou dokončil docela nedávno. Bluesovka Doba je divná.

Nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme ten

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Čisté, jaká

No a teď trochu veseleji. Své 77. narozeniny právě dneska oslavuje Barrymore Barlow. Především v 70. letech řadu, tedy let, bubeník kapely Jethro Tull, který nicméně hrál a točil s celou řadou dalších výrazných a významných osobností. My si ovšem Barrymora Barlowa, dnešního oslavence, připomeneme právě společně s kapelou Jethro Tull.

Jana Infeldová a Jaroslav Olin ne z chleba. To budou moji slíbení hosté hned po půlnočních zprávách Českého rozhlasu Dvojka, které se zcela nezadržitelně blíží. A já slibuju spoustu fakt dobré muziky a zajímavého a příjemného povídání, takže jinými slovy, hlupákem by byl ten, kdo by si to nechal ujít.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se sloučí, všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil. Slávia prohrála na úvod fotbalové ligy mistrů Slánce 2-3. Dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Je pátek 11. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Paliva v Česku dál výrazně zdražují, benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun 22 haléřů, a to je asi o 2 koruny víc než před týdnem. A podobně zdražila i nafta, litr vyjde v průměru na 47,79.
2: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
2: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
4: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
2: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí kvůli cenám energií společnou evropskou strategii. Jednali o tom v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Právě jeho země teď předsedá Radě Evropské unie.
5: Premiéři V4 se zároveň dohodli, že budou před evropskými summity častěji koordinovat své postoje. U příštího evropského rozpočtu chtějí společně hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Velkou část jednání ale věnovali drahým energiím a emisním povolenkám. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu vyzval k odkladu nového systému ETS2.
6: Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu.
5: Irský premiér Michael Martin po jednání řekl, že si odváží lepší představu o požadavcích zemí střední Evropy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu více než 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. A další finanční pomoc pošle třeba na opravy energetické infrastruktury. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary.
7: Kanada bude podle Carneyho vždy stát na straně Ukrajiny. Už od začátku války patří mezi její nejaktivnější spojence a celkem jí poskytla pomoc za skoro 400 miliard korun. Obě země spolu taky uzavřely smlouvu o partnerství a spolupráci na 100 let. Kanada například plánuje výrazně posílit výrobu dronů a třetinu produkce pak bude posílat přímo na Ukrajinu. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí také chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za 2 dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty.
8: Polský odborový svaz vlakových strojvůdců přistoupil k protestu poté, co ve středu řidič nákladního auta způsobil na železničním přejezdu u obce Sokolníky suché nehodu, při které vykolejil vlak. Jedna cestující nehodu nepřežila, 7 dalších lidí utrpělo těžká zranění. Tato nehoda nebyla podle odborového svazu pro strojvůdce překvapením, ale byla překročením červené linie. V roce 2024 došlo na železničních přejezdech v Polsku k asi 140 nehodám. Loni to bylo 180 nehod. Jen letos odboráři registrují 130 nehod na železničních přejezdech. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odsouhlasil návrh na vznik 3 nových ústavů, archeologie, asijských studií a sloučení kateder filmových a divadelních studií s ústavem hudební vědy do jednoho pracoviště. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil.
9: Samostatné zatím zůstanou katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení. Co s nimi bude dál, popisuje děkanka Eva Lehečková.
10: Se musíme ve vedení i s katedrou andragogiky a personálním řízením katedrou pedagogiky zamyslet, jak dál povedeme ta jednání a jestli budeme pokračovat v těch přípravách té integrace nebo půjdeme nějakou jinou cestou.
9: Část akademiků a studentů zachování kateder vítá. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávali dopadů na výuku. Škola podle vedení potřebuje změny i vzhledem k ekonomické situaci. Může tak ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: V Česku výrazně přibývá kyberpodvodů. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank skoro o 2 miliardy korun. To je téměř o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
11: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet, posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
12: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
11: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
13: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
11: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. V případě mimořádné události dokáže přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
14: Přijímače na to zareagovali správně, ty digitální se probudili ze spánku a začali hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazili na displeji nápis alarm a blikali. Takže všechno se povedlo.
15: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
16: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
15: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: V Mikulově dnes začne pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku je i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova bude otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu pak projde městem průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je třeba druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Tento víkend je i znojemské historické vinobraní.
0: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou a francouzskému Lens podlehli v Edenu 2-3.
17: Slávia hrála téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Mikuláše Konečného. I v deseti se ale dostala do vedení. Ránou zpoza vápna se prosadil útočník Daniel Šturm. Fotbalisté Lens vyrovnali díky dorážce forwarda Simi. Šturm se ale v 88. minutě trefil znovu. Jenže francouzský celek skóre v nastavení druhé půle otočil. Na 2-2 vyrovnával kapitán Lens, útočník Tovan a vítězný gól dal obránce Aguilar. Slávia tak pod vedením kouče Trpišovského i dál čeká v lize mistrů na vítězství. Pražané naposledy v této soutěži zvítězili před 19 lety. Z Edenu Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Příští soupeř Slávie v lize mistrů Sabah Baku prohrál na stadionu Manchester United 0-4. Bayern Mnichov porazil Bude Glimt 5-0, Como přehrálo Lipsko 4-1 a PSV Eindhoven remizoval se Šechtarem Doněck 1-1, stejně jako Fenerbahče Istanbul s AS Řím.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Neprůjezdná D6 v Sokolově a překážka na D1 u Velké Bíteše. Dálnice D6 je ve směru z Chebu do Karlových Varů neprůjezdná v Sokolově. Na kilometru 132 stále odklízejí následky nehody 5 osobních aut a dodávky. Řízený odklon policie vede exitem 132 a na dálnici se vrátíte u lokte. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 157,5 hlásí zpravodaj kusy roztrhané pneumatiky v jízdních pruzích.
19: Stojí kamion, který od toho kolo přišel, stojí podstavu, ale ta pneumatika, ta se válí prostě úplně po celý šíři dálnice.
18: A pozor i na D5 ve směru z Prahy do Plzně, za sjezdem na Rokycany na 64. kilometru blokuje stoupací pruh nepojízdná dodávka. Není označená, pouze bliká a je to nepřehledné za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
20: Rádio, které vás baví.
21: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční prout a já v něm už za pár okamžiků uvítám své slíbené hosty, kterými budou Jana Infeldová a Jaroslav Olin Neschleba.

0: Jana Infeldová a Olin Neschleba, to jsou moji slíbení hosté v tomhletem čtvrteče pátečním nočním proudu a také už fyzicky přítomní v našem studiu, tak já vás vítám, přeju vám dobrý večer, dobrý pozdní večer. Tak.
1: Pozdní večer nebo brzké ráno.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Podle toho, jak to cítíte.
1: Já se cítím tak jako nočně, teda, musím říct.
3: Oline, ty jako celoživotní muzikant.
2: Ano, já žiju v noci taky většinou, ano.
0: Dobře. Ono to vlastně tak trošičku souvisí s tou první písničkou, kterou jsme slyšeli. To byla písnička, která se jmenovala Sny. Byla to titulní písnička vašeho nedávno vydaného alba, nicméně nejen vašeho, protože na téhle té desce jste se nepodíleli jenom vy dva, ale ještě kapela NOP. Pojďme hned na začátku udělat elementární zdvořilosti za dost a prozradit, kdo všechno tuhle tu desku tedy natočil.
1: Takže, Oline, já začnu. Tak teda moje maličkost, Jana Infeldová, potom zde přítomný Jaroslav Olin Nejeschleba, jakožto člen tria NOP a dalšími členy tria NOP je houslový virtuos Pavel Fischer a skvělý kytarista Norby Kováč.
0: Mm-hmm. Jak vy jste na sebe vlastně narazili? Jak vlastně začala ta spolupráce, která dospěla až k tomuhle albu?
2: No, myslím, že za to trošku může Petr Zkoumal.
0: A.
2: No, protože

0: naší oblíbené malostranské besedě hraje, zkoumanem zmíněna skupina Jananas, a tak jsem si říkal, no tak když to říkal ten Petr, tak to asi blbý nebude, takže bych se šel podívat. No a tak jsem tam přijel a říkal jsem si, no tak vlastně to dopadne jako vždycky, že jo, posteknu si 4-5 písniček a už mě to moc nebude bavit a dám si pivo u baru, pojedu domů. Nestalo se, stal jsem tam celý koncert s otevřenou hubou, protože to bylo úžasný. A hlavně se mi strašně líbilo, jak zpěvačka Jana Infeldová, jak vlastně zpívá a jaký texty zpívá. A pak jsem se nějak dozvěděl, že naprostou většinu těch textů, možná i ty muziky, to jsem ještě nevěděl, psala Jana. A říkal jsem si, sakra, ten neskutečný talent. S touhle holkou bych se rád seznámil a že bychom spolu někdy něco zkusili. No a když potom zas asi za čtvrt roku nebo půl roku hráli v té besedě, tak jsem tam znovu přišel a o pauze jsem se vloupal do šatny a řekl jsem Janě ten nápad, že by bylo úžasný, kdybychom spolu někdy něco zkusili. A ona tak na mě koukala a říkala památnou větu: já opravdu nevím, jak bych vám mohla pomoct. Tak jsem si řekl, tak a je po spolupráci. A nicméně pak jsme se potkali u baru a chvilku jsme kecali a zjistili jsme, že bydlíme oba v Holešovici kousek od sebe, a tu a tam jsme se začali jako potkávat a zjistili jsme, že naše jaksi hudební názory jsou poměrně dost podobné. Ale roky trvalo, než jsme vlastně spolu udělali první písničku, a to bylo právě tím způsobem, že mě oslovil Norby Kováč, že zná úžasného houslistu Pavla Fischera a že se rozhodli, že spolu budou hrát a jestli bych do toho nechtěl jít s nimi do té kapely. A já jsem řekl, že rozhodně jo, protože Norby je úžasný kytarista, Pavel Fischer, co jsem věděl, tak jako naprosto geniální hráč na housle. A řekli jsme si, že budeme hrát tak, jako co nás baví, a nebudeme z toho dělat žádný velký umění, a tak jsme nacvičili nějaký repertoár. No a potom jsem měl takový nápad, že když už s tou Janou vlastně Infeldovou se znám delší dobu, a respektive takhle ještě vznikla taková jedna vlastně první písnička naše, která se jmenuje Píseň pro ty, co nejsou. A mě pak napadlo, že by bylo dobré, kdyby si Jana zahrál a zaspívala s náma jako host, s Nopem. No a ona začala nosit víc a víc písniček, a až se stala v podstatě jednou...
1: Až se vlastně z Nopu stala moje doprovodná kapela, tak, aniž ano, by si ano, toho všimla.
0: Ano, a když už jsme zjistili, že se jí nezbavíme, tak jsme se pak rozhodli, že si ji radši necháme, protože
1: že
0: je
1: vlastně
0: opravdu,
1: budou rádi.
0: Že je strašně šikovná a píše krásnou muziku a krásný texty. No a taky jsme rádi, že jsme s ní natočili vlastně její první solovou desku.
2: Ale upřímně řečeno, když to teď takhle počítám, ty jsi mluvil o tom prvním impulzu od Petra Zkoumala, to už je bohužel poměrně hodně dlouho, co to mezi námi není, tak ta věc se rodila opravdu poměrně zdlouhavě, ne?
1: Jo, my jsme na to šli hrozně pomalu. Opravdu.
2: Byli jste plaší.
1: Byli jsme plaší a dlouho jsme byli jenom kamarádi, než jsme spolu začali hrát v kapele. Ale je pravda, že já jsem ještě tou dobou měla teda kapelu Jananas, takže jsem neměla jako prostor na to účinkovat s nějakou jinou kapelou. A když se Jananas rozpadl, tak vlastně se mě tak jako Nob ujal tak trošku.
2: No, my se určitě v rámci toho našeho povídání ještě ke kapele Jananas dostaneme. Ovšem, jak teď nastal ten bezprostřední impuls, že jste tedy konečně vytvořili tu společně desku, která, pokud správně vím, tak vyšla v červnu?
1: Jo, mám pocit, že jo, viď, v červnu.
0: Co je teď? Září?
1: No, my jsme tak trošku ztracený tak v čase, no, oba
0: jo,
1: dva, ale...
0: Ano.
1: Ten prvotní impuls byl hlavně v tom, že se nám už nahromadilo tolik písniček, že jsme si říkali, že by bylo škoda je vlastně nevydat, že už bychom si je mohli natočit. Minimálně i proto, že když máme potom koncert, tak máme aspoň jako z čeho si tu nahrávku poslechnout a zopakovat si ty písničky. Takže asi hlavně proto, že už jsme měli dost materiálu.
2: A jak dlouho zhruba trvá ta vaše společná koncertní činnost?
1: No, taky to už bude

0: vlastně pár let, bych řekla.
1: Kolik, takový tři bych odhadoval, no, plus minus?
0: My to nějak, my na ty počty moc nejsme, totiž my muzikanti moc nepočítáme.
1: No, začalo to tím, že Jana vlastně, Jana začala s námi hostovat, kdy zpívala třeba jenom dvě, tři písničky. No a potom, jak už jsem naznačoval, nosila další a další krásné věci, takže jsme je zařazovali do repertoáru. Až teďka vlastně je to v takové fázi, že Jana vlastně zpívá půlku koncertu a my pak s klukama hrajeme v té druhé půlce chvilku sami a ona potom ještě ke konci potom tam na pár písniček přijde. Takže už to máme tak jako rozvržený ten program.
2: Pojďme teď prakticky ještě k té desce, kde a jakým způsobem ta deska vznikla, jak se nahrávala?
0: Tak my jsme ji nahrávali se skvělým muzikantem Adamem Pakostou, který vlastně si myslím, že tu desku nechal takovým hezkým jako přirozeným způsobem vyznít. A asi taková jako nejzajímavější věc na tom natáčení pro mě osobně je, že vlastně ta nahrávka na dnešní dobu, kdy vlastně si můžete udělat úplně cokoliv, že ona v jakýmkoliv programu, můžete si to prohnat různýma autotunama a doma v obýváku si udělat prostě skvěle znějící nahrávku, vyleštěnou, že jo, prostě, tak my jsme tuhle tu nahrávku pojali úplně opačně a vlastně jsme to nahráli, to, co slyšíte na té desce, tak jsme to prostě vzali, tak jsme to nahráli, vlastně já jsem byla v jedné místnosti, kluci byli v druhé místnosti, hráli jsme to všichni najednou bez metronomu, myslím si, že na některých těch nahrávkách je to docela i slyšet, že se to, jako, když se člověk zaposlouchá, no a vlastně jsme ani nějak neupravovali, nečančali, nic jsme tam zvláštně jako nepřidávali, ani jsme to nějak jako nedolaďovali speciálně. Prostě ta nahrávka na dnešní dobu si myslím, že je vlastně jako docela jako takový odvážný počin, že už se to vlastně ani tak snad dneska nedělá.
2: Pravda, že ten výsledek zní velice, velice přirozeně, a teď to nemyslím jako nějaký servilní kompliment, ale tato parta má tu výhodu, že si to prostě může dovolit. Díky tomu, jak umíte hrát a zpívat, že to, aspoň na mě to teda takhle působilo.
0: Tak my se nebudeme tady takhle vychvalovat, že jo, ale...
1: Je to v podstatě tak, jak říká Jana, my jsme každou písničku nahráli tak dvakrát, třikrát a z toho jsme vybrali prostě tu verzi, která nám připadala nejlepší. Kluci samozřejmě pak doma dohráli pár ještě nějakých jako záležitostí, že tam těch houslí třeba v některých písničkách slyšíte víc než jenom jedny, ale ten základ opravdu vznikl přesně tak, jak to popisovala Jana, čili všichni dohromady. A tam se neplaybackovalo. Playbackovalo se až malinko potom.
2: Měl při tom nahrávání někdo z vás takovou tu, dejme tomu, funkci ala producent a třeba právo veta? Nebo to je všechno kolektivní názor?
0: Já bych řekla, že kluci mi nechali hodně volnou ruku, abych já si to udělala tak nějak podle svýho vkusu a když jsem říkala třeba během nahrávání, že se mi něco nezdá, tak byli celkem ochotní to udělat třeba jinak, za co jsem jim hrozně vděčná. Ale jinak jsme se tak nějak prostě domluvili. Já myslím, že mezi námi panuje taková jako vkusová shoda, že celkem si jako rozumíme a myslíme si zhruba všichni to samý o tom, jak by to jako ve výsledku mělo vypadat. Takže jsme se tak nějak spíš jako hezky domluvili na všem.

0: písnička Podzemí, Jana Infeldová, Olinné z chleba, moji hosté ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. Jano, já bych se teď obrátil především na tebe, protože pokud se nepletu s výjimkou jedné muziky, tak kompletně celá ta deska je autorsky tvoje.
1: Mm-hmm.
0: Možná, že je to taková banální otázka, ale jakým způsobem vlastně vznikají ty písničky? Jak se lodí? Já nechci pokládat tu ještě pitomnější otázku, jestli je nejdřív hudba a potom text, nebo naopak. Ale tak stejně by mě zajímalo, jestli to vychází spíš prvotně z nějakého hudebního nápadu, nebo z nějakého sloganu, anebo z nějakého vlastně sdělení, myšlenky, kterou chceš zpracovat a hledáš potom pro ní tu formu.
1: To je samozřejmě hrozně zajímavá a hrozně široká otázka, protože písničky vznikají samozřejmě úplně nejrůznějším způsobem. Samozřejmě, když pracuju třeba s nějakýma jinýma muzikantama, tak se většinou chytám těch jejich jakoby hudebních nálad nebo hudebních nápadů, ale když jsem sama s kytarou, tak samozřejmě musím vycházet tak trošku jako z toho, co já na tu kytaru umím zahrát. Já sice jako od 12 let hraju na kytaru, nicméně ty moje dovednosti, pokud se mám srovnávat třeba tady s naším Norbikováčem, tak to opravdu není nic moc. Ale dokážu si složit písničku nějakou samozřejmě na tu kytaru, ale je to už takový, že člověk je nějakým způsobem už jako omezený tím, co dovede prostě na ten nástroj. Takže často si hledám na kytaře něco, co mi zajímavě zní, ať už je to nějaký rytmický pattern nebo nějaký zajímavý akordy. A do toho si rovnou začínám zpívat něco, co mi rovnou třeba ten hudební doprovod jakoby evokuje tu náladu. Já často vlastně, když slyším zvuk nějaký, tak vidím obraz, takže už rovnou vlastně jakoby popisuju to, co si představuju. Často písničky vznikají, ale i jenom čistě z textového nápadu, třeba je postavím kolem refrénu nebo kolem nějakých prvních 4 veršů, který mají třeba nějaký pro mě zajímavý rytmus. A někdy je to opravdu jenom jako slovní spojení, kolem kterého postavím celou tu písničku, jakože že mi přijde zajímavý nějaký slovní spojení. Já nevím, teď plácnu třeba, co mě teď napadne, když se řekne růžová na semaforu třeba, jo, nebo prostě něco zajímavého, nad čím se člověk jako zamyslí a co, z čeho potom tě dál jako napadá nějaký příběh. Takže opravdu je to strašně různý.
0: Mhm. Myslíš, že by se dalo nějakým způsobem shrnout, nějakým způsobem charakterizovat, jestli vlastně tou deskou se táhne nějaká červená nit, nějaké společné téma? Mm-hmm. Jinými slovy, velice jednoduše řečeno, o čem ta deska je?
1: Mm-hmm. Já bych řekla, že je o nových začátcích možná, o naději, možná o odvaze, že se tam opakují takový témata, možná i nějakého smutku, nebo když se člověk potřebuje z něčeho jako sebrat,
0: ano.
1: Tak myslím si, že těch témat tam takových, jako že se to kolem jich točí hodně často. Určitě ta deska celá je taková jako emotivní pro mě a vlastně já třeba na rozdíl od Jana na svých textů, teď jsem se spíš snažila jít po emocích a snažila jsem se spíš psát písničky míň na efekt, jako textařka, a spíš je udělat takový jako autentičtější.
0: No pravda je, že když jsem o tom tak přemýšlel a porovnal jsem to s tím, co jsi psala pro Ananas, tak tahle deska snad s výjimkou té podzemní písničky je taková, dejme tomu, méně ironická.
1: Tak ono to určitě souvisí i s věkem, řekla bych, protože texty, které znáte jakoby z Ananasu, tak ty vznikaly opravdu na vysoké škole často. A mezi tím jsme všichni tak trošku dospěli, stali jsme se rodičem a už přece jenom člověk taky kouká na věci kolem sebe jinak, možná laskavějíc. Takže ta ironie samozřejmě ustupuje trošičku, protože už je člověk takový jako tolerantnější a měkčí asi. A asi jsem si tady i dovolila nějakou křehkost v těchto textech, nějakou i takovou věk už na to sice nemám, ale řekl bych až takovou jako dívčí polohu, něžnější.
0: Mm-hmm. Takže by se dalo říct, že Jana Enfieldová zraje do poetické dámy.
1: O!
0: Je to tak trochu?
1: No tak jo, klidně.
0: Oline, existuje takové staré dávné úsloví, hamba mužům, kterým žena vládne. Když Jana přináší písničky, přináší nápady, vždycky bezvýhradně jste spokojeni, anebo do toho třeba nějakým způsobem zasahujete, anebo se dokonce stalo, že jste třeba nějakou odmítli?
2: No my do toho zasahujeme hlavně tím, že to nějakým způsobem aranžujeme, že pro ty nástroje. Já jsem od Jany v životě neslyšel blbou písničku, jo, takže jako vlastně to, co přinesla, tak aspoň mně se to vždycky líbilo a myslím, že i klukům. Ona má ještě navíc neskutečný talent, jak se si ptal vlastně, kde čerpá tu inspiraci, tak třeba tahle písnička, která před chviličkou hrála Podzemí, tak to si pamatuju, že nás třeba pozvali na koncert do toho Lomu Amerika, který je tady kousíček od Prahy, a který je vlastně většinou zavřený, nesmí se tam a asi tak dvakrát, třikrát do roka tam prostě pořádají nějaký koncerty a my jsme tam byli už asi rok předtím a to Jana teda taky k téhle příležitosti napsala písničku, ale když jsme tam byli teď po druhý, tak nás jako zařadili do takového modelu, že se hraje, tam jsou štoly vykutaný a tak měli nápad pořadatelé, že budeme hrát v té štole. A Jana, když zjistila, že budeme hrát vlastně v podzemí, a to zjistila asi 3 týdny předtím, než jsme tam hráli, tak říkala, hele, já na to zkusím napsat písničku. No a přinesla to pod zemi, ale opravdu chviličku předtím, než jsme tam hráli, jo, takže jsme to s klukama museli rychle nějakým způsobem nacvičit a ona je schopná udělat úžasnou věc vlastně strašně rychle, jo. Já i tohle neskutečně závidím, protože já jsem v životě pár písniček taky napsal, ale pro mě je to vždycky hrozný utrpení a trvá to půl roku a furt se s tím nějak jako patlám a moc mi to nejde a ona opravdu udělá úžasnou věc prostě za 14 dní.
1: Hele, je pravda, že mě ty rychlé písničky jako výzvy vlastně strašně baví a já mám vlastně i docela ráda takový ty zadání během koncertu třeba, když někdo přijde a řekne tady máš 5 slov a po přestávce přines písničku, tak já vlastně tohle to mám strašně ráda, pro mě je to taková hra, takovej sport, dá se říct. Takže já třeba i hrozně ráda skládám písničky jako momentálně pro někoho, třeba k narozeninám, jo, nebo k nějakému výročí. Mě to vlastně strašně baví zařazovat tu tvorbu jako takhle do života přímo a moc neotálet, jako, protože ono to člověku dává i svým způsobem takovou jako svobodu, protože ani od tebe nikdo nic moc nečeká, když ví, že jsi to psal rychle.
0: No já se ti musím čestně přiznat k jiné věci, protože já, když jsem tu písničku Podzemí slyšel poprvé, tak ve mně vzbudila takovou zvláštní reminiscenci, protože já jsem vnuk Hovnického básníka, kterého jsem teda nepoznal, protože on umřel v roce 1929 a to ani já jsem ještě nebyl teda na světě. Ale jak jsem ji poslouchal, tak najednou jsem si prostě na toho dědečka vzpomněl, takže mě si vyvolala Hovnického básníka tak dědečka.
1: To je mi ctí.
0: Takže děkuju.

se nechce kosit trávu, když v ní vidí pampelišky s rosou. Kytky jako lidi nemají rádi, když se na ně chystá paní s kosou. Já jdu navštívit krokus.

0: To samo, tak touhletou písničkou jsme si připomněli kapelu Jananas a Jana Infeldová, jeden z mých dvou hostů v tomhletom dnešním čtvrtečně pátečním nočním proudu, byla za solovým mikrofonem. Jano, Jananas je tedy už definitivně minulost?
1: No, vypadá to, že jo, i když samozřejmě člověk nemůže, jak se říká, nikdy neříkej nikdy, že jo. Třeba si tak říkám, že až budeme důchodci, až budeme mít opravdu ty šedivý hlavy, budeme oberlých, tak si uděláme nějakou senior freestyle, ještě nějaký koncert. Alzheimer tour bychom si mohli udělat.
0: Pokud to není indiskrétní, protože to byla kapela, která měla opravdu docela v tom dobrém slova smyslu našlápnuto, čím to, že skončila?
1: No, já si myslím, že jak to tak u těch kapel bývá, asi už to bylo prostě uplynula určitá řádka let, ta kapela prostě jakoby asi dosloužila, bych řekla. A každý z těch členů asi chtěl trošičku něco jiného už potom, jo, asi už jsme chtěli prostě každý trošičku jiným směrem. Takže myslím si, že asi no, tohle to byl takový hlavní důvod, proč se kapela rozpadla, no.
0: Takže kdybych se pokusil to tak trošku poeticky definovat, bylo už prostě řečeno to, co řečeno být mělo. Tak nějak?
1: No, asi jo, asi nejspíš jo, protože myslím si, že pak jsme jako už hodně psali třeba pro jiný interprety a vlastně jsme měli hodně najednou možností, kudy se vydat, jo, a někdo chtěl trošičku třeba víc tou popovější cestou, někdo zase naopak jako chtěl jako víc tvořit pro ten Jananas. Takže teď si myslím, že každý má svoje projekty a jsme všichni spokojení.
0: No, já bych ještě na chviličku zůstal u tebe osobně, protože ty jsi vystudovala si herectví na DAMU, ale jak jsme se konec konců tady při písni se o tom bavili, v podstatě nikdy jsi se herectví nějak intenzivněji nevěnovalo. Co to bylo, čím tě to stáhlo víc k té muzice, nebo jak tě vlastně dostala muzika, oslovila muzika, proč muzika, tak?
1: No, to... Já si myslím, že mě především jako vedly ty texty, které jsem vždycky psala, které jsem psala asi už jako na základce, bych řekla. Já jsem dokonce byla jednou málem poslaná z dětského tábora domů, protože jsem napsala nějaký hanlivý text na jednoho z vedoucích a napsala jsem ten text na melodii písničky Buráky. A vím, že ten vedoucí se to nějak pak dozvěděl a málem mě poslali domů z toho tábora. Takže já, co si pamatuju, tak jsem opravdu jako psala písňový texty nebo poezii nějakou pro sebe. A vlastně se to táhne jako taková červená nit opravdu tou mojí nějakou jako uměleckou cestou. Takže i když jsem studovala herectví, tak jsem vlastně skládala písničky ještě i na DAMU, ale jen tak jako na okraji vždycky. No. Potom jsem teda se chviličku věnovala divadlu, pak jsem hrála vlastně v seriálu 2 roky a pak jsem se vlastně třeba zaměřovala víc jako na práci za mikrofonem i tady v Českém rozhlase. Psala jsem texty i jako reklamní nějakou dobu. No a to všechno se potom nějakým způsobem spojilo a vlastně jako uplatnilo, když jsem jako začala zpívat s Jananasem.
0: Když jsme se dotkli té poezie, nevím teda, jestli k mé hambě mi něco neuniklo, ale vysloveně třeba básnickou sbírku.
1: No, to by byla docela výzva, si myslím, ale já totiž jako když už píšu ty texty, tak většinou si představuju i tu hudbu, takže ono většinou z toho nakonec stejně vzniknou písničky, i když je to původně třeba jako jenom nějaký poetický text. No, ale mám toho plný telefon teda, no, těch různých takových jako básní a polobásní, tak třeba ještě někdy nějakou sbírku vydám, no.
0: To je hezký, jak v tom funguje ta současná doba, jak si říkám, mám toho plný telefon.
1: Je, ale i na papír někdy píšu ještě. No.
0: To Mácha neměl třeba určitě plný telefon.
1: A on by to určitě používal, Mácha si myslím, kdyby to měl.
0: Asi jo.

0: muzikant už nechce hudbu slyšet. Chce, aby lidi chovali se tiše, aby mu nespívali jeho hity a nikdo neruší.
1: Posloucháte Noční proud.
2: Dnes s Iljou Kučerou mladším.

0: Navzdory sloganu stále dobré Oli Nes chleba byl za solovým mikrofonem současné podoby, současné sestavy kapely ETC. Oline, ty seš, co se týče muziky nebo respektive kapel, takový hodně široce rozkročen. Pojďme zkusit shrnout, s kým vším a kde všude ty momentálně působíš.
1: Škoda, že jsi mi to neřekl dřív, já bych si to napsal. Já jsem ve všech kapelách, kde hraju, poměrně populární tím, že si vůbec nic nepamatuju a všichni si ze mě dělají srandu. Tak musím začít u tria Ivan Hlas tria, protože tam hraju vlastně nejdýl z těch kapel, kde teďka funguju. My už jsme spolu s Ivanem a s Norby Kováčem asi 24 let nebo tak nějak. A je to moc fajn, no, tak jako, že jo, je to dobrý, ve třech sedneš do auta, můžeš hrát na velkým festivalu anebo v nějaký malý hospůdce klidně a všude to funguje. Takže Ivan Hlas trio, pak již zmiňované ETC, to vzniklo tak, že Vláďa Mišík ze zdravotních důvodů prostě jednoho krásného dne oznámil, že je končí, že už nemůže prostě zpívat, jo. Že už na pódiu nevyleze. No a kluci pak se mi ozvali, že mají takový nápad, že by rádi pokračovali dál a že by si rádi zahráli písničky, které se třeba nehráli tak často nebo nebyly tak jako známý, že nechtějí hrát žádný variace a chlapečky a jestli bych tam nechtěl zpívat. A já jsem říkal, že ETC bez Mišíka mi připadá trošku jako blbost, jo, protože Láďa byl tak, nebo je stále tak výraznou osobou, natolik spojený teda s kapelou ETC, že bez něj jsem si to moc nedovedl představit. No a protože já bydlím kousíček od něj a poměrně často se vídáme, tak jsme tak jednou seděli a kecali a já jsem mu řekl něco o tomhle nápadu, že kluci by rádi chtěli hrát dál a on mě překvapil to, že říkal, ježiš, jdi do toho, já budu jenom rád, že jsme udělali spoustu pěkných písniček a bylo by škoda, kdyby prostě už úplně zmizeli a nehrálo se to živě. Takže když se Láďa takhle rozhod a vůbec mu to nevadilo, tak jsem to lano vzal. My se tam ve zpěvu střídáme ještě s Pájou Bohatým, který má vyšší hlas než já, on zpívá takový ty písničky vlastně z toho pravěku ETC, kdy Láďa Mišík zpíval ještě hodně vysoko, to já bych neuspíval se svým druhým basem. Akorát jsem si dal jednu zásadní podmínku, jestli mě tady chcete jako za zpěváka, tak já to teda beru, ale nebudu hrát na žádný hudební nástroj. Aspoň v jedné kapele chci bejt jenom za toho, který si zbalí ten mikrofon, strčí si ho do kapsy a odejde a nebudu muset tahat žádný krámy a žádný komba a nebudu muset drátovat, že jo, ty nástroje a tak. No tak chlapci mě hold vzali i tak. Takže mám jednu kapelu, kde teda nemusím tahat žádný krámy navíc. No a teďka s touhle partičkou vlastně s klukama z ETC máme takovou občasnou vzpomínkovou kapelu na Petra Zkoumala, s kterým jsme všichni nějakým způsobem buď hráli, nebo natáčeli, nebo jsme se kamarádili a jeho písničky jsou překrásné, takže jsme udělali kapelu, kterou jsme vtipně nazvali Malý Bobr a několikrát do roka hrajeme vlastně tyhle ty jeho písničky. Je tam i pár těch dětských, ale hlavně teda ty, co psal pro dospělí. No a počkejte, že dál kapela Blue Session občasná, tak s tou moc nehrajeme, taky tak dvakrát, třikrát do roka. To je víceméně vzpomínka na Petra Kalandru. Mimochodem, teď jsme měli hezké setkání, protože vždycky tak jednou za rok se sejde ta partička kamarádů a spoluhráčů a v hospodě na Slavníku si dáme nějaký pivečko a vzpomínáme na Petra, což proběhlo teď asi před pár dny a bylo to jako vždycky moc fajn. No a máme takové vzpomínkové pořady, které vymyslela kamarádka Věra Holníková, Jeden z nich je vzpomínka na vlastně působení v kapele Marcias, kde s Pavlem Skálou jezdíme, povídáme o tom, jak to bylo v Marcias, spouštíme nějaký písničky a něco hrajeme živě. Ona, Věra to vymyslela vlastně tím způsobem, to, že když ještě žil Jirka Černý, tak ona s ním jezdila často jakoby řidička a když on potom už taky ze zdravotních důvodů ty svoje poslechové pořady často rušil, tak jeden v Českých Budějovicích zrušil asi třikrát a mělo to být právě o kapele Marcias, tak ona se nějak dohodla s tou paní pořadatelkou, že teda zkusí přemluvit dva bývalé členy Marcias, čili Skálu a mě, jestli bychom trošku na ty Marcias nezavzpomínali bez Jirky Černýho, no a takže nás vlastně donutila udělat tak tenhle ten vzpomínkovej pořad. A něco podobného máme vlastně i na dobu ETC, kdy jsme hrávali s Láďou Mišíkem. A pak ještě vzpomínáme taky na Petra Zkoumala v takový komorní sestavě, kdy jezdíme s Norbikováčem a Ilonou Svobodovou, známou herečkou, která byla asi 25 let Zkoumalovou manželkou. Že? Takže tam promítáme i spoustu fotek, který Ilona přinesla z domova a hlavně ona teda povídá o tom jaký ten život s Petrem Zkoumalem byl a je to moc vtipný a taky tam hrajeme Zkoumalovy písničky, no tak to je zhruba tak všecko, možná jsem na něco zapomněl. Pokud si vzpomenu do konce pořadu, tak ještě něco řeknu.
0: Teď nevím, jestli neskomil název Kabuko?
1: Jo, Kibabu, vidíš, to jsem úplně zapomněl. To je kapela, která hraje jako moje písničky a jsou to samozřejmě zase ty samý dobrý muzikanti, který se střídají v ETC a v Malým Bobrovi a částečně i v Blue Sessionu, protože jsme na sebe zvyklí a kluci fakt hrajou výborně. No, takže tu a tam ještě hrajeme s kapelou Kibabu. No. Mapuje to vlastně ty moje dvě desky, které jsou solový, které kdysi dávno vyšly.
0: Já jsem na sebe byl pyšný, jak ti napovím. Nakonec jsem to spackal.
1: No to nevadí, Ono většina lidí stejně neví, co to znamená. A to jako, protože my jsme začínali s kapelou Kibabu jenom ve třech. Kytara, basa a buben. Takže to je vlastně zkrátka těch tří nástrojů, s kterými jsme začínali. A když jsme se nějak víc rozrostli, tak jsme se rozhodli, že to jméno už tomu necháme.
0: No ty už si připomněl, ty tvoje dvě solové desky, to je věc, na kterou jsem se taky chtěl zeptat. Protože mě zajímalo, jestli třeba tě neláká zase po čase udělat nějakou další třetí. A pokud se dobře pamatuju, tak to úplně první ty jsi snadil v 50. Je to tak?
1: No, tak nějak to asi bude.
0: Tak jestli náhodou nečekáš na 70.
1: No, člověče, já teď nějak mám nějaký, jak to mám říct, nic moc mě nenapadá a vlastně nic moc mě ani neláká. Člověk se trošku musí těšit na tu tvorbu, těšit se, že si sedneš k tomu papíru a k té kytaře a něco z tebe vyleze a já teď prostě nějak nemám úplně náladu na to, abych zkoušel nový písničky. Třeba to časem ještě přijde, ale teď to moc nevidím.
2: Třeba napíšeme ještě něco spolu. Mohli bychom udělat nějaký duet.
1: To je vlastně pravda, my jsme tu úplně první písničku udělali spolu, že jo? Já jsem udělal muziku, ty jsi udělala text.
2: No ale že bychom si mohli spolu zaspívat víc, to by se mi líbilo.
1: Tak vidíte.
0: No,
1: možná já na mě do něčeho dokope.
2: Budu ho muset donutit.
0: Teď to zní trošku závazně, protože jste to tady řekli před ušima národa. Že?
2: Tak, tak.
0: A z toho se nedá vyzout.
1: Ale dá.
0: To je bohužel pravda.

0: Jana Jinfeldová, Olin Ness chleba si ve finále písničky Důchodce pěkně pospolu zaspívali, jak jsme o tom předtím mluvili. Mimochodem, Jano, jak vznikla tahle písnička?
1: No, my to hrozně rádi vyprávíme na koncertech, protože tahle písnička původně byla určená přímo pro Olina a vznikla v den, kdy Olin odešel do důchodu. A my jsme zrovna shodou okolností ten večer měli koncert a Olin to tak jako dlouho vstřebával, ten prožitek jo, toho
0: ten životní
1: odejítí
0: krok.
1: Do důchodu. A nějak se s tím nemohl prostě popasovat, nemohl se s tím úplně smířit a v průběhu toho večera tak jako smutně popíjel to pivo a potom říkal takovým skleslým hlasem právě, Jano, napiš písničku o tom, že jsem důchodce. A já jsem teda mu asi za dva dny, teda musím říct, poslala tuhle tu písničku a doufala jsem, že se ji naučí a že ji bude zpívat. Proto je taky v mužském rodě, jo. Jenomže tady důchodce si ji hrozně dlouho nemohl zapamatovat, takže jsem ji začala na koncertech zpívat já a vlastně na té desce teda jsme ji naspívali spolu.
0: Tak aspoň na desce tě podpořil.
1: Tak. Tam je vlastně jako důchodce v doprovodu zdatné ošetřovatelky. Tak.
2: A já už jsem se ji docela naučil, takže už několikrát jsme ji zpívali spolu i na koncertě.
0: Tak, a já bych se teď s dovolením chtěl podívat tak trošičku kupředu. Prozraďte, na co se chystáte v dohledné době, co vás čeká?
1: Tak snažíme se koncertovat. Teď můžeme pozvat možná úplně na nejbližší koncert, který bude teďko v pondělí, to je 14. září, v Balbínově poetické hospůdce, tady na Vinohradech.
0: To je vlastně za rohem.
1: Tady za rohem, přesně tak. A ještě můžu pozvat na další nejbližší zářijový koncert, který máme společný, a to je 23. tuším, že
2: ano.
1: Na Kladně v klubu Dandy. Tam se taky moc těšíme. Mm-hmm. Tak. A jinak samozřejmě se můžete mrknout na nějaké ty naše sociální sítě. Já teda se jim trošku snažím vyhýbat, popravdě řečeno, ale na mém Instagramu Jana v poli můžete občas teda najít nějakou tu aktualitu, kde a kdy se hraje. Nebo na Olinově Facebooku.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže tam i informace o tvých dalších aktivitách, Oline.
2: Občas jo, já sice Facebook mám, ale v životě jsem na něj nic neumístil, páč to neumím. A je pár kamarádů, kteří to umějí a ty mi tam občas nějaký ty informace o těch koncertech dají.
1: A nebo máme ještě stránky, teda každý nějaký, takže tam se taky dají sehnat informace o koncertech. Uh-huh.
0: Takže prostě naděje tu je.
1: Naděje tady je pořád, tak. Ano.
0: Tak já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu, moc vám děkuju za nesmírně příjemný povídání a taky samozřejmě za nesmírně příjemnou muziku. A budu se těšit, Jano, piš dál a přijďte zase.
1: Já se taky budu těšit a děkujeme za pozvání.
0: Díky.
2: Díky moc, hezký zbytek večera, nebo spíš noci.

Alison Krauss a Robert Plant výzvou prosím, přečti si ten dopis. Otevřeli třetí, poslední část tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. A já jsem na samém začátku slíbil, že dojde i na nějaké ty další hudební novinky, na nějaká ta čerstvá nová alba. No a ten okamžik právě v téhle chvíli nastal.

Get It So Honest, to byla titulní písnička nového alba americké kapely The Revivalists. Je to v pořadí 6. album téhleté 8členné kapely z New Orleans. A stylově se jejich muzika pohybuje někde tak na pomezí alternativního popu, folku, rocku se zjevným přídechem nebo se zjevným nádechem americké country music. No a je to taky první z těch nových alb, které si v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu představujeme.

The Revivalists a skladba Love is the only thing. Na téhleté osmičlené americké partě je velice sympatická jedna věc, že kromě muziky se také velmi intenzivně věnuje charitativní činnosti. Spolupracuje, nebo lépe řečeno přispívá do nejrůznějších nadací, do nejrůznějších programů, ať už se týkají ochrany zdraví a nebo hudebního vzdělávání dětí a mládeže. Skutečně je to činnost, která je pro The Revivalists hodně, hodně intenzivní a hodně, hodně zásadní.

Pod názvem Breakdown vydal své nové studiové album americký bluesový zpěvák a kytarista Keb Mo. Keb Mo je na světové bluesové scéně jméno velice vážené a velice respektované. Má na svém kontě už 5 cen Grammy a k tomu 7 dalších nominací na tuhletu prestižní cenu v oblasti tedy bluesové muziky. To nové album, které vydal, album Breakdown, je album hodně osobní, protože Kebma před ním poznamenaly dvě zásadní události. Jednak podstoupil poměrně závažnou a zásadní operaci srdce a jednak se po 20 letech rozvedl se svou dosavadní manželkou a obě dvě tyhle ty skutečnosti se samozřejmě do jeho bluesové muziky zcela evidentně promítly.

Keb Mo natočil své nové solové album Breakdown, tentokrát velmi úsporně, v drtivé většině pouze za doprovodu kytary, bez dalších muzikantů, bez dalších nástrojů. Jenom ve dvou případech přizval ke spolupráci do studia gospelový sbor, který se stal ozdobou těchto nahrávek. Takže lze konstatovat, že tohleto album je vlastně takové čistokrevné blues, odhalené až na svou podstatu, odhalené, tak říkajíc, až na kost.

Looking for the Happy, tak se jmenuje z brusu nový hudební kousek Petra Gabriela. Nejen z nočního proudu určitě víte, že každý měsíc vždy v den úplňku posílá Peter Gabriel do světa novou píseň, novou nahrávku, které se posléze na konci letošního roku stanou kompletním albem, které se bude jmenovat OI. No a já pro vás mám teď nachystanou tu nejčerstvější Looking for the Happy, takový poměrně rozsáhlejší opus, nicméně opět, jak se na Petra Gabriela sluší a patří, věc velmi sugestivní, působivou a vydařenou. Tady je

Dospěli jsme k samému závěru tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. Proč za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na slyšenou opět za týden. Tohle je Český rozhlas 2, noční proud, Ilja Kučera mladší a Walter Trout.